0: O válečný zločin. Z epicentra výbuchu záchranáři evakuovali místní obyvatele. Na platformě Telegram to napsal šéf zprávy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Vietnam postaví svou první jadernou elektrárnu. Tender vyhrála ruská společnost Rosatom a podle smlouvy by dva nové bloky měly začít vyrábět elektřinu nejpozději do roku 2035. O zakázku se původně ucházelo i Japonsko, nakonec ale svou nabídku stáhlo. Vamberk na Rychnovsku nechá z městských ulic odstranit téměř 70 dopravních značek. Nadbytečné nebo duplicitní značky vybralo město společně s dopravní komisí, policií a krajskou správou silnic. Nejvíc změn se týká centra, kde některé značky zůstaly po vybudování silničních obchvatů. Příliš mnoho značek může odvádět pozornost řidičů, vysvětluje změny starosta Vamberku Jan Rejzl z Hnutí STAN.
1: Některá místa, to není jenom otázka Vamberka, ale obecně českých měst, připomínají takový les značek a v podstatě ten řidič by se měl soustředit jenom na to, co je opravdu jako pro tu bezpečnost zásadní. Pokud jedete a máte za sebou 5, 6, 7 různých značek, tak v tom provozu to prostě nestíháte všechno vyhodnocovat.
0: Sport. České volejbalistky zvítězily na evropském šampionátu v Brně nad Ukrajinou 3-1. Už po předposledním utkání základní skupiny tak mají Češky jistý postup do osmifinále, ve kterém se v Brně utkají s některým z týmů ze skupiny hrané ve Švédsku. Smečařka Pavla Šmídová zatím nad variantami soupeřů pro play-off nepřemýšlí.
2: Ještě před náma jeden zápas ve skupině s Bulharkama, ten budeme chtít taky vyhrát a potom osmifinále uvidíme, koho nám los přiřadí nebo oni jak tam dopadnou. Vůbec přiznám se, že moc nesleduju tu skupinu, takže nevím, kdo tam na nás popřípadně připadá.
0: Základní skupinu evropského šampionátu uzavřou české volejbalistky čtvrtečním soubojem s Bulharkami. A v polské Poznani začne mistrovství světa v rychlostní kanoistice. Česká výprava má v Polsku i dva úřadující olympijské vítěze, kajakáře Josefa Dostála a kanoistu Martina Fuchsu. Právě Fuchsu čeká po 9. hodině ranní rozjížďka na kilometrové trati. Závod uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D11 u Hradce Králové a neprůjezdná silnice 20 v Bezvěrově na Plzeňsku. Na D11 zvyšte pozornost u Hradce Králové, pokud jedete na Prahu. Za odbočkou na Nový Bydžov na kilometru 88,5 pojedete kolem stojícího osobního auta. Na D1 z Brna do Ostravy podobná překážka u sjezdu na Kroměříž Západ. Na kilometru 258 stále ještě stojí nepojízdné osobní auto. Silnice 20 z Plzně do Karlových Varů je neprůjezdná před Toužimí. V Bezvěrově zasahují záchrana u požáru domu. Mělo by se to dát objet okolními ulicemi. Na nehodu pozor za Prahou na silnici 335 z Mnichovice do Ondřejova. Za odbočkou do Hrusic auto skončilo mimo vozovku. Na místě zasahují záchranáři a průjezd je omezený. A v Praze pokračuje noční uzavírka v tunelu Brázovka. Nedá se projet ve směru od Barandovského mostu na Smíchov. Údržba je v plánu do 5 hodin. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme zpočátku výjimečně polojasno, jinak převážně oblačno až zataženo, místy déšť nebo přehánky. Postupně začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, v jižní části území až 23, na horách většinou kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční Radiožurnál, slovo má opět Adam Carda.
5: 5,5 minuty po 2. hodině je tu soutěž nočního Radiožurnálu a tento týden až do neděle hrajeme o sadu 3 lahví kvalitních vín, které věnovali finalisté soutěže Vinař roku, kterou pořádá Český archiv vín a Radiožurnál je jejím pravidelným partnerem a právě díky tomu tu pro vás máme dnešní výhru. Tak kdo máte zájem o vynikající víno, volejte právě teď na 221 552 155 nebo 255 na konci a to platí pro ty z vás, co u nás nic nevyhráli za poslední 2 měsíce.
3: Noční Radiožurnál a Adam Carda.

0: To byly No Doubt v nočním radiožurnálu a teď jdeme rozdávat kvalitní víno.
1: Přidejte se ke špičkovým degustátorům z celého světa. Vyhrajte na radiožurnálu kolekci českých a moravských vín z prestižní národní soutěže Vinař roku 2026 z Českého archivu vín. Vychutnejte si letní večery se sklenkou lahodného moku od našich nejlepších vinařů, včetně letošního vinaře roku České republiky, vinařství Bolařík z Mikulova. Sadu vynikajících vín dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A kdo z vás bude dnes tím šťastlivcem, to zjistíme během následujících desítek vteřin. Pojďme zjistit, kdo je připravený na telefonu a jako první se dovolal sem k nám do studia. Haló, slyšíme se?
2: Ano, dobrý den, zdravím.
0: Dobrý den, kdo pak je na druhé straně telefonu?
2: Tady Štefan.
0: Štefane, než se pustíme do soutěžení, rychle prolétnu pravidla. Budu pro vás mít soutěžní otázku a k ní tři možnosti. Jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to srozumitelné? Tak jdeme na to. Dnes opět zavítáme do světa vína a ptáme se, která z následujících odrůd byla vyšlechtěna přímo u nás, v České republice. Za A to může být Irshai Oliver, za B Aurelius, za C Merlot.
2: Já myslím Merlot.
0: Říkáte Merlot. Tak to vás bohužel zklamu, to byste musel do Bordeaux, do Francie. Odtamtud pochází tahleta odrůda, takže bohužel dnes to nevyšlo, ale určitě to zkuste klidně hned zítra, kdykoliv během týdne.
2: Dobrý.
0: Díky, naslyšenou. A pojďme tedy zkusit dalšího z vás. Haló, slyšíme se?
3: Dobrý den, tady u telefonu Aleš.
0: Aleš, já vás zdravím. Vám tam už zbyly dvě možnosti. Mám je zopakovat, nebo už víte správnou odpověď?
3: Pro jistotu.
0: Určitě. Hledáme odrůdu vína, která byla vyšlechtěna u nás, přímo v České republice, a vám tam zbyl Irshai Oliver anebo Aurelius?
3: No, já bych řekl ten Irshai Oliver.
0: Tak dneska to nedopadne. Bohužel ten pochází z Maďarska, takže je mi to moc líto. Správná odpověď byla Aurelius, to je bílé víno, které vzniklo s křížením neuburské odrůdy a rýnského rizlinku a vzniklo to právě u nás v České republice. Tak bohužel je mi to líto, ale i vy to... Ano?
3: Nedá se nic dělat.
0: Tak, nedá se nic dělat. Každopádně zkuste to třeba i vy hned zítra. Díky. Naslyšenou. Tak dnes to úplně nedopadlo, zbyly nám tu tři láhve vína, každopádně zítra věřím, že to dopadne určitě lépe a zítra samozřejmě po druhé hodině v nočním radiožurnálu budeme opět rozdávat sadu tří láhví kvalitního vína.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách. Oh.

0: Patti Smith v nočním radiožurnálu. Novou barvu i nátěr proti vandalům dostává růžový králík v Plzni Lochotíně. Pětimetrová betonová socha znázorňuje králíka požírajícího bezhlavé tělo člověka. Cílem autora Adama Trbuška, někdejšího studenta Plzeňské fakulty designu a umění, bylo poukázat na současnou společnost pohlcenou konzumem. Už 11 let budí socha emoce a několikrát ji poničili sprejeři. Po 3 letech od poslední opravy byla znovu nutná údržba.
1: Co s tím králíkem uděláte?
2: Odstraníme starý antigrafity nátěr.
1: Říká mi tady Tomáš Křen z odborné firmy. Vidím tam vašeho kolegu v bílém...
2: To je ochranný oblek, no, aby nestříkala ta chemie. A...
1: Kolega má v ruce...
2: Vapku s teplou vodou. Odstraníme ty nečistoty z toho králíka teď aktuálně. Jasně. A masnotu.
1: No a jak je moc nečistý?
2: Stav odpovídá létům.
1: Vlastně... Je to starý králík, 11 let
2: je to starý králík, no. Tím, že vlastně po něm lezou hodně děti, i dospělí, se ta barva už odloupávala, takže vlastně to chce kompletní nějakou revitalizaci toho králíka, takže nějaký opravy.
1: 3-tunový 5-metrový králík na křížení ulic Studentská a Gerská teď dostává, co potřebuje.
2: Budeme aplikovat penetraci a 2 nátěry růžové barvy. A opět antigrafity nátěr proti tagům a grafitům a tak dále, aby to dále vydrželo a je to odolné i vůči UV záření.
1: Dobrý den, vás to nějak zaujalo, mladá paní?
3: Já se jmenuji Veronika.
1: Vy vidíte hned vedle králíka. Teď sledujete, že se s ním něco děje.
3: I když je to rozporuplný projekt, pro nás sem patří a když bude čistý, tak jsme rádi.
1: Kolem králíka teď jde paní Ivana.
4: Nemám ho ráda, protože drží v hubě člověka.
1: Aha, a vám se nelíbí, že mu okouz hlavu asi?
4: Ne.
1: Jestli vás to?
4: Ať tu klidně zůstane, ale ať mu sundají tu mrtvolu.
1: Už několik let vlastní sochu králíka první plzeňský obvod. Aktuální opravy tak komentuje místostarosta Jiří Rezek z Pirátů.
5: Jelikož je to jediná socha majetku městského obvodu, která je zároveň někde umístěná ve venkovních prostorech, tak jsme si řekli, že třeba jí věnovat náležitou péči. Je to dokonalý orientační bod.
1: Aktuální údržba králíka přijde zhruba na 70 tisíc korun. Z Plzně Lukáš Milota, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Z různých důvodů jsou na výchovu dětí sami.
2: Máte tady malého syna, jste samoživitelka?
3: Ano.
0: Jak se jim daří skloubit péči o děti s prací?
1: Jak zvládnou zaplatit veškeré výdaje?
4: Samozřejmě člověk musí myslet na to, že se nemůže pořídit úplně všechno, co by chtěl, nebo co by i potřeboval, nebo děti chtěli a potřebovali.
0: A je možné jim nějak pomoci?
5: Každý dárce, který nám přiveze, pinál, školní baťoh, jsme za to vděční.
2: Psací stoly, běžné židle,
6: lampičky. Někdy se nám poštěstí, že dostaneme vlastně celý dětský pokoj.
2: Máte s blížícím se začátkem školního roku hodně čekatelů na počítač.
7: Ten největší nápor přichází tak jako v tom září.
0: Jeden rodič na všechno. Nový seriál Radiožurnálu o samoživitelkách a samoživitelích před startem nového školního roku.
1: Jeden rodič na všechno. Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
8: 2:30. Stručné zprávy připravila Monika Chmilová.
9: Neznámí útočníci zneužili zpravodajský server iRozhlas.cz v desinformační kampani. Ta prostřednictvím různých falešných nebo napadených médií říká, že Polsko chce obsadit část území Česka. Na operaci upozornil polský web Cyber Defense 24. Součástí kampaně je i falešný plakát na Facebooku, který láká na smyšlenou demonstraci v Třinci proti údajným polským nárokům na území. Islandské úřady sledují před sobotním referendem podezřelé účty na sociálních sítích. Varují, že by se mohli pokoušet ovlivnit hlasování o pokračování Islandu v přístupových jednáních s Evropskou unií. Podle státního kyberbezpečnostního týmu se takové účty objevily a v některých případech je už prověřuje i policie. Islanděné by podle úřadu měli k informacím na sociálních sítích přistupovat s kritickým odstupem. Loupeže v evropských muzeích jsou podle Europolu v poslední době stále násilnější. Unijní policejní agentura upozorňuje, že pachatelé používají střelné zbraně, sekery nebo dokonce výbušniny a napadají pracovníky ostrahy, píše o tom britský list Guardian. Podle Europolu může vývoj souviset s nástupem nových zločineckých sítí zaměřených na konkrétní cenné artefakty. Zloději cílí především na zlato, šperky a další předměty, které je možné snadno prodat. A ve středním Kazachstánu se po stovkách let narodilo hříbě koně Převalského, který z oblasti vymizel před více než 200 lety. Informoval o tom mluvčí pražské zoologické zahrady Filip Mašek. Hřebeček přišel na svět 22. srpna ve Zlaté stepy oblasti Altindala. Zoo Praha tam vrací koně Převalského v projektu zaměřeném na obnovu populace kopytníka ve volné přírodě.
0: Sport.
9: Slovenský cyklista Tadej Pogačar udělal další krok k vítězství na španělské Vueltě. V Andoře totiž vyhrál horskou čtvrtou etapu letošního ročníku. Po 50-kilometrovém sólovém úniku porazil nejbližší konkurenty o 2 minuty a 39 sekund a celkově vede bezmála o 3,5 minuty. Jediný Čech ve startovním poli Jan Hirt dojel 17. a průběžně se posunul na 23. pozici. Na lídra Pogačara ztrácí téměř 10 minut.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D1 za Rohlenku a neprůjezdná silnice 20 na Plzeňsku. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova zvyšte pozornost za Rohlenkou. Na kilometru 208 pojedete kolem odstaveného osobního auta. Na D1 z Brna do Ostravy zpozorněte u sjezdu na Kroměříž západ. Na kilometru 258 stojí osobní auto v odstavném pruhu označené šipkou. Na D5 počítejte s omezením u Berouna ve směru do Plzně. Na 19. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Na Plzeňsku je neprůjezdná silnice 20 do Karlových Varů. V Bezvěrově zasahují záchranáři u požáru domu. Místem se nedá projet. Mělo by to jít ale objet okolními ulicemi. A v Praze opět projedete tunelem Mrázovka směrem z Barandovského mostu na Smíchov. Noční mytí tunelu už skončilo, jezdí se opět oběma směry. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Dnes čekáme zpočátku výjimečně polojasno, jinak převážně oblačno až zataženo, místy déšť nebo přehánky. Postupně začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Sardou.
8: A pokračujeme smutnou zprávou. Zemřela královna country Dolly Parton, bylo jí 80 let. Její hity Jolene nebo I Will Always Love You ji proslavili po celém světě, stejně jako její obří blondětá paruka a také výrazné poprsí. Zpěvačku si za chvíli v nočním radiožurnálu připomeneme.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Zemřela královna americké country a herečka Dolly Parton. Bylo jí 80 let. Za svou kariéru natočila 50 studiových alb a získala 11 cen Grammy. Až do vysokého věku aktivně vystupovala na koncertech, proslavila se například písní Jolene. Ve světě byla známá i pro svůj vzhled, o který pečovala s pomocí plastických chirurgů. Její začátky ale byly skromné, na svět přišla jako čtvrtá z 12 sourozenců.
1: I grew up way up in, we call it up in the holler, in the Great Smoky Mountains of East Tennessee.
2: Dolly Parton se narodila v americkém Tennessee do široké, ale velmi chudé rodiny. Její hudební kariéra začala velmi brzy. V 6 letech se sama pokusila vyrobit si kytaru a tu skutečnou dostala v 8. O 2 roky později začala vystupovat v místních rádiích a pak jí pomohl nastartovat kariéru Johnny Cash.
3: Johnny byl tehdy vysoký a hubený a tenkrát jsem si poprvé ve svém životě uvědomila, co je to sex appeal. Bylo mi 13 a říkala jsem si, ty jo.
2: Vystoupení, na které mi Johnny Cash představili, hodně pomohlo. Písně si psala sama, ale trochu paradoxně jejím prvním velkým hitem byla předělávka The Last Thing on My Mind od Toma Paxtona. You know that was the last thing on the mind. Největším hitem její kariéry se už v 70. letech stala dodnes velmi známá Jolene. Během jednoho sezení napsala kromě Jolene ještě další píseň. S tou se ale neproslavila Dolly Parton, ale někdo jiný. Samotná Dolly Parton uznala, že Whitney Houston naspívala její píseň I Will Always Love You lépe než ona samotná. Hitů během své kariéry vytvořila Dolly Parton více. Kromě country se později věnovala i bluegrassu. Dolly Parton se ale objevila také ve filmu. Její první rolí byla sekretářka ve snímku Od 9 k 5, kde si zahrála po boku Jane Fondové nebo Lily Tomlinové. They arrive promptly at 9, because if they're not on time, they know they'll get the sack. Po celý svůj život Dolly Parton aktivně pečovala o svůj vzhled a podstoupila celou řadu plastických operací. O těch přitom mluvila velmi otevřeně, občas i s lehkou sebeironií.
3: Musím vydělávat peníze, protože by vás překvapilo, jak drahé je vypadat takhle levně.
2: Kromě působení v hudebním průmyslu se také proslavila jako filantropka. Svým vystupováním, včetně předělávkové písně Vaccine, například podpořila očkování proti COVID-19. Sponzorovala ale také veřejné knihovny nebo boj proti HIV. Václav Hojný, Radiožurnál.
0: A my si Dolly Parton v nočním Radiožurnálu připomeneme jedním z jejich největších hitů, zazní Jolene právě teď.

0: vámi je noční radiožurnál a dnes je středa 26. srpna. Odhalit ptačí chřipku dříve, než bude nutné vybít celý drůbeží chov. Tak to je cílem nové metody českých odborníků. Na vybraných lokalitách budou od září monitorovat divoké kachny a husy, které jsou hlavním přenašečem. Stejně jako člověk mají v sobě virus ještě předtím, než se objeví první příznaky. Experti proto budou pravidelně analyzovat peří a trus kachen a také vodu v rybnících.
1: V ruce mám klícku, ve které je sorbent zabalený do gázy, abychom nazbírali dostatek biologického materiálu.
2: Děrovaný váleček, co drží Vojtěch Kouba z Vysoké školy chemicko-technologické, má zároveň plovák, bude jako jediný vidět na hladině.
1: Na kterých se zdržuje volně žijící ptactvo, jelikož nakažení ptáci vylučují virus ptačí chřipky do vody ještě předtím, než uhynou.
3: Základem je pro nás sorbent aktivní uhlie, které si tu nasypeme.
2: Tady v laboratoři Ústavu technologie vody a prostředí odborníci vyvíjejí různé varianty. I proto Erika Buková teď k uhlí přilévá rybniční vodu.
3: Přidáme inaktivovaný vírus ptáčej chřipky. Prístroj zapneme, budeme premeriavať, či sa tam ten vírus zachytáva.
2: Upravené aktivní uhlí bude ve válečku od září plout na 4 lokalitách. Zhruba jednou týdně vědci náplň vymění a odeberou vzorky peří a trusu divokých ptáků.
1: Na sorbentu máme průměr toho, co se v té vodě vyskytovalo za dobu toho týdne.
2: Teď se podle Alexandra Nadě ze Státního veterinárního ústavu drůbeží vzorky testují až po prvních příznacích nemoci. Stále častěji se pak musí vybít celý.
4: Kdybychom našli pozitivitu v těle vzorcích, tak ochranné opatření se můžou zavést významně dřív, než dojde k přenosu.
2: Pokud se monitoring viru ptačí chřipky osvědčí, bude v příští sezóně i na dalších vodních plochách. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
3: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
4: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Monika Chmilová má zpravodajský souhrn.
5: Kamery na stadionech by mohly být od příští podzimní ligové sezóny. Trestné by bylo nově používání pyrotechniky nebo zahalení obličeje. Kanada vyhlásila odvetná cla na americké zboží za více než 400 miliard korun. Kánoista Fuxa zahájí mistrovství světa rozjížďkou na kilometrové trati. A dnes bude oblačno až zataženo místy s deštěm. Postupně se vyjasní, teploty většinou do 21 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Kamery na stadionech by mohly začít fungovat od příští podzimní ligové sezóny. V Poslanecké sněmovně se na tom dohodla pracovní skupina, která řeší bezpečnost na fotbale. Zavedení kamer by mělo být dobrovolné. Vzniknout by měl zároveň registr problémových fanoušků, který by spravovala Národní sportovní agentura ve spolupráci s jednotlivými kluby. Podle poslance Jiřího Havránka z ODS ale na používání kamer není shoda napříč poslaneckými kluby a čeká proto ještě velkou debatu.
7: Musíme všichni odpracovat v jednotlivých poslaneckých klubech celou řadu práce. Já nevím, jestli přesvědčím všechny kolegy o tom, že to je správné řešení. Moc bych si to přál, ale je to moje práce. To já musím dělat. Stejně jako bych měl přesvědčovat jako poslanec veřejnost o tom, proč to opatření má smysl.
5: Kromě kamer má bezpečnost fotbalového prostředí posílit i zpřísnění trestů za pyrotechniku a zahalování obličejů na stadionech. Ze současných přestupků by se měly stát trestné činy. O konkrétních sankcích se ještě bude jednat. Obchodní válka mezi Spojenými státy a Kanadou se prohlubuje. Kanadská vláda včera oznámila odvetná cla na více než 700 amerických produktů. Reagovala tak na 50% cla, která vůči Kanadě zavedl Bílý dům. Nová opatření se dotknou americké oceli, hliníku, mléčných výrobků i spotřebičů. Mají začít platit 8. září v poměru dolar za dolar.
8: Today I'm announcing that Canada will match the United States tariff dollar for dollar.
9: Kanadský ministr financí Champagne řekl, že Ottawa reaguje přiměřeně a cíleně. Kanadská cla na americkou ocel a hliník se zdvojnásobí na 50%. Americký prezident Trump mezitím pohrozil zdvojnásobením cel na kanadská auta a navrhl přejmenovat jezero Ontario na jezero Amerika. Z Washingtonu je Jana Ciglerová, Radiožurnál.
5: Společnost Cream přerušila demolici požárem poničené budovy 34 ve zlínském továrním areálu. Fragment 11-patrové budovy chce firma zachovat. Stav budovy proto prověřují statici. Jejich verdikt by mohl padnout do 14 dnů. Podle původních plánů měla být demolice dokončená tento týden.
6: Sport.
5: Poznaně začne mistrovství světa v rychlostní kanoistice. Česká výprava má v Polsku i 2 úřadující olympijské vítěze. Kajakář Josef Dostal pojede závod na 500 metrů. Kanoistu Martina Fuxu čekají starty na 3 tratích. Závodit bude na kilometru a 500, na které je přihlášený s bratrem Petrem na deblkánoji. Martin Fuxa ale doufá, že ho nabitý program zásadně neovlivní.
10: Kašlu na to, prostě dokud to neskusím, tak nebudu vědět, je to 5 dní. V každém dní bych měl jít vlastně 2 jízdy. Já se nejvíc asi bojím toho semifinále 500 před finálem kiláku, protože to je prostě priorita, tak doufám, že mi to nějakým způsobem jako neovlivní. Doufám, že mám takovou fyzičku, i tak mentálně jsem připravený, že to snad jako zvládnu a to finále kiláku mi to neovlivní. No.
5: Rozjížďka na kilometrové tratě čeká Martina Fuxu po 9. hodině ráno. Kajakář Josef Dostal pojede v Poznani jen závod na 500 metrů. Rozjížďku má ve čtvrtek. O medaile se pojede od pátku do neděle.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D1 u Kroměříže a neprůjezdná silnice 20 na Plzeňsku. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy zbystřete u sjezdu na Kroměříž západ. Na kilometru 258 stojí nepojízdné osobní auto. Místo je označené šipkou, některá vozidla tam vybočují doleva. Na D5 stále počítejte s omezením u Berouna ve směru do Plzně. Na 19. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. I tam dejte nohu z plynu. A na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů je neprůjezdný úsek Bezvěrovem. Na průtahu obcí zasahují záchranáři u požáru domu. Technika zabírá celou vozovku. Objíždějte z Bezvěrova na Služetín přes Komárov do Toužimy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme zpočátku výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno a i zataženo, místy déšťa nebo přehánky. Postupně začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, v jižní části území až 23 a na horách většinou kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Pokračuje noční vysílání radiožurnálu, právě máme 5 minut po 3 hodině a teď tu mám příležitost pro vás, kteří rádi děláte dobré skutky. Stačí, pokud doma máte třeba nepoužívanou zachovalou školní tašku nebo penál. Aktuálně totiž věci pro školáky vybírá i oděvní banka, která pomáhá samoživitelkám a samoživitelům. Podrobnosti uslyšíte za okamžik v našem celotýdenním seriálu.
6: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Česku žije přes 500 000 solo rodičů, tedy samoživitelek a samoživitelů, kteří vychovávají jedno nebo více dětí. Podle posledního sčítání lidu domů a bytů z roku 2021 tvoří neúplné rodiny skoro pětinu českých domácností. A začátek školního roku je pro mnohé z nich finančně náročné období. Jak zazní v našem seriálu Jeden rodič na všechno, Oděvní banka pro ně teď od lidí vybírá zachovalé školní batohy, penály a další potřeby do školy. Zapojit se může každý.
1: V Oděvní bance v Praze Troji jsem s ředitelkou Danou Pavlouskovou. Teď tady s kolegyněmi děláte co? Jedna třídí, jedna teď dotelefonovala.
2: V podstatě třídíme darované oblečení a následně z toho připravujeme krizový balíčky s oblečením pro lidi a děti, které to potřebují.
1: Tam se dají najít třeba i tepláky nebo kraťasy na tělocvik?
2: Záleží na tom, jestli je dostaneme od dárců. Ten balíček v podstatě obsahuje bez spodního prádla, kompletní sadu oblečení a obléknete se od hlavy k patě.
1: Vy máte i konkrétní projekt, jmenuje se Back to School, to znamená zpátky do školy, a už se vám tady kupí různé věci, tempery, pravítka, formelíny, jsou tady štětce, propisovačky, pastelky, bodovky, papíry. Tam je ještě další položka, a to jsou penály a aktovky. Ty taky můžou lidé nějakým způsobem vám doručit z druhé ruky, aby šli dál do dalšího kola.
2: Určitě, a jsme za to moc rádi, protože i když jako Oděvní banka se specializujeme na oblečení, tak právě v rámci toho programu Back to School se snažíme pomáhat vlastně dětem z rodin, které na tom nejsou dobře. Tudíž každý dárce, který nám přiveze anebo pošle, ať je to penál, školní baťoch, jsme za to vděční.
1: Ale není to tak, že by se mohl člověk přijít a vybrat si tašku?
2: Ne, takhle to určitě nefunguje. Primárně hlavně každý vlastně žadatel, který potřebuje pomoc, nám musí doložit, že je v nouzi.
1: Tak připravené pytle. Oděvní banka přijímá dámské, pánské a dětské oblečení od jednotlivců i firem. V regálech tady vidíme, že začínáte na dětské velikosti 98, říkám to správně.
2: Tam je vlastně jakoby omezení, že nebereme ty mimi věci pro miminka, protože těch je strašně hodně a nemáme pro to odbyt.
1: Když bychom se bavili o věcech do školy, tak kde je ta hranice, jestli už to oblečení je třeba nějakým způsobem seprané nebo poškozené?
2: My vycházíme z toho, že když pomáháte lidem v nouzi, tak je určitě nechcete nějak degradovat vlastně jakoby nevhodnou formou pomoci. Proto my u toho oblečení, když ho třídíme, tak máme základní pravidlo, že rozesíláme oblečení jenom takový, který bychom si sami oblíkli na sebe nebo na naše děti.
1: Tak krabice, to už jsou šály a čepice na zimu.
2: Tady u těch regálů, tady nahoře, jak vidíte, jak už začínáme přitýkat, to je zásoba vlastně na zimu. My si musíme vytvářet velké zásoby zimního oblečení, protože ono potom třeba v říjnu začne prostě být ošklivo a ta poptávka po zimním oblečení je vlastně paradoxně o hodně silnější než po letním.
1: Vy tady máte i nové věci, jsou to ponožky.
2: Ano.
1: I s etiketou.
2: Ponožky, to je jeden z nejžádanějších vlastně artiklů i našich spolupracujících neziskovek.
1: Vy jste zároveň zakladatelka Klubu svobodných matek. Co je podle vás v té situaci, co je nejsložitější?
2: Já myslím, že to je taková ta klasická Sofiina volba, protože vy budete volit mezi tím časem, který věnujete práci, abyste finančně zajistila rodinu, a tím časem, který chcete věnovat dětem, abyste byla za dobrého rodiče. Peníze versus čas.
1: Vysvětluje Dana Pavlousková z neziskové organizace Oděvní banka. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: Nejmodernější stroje a technika, ukázky chovu zvířat i bohatý doprovodný program. To všechno nabídla letošní mezinárodní výstava Země živitelka, která skončila včera. Během 6 dní přilákal 52. ročník akce přes 100 000 návštěvníků všech generací. Lidé se mohli seznámit třeba i s Agátou, umělou inteligencí, která je pro zemědělce velkým pomocníkem.
1: Plánujete příští sezónu? Agáta připraví varianty osevního plánu.
2: Agáta dokáže v reálném čase sdělit veškeré informace o farmě. Soupis toho, kde jezdili stroje, co se dělo ve skladech.
3: Aplikaci Agátu, první umělou inteligenci vyvinutou přímo pro potřeby moderního zemědělství, mi představuje obchodní ředitel společnosti AG Data Ondřej Hale.
2: Dokáže díky svým schopnostem uspořit náklady na osiva, hnojiva, postříky.
4: Tak pojď, Jáchym, rovnitř, já ti ukážu, jak to funguje tady.
3: Šestiletý Jáchym z Nové Vsi na Vysočině se právě jde podívat do kabiny jednoho z nejmodernějších traktorů, který na výstavě je. Ukáže mu ho prodejce Matěj Bayer.
5: Ten traktor všechno umí.
4: Umí to jezdit samo, má to GPS navigaci.
3: Na Jáchyma čeká jeho maminka.
6: Věra Houtková.
3: Vás taky zajímá technika?
6: Já bych se ráda podívala někam jinam, ale mám doma 3 chlapy v chalupě, takže nemám nárok. Stroje a jídlo, nic jiného nezajímá.
3: Mezi tisíci návštěvníky je také 72letý.
7: Pavel Matouš z Krasoňovic.
8: Pro mě největší zážitek byl ty první výstavy po revoluci. Jsem pracoval jako agronom a viděli jsme úplně nový stroje. Byli jsme z toho úplně odvázaní.
3: Předseda představenstva Českobudějovického výstaviště Mojmír Severin hodnotí letošní ročník výstavy Země živitelka velmi pozitivně.
9: Máme velmi kladné ohlasy od vystavovatelů a o dobrém průběhu celého agrosalonu svědčí i 10 000 spokojených návštěvníků.
3: Příští ročník agrosalonu Země živitelka začne 26. srpna. Z Českých Budějovic Jitka Cibulová Vokatá, Radiožurnál.
10: Radiožurnál.
11: Každý den s vámi.
10: I po celou noc.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Máme přesně půl čtvrté. Posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
3: Při explozi v ukrajinském Samarivském okrese zemřel nejméně jeden člověk, dalších 11 lidí je zraněných. Uvedl to server Ukrajinská pravda. Příčinu výbuchu úřady zatím nezveřejnili. Podle nich se ale jedná o válečný zločin. Z epicentra výbuchu záchranáři evakuovali místní obyvatele. Na platformě Telegram to napsal šéf zprávy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Kurdské dcerské demokratické síly SDF budou rozpuštěny. V televizním projevu z prezidentského paláce v Damašku to oznámil jejich velitel Mazlum Abdi. Podle něj se SDF začlení do syrských státních institucí. Agentura AFP poukazuje, že tak kurdské síly naplnily dohodu s prozatímním prezidentem Sýrie Ahmadem Šarou. Ten za to Kurdům naopak slíbil právo na vzdělání v jejich materském jazyce. Nemocnice na Homolce nebude opravovat sanitní vůz, do kterého při nehodě v červenci narazil poslanec za motoristy Filip Turek. Nemocnici by oprava vyšla na desítky tisíc korun a podle mluvčí nemocnice Martiny Dostálové by se oprava nevyplatila. Policisté nehodu vyšetřují pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti, nikoho ale zatím neobvinili. A v Austrálii vyřadili z žebříčku hitparády písně vytvořené umělou inteligencí. O rozhodnutí Australské asociace hudebního průmyslu informuje britská BBC. Všechny písně v australské hitparádě musí být od tohoto týdne z podstatné části vytvořené člověkem.
0: Sport.
3: V italském Val di Sole začne mistrovství světa horských kol. Do soutěží v cross country, short tracku, ve sjezdu a na elektrokolech zasáhnou i 20 českých reprezentantů, včetně Ondřeje Cinka. Hlavní medailovou nadějí pak bude obhájkyně bronzu v cross country mezi juniorkami Barbora Bukovská. Program šampionátu otevřou závody na elektrokolech. Ženy na trať vyrazí v 10 hodin.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážky na D11 před Chlumcem nad Cidlinou a na D1 za Prahou. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se vyhněte překážce za odbočkou na Nové Město. Na 66. kilometru leží na vozovce v levém pruhu nárazník. D11 z Hradce do Prahy, 66. kilometr, pozor na překážku v levém pruhu. Na D1 z Prahy do Brna hlásíte také překážku za nájezdem z Pražského okruhu. Zhruba na 12. kilometru leží na vozovce sražené divoké prase a částečně zasahuje do pravého pruhu.
5: Je úplně na bílý čáře na krajnici, jakoby. Čumákem zasahuje do dálnice.
4: A silnice 20 z Plzně do Karlových Varů je neprůjezdná v Bezvěrově. Zasahují tam záchranáři u požáru domu. Dá se objíždět z Bezvěrova po místních cestách přes Služetín a Komárov do Toužimy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zpočátku výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno až zataženo, místy déšť nebo přehánky. Postupně začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, v jižní části území až 23. Tolik zprávy. Ve vysílání Radiožurnálu teď uslyšíte aktuální díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
6: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
7: Americký soud se po 30 letech snaží vyřešit vraždu rapera Tupaca Shakura.
8: Tupac byl a stále je jedním z nejvlivnějších rapperů vůbec.
9: Stanul před porotou Dwayne Keefe Davis, obžalovaný z organizování vraždy.
10: Měl jít o pomstu za zmlácení jeho synovce.
11: Klíčovým důkazem obžalobě Davisova autobiografie.
10: Právní zástupce Davise zakládá obhajobu na tom, že tvrzení si obžalovaný vymyslel.
6: Světoznámý rapper, válka gangů a jedna osudná noc v Las Vegas. Vražda Tupaca Shakura. Po 30 letech události roku 1996 řeší americký soud. Život, tvorbu i smrt Tupaca Shakura probíráme s hudební publicistkou Marií Čtvráčkovou. Dnes je středa, 26. srpna.
12: Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do Vinohradské 12.
13: Já děkuji za pozvání.
6: Ten, který to celé podle obžaloby spunktoval, ten, který měl zbraň, sehnal zbraň, byť nakonec prý nestřílel.
14: Dwayne Davis made sure that the shooters were armed and ready to execute their revenge.
12: Žalobci v soudní síni v Las Vegas se pustili do Dwayna Davise, který měl před 30 lety jet v onom bílém Cadillacu, ze kterého se střílelo na Tupaca Shakura. Jak se Dwayne KVD Davis hájí teď u soudu?
13: No, je to zajímavé, protože jeho obhajoba říká, že je lhář. Vlastně.
12: Že je lhář.
13: Nebo tedy, že Davis napsal v knize a řekl v rozhovorech fikci vlastně. On tu knihu teda nenapsal sám, napsal ji společně s Yusufem Jahem. A spoléhá se asi na nedostatek důkazů.
12: Mm-hmm.
13: A obhajoba taky poukazuje na špatnou práci policie, která na případu dříve pracovala například i pro zaujatost nebo nedostatečnou pečlivost, což je teda taky podstatné. A podle obhajoby i některých známých z té doby se tím, že zasnoval Tupacovu vraždu a podal zbraň vrahovi,
12: ano,
13: kterým měl být tedy jeho synovec Orlando Anderson, kterého ten den rapper a jeho lidé napadli, tak Davis se tím chlubil, aby z toho prý něco vydělal, nebo možná, aby měl jméno pořád.
12: A když mluvíte o tom rozhovoru, nebo v těch minulých rozhovorech, tam jde hlavně o ten klíčový rozhovor z toho roku 2008, který byl vlastně výslechem na policii, nebo podáním vysvětlení na policii k jinému případu, k případu dosud nevyjasněné vraždy jiného repera, Notorious B.I.G.
13: Ty informace o té dohodě s policií se už šířily dřív a Davis se měli zadržet, tedy kvůli drogám, kterým se taky věnoval, a byla mu dána nabídka, aby pustil nějaké informace, tedy nejdříve na tu část toho východního pobřeží, tedy na kontext té vraždy Biggieho Smallse, a potom on jim nakonec dal informace k případu Tupaca Shakura, nebo postřelení a později úmrtí, zavraždění teda Tupaca Shakura, a mluvil tam právě o tom nějakém naštvání a napadení jeho synovce, kterému měl dát zbraň tedy skrze dalšího pasažéra údajně, který to odmítl střílet. A nakonec tedy jeho synovec měl být tím střelcem, i když mimochodem před svou smrtí v roce 98 on sám svou vinu popíral.
12: Řeší se to celé po 30 letech. Mluvíte o tom, že policie teda nebyla schopná to vyšetřit v zárodku v roce 96 nebo v těch letech potom. Proč?
13: To mi taky přijde zajímavý. Hodně lidí na to samozřejmě upozorňovalo. Jedna věc je možná neochota svědků mluvit, což teda o tom se teda hodně mluví. To je jedna část. Ale myslím, že zatím je i určitá nedůvěra k institucím ve Spojených státech, který jsou prolezlí rasismem a těma nekalýma praktikama. To bude možná taky jeden z důvodů, proč třeba afroamerický muži prostě nechtějí potom, když už jsou v něčem třeba trochu namočení, nechtějí o ničem s policií mluvit. A říká se taky, že jo, snitches get stitches, takže prostě ty práskači z toho nevyváznou živí nebo zdraví. A když gengy mluví o tom, že si to vyřeší sami, což taky padá teďka kolem toho případu, tak je dobrý asi připomenout, že ta afroamerická komunita se prostě hodně věcí musela řešit sama, nejenom takovýhle jakoby zvláštní a kriminální případy. A i takové věci, které by byly automatický právě třeba pro tu bílou většinu ve Spojených státech. A potom teda 2023 vlastně byl zadržen. Davis s tím, že tedy už je dostatek důkazů k jeho usvědčení. A ještě myslím, že nějakou roli tam mohlo sehrát to, že Tupacův bratranec, myslím, podával pak žalobu na Davise k odškodnění za vraždu Tupaca.
12: Davis je taky mimochodem jako poslední naživu z toho auta, ze kterého se střílelo. Tam už nikdo jiný, včetně toho údajného střelce Orlanda Andersona, nežije. My se celou dobu bavíme o tom, co se odehrálo 7. září roku 96 v Las Vegas.
14: On September 7, 1996, Tupac Shakur came to Las Vegas.
12: Mluvili jsme o tom, že to začalo šarvátkou a pak to vykrystalizovalo ve střelbu z jednoho auta do druhého, po které zemřel Tupac Shakur. Co dělal Tupac vlastně v Las Vegas?
13: On tam byl konkrétně na zápasu Mikea Tysona, což je teda, že jo, velká sportovní událost, sledovaná, hodně lidí tam přichází, hodně celebrit tam přichází.
12: Takže on tam byl na boxu, on se byl podívat na Mikea Tysona a pak shodou okolností narazil teda na Andersona, člověka z jiného gengu.
13: Nejčastěji se to vypráví takhle, že tam dojde k situaci, kdy vlastně Tupac odchází ještě předtím, než by se potkal s Tysonem, a že tam někde jako v lobby potkají tedy Orlanda Andersona, který byl spojený s gengem, který byl znepřátelený s tím gengem, který zase byl zpřátelený právě s Death Row, s labelem, ke kterému byl Tupac upsán.
12: Ano, to vydavatelství.
13: A že tam dojde prostě k nějaký potyčce, že vidíme tam, že jo, na těch záběrech, že tam prostě na sebe skočí ty lidi a skoro všichni se tam zapojí a pak rychle odchází. A potom se to vypráví tak, že se přesouvají do určitého klubu, že se tedy ještě předtím jdou převlíct a připravit a odchází, odjíždí kolona mnoha aut, odjíždí jako do nějakého klubu a pak prostě na nějaký křižovatce.
12: Zastaví ten bílý Cadillac vedle toho černého BMW Tupaca, ve kterém teda nesedí Tupac sám.
13: Nesedí tam sám, sedí tam jako řidič, tedy šéf labelu Death Row, Shook Knight, který nakonec vyvázne úplně jenom s nějakýma jako jemnýma zraněníma, a ten hlavní, kdo je zasažen čtyřmi ranami, je právě Tupac Shakur.
12: A umírá 6 dní, nebo 7 dní
13: poté. Přibližně 6 dní. Je taky zajímavý, že nemocnice, do kterých se dostal asi 2 dny po tom, co byl zasažen, tak zveřejnila informaci, že jsou to zranění, z kterých může jako vyváznout, jo? Že to nemusí znamenat nutně smrt, což je zajímavý, protože 4 dny potom zemřel.
12: A obžaloba teda viní Davise z toho, že tohle měl vymyslet, protože se chtěl mstít za to, že teda jeho synovec byl údajně teda napaden nebo byl v té šarvátce po tom zápase Mikea Tysona, jo, no, a o tom je ten případ.
13: Tak to je, nebo tak o tom sám i Dwayne mluvil.
12: Takže to je vlastně výsledek války gengů, ta jeho smrt, spojených s vydavatelstvími hudebními.
13: Já si myslím, že to má jako širší kontext trošku, ale vlastně můžeme říct, že Tupac i Biggie byli zabiti díky tomuto kolotoči prostě a zapletení.
12: Oba dva z jiných vydavatelství a oba dva z jiné části Spojených států, zapletení oba dva z jiných gengů.
13: Právě tohle je jako důležitý říct, že když se mluví o hip-hopu, tak se často právě mluví o takzvaném West Coast a East Coast hip-hopu, o tom, že na západním pobřeží, který reprezentoval ho Tupac a Death Row v jedné době, tak v určitou dobu došlo k nějaký animozitě a k nějakému jako znepřátelení právě s tím labelem Bad Boy. Zase za ním už pro mnoho lidí známý Puff Daddy, který za ním tehdy stál.
12: Odsouzený tak, teda ke 4 letům, taky jsme to řešili ve Vinohradské 12 za obchod s prostitucí a podobně.
13: Tak tyhle ty dvě strany se vlastně do sebe začaly pouštět nejenom skrze hudbu, a za oběma stála určitá část určitých gangů. A v Los Angeles jsou ty známé dva gangy Crips and Bloods, a právě část těch Bloods Los Angeleských stála právě za Death Row, respektive přes Shooka Knighta, tím způsobem, že jim dělali někdy ochranku, tak to fungovalo, tak aspoň jsem to já o tom četla. A zase na straně Bad Boy, když třeba koncertovali v Los Angeles, tak nějakou ochranku nebo ochranu prostě doslova jim dělali Crips. Takže tam prostě mohlo docházet k nějakým třenicím.
12: Jak se tahle teda nenávist nebo tenhle konflikt, tenhle spor, který byl pevnou součástí Tupacova života, pak propisoval do jeho tvorby nebo vůbec do tvorby těch reperů, kteří pak končili často tím, že někdo zastřelil?
13: Já myslím, že tam je důležitý říct, že na začátku Tupac Shakur byl vlastně zdroj takového jako velmi uvědomělého repu a jako důležitých nějakých poselství a důležitý jako dokumentace zprostředkování těch jako nelehkých životních podmínek afroamerické komunity. To, že vyšel z podmínek, kdy jeho matka a taky nevlastní otec byli zapojeni ve strukturách Černých panterů, což bylo jako vlastně revoluční hnutí.
12: Poměrně dost radikální, bojující za práva afroameričanů.
13: Tak vlastně tam byla určitě už nějaká inspirace, tam bylo určitě i nějaký jako sdílený trauma, který tam vycházelo jako z toho, že jeho matka zažila opravdu jakoby výrazný jako útlak nebo jako velký represe. On se teda narodil do těchto jako podmínek, kdy prostě vyrůstali jako v poměrně velký chudobě. Hmm. Ale zásadní bylo to, že se dostal i na uměleckou střední školu, kde jako studoval balet, nebo studoval Shakespeara, studoval herectví, jazz a tak dál. A tohle jako ho významně ovlivnilo a tohle mu pomohlo jako rozvíjet ten jeho výjimečný talent. A někdy se na to v tom jeho příběhu jako zapomíná, jo? Že někdy jako lidi selektivně chtějí vidět jenom takovýho toho gangstra, přitom on sám vlastně gangster nebyl. A spíš to pojímal tak jako i filozoficky jako velmi zajímavým způsobem. A on potom spolupracoval třeba se skupinou Digital Underground, kterou přerostl a dostal se právě k tomu, že chtěl víc mluvit o těch společenských problémech, ale potom se staly určitý věci, které ho navedly k nějaký radikalizaci. To znamená, třeba byl napaden policisty za úplně jako minimální přestupek. Jo. Ty policisté ho zmlátili, nebo zažil střelbu, napadení, byl postřelen. Jo. A on potom jako na základě těchto věcí, třeba právě to napadení a postřelení jeho v roce 94, tak tam on si začal myslet, že právě zatím stojí Bad Boy Entertainment, že zatím stojí Biggie, že zatím stojí Puff Daddy. A přitom předtím Biggie Smalls, Notorious B.I.G. byl jeho kamarád, protože Tupac se narodil v New Yorku, oni se přátelili, když do New Yorku Tupac zpátky jezdil a taky Tupac mu docela zásadně pomohl Biggie mu. Ale potom najednou v určitý moment on si myslel, že to bylo napadení prostě východního pobřeží, že to na něj ušili a tím pádem začal on útočit taky na ně. Začal útočit skrze texty.
12: Například?
13: Například Hit 'Em Up. I'm a self-made millionaire, thug living out of prison, pistols in the air. Biggie, remember when I used to let you sleep on... Což byl jako dost brutální text, který mluvil o útoku a velmi jako nevybíravým způsobem právě o Bad Boy Entertainment a Biggie'm, P. Diddy'm. We the realest, we bad boy killers. Já mám takový pocit, že možná celý ten beef, jak se někdy v rapu říká, vznikl možná úplně jako nedopatřením. Jo? Ale potom už jako kola se rozjeli, hudba se prodává, skandál prodává a celý se to rozjelo. A z toho vězení, kde teda Tupac tenkrát seděl za obvinění ze znásilnění.
12: Ze sexuálního napadení faninky byl za to odsouzen. Ano.
13: Přesně tak. Tak on vlastně postřelen, byl rovnou odlifrovan prostě do vězení a tam tedy z toho vězení ho potom dostal Shook Knight. A to je otázka, jestli tam byl
12: tehdy
13: vlastně...
12: Tehdy vlastně šéf teda vydavatelství Death Row, který tak. Pak s ním seděl v ten osudný den v tom autě.
13: A tam je otázka, jestli to nebyl nějaký jako závazek vlastně, jo. Potom Tupac byl upsán k Death Row, ta smlouva nebyla extra výhodná a to taky, myslím, hraje roli. Takže do té tvorby se to samozřejmě podepisovalo, ale je třeba zmínit, že to vlastně bylo jakoby v závěru jeho života, i když je teda šílený, že vlastně on byl zavražděn, když mu bylo 25 let, jo. Do té doby vytvořil strašnou spoustu jako nahrávek.
12: On právě říkal, že ani není, nebo nedělá gangsta rap, protože všechny ty jeho skladby předtím, tak ty se dotýkaly zejména těch témat, která pálila jeho i jeho rodinu. O tom jste mluvila už na začátku. To znamená, neznal otce toho svého biologického, takže poctu mámě natočil jako Peace and Dear Mama. A potom ta chudoba, ty sociální nerovnosti třeba v písni Change.

0: Přesně tak, jako tohle je strašně důležitý, protože on jako rapér dokázal vlastně ukázat nějakou svoji zranitelnou tvář, což je strašně důležitý i pro pozdější vývoj toho rapu. A dokázal vlastně velmi trefně pojmenovávat ty sociální nerovnosti, rasismus a samozřejmě vzhledem k tomu, že to bylo spojené jakoby celý jako v nějakém atraktivním obalu, tak všechny ty témata i ta hudba jako velmi rezonovala s tou afroamerickou komunitou. On sám také hrál, věnoval se herectví a hrál v poměrně jako velkých filmech, což je taky zajímavý. Jo. A zajímavý je vidět vůbec, kolik toho stihnul. Jo. Že vlastně s takovou uvědomělostí a sečtilostí ještě jako by stíhal produkovat strašně moc věcí, které uspěly komerčně. Jo.
1: To je... A on už za svého života byl úspěšný, prodával alba, prodával nahrávky, byl slavný?
0: Jo, velmi slavný, protože sice teda on své nahrávky neprodával sám, prodával je za něj jako label a on dostával nějaký podíl a říká se, že zemřel s poměrně malou částkou na účtu, ale byl už v té době, jako v tom roce 96, velmi slavný. Vyšlo mu 2 album, který se strašně dobře prodávalo, bylo na předních příčcích hit parád a byl už tehdy ikona. Jo. A hvězda jak teda rapu, tak herectví a získal třeba 6 nominací na Grammy. Jo. Za tu dobu, což mě taky přijde zajímavý. Dneska je teda kulturní ikonou, ale myslím si, že si hodně toho úspěchu užil i za svého života. Otázka je, za jakou cenu, jo? Že vlastně, když potom je člověk tak exponovaný, tak zároveň, když tu pak velmi se snažil přemýšlet o tom, co vypustí do toho světa, tak ke konci to bylo jako občas velmi nevybíravý a možná občas velmi ukvapený a tam je otázka, kdo tlačil na to, aby vydával a jakou hudbu.
1: Takže kvalita klesala.
0: No, to bych jako úplně neřekla, ale jako řekněme, že ty témata se měnily a že i ke konci třeba to album All Eyes on Me pro mě má takovou jakoby velmi groovy a jako G-funkovou atmosféru, zároveň je takový oslavný a takový jakoby výsměšný, jo, že vlastně ty disy jsou tam jako víc skrytý.
1: Zatímco, ty narážky na ty ostatní repery, které...
0: Přesně tak, že jsou tam pořád, ale narážky jako na nějaký násilí a vyřizování si účtu a potom vlastně se dokonce i až po jeho smrti vychází to album Machiavelli, který má ten motiv inspirovaný Niccolo Machiavellim a vlastně on i mluvil o tom, že teďka jako se to veme zpátky a stane se tím rapovým autoritářem. Jo. Takže jako kdyby se tam jako opravdu přitvrzovalo, jako kdyby se hodně radikalizoval, hodně se připravoval na nějaký jakoby i možná fyzický nebo jako reálný souboj s někým, koho vnímal jako nepřítele, zatímco předtím to byly víc ty strukturální problémy, ten systémový rasismus a tak, tak ke konci to byly víc konkrétní lidi, jako který vnímal jako velkou hrozbu, což mi taky přijde zajímavý.
1: A dneska k rapovému autoritářskému vládci z 90. ze Spojených států se vrací někteří současní slavní rapeři?
0: Jo, daleko více i mluví vůbec o těch sociálních a sociologických tématech, jo, který vlastně jako jsou v tom pozadí, o tom, jak je to s tou černou maskulinitou, o tom, jak to trauma je kriminalizovaný, jo, a to jako co všechno je zatím, že to není tak jednoduchý, že se mluví trošku víc do hloubky o tom, co vlastně on viděl za tím takzvaným thug life, za tím jako tím jako zločin,
1: na břiši,
0: přesně tak, za tím jako zločineckým životem, že to bylo něco jako, co mělo prezentovat nějakou i tu emancipaci, jo, co nebylo prostě to střílení na ulici, ale co měla být nějaká sebeobrana vůči tomu systému a emancipace vlastně. Jo. A je strašně zajímavý, že samozřejmě spousta rapperů dalších a těch jako velmi slavných mluví o tom odkazu Tupaka, ať už o tom, jaký měl skvělý texty, jak moc jako rychle chrlil ty texty, jak dokázal rychle psát, jak ho obdivují rapeři jako Kendrick Lamar za to, jak dokázal podat jako některý ty témata.
1: Myslím, jak... že 50 Cent, Eminem se k němu vyjadřovali tak, velmi jako... hezky. Taky mimochodem budou vydávat společnou píseň, single teďka Eminem, 50 jo. Cent a Tupac, protože jeho rodina předala práva na nějaké nevydané nahrávky Tupacovi, Eminemovi a 50 Centovi a teď to má vyjít ve filmu Street Fighter, který se chystá do kin tenhle podzim. Vraťme se zpátky do Las Vegas na závěr. Ten soudní proces má trvat 6 týdnů. Kdo se má ještě objevit před porotou, kdo bude v tom případu 30 let starém případu vraždy Tupaca Shakura vypovídat?
0: Je tam řada takových VIP osobností, řekněme, a mezi nimi samozřejmě P. Diddy, taky Shook Knight. ale uvidíme, kdo se tam jako doopravdy objeví. Já mám pocit, že Shook Knight už prohlásil, že se nechce k tomu nijak vyjadřovat. Otázka je, jestli někdo z nich nedostane nějakou nabídku.
1: 7. září to mimochodem bude právě 30 let od střelby, teď bude výročí. 13. září pak Tupac zraněním podlehl. Pokud prokuratora uspěje, Davisovi hrozí jaký trest? Doživotí?
0: Já myslím, že to je doživotí, že se tak o tom psalo.
1: Přestože nestřílel. Chystají se na toho 7. nějaké vzpomínkové akce k Tupacově vraždě? Děje se to tak, že by si připomínali lidé Tupaca?
0: Vím o tom, že i někteří pozůstalí nebo to okolí jeho organizovalo nějaký akce v minulosti. On to může být takový jako dobrý zdroj obživy taky. Otázka je, jak to dál třeba bude zprávy na jeho hudbu. Já mám pocit, nebo jak se setkávám třeba s mladšími lidmi, tak stále spousta jich mluví o Tupacovi, což je zajímavý. No. A myslím si, že pořád ta jeho zkušenost může rezonovat právě s lidma, který cítí nějaký útlak nebo vlastně jsou marginalizovaný v té společnosti. Takže myslím si, že ten odkaz je jako pořád důležitý.
1: Takže jeho hudba žije. Dobrá, tak moc díky, že jsme mohli připomenout příběh Tupaca Shakura.
0: No já děkuju a poslechněte si nějakou hudbu.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska hudební publicistka Marie Čtvráčková, se kterou jsme probrali případ vraždy rapera Tupaca Shakura a řešili jsme taky jeho život, jeho hudbu. Detaily o použitých hudebních ukázkách v téhle epizodě najdete na našem webu irozhlas.cz v přepisu tohoto dílu. Jinak ve Vinohradské 12 budeme soudní líčení dál sledovat, stejně jako celou řadu dalších případů a dalších témat. Na jedno z nich se dostane hnedka ve čtvrtek. Naslyšenou zítra.

0: Ferry.
1: Technologie budoucnosti,
0: lékařské novinky,
1: překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
1: v sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský servis připravila Monika Chmielová.
3: Sněmovna přerušila debatu ohledně prezidentského veta novely k rozpočtům. Zemřela americká zpěvačka Dolly Parton, bylo jí 80 let. Fotbalisté Lince v sestavě s Krištofem Daňkem po velkém obratu prošli do hlavní fáze Ligy mistrů. A dnes bude oblačno i zataženo, místy s deštěm, postupně se vyjasní, teploty většinou do 21 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Poslanci přerušili debatu ohledně prezidentského veta novely k rozpočtům. Vrátí se k ní v 9 hodin. Ke slovu se zatím dostal jen předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. Zhruba 10 hodin zabrala diskuse a navrhování bodů na program schůze.
4: Koaliční poslanci jsou připraveni prezidentské veto přehlasovat. Zařadit chtějí podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD hlasování na pevný čas.
5: Předpokládám, že budeme kolem tak 13:30 hlasovat, ať bychom tedy to veto prezidenta přehlasovali.
4: Podle vlády není možné bez změny rozpočtových pravidel připravit návrh státního rozpočtu na příští rok. Opoziční poslanci ale kritizují, že umožní čím dál větší zadlužení státu.
6: To opravdu jednou bude muset někdo zaplatit a bohužel to budou naše děti a naši vnuci.
4: Říká předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. Opozice také kvůli novele připravuje ústavní stížnost. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Dozorčí rada Českých drah dnes projedná situaci generálního ředitele státního dopravce Michala Krapince. Ten nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že ji pro výkon funkce nepotřebuje. Žádost o prověrku generálního ředitele byla podmínkou výběrového řízení, ve kterém Michal Krapinec v roce 2022 zvítězil. Dozorčí rada k tomu zasedne v 10 hodin. Krapinec je teď generálním ředitelem 5. rokem. Mandát ve funkci mu tak vyprší příští rok na jaře. Ve věku 80 let zemřela americká zpěvačka, herečka a filantropka Dolly Parton. Na sociálních sítích to oznámila její rodina. Parton za svou kariéru získala přezdívku Královna country. Nejvíc se proslavila v 70. letech hitem Jolene. Ve videu na několikanásobnou držitelku ceny Grammy zazpomínal její synovec Brian Seaver.
7: Dolly otevřela dveře pro generace zpěváků, skladatelů, muzikantů a snílků ze všech oblastí života i kontinentů. Díky jejímu příkladu jsme věřili, že všechno je možné. Nikdy neviděla dveře, které by nešlo otevřít, a dveře, které otevřela, tvořily a měnily historii.
1: Sport.
3: České volejbalistky v Brně postoupily do osmifinále domácího mistrovství Evropy. Účast mezi 16 nejlepšími mají jistou po výhře 3-1 na sety nad Ukrajinou. A fotbalista Krištof Daněk bude hrát hlavní fázi Ligy mistrů. Mezi elitu postoupil s rakouským Lincem poté, co v odvetě smazal příbrankovou ztrátu na Celtic Glasgow. 23-letý český záložník se pod výhru 5-1 po prodloužení podepsal asistencí a vybojovanou penaltou. Sám Daněk Radiožurnálu Sport přiznal, že podobný zápas v kariéře zatím nezažil.
8: Jsem docela mladý, takže ještě toho nebylo tolik, ale tohle je opravdu něco speciálního a klobouk dolů, co někteří předvedli na hřišti, protože asi to upřímně jako nečekal nikdo, si myslím, ale povedlo se nám to, takže fakt jako mega.
3: V úterý prošli do hlavní fáze Ligy mistrů i hráči Sabahu Baku, kteří zdolali izraelskou Berševu 5-2 po prodloužení. Mezi elitou jsou taky fotbalisté norského Bodø Glimt, a to po odvetné výhře 3-0 nad nizozemským Nijmegenem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D2 před Brnem a zavřená silnice 20 Plzeň-Vary. Na dálnici D2 opatrně před Brnem ve směru z Bratislavy. U nájezdu od Modřic a Olympie na kilometru 2,5 silničáři opravují svodidla. Na dálnici D5 počítejte s omezením u Berouna ve směru do Plzně. Na 19. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Na D1 z Brna do Ostravy zpozorněte u sjezdu na Kroměříž západ. Na kilometru 258 stojí osobní auto v odstavném pruhu, místo je označené šipkou. A na Plzeňsku je neprůjezdná silnice 20 do Karlových Varů. V Bezvěrově zasahují záchranáři u požáru domu. Místem se teď nedá projet, zvolte trasu například přes Služetín a Komárov do Toužimy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zpočátku výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno a zataženo, místy déšť nebo přehánky. Postupně začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, v jižní části území až 23 a na horách většinou kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Společnost vám dělá stále noční radiožurnál, 5 minut po 16:00, přeji příjemné probuzení do středečního rána s datem 26. srpna a za chvíli jedno zdravotnické téma. Náročné operace karcinomu jater, plic nebo třeba močového měchýře už budou dělat v Česku pouze lékaři ve specializovaných centrech. Takové jsou plány ministerstva zdravotnictví. Co na to říkají menší nemocnice? Tak nejen o tom uslyšíte za okamžik.
1: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Nejnáročnější onkologické operace by se od roku 2030 měly plně přesunout do specializovaných center. A to podle ministerstva zdravotnictví z toho důvodu, že lékaři v těchto centrech mají se složitými zákroky větší zkušenosti. Změny se mají týkat třeba operací karcinomu jater, slinivky, plic nebo močového měchýře.
1: Není to věc, která se stane zítra, je to proces. Máme tady některé milníky, které jsou už jasné. Začínáme od 1. září v oblasti játra a slinivky. Postupně vlastně budeme centralizovat až do roku 2030. Tím pádem se i nemocnice na to mohou připravit.
2: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Přínosy centralizace jsou podle něj dobře vidět třeba na výsledcích operací pokročilých nádorů konečníku. Zatímco u specializovaných center dosahuje přežití ve 3 letech po operaci 75%, mimo centra je to 66%. Výhoda centralizace ale podle ministerstva není jen ve vyšší kvalitě péče. Roste pak taky počet pacientů, kteří se vůbec k operaci dostanou, popisuje datový analytik ministerstva zdravotnictví Marian Rybář.
3: Když přijde ten pacient do centra, kde je velká zkušenost, tak oni se pustí i do hraničních pacientů, který by v menších nemocnicích vůbec operovaní nebyli. A jenom pro příklad, v Dánsku jsou 4 vysokoobjemová plicní centra a je tam ta prooperovanost neboli ten resection rate 25%, zatímco v Čechách je to 15%.
2: Centralizace péče není v Česku novinkou. Aktuálně máme asi 24 typů specializovaných center a už teď v nich lékaři dělají zhruba 3/4 nejnáročnějších operací. Některé z nich si ale i tak nadále ponechávají menší nemocnice a právě to chce ministerstvo změnit. Asociace českých a moravských nemocnic souhlasí s centralizací třeba u nádorů močového měchýře. V některých jiných oblastech ale podle místopředsedy Petra Chudomela smysl nedává.
4: Ale od roku 2028, kdy se bavíme o centralizaci operativy ledvin, tak to už je právě ten sporný bod, protože se domníváme, že jsou tady nemocnice, které dělají operací ledvin 50, 60, 70 za rok. Takže to je dostatečné číslo, měli by dostat šanci, aby prokázali, že tu operativu dělají dobře, dělají s minimálními komplikacemi a jsou srovnatelné s těmi velkoobjemovými centry.
2: Upozorňuje taky na možné zhoršení dostupnosti péče. Podle něj to budou mít někteří pacienti do specializovaných center daleko. S tím ale ministerstvo nesouhlasí. Rozmístění center je podle rezortu takové, že případné prodloužení cesty nebude nijak zásadní. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
0: A v nočním radiožurnálu teď míříme na silnice.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na dálnici D1 z Prahy do Brna hlásíte nehodu za Velkým Beranovem. Na kilometru 129 se převrátilo nákladní auto. Podle informací z místa je to teď neprůjezdné.
7: 129 momentálně neprůjezdná, jo. Je tam převrácené nákladní auto s vlekem.
6: Na místě ještě nebyla policie ani záchranáři, začíná se tvořit kolona, tak brzděte před ní opatrně. Z dálnice můžete sjíždět na Velký Beranov. Další zelená vlna nejpozději za 1/4 hodiny.
5: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Eurythmics s vámi byli v nočním radiožurnálu. A v Olomouckém kraji přibývá samospráv, které se rozhodly podat žalobu kvůli chystaným akceleračním zónám. Ty umožňují rychlejší výstavbu větrných elektráren. Oblasti pro zrychlené povolování fotovoltaických nebo větrných elektráren vláda schválila na konci července. Mnohé radnice s tím ale nesouhlasí a chtějí podat žalobu na stát. Právníky oslovili také zástupci 9 obcí z oblasti Záhoří na Přerovsku. Přidat se k nim chtějí i další ze Zlínského kraje. Ministerstvo pro místní rozvoj tvrdí, že o chystaných žalobách zatím nemá žádné informace.
1: Výstavba až 66 větrných elektráren by se dotkla 9 obcí na Hranicku. Zastupuje je Pavla Krbálková, manažerka Dobrovolného svazu obcí mikroregionu Záhoran.
2: Je to úplně největší zóna z celé České republiky. Kumulativně co do počtu s námi souvisí i akcelerační zóna Kunovice a Kelč. A úplně ten největší problém je ten, že tato oblast není tak velká, aby jsme pojali ten požadovaný počet větrných elektráren, které vláda nám tady do územních plánů chce napsat.
1: Zástupci obcí proto chtějí zrušit vymezené akcelerační oblasti po nabytí účinnosti změny číslo 2 územního rozvojového plánu České republiky, který akcelerační oblasti upravuje, potvrzuje nezávislý starosta Všechovic Radovan Mikuš.
3: Od začátku se nám zdá celý ten proces stanovení těch akceleračních zón netransparentní. Ty připomínky, které jsou opravdu pro tu konkrétní oblast, vůbec nebyly vypořádány.
1: Právní kancelář mikroregionu už připravuje žalobu na stát. Zatím není jasné, jestli ji obce podají jednotlivě nebo společně, říká Jiří Kopecký, nezávislý starosta Opatovic.
4: Není jiné cesty, samozřejmě jako není to ideální v tom, že si budeme prostě soudit se státem, jo, protože správní žaloba není něco rychlého a levného, ale jako momentálně nám ten stát nedal jinou možnost.
1: Vymezení akceleračních oblastí neznamená automatické povolení výstavby elektráren, upozorňuje Petra Roubíčková, mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj. O připravovaných žalobách obcí zatím žádné informace nemá.
5: V tuto chvíli nelze předjímat, jakým způsobem bychom případně postupovali.
1: Návrh akceleračních zón zahrnuje kromě lokalit pro větrné i solární elektrárny. S těmi je počítáno například Uptení na Prostějovsku, Beňova, Bezuchova nebo Radkovy Lhoty. Z Předovska Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.

0: dokola.
1: Brněnská jedenáctka.
2: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
1: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
2: Brněnská jedenáctka.
1: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
2: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Je půl páté. Monika Chmelová přináší krátké zprávy.
1: Odpalování pyrotechniky na stadionech by mohlo být nově trestným činem. Po jednání pracovní skupiny Bezpečí na stadionech to v poslanecké sněmovně řekl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Trestné by nově bylo taky zahalování obličejů na stadionech a zavést by se mělo i dobrovolné rozpoznávání obličejů. Změny by podle Šťastného měly platit od příští sezóny. Ta začne na podzim 2027. Kanadská vláda oznámila odvetná cla na některé zboží ze Spojených států. Od 8. září za něj budou platit cla ve výši 15, 25 nebo 50%. Kanadské dovozní poplatky se budou týkat přibližně 700 amerických produktů v hodnotě asi 20 miliard dolarů, tedy v přepočtu přes 410 miliard korun. Spojené státy už v sobotu vyhlásily 50% cla na vybrané kanadské zboží ve stejné hodnotě. Šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume zahájil turné po Německu. Zaměstnance v 9 továrnách automobilky při něm chce přesvědčovat o nutnosti úspor. Na první shromáždění ve Wolfsburgu přišlo asi 10 tisíc zaměstnanců. Blume podle německých médií zopakoval, že bude kvůli klesající poptávce a vysokým nákladům potřeba zrušit v následujících letech asi 50 tisíc pracovních míst, polovinu z toho v Německu. Situací se bude v září zabývat dozorčí rada koncernu. A naposledy v této sezóně dnes vyjede na hladinu přehrady Hrachlůzky na Plzeňsku výletní parník. Sezóna tak končí o 2 měsíce dřív, než byl původní plán. Rozhodl o tom provozovatel lodi, kterým je jeho česká plavební společnost. Důvodem je setrvale klesající hladina přehrady, která se vinou sucha denně sníží o 5 cm. Sport. Prvoligoví fotbalisté Zlína a Bohemians postoupili do třetího kola domácího poháru. Pražský celek zvítězil v zápech 3-2, zlínští vyhráli v Uničově 2-0. Z profesionálních celků prošli dál i hráči Žižkova, Dukly Praha a Jihlavy. Viktoria triumfovala v Hluboké nad Vltavou 2-0, Dukla v Horních Ředicích 5-0 a Jihlava na Trávníku Motorletu Praha 3-0. Vypadli jen fotbalisté Ústí nad Labem, kteří prohráli na Trávníku třetiligového Varnsdorfu 3-4 po penaltovém rozstřelu. V základní hrací době i prodloužení branka nepadla.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 za Velkým Beranovem a překážka na D2 za Břeclaví. Na dálnici D1 z Prahy do Brna jste nám hlásili nehodu za Velkým Beranovem. Na kilometru 129 se převrátilo nákladní auto, blokuje levý pruh. Podle řidičů se teď opatrně projíždí pravým pruhem. Na místo přijíždějí záchranáři a provoz pak může být ještě více omezený. Tvoří se kolona kamionů už od kilometru 127. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna pozor na překážku za Břeclaví. Na 43. kilometrů leží v levém pruhu Velká Bedna. Na silnice 20 z Plzně do Karlových Varů je neprůjezdná v Bezvěrově. Na průtahu obcí zasahují záchranáři u požáru domu. Podle informací z místa jde o větší požár. Silnice může být neprůjezdná ještě několik hodin. Objíždí se zatím přes okolní obce.
4: Z Bezvěrova směr Manetín a v obci Služetince v odbočí na obec Buč. Tam tudy se pokračuje na Toužem.
3: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku výjimečně i polojasno, jinak ale převážně oblačno a zataženo, místy déšte nebo přehánky. Postupně začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje stále ještě noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Je to tak, ladíte stále noční vysílání radiožurnálu a pokud investujete do kryptoměn, tak vás mohl potěšit nárůst ceny bitcoinu. Poprvé od května se totiž vyšplhal na 80 tisíc dolarů. Dokonce se dostal i k 81 tisícům, ale následně cena zase spadla. Jak moc, tak to zjistíte, když se podíváte na článek na irozhlas.cz v rubrice Ekonomika, kde se tomu podrobně věnujeme. A teď už dál zazní Coldplay.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Váží tuny vznikají celé měsíce a mají vydržet stovky let. Přitom o výsledném zvuku mohou rozhodnout pouhé gramy bronzu. Jak se v jedné innsbruckské dílně už přes 4 století rodí zvony, uslyšíte za pár minut.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Na jejich zvony hrají přední evropské orchestry, znějí z kostelních věží po celém světě a ty nejmenší cinkají na krku kravám na alpských pastvinách. Grassmayerovi z Innsbrucku je odlévají nepřetržitě od roku 1599. Jejich rodinná dílna přežila 30-letou válku, napoleonské tažení i dvě světové války. Ani 400letí zkušeností přitom pořád nestačí k tomu, aby předem přesně věděli, jak bude další zvon znít.
1: Johannes Grassmayer teď zkouší nově odlitý zvon. No a pokud projde touto Johannesovou poslední zkouškou, tak už brzy bude takto krásně znít na jedné z pražských zvonic klidně několik staletí.
2: Musí ladit s historickými zvony, které už na věži visí. Proto si je nejdřív nahrajeme, rozebereme jejich zvuk a teprve potom navrhneme nový.
1: Jenže než se nový zvon vůbec rozezní, čekají Johannese a jeho kolegy minimálně 3 měsíce tvrdé ruční práce.
2: V principu je to trochu jako pečení dortu. Potřebujete formu a těsto, v našem případě roztavený kov. Jenže zatímco formu na dort můžete použít znovu, tady musíme pokaždé vyrobit novou. Každý zvon má totiž jiný tón a jinou výzdobu.
1: Odlít krásný zvon je jedna věc. Přimět ho, aby zněl přesně tak, jak má, to už je něco jiného.
2: Každý zvon se ještě jemně dolaďuje, podobně jako klavír nebo kytara. U 9-tunové zvonkohry jsme při ladění ubrali jen 16 kg bronzu. V poměru k celé váze je to skoro nic.
1: Když nový zvon poslouchá Johannes, tak rozhodně neslyší to stejné, co já. Já vnímám jediný hluboký úder. On v něm ale hledá desítky různých tónů.
2: Ve zvonu dokážeme rozlišit zhruba 200 tónů. A ten hlavní, který lidé slyší, vlastně vůbec neexistuje. Vzniká spojením všech ostatních. Říkáme mu úhozový tón.
1: Johannes je už 14. generací zvonařů. Rodina Grassmayerů odlévá zvony nepřetržitě od roku 1599. A přesto říká, že největší chybou by bylo myslet si, že už není co zlepšovat.
2: Naším cílem je dosáhnout stejné kvality, jakou představují Stradivárky ve světě houslí. Ale zároveň si nikdy nesmíme říct, že už tam jsme. V tu chvíli bychom totiž přestali hledat nové cesty a přestali bychom se zlepšovat.
1: A po dnešní kontrole už zbývá jen jediné, tedy naložit těchto několik tun bronzu na kamion a poslat je do Česka. Z Innsbrucku Bára Vránová, Radiožurnál.
0: A to už je pro dnešní den vše z nočního Radiožurnálu. Reportáží z Rakouska jsme zakončili noční vysílání a v 5 dorazí ranní Radiožurnál s Petrem Králem. Tak mějte příjemnou středu. Od mikrofonu se loučí Adam Carda a posílám Stinga s písní All This Time.

že je v ložnici tma. No mohl jsem se splést, snad si odpustit smím. A dost bylo gest, jsme prohraná hra. Ale jak je mám snést, tak poraď mi s tím.

0: tady je Radiožurnál 5 hodin. A se zprávami Tereza Tomášková.
1: Odbory projednají vládní návrh na změnu platových tabulek. Nejméně jeden člověk zemřel při výbuchu v Dněpropetrovské oblasti. Slovinský cyklista Tadej Pogačar vyhrál čtvrtou etapu Vuelty a upevnil si pozici celkového lídra. A bude oblačno až zataženo, na severu místy přehánky a teploty do 22 stupňů, na jihu až 25.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Odboráři dnes projednají možné změny v platových tabulkách. Reformu odměňování ve veřejné sféře jim a zaměstnavatelům představila vláda na začátku týdne. Odbory po změně systému volaly dlouhodobě. Vládní návrh je podle nich revoluční. Kabinet by chtěl úpravy zavést už od nového roku. Jedna z hlavních změn se týká nejnižších tarifů, popisuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
3: Tabulkové platy už nikdy nebudou nižší, než je minimální mzda a osobní příplatky a odměny budou opět sloužit k motivaci zaměstnanců, nikoliv jen k dorovnávání základního platu. A zvyšování minimální mzdy bude fungovat jako automatická každoroční valorizace platů.
1: Minimální mzda a tedy i nejnižší tarif mají být příští rok 24 900 korun. Podle nejnižšího tarifu stát vyplácí třeba úředníky, pracovníky v kultuře nebo nepedagogy. O úpravách má vláda znovu jednat v pondělí, kdy bude řešit i státní rozpočet. Při explozi v ukrajinském Samarivském okrese zemřel nejméně jeden člověk, dalších 11 je zraněných. Uvedl to server Ukrajinská pravda. Příčinu výbuchu úřady zatím nezveřejnili, podle nich se ale jedná o válečný zločin. Z epicentra výbuchu záchranáři lidi evakuovali. Na platformě Telegram to napsal šéf zprávy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Lotyšsko s platností od 1. září zakáže dovoz vybraného zboží z Ruska a Běloruska. Shodla se na tom lotyšská vláda. Nařízení podle veřejnoprávní televize LSM zakazuje dovoz knih, novin, oblečení, bot nebo hraček. Dotkne se taky ruského a běloruského zboží dováženého ze třetích zemí. Zvěrolékaři zapsali do centrální evidence zatím 145 tisíc psů. Jde o data komory veterinárních lékařů k 19. srpnu. Povinnost registrovat očipované psy platí od začátku července. Má pomoct v boji proti nelegálním množírnám a usnadnit návrat zatoulaných psů a taky v systému jsou i údaje o vakcinaci proti vzteklině. Právě při tomto očkování veterináři zvířata zapisují, pokračuje prezidentka jejich komory Petra Šinová.
4: Denně přibývá přibližně 3,5 tisíce psů, což odpovídá tomu, co jsme očekávali. Systém eviduje vlastně obce, kde jsou psy chování, takže jsme schopni vyfiltrovat z toho systému údaje na jednotlivou obec, dokonce i na část obce.
1: Sport. Slovinský cyklista Tadej Pogačar udělal další krok k vítězství na španělské Vueltě. Šampion letošní Tour de France v Andoře vyhrál horskou čtvrtou etapu a upevnil si tak červený trikot pro celkového lídra závodu. And now Tadej Pogačar takes
5: yet another stage victory in a Grand Tour. Tadej Pogačar výhrou zakončil víc než 50 kilometrů dlouhý únik, během kterého rozdrtil soupeře. V cíli měl na nejbližší Soky náskok 2 minut a 39 sekund a celkově vede před dalším Slovincem Primožem Rogličem bezmála o 3,5 minuty. Jediný Čech ve startovním poli Jan Hirt dojel v etapě 17. a průběžně se posunul na 23. pozici. Na Pogačara ztrácí skoro 10 minut. František Typovský, Radiožurnál.
1: Pátá etapa Vuelty začne po 1:30 odpoledne. Na 173 kilometrech má několik krátkých, ale prudkých stoupání.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na D1 za Velkým Beranovem a zavřená silnice 20 z Plzně do Varů. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se tvoří kolona za Velkým Beranovem. Od kilometru 126 se plní oba pruhy, které popojíždějí až k nehodě na kilometru 129. A tam zasahují záchranáři u převráceného nákladního auta v levém pruhu. Zdržení je zatím na necelou půl hodinu. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy zvyšte pozornost u sjezdu na Kroměříž západ. Na kilometru 258 stojí nepojízdné osobní auto v odstavném pruhu. Označena je to šipkou, hlavně nákladní vozidla vybočují doleva. A silnice 20 z Plzně do Karlových Varů je neprůjezdná v Bezvěrově. Zasahují tam záchranáři u požáru domů. Možná objížďka vede z Bezvěrova po místních cestách přes Služetín, Komárov a Smilov do Toužimy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, na jihozápadě i polojasno a hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Odpoledne a večer čekáme ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Teploty 17 až 22 stupňů, na jihu až 25 a na horách většinou kolem 14, na Šumavě 19. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno a začneme těžkou prací, konkrétně v hradní kovárně na středověkém hradě Helštín. Tam totiž vzniká 2,5 metru vysoká a 250 kg těžká plastika kováře při práci, která by mělo natrvalo ozdobit areál právě středověkého Helštína. A tam se vydáme původní reportáži, ještě předtím zpěvačka Alize a ještě jedna informace. V Austrálii vyřadili z hitparád všechny písně vytvořené umělou inteligencí. O rozhodnutí Asociace hudebního průmyslu informuje BBC, teď taky radiožurnál. No a tady jedna skutečná Alize. Dobré jitro. Shut up.

0: 9 minut po páté zní vysíláním ranního radiožurnálu Znělý hlas zpěvačky Alize. My teď ale míříme za zvukem kovadlin, který rozezněl třetí nádvoří hradu Helštína na Přerovsku. Tým uměleckých kovářů pod vedením Václava Nohy má týden na to, aby udělal umělecké dílo, které natrvalo ozdobí hradní expozici. Dostalo jméno Zrozen v ohni.
1: Václav Noha a jeho kolegové v hradní kovárně pracují i více než 12 hodin denně. Dílo musí mít hotové do pátku. Všichni proto mají stále po ruce hrnky s kávou.
2: U těch výhních zpracováváme silný pásoviny a je tam obrovský teplo. Takže člověk jako je z toho docela neupitej.
3: Takže bez kávy to nejde.
2: Nejde.
1: V kovárně Václav vyrábí 2metrovou plastiku kováře při práci. Je složená ze silných kovaných pásovin. Vzájemně jsou probíjené a nýtované. Zástěru má Stepané Mosazy. I když Helštín je pro mistry černého řemesla světovým centrem, žádnou nadživotní plastiku kováře ještě nemá.
2: Jsem strašně dlouho přemýšlel nad tím, jestli vůbec tady takovou složitou vízu jako zvládnem, protože je to opravdu těžký a je to už level nad levelem, no. je to velká výzva. Pomalu se nám to nahoře zbíhá, za chvilku budem nejtovat.
1: V rámci kovářského fóra umělci pro hradní expozici vyrobili už na 40 plastik. Pro tu nejnovější kastelán Jan Lauro vhodné umístění ještě nemá.
4: Jsou tady díla třeba od nedávno zesnulého akademického sochaře Igora Kitzbergera. No a z těch mezinárodních týmů se tady velice pěkně zapsal třeba Claudio Botero se svou rodinou, anebo když teďka se podíváme na tu celospolečenskou situaci a celosvětové dění, tak já osobně rád vzpomínám tady na kooperaci třeba rusko-ukrajinského týmu anebo izraelsko-palestinského týmu, kdy prostě teď si myslím, že už to jsou pouze vzpomínky.
1: Nové dílo návštěvníci hradu můžou poprvé obdivovat v pátek při zahájení Hefajstonu. Letos na něm přislíbilo účast 600 mistrů černého cechu z celkem 20 zemí světa. Helštína, Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, teď je 6:15. Poslanci se v 9 hodin dopoledne vrátí k novele, která mění rozpočtová pravidla. Debatu včera přerušili po téměř 10 hodinách diskuze o programu. Koaliční poslanci chtějí přehlasovat veto prezidenta, aby kabinet mohl připravit rozpočet na příští rok s vyšším schodkem, než dovoluje současná legislativa. Opozice kvůli tomu chystá ústavní stížnost. A zvěrolékaři zapsali do centrální evidence zatím zhruba 145 tisíc psů. Povinnost registrovat očipované psy platí od začátku července a my se po půl šesté vydáme přímo do jedné z ordinací.
1: Nehoda na D1 za Veranovem, zavřená 20 v Bezvěrově. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velký Beranov vzniká kolona z kilometru 126, nejdřív kamiony, postupně i osobní auta, ta se zdrží kolem 20 minut, protože na 129. se po vážnější nehodě projíždí jenom pravým pruhem. A silnice 20 Plzeň Karlovy Vary zůstává v Bezvěrově uzavřená kvůli většímu požáru domu, objížďky složitější po místních komunikacích. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Dnes nás čeká rozdílné počasí na severu a na jihu naší republiky. Na severu zaprší, zatímco na jihu bude spíše slunečno. Ráno a dopoledne čekáme oblačno až zataženo, v jihozápadní polovině území ale i polojasno. Hlavně na severu se bude místy vyskytovat déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera se může na jihozápadě objevit i bouřka. Zároveň ale bude částečně ubývat jak srážek, tak i oblačnosti. Teploty se budou pohybovat mezi 17 a 22 stupni, ale na jihu bude tepleji 22 až 25 stupňů. Na horách naměříte kolem 14, na Šumavě až 19 stupňů. Foukat k tomu bude slabý, místy mírný východní vítr. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: částech světa opravdu ničivé následky, což ukazuje nová studie vědců z Česka, Německa a Švýcarska, publikovaná v časopise Science. V Africe, Asii a Jižní Americe jsou škody přibližně dvojnásobně vyšší než v Evropě a v Severní Americe. A tak se na to překvapivé zjištění pojďme teď podívat podrobněji v ranním Radiožurnálu.
1: To, na co koukáme, to je naše borovice lesní tady.
2: S invazním biologem Petrem Piškem z Botanického ústavu Akademie věd jsme teď v Průhonickém parku. Procházíme se mezi stromy z různých částí světa a zastavujeme se u borovice lesní. Právě na ní se dá ukázat, jak může rostlina, která je u nás běžná, jinde působit velké škody.
1: Celá řada druhů borovic byla zavlečena na jižní polokouli a působí tam velké škody a problémy.
2: Vědci podobné případy pozbírali ze 172 zemí a zjistili paradox. Víc invazních druhů je podle záznamů v Evropě a Severní Americe. Závažné škody ale častěji způsobují v Africe, Asii a Jižní Americe.
1: Na tom severu ty země jsou bohatší, mají třeba lepší monitorovací systémy a mají hlavně víc peněz na to, aby mohli případně s tím něco dělat.
2: Klíčové je proto nový druh zachytit co nejdřív, říká spoluautor studie je Hanno Zebens z Německé univerzity v Gíznu.
3: Druhy snadno překračují hranice, takže žádná země tenhle problém sama nevyřeší. Účinná prevence závisí na sdílení znalostí zdrojů a koordinovaném postupu mezi zeměmi.
2: Vědci tak varují, že u invazních druhů může být pozdější náprava mnohem dražší než včasná prevence. Nejde přitom jen o peníze, ale i o přírodu, kterou už nemusí být možné vrátit do původního stavu. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: S vámi ranní radiožurnál, blížíme se k 17:30, připraveny další aktuální zprávy, počasí, doprava v zelené vlně i s našimi zpravodaji, tak jak jste zvyklí. Tak pojďme na to. Tady je radiožurnál v 5:30. A slovo má Tereza Tomášková.
1: Případ generálního ředitele Českých drah Michala Krapince dnes bude řešit dozorčí rada státního podniku. Krapinec nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD prověrku předpokládaly podmínky výběrového řízení, které Krapinec v roce 2022 vyhrál. On ale argumentuje, že prověrku pro výkon funkce nepotřebuje. Ve Spojených státech zemřeli dva lidé na nákazu spalničkami. Oběti potvrdil stát Pensylvánie. Onemocnění se v zemi šíří rychlým tempem. Podle agentury Reuters počet případů překonal čísla za posledních 30 let. Spojené státy zatím letos zaznamenaly přes 2700 nemocných. Proti spalničkám se očkuje mnohem méně lidí než v minulosti. Inspektoři varují před dětským čajem, který může být závadný. Jde o dvě šarže bylinného dětského čaje Průdušky se slézem českého výrobce All Nature. Inspektoři v něm našli nadlimitní množství alkaloidů, tedy látek, které můžou zvyšovat riziko rakoviny. Státní zemědělská a potravinářská inspekce výrobek stahuje z trhu. Jedna z šarží má minimální trvanlivost do října 2027, druhá do března 2028. Sport. Tenisti Jakub Menšík s Karolínou Muchovou jsou v semifinále smíšené čtyřhry na US Open. Ve čtvrtfinále v New Yorku zdolali domácí dvojici Paul Navarová 2-0 na sety. V soutěži, která předchází hlavnímu programu, naopak vypadl česko-britský pár Kateřina Siňáková, Henry Petten. Dvojice složená z nejlepších deblových hráčů planety podlehla francouzsko-ukrajinskému manželskému duu Monfils Svitolinova v závěrečném super tiebreaku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 za Beranovem, neprůjezdná 20 v Bezvěrově. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za exitem Velký Beranov čekejte kolonu. Kamiony v pravém pruhu z kilometru 125,5, osobní auta v levém ze 127. Odtamtud je to na čtvrt hodiny na 129. Tam se srazilo auto s dodávkou, průjezdný pravý pruh. Na D2 z Bratislavy na Brno za Podivínem opatrněji na kilometru 35,5 v odstavném pruhu řeší kolizi dvou dodávek. A silnice 20 Plzeň Karlovy Vary je neprůjezdná v Bezvěrově. Hasiči zasahují u velkého požáru domu. Osobní auta to můžou zkusit přes Komárov, ale jsou to velmi úzké cesty, sotva pro obousměrný provoz. Pro větší vozidla určitě objížďka přes Štědrou. Směrem z Plzně vás odkloní policie v Bezvěrově. Směrem z Varů zatím bez odklonu sjíždět se musí z 20 už v Toužimi na Štědrou. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Dnes po ránu je na Českém hodně oblačnosti, oblačno až zataženo, méně mraku je na jihozápadě a jihu Čech i polojasno. V západní polovině Čech se vyskytují přehánky a nebo déšť. Teploty jsou docela vyrovnané, většinou klesly k 15 až 11 stupňům. O trochu tepleji je na jihu Moravy a také v centru Prahy, chladněji pak na horách. Přes den zůstane na severu víc mraku, tam bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, vytvořit se může i bouřka. Teploty při zamračeném počasí se budou držet kolem 20, konkrétně mezi 17 a 22 stupni. Na jihu, tedy hlavně na jihozápadě, ale bude mraků méně, místy i polojasno a díky tomu tam budou takhle teploty šplhat až k 25. Na horách to bude podobné, Šumava teplejší kolem 19 stupňů, jinde kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo předávám Petru Královi. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, slovo předala Marcela Hálová. 4 minuty po 17:30, možná právě teď pro vás čas pro ranní venčení, tak v tom případě ještě stihnete informaci o tom, že pokud tady máte pejska a chystáte se očkovat proti vstekně, tak byste si měli nechat zvíře zapsat do centrální evidence. Ta povinnost platí od července a my vám za chvíli prozradíme, jak to celé funguje a jestli měli veterináři s novým systémem nějaké potíže, tak možná odchod na ranní psí procházku ještě na chvíli odložte.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: 5.38, Charlie Puth, ranní radiožurnál a novinka pro pejskaře. No, novinka, jak se to veme. Zhruba 3,5 tisíce psů už teď zapíšou veterináři denně do centrální evidence. Ta registrace odstartovala na začátku července, takže vlastně nedávno. No a ta má stížit fungování množíren a také pomoct najít případně ztraceného psa. Veterináři zvířata registrují při očkování proti vzteklině a stojí to několik set korun. Očkování může platit až 3 roky a proto mají lidé na splnění povinnosti čas až do roku 2029.
1: Veterinář kontroluje čip mojí Fenky Rose, pak ji očkuje proti vzteklině a hned na to vyplňujeme dvoustránkový formulář zápisu do centrální evidence psů. On zadává údaje o zvířeti, kromě čísla čipu, například i to, jestli je kastrovaná. Já vyplňuju své jméno, adresu nebo e-mail, kam mi přijde potvrzení. Informace do systému většinou veterináři a mezi nimi i Milan Štourač z Brna nezadávají hned.
2: Většinou to není možné dělat v ordinaci v rámci provozní doby, takže ta žádost zůstane uchována a veterinář má ze zákona 7 dní na to, aby přepsal tady tyto údaje do centrální evidence.
1: Od začátku registrace došlo k několika změnám. Ubylo stran formuláře a Komora veterinárních lékařů podle její prezidentky Petry Šínové odstranila některé počáteční problémy.
3: Jednalo se především o nějaké problémy v rámci vyhledávání adres majitelů, ale tento problém se velice rychle vyřešil napojením na jiný systém státu registrující adresy.
1: Veterináři nemusí majitelům psů o registraci říkat. Většina to ale dělá. Zajímalo mě, jestli o povinnosti třeba brněnští pejskaři ví a jestli už ji splnili.
4: Máme křížence německého ovčáka a labradora. Registrovaného ho zatím nemáme. Registr psa spojíme pravděpodobně s návštěvou veterináře.
5: Je tam ta lhůta pro tu registraci docela dlouhá, takže to vyřešíme s preventivní prohlídkou, kterou budeme mít u veterináře, takže zatím není zaregistrovaná, ale bude.
6: Nevěděl jsem o tom, vůbec jsem o tom neslyšel nikde.
7: Registrovali jsme ho teďkom, když byla na kastraci, tak jsme to vzali při jednom.
1: Pokud člověk psa do 3 let nezapíše do evidence, hrozí mu pokuta až 50 000 korun. Alena Hesová, Radiožurnál.

0: Leo Jovela, stříná zpěvačka se zrzavými vlasy, ostrým pohledem a hlasem, který poznáte po několika vteřinách. 61 dnes slaví zpěvačka Shirley Mansonová. V polovině 90. let se stala frontmankou skupiny Garbage a jednou z nejvýraznějších tváří tehdejší alternativní rockové scény. No a v roce 1995 kapela vydala své debutové album Garbage.
1: Prodalo se ho přes 4 miliony kusů a písně jako Stupid Girl nebo Only Happy When It Rains udělali z Garbage jednu z nejúspěšnějších alternativních kapel 90. let. Úspěch pokračoval druhou deskou Version 2.0 a na konci desetiletí přišla nabídka, která Garbage dostala také do filmové historie. Titulní píseň k 19. Bondovce Jeden svět nestačí s Piercem Brosnanem. Skladbu Garbage nahráli v roce 1999. Během dalších let několikrát přerušili činnost. Mansonová si vyzkoušela také herectví.
2: Patience is a virtue, Savannah. To tolerate delay. It implies self-control and forbearance. As opposed to wanting what we want when we want it.
1: V seriálu Terminátor příběh Sary Connorové stvárnila šéfku technologické společnosti Catherine Weaverovou, která je ale ve skutečnosti Terminátor typu T-1001 z tekutého kovu. Ke kapele se ale vždycky vracela. Loni Garbage vydali už 8. studiovou desku Let All That We Imagine Be The Light. A letos v červnu se po více než 20 letech vrátili také do Česka. Ve vyprodaném velkém sále pražské Lucerny zazněly nové skladby i staré známé hity. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
0: Dobré ráno ve 6:15. A dnes budeme sledovat i zasedání dozorčí rady Českých drah. Ta po 10. hodině dopoledne probere případ generálního ředitele firmy Michala Krapince. Nedávno totiž vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné s tím, že ji pro funkci nepotřebuje. No a my se k tomu vrátíme krátce po 6. hodině. Dělníci začnou opravovat barokní budovu invalidovny v pražském Karlíně. Vybudují dvě nové stálé expozice, multifunkční sál a návštěvnická centra. A vše má stát přes 2 miliardy korun.
3: Nehoda na D1 za Beranovem a uzavřená 20 v Bezvěrově. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna opatrně dojíždějte do kolony za sjezdem na Velký Beranov, kamiony v pravém pruhu na 125. kilometru, osobní auta v levém na 127. Odtamtud zdržení kolem čtvrt hodiny na 129. kilometr. Tam je dálnice zablokovaná po srážce dodávky a osobního auta, jak se projíždí, upřesňuje náš zpravodaj.
4: V místě té nehody je zrovna odstavné parkoviště pro ŘSD a policii, přes který to momentálně policie odklání, takže krokem se jede přes to parkovišťátko.
3: A silnice 20 Plzeň Karlovy Vary je v Bezvěrově uzavřená, zřejmě delší dobu bude, hoří tam několik domů.
5: 5 domů zase bude komplikovanější a nadíl.
3: Objížďka přes Štědrou směrem z Plzně z Bezvěrova směrem z Varů nutno odbočit už v Toužimi. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Nejchladněji je dnes po ránu na horách, tam klesla teplota většinou pod 10 stupňů, na Sněžce je kolem 7, na Pradědu 8, například na Lysé hoře nebo v Beskydech a také na šumavském Churáňově právě kolem 10. Přes den bude na Šumavě docela teplo až 19 stupňů, jinde v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 14 stupňů. Odpolední maxima se budou pohybovat jinde v nižších a středních polohách mezi 17 a 22 stupni, na jižní části našeho území od 22 do 25 stupňů. A nebe ráno a dopoledne ještě oblačné až zatažené, na jihozápadě i polojasno. Naopak na severu může zapršet a také se mohou vytvořit bouřky. Hezkou středu přeji.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: O selhání Činasky stále ještě na turné. Nejbližší koncert 28. Moravský Krumlov, o den později Třeboň, 4. září Příbram, 5. Kutná Hora, 11. Děčín a všechno končí 15. v Praze. Neselhali ani tenisté čeští, konkrétně Jakub Menšík a Karolína Muchová postoupili do semifinále smíšené čtyřhry na US Open. Ono se jedná o takový zvláštní turnaj, sety se tady hrají do 4 gemů. Na semifinálového soupeře teď čekají, no a my se k tomu podrobněji dostaneme po 8. hodině. A ještě jiný sport. České volejbalistky na evropském šampionátu v Brně porazili Ukrajinu 3-1 na sety a jsou tak v 8. finále turnaje. A jisté tedy je, že ho budou hrát doma, a sice na brněnském výstavišti, a jisté je i to, že my budeme u toho.
1: Jo, postoupili jsme, že? My to nějak jako řešíme den po dní. Já tak jdu celý život, prostě nejlepší neřešit prostě dopředu, protože ani nevíte, co se stane.
2: Ověřovala si česká volejbalistka Helena Grozer, že výhra 3-1 nad Ukrajinou skutečně posunula český tým do playoff evropského šampionátu v Brně. 38letá smečařka podle vlastních slov dospěla v kariéře do bodu, kdy už o výsledcích a tabulkách nemá přehled.
1: Já jsem hrozně ráda, že tady u toho můžu být, že jsem se toho dožila volejbalově a že můžu vlastně pomáhat a být po boku prostě mladých hráček, jako je Bára Remanová, která je o 20 let mladší, holky, které vlastně všechny jsou v podstatě mladší, že jo, ale některý víc, některý méně, takže třeba můžu něco předat a třeba až tady budu chodit na ně na tribunu, tak třeba budu říkat, že jsem jim pomohla trošku v kariéře i já.
2: Podle trenéra Janise Atanasopoulose je podobné mentální nastavení zkušených hráček jedním z důvodů, proč mají zatím Češky na domácím turnaji bilanci 3 výher a jediné prohry.
3: Musíte se porvat se svými emocemi, s mediálním zájmem a zkrátka s tím, že se hraje v České republice. Každý se chce taky vidět s rodinou a známými, ale musíme se soustředit a jít den po dni. Ve středu máme trénink, potom zápas s Bulharskem. Na nic jiného nesmíme myslet.
2: Odmítl řecký trenér českých volejbalistek spekulovat o možném osmifinálovém soupeři. Zmíněný závěrečný zápas základní skupiny s Bulharskem odehrají Češky ve čtvrtek. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: S vámi ranní radiožurnál, příští hodně mimo jiné také o celní válce mezi Kanadou a Spojenými státy a postupem času nás bude taky zajímat to, že šéf CIA John Ratcliffe zřejmě přiletěl do Moskvy, Washington ani Kreml to zatím nijak nekomentovali. Pokusíme se zjistit víc. Dnes ráno.
1: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace?
2: Volejte 800 553 553.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
3: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
1: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
4: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy, s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
2: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
5: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál 6 hodin. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
6: Poslanci by dnes měli hlasovat o prezidentském vetu novely o rozpočtových pravidlech. Americká firma začne v Mnichově testovat taxíky bez řidičů. České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně porazily Ukrajinu 3-1. Kvůli požáru je uzavřená silnice 20 Plzeň Karlovy Vary bez Věrově a bude oblačno až zataženo, na severu místy přehánky a teploty do 22 stupňů, na jihu až 25.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Koaliční poslanci dnes chtějí přehlasovat prezidentské veto novely, která mění rozpočtová pravidla. Pevné hlasování chtějí zařadit na odpoledne. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO není možné podle současných pravidel sestavit návrh státního rozpočtu na příští rok. Umožňují totiž schodek maximálně kolem 150 miliard korun. Letos má být ale 310 miliard a příští rok plánuje Schillerová ještě vyšší. Zároveň ale deklaruje, že nepřekročí 400 miliard.
7: Mohli jsme předstírat, že schodek 150 miliard je reálný, napsat do rozpočtu nafouknuté příjmy, podhodnotit známé výdaje, ale to není můj styl. Volím cestu, na které budeme deficity každý rok snižovat, ale současně nezastavíme obranu, zdravotnictví, školství, dopravu ani energetickou bezpečnost.
6: Podle opozice je takové zadlužení státu v době hospodářského růstu a nízké inflace nepřijatelný. Opoziční strany proto chystají ústavní stížnost. Ukrajina dostala protiraketové střely do amerických systémů Patriot, uvedl to prezident Volodymyr Zelenský. Počet dodaných střel neupřesnil, prohlásil ale, že jich je málo a Ukrajina jich potřebuje víc. Zelenský zároveň potvrdil, že Kyjev obdržel i protiraketové střely vzduch-vzduch a ještě dostane několik francouzských raketových systémů protivzdušné obrany. Do Německa míří americká robotická taxislužba Waymo. Na provoz aut bez řidičů si vybrala bavorský Mnichov jako první město v Evropské unii. Službu chce spustit v závěru příštího roku.
8: Už za pár týdnů by ale měly začít testovací jízdy. Auta firmy spadající pod koncern Alphabet budou ještě pod vedením řidičů křižovat ulice Mnichova a mapovat je. Místopředseda bavorské vlády Hubert Aiwanger to označil za výraz technologického pokroku. Waymo nabízí komerční robotaxi v 11 amerických městech a mimo USA v testovacím provozu taky v Londýně a v Tokiu. S autonomní mobilitou experimentují i německé automobilky, ale pořád za přítomnosti řidičů. Německo má v rámci Evropské unie pokročilejší právní rámec pro začleňování autonomních vozidel do běžného provozu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: Národní památkový ústav dnes začne s kompletní rekonstrukcí invalidovny v pražském Karlíně. V barokní budově z 18. století pak mají vzniknout dvě nové stálé expozice, multifunkční sál a návštěvnická centra. Oprava bude stát víc než 2 miliardy korun. Pokračuje mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.
9: Je předpoklad, že kompletně obnovený a vybavený areál invalidovny by se veřejnosti otevřel na přelomu roku 2029 a 2030.
1: Sport.
10: České volejbalistky zvítězily na evropském šampionátu v Brně nad Ukrajinou 3-1 na sety. Už po předposledním zápase základní skupiny tak mají Češky jistý postup do osmifinále, ve kterém se v Brně utkají s některým z týmů ze skupiny hrané ve Švédsku. Smečařka Pavla Šmídová zatím nad variantami soupeřů pro play-off nepřemýšlí.
11: Ještě je před náma jeden zápas ve skupině s Bulharkama, ten budeme chtít taky vyhrát a potom osmifinále uvidíme, koho nám los přiřadí, nebo oni jak tam dopadnou. Vůbec přiznám se, že moc nesleduju tu skupinu, takže nevím, kdo tam na nás popřípadně připadá.
10: Základní skupinu evropského šampionátu uzavřou české volejbalistky čtvrtečním soubojem s Bulharkami. V polské Poznani už za necelé 3 hodiny začne mistrovství světa v rychlostní kanoistice. Česko budou reprezentovat i olympijští šampioni Josef Dostal a Martin Fuxa. Právě kanoistu Fuxu čeká v dopoledním programu rozjížďka na kilometrové trati. Závod uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Na D1 překážka za Jeníkovem a nehoda za Beranovem. Na dálnici D1 z Prahy na Brno pozorně za větrným Jeníkovem na 109. kilometru leží tam kusy prasklé pneumatiky mezi jízdními pruhy. A potom dál na D1 směrem na Brno za Velkým Beranovem se už kolona rozjela, zpomaluje se jen na 128. kilometru, nevýrazně. Na 129. a půltem byla dálnice zablokovaná po nehodě, jezdilo se jen odstavnou plochou, teď už je zabraný jenom odstavný pruh.
3: Už jsou ujezdní oba pruhy, ty auta jsou na krajnici, že tam jsou hasiči.
12: Silnice 20 Plzeň Karlovy Vary je v Bezvírově uzavřená, hoří tam asi 5 domů, zásah hasičů potrvá, policie odklání provoz mezi Toužimí a Úněšovem obousměrně přes Štědrou. Na silnici 9 z Mělníka na Prahu vzniká kolona za odbočkou na Líbeznice kvůli zúžení.
13: Provoz je řízen Kyvadlově semaforem a vzniká tady kolona tak na 5 až 10 minut zatím.
12: Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude oblačno až zataženo, na jihozápadě i polojasno a hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Odpoledne mají ustávat. Teploty 17 až 22 stupňů, na jihu až 25. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, středa 26. srpna, 6 minut po 6. hodině, před chvílí aktuální informace z dopravy i od našich zpravodajů. Děkujeme za ně a všem přejeme šťastnou cestu. No a aktuální informace z kolejí pro vás máme připravené právě teď. Týkají se Českých drah a toho, zda po dnešku budou mít a nebo nebudou mít generálního ředitele. O tom dnes totiž možná rozhodne dozorčí rada státního dopravce. Současný ředitel Michal Krapinec totiž nedávno vrátil bezpečnostní prověrku. Proč by tohle mohlo být problémem, tak to vám povíme v ranním Radiožurnálu už za malou chvíli, tak buďte s námi. Dobré jitro.
1: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: Imagina. Radiožurnál 9 minut po 6. Dozorčí rada Českých drah se bude dnes dopoledne zabývat případem generálního ředitele firmy Michala Krapince. Šéf státního podniku totiž nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Proč to rada řeší a hrozí za to řediteli něco nebo ne? Tak to zjišťovala Lucie Špetová z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Hezké ráno. Problém to může být hlavně proto, že podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD byla prověrka jednou z podmínek výběrového řízení na post ředitele. Krapinec ji ale vrátil s tím, že ji pro výkon funkce nepotřebuje. Podle mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského vrácení prověrky výkon funkce nekomplikuje.
2: Generálnímu řediteli Českých drah zákon ani jiný interní předpis neukládá povinnost disponovat bezpečnostní prověrkou na stupeň důvěrné. Obecně má společnost dostatek zaměstnanců na všech úrovních řízení, kteří disponují bezpečnostní prověrkou na odpovídající úrovni.
1: Jestli je vrácení prověrky důvodem k případnému odvolání, ministr Bednárik nechtěl předjímat a odkázal na výsledky jednání dozorčí rady.
0: Ještě pro úplnost, k čemu je taková prověrka vlastně potřeba?
1: Někteří pracovníci ji můžou potřebovat například kvůli případnému převozu jaderného paliva nebo vojenským transportům. Krapinec bude mít dnes možnost dozorčí radě situaci vysvětlit a jednání budou samozřejmě sledovat naši reportéři.
0: Jak to tedy s generálním ředitelem Českých drah Michalem Krapincem dopadne, se dozvíte od nás, naši reportéři, jak jsme slyšeli, budou u toho. Lucie Špetová, díky, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: A taky Kurt Nielsen v ranním radiožurnálu 6 hodin a 11 minut.

0: Radiožurnál je 7:15. Kanada vyhlásila odvetná cla na americké zboží. Dotkne se to oceli, hliníku i třeba mléčných výrobků. Pokračuje tak obchodní válka mezi oběma zeměmi. No a další novinky k tomu chystá také naše americká reportérka Jana Ciglerová, a to už po 6:30. A přidáme ještě jedno upozornění. Od zítřka budou datové schránky fungovat jenom na nové stránce datovka.gov.cz. Jedná se o další krok, kterým stát sjednocuje své weby.
1: Nehoda na D1 za Baranovem, neprůjezdná 20 v Bezvěrově. Dálnice D1 z Prahy na Brno za Velkým Baranovem na kilometru 129,5 je po nehodě už plynule průjezdná, zabraný jenom odstavný pruh. Silnice 20 Plzeň Karlovy Vary v Bezvěrově obousměrně uzavřená kvůli požáru několika domů, odklon mezi Úněšovem a Toužimí přes Štědrou. Na silnici 9 z Mělníka na Prahu je od noci nové omezení za odbočkou na Líbeznice, kyvadlový provoz, kolona za kruhovým objezdem zatím na 10 minut. A taky na 48 na obchvatu Českého Těšína od včerejška nové zúžení za kruhovým objezdem před Olší, už se začínají tvořit kolony, zatím kratší. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Probouzíte se do 26. srpna a ten nabídne rozdílné počasí, včetně teplot na severu a na jihu našeho území. Pokud chcete za sluncem, pak se dnes vydejte na jih. Naopak na severu bude mraku hodně a tam také může sprchnout nebo vás může překvapit i bouřka. A rozdíly budou i v teplotách. Na jihu velmi příjemné letní od 22 do 25, jinde spíše podprůměrné mezi 17 a 22 stupni. Zítra už ale zažijeme na celém našem území výraz oteplení. Teploty se vyšplhají až k 29 stupňům, na horách ke 20, na Šumavě dokonce ke 24 stupňům. A zítra bude také slunečno, úplně bez deště. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: se zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda a s vojenskou zdravotní pojišťovnou. Se zdravotními pojišťovnami s větším podílem pojištěnců v našem regionu bohužel zatím nemáme uzavřeny smlouvy.
1: Nemocnice se opakovaně snaží jednat například s VZP. Podle mluvčí pojišťovny Viktorie Plívové je ale pracovišť mamoscreeningu v regionu dostatek.
2: V Moravskoslezském kraji je mamografický screening zajištěn prostřednictvím 9 smluvních screeningových center. Současná kapacita i územní dostupnost těchto pracovišť je dostatečná. Z pohledu místní dostupnosti jsou obyvatelům Havířovska k dispozici screeningová centra v Ostravě, Karviné a Frýdku Místku.
1: Ze stejného důvodu nepodepsala na mamoscreening smlouvu s nemocnicí ani RBP. Podle ministerstva zdravotnictví ale udělení statutu screeningového centra neznamená automaticky nárok na smlouvu s pojišťovnou a stát do těchto jednání nevstupuje. Zřizovatel nemocnice Moravskoslezský kraj s provozem mamocentra souhlasí. Nemocnice přitom letos přidal na provoz 200 milionů korun, aby neskončila ve ztrátě. Z Havířova Natálie Janišková, Radiožurnál.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Milenka sledovaného disidenta se stane terčem posedlosti agenta STB. Oceňovaný film Pouta. ČT2. Jejich půvabné kolegyně záhadně mizí jedna po druhé. Komedie Četník a Četnice. A ČT Art. Mistr smyšlených historek i mystifikací. Je možné po více než 100 letech od jeho smrti zjistit, jaký doopravdy byl? Dokument Jaroslav Hašek, skutečný a neznámý. Středeční večer s Českou televizí.
2: Radiožurnál je půl sedmé. A teď zprávy a Tereza Tomášková.
3: O úpravách tabulkových platů dnes budou jednat odboráři. Jde o návrh, který jim a zaměstnavatelům na začátku týdne předložila vláda. Podle šéfa odboru Josefa Středuly jde o revoluční změny. Jejich součástí je i zvýšení nejnižšího tarifu na výši minimální mzdy. Ta by se od ledna měla zvednout na 24 900 korun. Polepšili by si tak někteří úředníci, kulturní pracovníci nebo nepedagogové. Při explozi v ukrajinském Samarivském okrese zemřel nejméně jeden člověk, dalších 11 je zraněných. Uvedl to server Ukrajinská pravda. Příčinu výbuchu úřady zatím neoznámili. Z epicentra výbuchu záchranáři lidi evakuovali. Na platformě Telegram to napsal šéf zprávy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Pražští symfonikové dnes zahrají ve Valštejnské zahradě v Praze. Koncert je součástí oslav 30 let Senátu. Orchestr FOK pod vedením dirigenta Jana Kučery nabídne operní, muzikálové i filmové skladby. Zazní například hudba z West Side Story nebo filmu Sedm statečných, Titanic a Vzpomínky na Afriku. Koncert začne v 17 hodin. Vstupy do zahrady se otevřou o hodinu dřív. Kapacita je omezená.
4: Sport.
3: Fotbalistky pražské Sparty čeká boj o postup do hlavní fáze Ligy mistryň. Na úvod posledního předkola přivítají švýcarský Servet Ženeva. Utkání Spartianky odehrají netradičně na hlavním stadionu na Letné. Odveta bude za týden ve Švýcarsku.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D2 za Hustopečemi a uzavřená dvacítka v Bezvěrově. Na dálnici D2 z Brna na Bratislavu zpozorněte za sjezdem na Hustopeče na kilometru 31,5 havaroval kamion, vyjel mimo dálnici, zatím se kolem jede plynulé, hasiči dojíždějí. Silnice 20 Plzeň Karlovy Vary v Bezvěrově nadále uzavřená, bude zřejmě až do dopoledních hodin, hasí tam požár několika domů, objížďka obousměrně mezi Úněšovem a Toužimí přes Štědrou. Na silnici 9 Mělník Praha nová nepříjemnost u Líbeznic, do soboty opravy vozovky, provoz řízený Kyvadlově, směrem na Prahu se kolona postupně natahuje předkruhový objezd u Baště, zdržení zatím čtvrt hodiny a ucpaný už je i průjezd přes Líbeznice, směrem opačně z Prahy na Devíce jenom kratší fronta. A na 48 na obchvatu Českého Těšína před omezením za kruhovým objezdem se postupně prodlužují kolony, hlavně ta směrem do Polska, zastavuje se kousek za sjezdem na Havířov, zdržení 10 minut a dá se čekat nárůst. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Včerejšek nabídl velmi rozdílné teploty mezi nejteplejším a nejchladnějším místem. Středních a nízkých poloh bylo téměř 15 stupňů. Na severovýchodě, kde bylo téměř po celý den zataženo a také tam pršelo, zůstala maximální teplota i pod 13 stupni. Naopak nejteplejší oblasti, například Jižní Morava nebo i Jižní Čechy, měly místy i přes 26 stupňů Celsia. Dnes budou teploty také rozdílné. Na jihu, kde bude převážně slunečno, bude opět tepleji mezi 22 a 25 stupni. Na ostatním území většinou se zataženým nebem, deštěm i bouřkami jen mezi 17 a 22 stupni. Teploty se sjednotí zítra, to bude na celém našem území docela teplo, 24 až 29 stupňů a bude také slunečno. Čekáme polojasno až oblačno, místy dokonce úplně jasné nebe. Jen po ránu se budou hlavně v Čechách vyskytovat mlhy. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
2: Dobré ráno také s Marcelou Hálovou. Počasí 6.34. Obchodní válka mezi Spojenými státy a Kanadou zesiluje. Otava spustila odvetná cla na americké zboží a slíbila dolar za dolar. Jak to máme vnímat, tak to probereme za chvíli s naší washingtonskou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Buďte s námi.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 637. Za krachem jednání mezi Spojenými státy a Kanadou stály požadavky vznesené na poslední chvíli z americké strany. To připustil Donald Trump v rozhovoru pro CNN. Kanadská vláda teď zareagovala na americké kroky odvetnými cly. Od 8. září mají zasáhnout více než 700 amerických produktů, třeba ocel, mléčné výrobky anebo spotřebiče. Americký prezident zase pohrozil přejmenováním jezera Ontario na jezero Amerika a ohlásil další 50% cla na auta a na ocel. Ve Washingtonu je naše stála zpravodajka Jana Ciglerová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Proč obchodní jednání mezi Washingtonem a Ottawou minulý týden zkrachovala? Co k tomu tedy Donald Trump řekl?
1: Tak my už víme, že ty důvody, proč zkrachovalo, bylo vlastně potvrzeny a prezident Trump i včera potvrdil, že Kanaďané dostali na poslední chvíli od Ameriky další podmínky, které nebyly v těch předjednaných bodech, a Kanaďané se rozhodli, že na ně nepřistoupí. Kanadský premiér Mark Carney stáhl ten vyjednávací tým, a když se novináři včera ptali z televize CNN přímo Donalda Trumpa, jestli popírá tu kanadskou verzi, že šlo o požadavky na poslední chvíli, anebo jestli je potvrzuje, tak řekl, no, to zní jako já, ne, nic nepopírám.
0: Pojďme ještě podrobněji k těm clům. Jaká cla teď Kanada tedy zavádí?
1: Kanadská odvetná cla se pohybují od 15 do 50%, dotknou se přes 700 amerických produktů, co je důležité, že se dotknou americké oceli a hliníku, ty se zdvojnásobí, dále mléčných výrobků, domácích spotřebičů, zemědělské techniky, papíru. Platit by měla začít 8. září, jejich hodnota odpovídá zhruba 20 miliardám dolarů, tedy kolem 420 miliard korun, a ministr financí Champagne to shrnul slovy, že jde o odpověď dolar za dolar, sazba za sazbu.
0: No a jak na to reagoval premiér Carney a další kanadští politici?
1: Mark Carney odmítl Trumpovo pojetí, že Kanada je podřízená Spojeným státům. Na tvrdá slova z Bílého domu reagoval, že postoj, že Kanada je dceřinou společností Spojených států, a teď ho cituju, je něco, co Kanada nehodlá přijmout. Doma si za to Carney drží celkem širokou podporu napříč stranami. Na jeho stranu se dokonce přidal i konzervativní ontárijský premiér Doug Ford, i jeho vyzývatel z konzervativní strany Poliver. Podle deníku Axios krize dělá muže tohoto okamžiku díky kombinaci klidu bývalého guvernéra centrální banka a rozhodnosti.
0: Jana Ciglerová, mimo jiné o tom, jak Amerika sjednocuje kanadskou politickou scénu. Díky, naslyšenou.
1: Pěkný den.

0: 6.43. Barokní návez v Holašovicích na Českobudějovicku se znovu mění na otevřenou scénu. Na 200 zpěváků a tanečníků Jihočeského divadla tam odehraje operu Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. A letošní premiéra je právě dnes v 5 hodin v podvečer. Budeme u toho.
1: V samotném srdci Holašovické návsi se teď odehrávají poslední zkoušky Smetanovy Prodanky.
2: A mimochodem ty štíty, které jsou datované, tak jsou datované přesně do období, kdy Smetana Prodanou nevěstu psal.
1: Zmiňuje režisér Tomáš Ondřej Pilař. Kromě architektury připomínají Smetanovu dobu taky kostýmy účinkujících, které jsou věrnou kopií blatských krojů.
2: Samozřejmě zde je přítomná i typická blatská výšivka rybí šupinou a samozřejmě nemůžou chybět ani takzvané legendární blatské pleny, což jsou obrovské šátky, které nosily vdané ženy.
1: Při úvodním představení se divákům v roli Kecala úplně poprvé představí basbaritonista Adam Plachetka.
3: Pro mě je to první Kecal. Já jsem vlastně jako tak dlouho říkal, že to nemůžu dělat v divadle, protože je to na mě trošku hluboká role, že maximálně opener, a tak mi teda vymysleli, že bych se mohl upíchnout tady.
1: V tradičním blatském kroji pak v roli Mařenky vystoupí sopranistka Kateřina Knižíková.
4: Bylo to pro mě úžasné zase setkání s tím místem, ale je to vlastně docela komplikované, protože orchestr nemáme před sebou a musíme dávat velký pozor na to, abychom byli teda rytmicky spolu.
1: Prodanou nevěstu hraje Jihočeské divadlo v Holašovicích už 6. rokem a jak sám režisér Tomáš Ondřej Pilař zmínil, jde o pomyslný vrchol celé sezóny.
2: Ale samozřejmě také jeden z nejnáročnějších projektů po produkční stránce. Stavíme velkou elevaci pro publikum, velký stan pro orchestr a samozřejmě sem navážíme tu obrovskou výpravu, protože zde účinkuje více než 200 účinkujících.
1: Na každé představení přijede sem do Holašovic bezmála 1000 diváků. Ta letošní už jsou kompletně vyprodaná. Z Holašovic Eliška Kotlínová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál 6:45. A právě dnes odboráři projednají chystané změny v platových tabulkách úředníků a dalších lidí ve veřejné sféře. Nejnižší tarif má být na úrovni minimální mzdy. No a jak to má celé fungovat, tak to vám řekneme v příští hodině a také v ranním interview v 7:50. Americká vesmírná společnost miliardáře Elona Muska SpaceX představila projekt nového kosmodromu pro své lodě Starship. Raketovou základnu chce postavit na území jižní Louisiany za více než 2 biliony korun a stavět se má už příští rok.
5: Zdržení na D1 před Brnem, nehoda na D2 za Hustopečemi. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy housne provoz, poprvé se brzdí za exitem Rosice kolem 181. kilometru, na exitu 182 Popůvky zůstává uzavřený výjezd z dálnice. Na D2 z Brna do Bratislavy za Hustopečemi opatrněji za výjezdem z odpočívky s Orlenem na kilometru 31,5, havárie kamionu mimo dálnici, zabraný odstavný pruh, zpomaluje se. Silnice 20 Plzeň Karlovy Vary uzavřená v Bezvěrově kvůli požáru několika domů, odklon mezi Úněšovem a Toužimí přes Štědrou. Na devíce z Mělníka na Prahu od odbočky na Zlonín hustý provoz, za kruhovým objezdem u Vaště kolona na 15:45 do nového omezení u Líbeznic. A na silnici 48 na obchvatu Českého Těšína brzdí provoz omezení mezi kruhovým objezdem a Olší kolona, delší směrem na Polsko od sjezdu na Havířov na 10 minut. Další zelená vlna za 15:45.
6: Dnes ještě teploty rozdílné na severu, kde bude víc mraku i trochu deště, teploty jen kolem 20. Naopak na jihu, kde bude slunečnější počasí, naměříte mezi 22 a 25 stupni. Zítra už nás čeká velké teplo na celém našem území 24 až 29 stupňů. A v pátek pak bude ještě tepleji, to na mnoha místech překročí teplota tropickou 30. Na naše území se ale od západu přiženou bouřky, někde budou i velmi silné. O víkendu se lehce ochladí a také počasí se sklidní. Bouřky a déšť by se měly vyskytovat už jen výjimečně. Krásné ráno.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: fotbalistům Lince se v odvetě před kole Ligy mistrů povedl neuvěřitelný obrat. Ještě po půl hodině doma prohrávali se Celticem a v součtu 4 branky. Zápas ale otočili, vyhráli 5-1 pro prodloužení a dostali se tak do hlavní fáze elitní soutěže. Víc Pavel Tilšar, vítej, dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Linec ve Skotsku prohrál 0-3, po 20 minutách navíc prohrával 0-1 i doma k postupu musel dát 5 gólů. Jak se to povedlo?
1: Klíčová byla rychlá odpověď. Po hrubce v hostující rozehrávce vyrovnal bývalý slávista Moses Usor a pak přišel drtivý tlak domácích, kteří 40krát vystřelili. Sázka na absolutní riziko, tedy Linci vyšla. Brzy po změně stran přišly další 2 trefy domácích a v 90. minutě poslal zápas do prodloužení Florian Flecker. No a v něm vypálil z dálky Samuel Adeniran a poslal rakouský celek po triumfu 5-1 do Ligy mistrů.
0: Po vítězném gólu už byl na trávníku i český záložník Krištof Daněk a klíčovou branku viděl pěkně zblízka.
1: On na ní totiž Adeniranovi přihrál a 23letý český reprezentant po utkání radiožurnálu Sport přiznal, že podobný zápas ve své kariéře ještě nezažil.
2: Jsem docela mladý, takže ještě toho nebylo tolik, ale tohle je opravdu něco speciálního a klobouk dolů, co někteří předvedli na hřišti, protože asi to upřímně jako nečekal nikdo, si myslím, ale povedlo se nám to, takže fakt jako mega.
0: Poslední 4 postupující určí večerní zápasy. Kdo slavil ještě v úterý?
1: Ligu mistrů si zahraje norský celek Bode Glimt, který zdolal Nijmegen v odvetě 3-0 a mezi elitu prošel taky azerbajdžánský tým Sabah Baku a to po vítězství 5-2 po prodloužení nad Berševou. Celý klub Sabah přitom vznikl teprve v roce 2017.
0: Pavel Tilšar, díky.
1: Naslyšen.

0: Máme Radiožurnál i na cestách s našimi zpravodaji. Varování, příjezd do Prahy tentokrát po silnici 9. Pozor, od Mělníka na nové omezení u Líbeznic je tady kivadlový provoz kolony obousměrně. Až na 15 minut počítejte se zdržením. Vše nám upřesní zelená vlna hned po dalších zprávách.
1: Radiožurnál Aranček vás zvou na Birel Grand Prix Praha 2026. Těšte se na Adidas běh pro ženy na 5 kilometrů a Birel večerní závod na 10 kilometrů. 13 000 účastníků, elitní světoví běžci, večerní Praha a strhující atmosféra. Po létě se vracíme v plné síle, 5. září v Praze. Více na webu ranček.com a ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera závodu.
0: Dobré ráno, v 7 hodin. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Dozorčí rada Českých drah bude řešit případ generálního ředitele Michala Krapince, který vrátil bezpečnostní prověrku. V 80 letech zemřela zpěvačka Dolly Parton. České volejbalistky porazily Ukrajinu a na mistrovství Evropy jsou v osmifinále. S kolonou počítejte na příjezdu do Prahy od Mělníka kvůli omezení u Líbeznic. A bude oblačno až zataženo, na severu místy přehánky a teploty do 22 stupňů, na jihu až 25.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Případ generálního ředitele Českých drah Michala Krapince dnes bude řešit dozorčí rada státního podniku. Krapinec nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že ji pro výkon funkce nepotřebuje. Žádost o prověrku byla přitom podmínkou výběrového řízení, ve kterém Krapinec v roce 2022 zvítězil. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD se s nastalou situací musí vypořádat dozorčí rada.
3: Tohle není o důvěre nebo nedůvěre. Tady vznikl prostý fakt, že generální ředitel Český drah pozbyl bezpečnostní prověrku a dozorčí rada se tím musí vypořádat. A musí se s tím vypořádat v diskusi právě s managementem Český drah.
2: Krapinec je generálním ředitelem 5. rokem. Mandát mu vyprší příští rok na jaře. Ve Spojených státech zemřeli dva lidé na nákazu spalničkami. Oběti potvrdil stát Pensylvánie. Onemocnění se v zemi šíří rychlým tempem. Podle agentury Reuters počet případů překonal čísla za posledních 30 let. Spojené státy zatím letos zaznamenaly přes 2700 nemocných. Proti spalničkám se přitom očkuje mnohem méně lidí než v minulosti. Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší po svém loňském nástupu do funkce začal mezi Američany šířit dezinformace o možných rizicích spojených s vakcínami. Nedávno s rostoucí nákazou ale změnil názor a v rozhovoru na stanici CNN očkování lidem doporučil. Zemřela americká country zpěvačka Dolly Parton. Bylo jí 80 let. Zprávu potvrdil její synovec Brian Seaver.
4: Dolly Parton během své kariéry napsala přes 3000 písní. Ve svých skladbách jako Jolene nebo I Will Always Love You se věnovala tématům lásky a zlomeného srdce. Zazářila ale i před kamerou. V 80. letech debutovala v celovečerním filmu Od 9 do 5. Po boku své kmotřenky zpěvačky Miley Cyrus si pak zahrála v Disney seriálu Hannah Montana. Pozdější roky zpěvačka zasvětila filantropii. V rámci své nadace Dollywood Foundation se soustředila na podporu gramotnosti a boj proti šíření viru HIV a nemoci AIDS. Za své úsilí získala v roce 2022 Carnegieho medaili. Anna Belio, Radiožurnál.
2: A Dolly Parton si připomeneme v ranním Radiožurnálu ještě v této hodině před 7:45.
1: Sport.
5: České volejbalistky mají na evropském šampionátu jistý postup do osmifinále. V předposledním zápase základní skupiny v Brně porazili Ukrajinu 3-1 na sety. V Poznani začne dopoledne mistrovství světa v rychlostní kanoistice. Česká výprava má v Polsku i dva úřadující olympijské vítěze. Kajakář Josef Dostál pojede závod na 500 metrů, kanoistu Martina Fuchsu čekají starty na třech tratích. Fuchs ale doufá, že ho nabitý program zásadně neovlivní.
6: Kašlu na to, prostě dokud to neskusím, tak nebudu vědět, je to 5 dní. V každém dní bych měl jít vlastně 2 jízdy. Já se nejvíc asi bojím toho semifinále 500 před finálem kiláku, protože to je prostě priorita, tak doufám, že mi to nějakým způsobem jako neovlivní. Doufám, že mám takovou fyzičku, i tak mentálně jsem připravený, že to snad jako zvládnu a to finále kiláku mi to neovlivní. No.
5: Fotbalisty Sparty posílil nizozemský obránce Kiana Hoofer. Na Letnou přišel z druholigového anglického Wolverhamptonu. Předtím byl taky v mládežnických akademiích Ajaxu Amsterdam nebo Liverpoolu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolona na D1 před Brnem, taky na D1 u Líbeznic. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy už se jede různě pomalu do zúžení u D2 od exitu 178 Rosice. Hlavně u exitu 182 Popůvky hodně silný provoz, tím jak je uzavřený výjezd z dálnice a hlavně uzavřený konec silnice 23 před 602 na Kývalku kvůli opravám vozovky. Takže se dá od Rosic jenom na dálnici. Silnice 20 Plzeň Karlovy Vary je v Bezvírově uzavřená kvůli požáru několika domů. Policie odklání provoz obousměrně mezi Uněšovem a Toužimí přes Štědrou. Na silnici 9 Mělník Praha je od noci nové omezení s kivadlovým provozem u Líbeznic. Kolona za kruhovým objezdem na Bašť, zdržení obousměrně 10 až 15 minut, směrem na Prahu kolona i přes Líbeznice. V Praze housné ranní provoz, kolona mimo jiné na okruhu směr letiště od Lochkova do omezení za nájezdem od Barandova 10 minut. V Liberecké do centra se popojíždí od Porsche Prosek k nehodě nad Bulovkou kolem 10 minut. A na silnici 48 na obchvatu Českého Těšína omezení za kruhovým objezdem, kolona delší na Polsko od sjezdu na Havířov, zdržení 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
9: Do Brna, do Prahy.
10: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
9: Jedu vlakem Českých drah.
7: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, na severu místy déšť, odpoledne by měl ustávat, teploty 17 až 22 stupňů, na jihu až 25 a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, učitelům už to většinou začalo, žákům to začne záhy další školní rok. 26. srpen hraní radiožurnál vám dělá společnost s informacemi o tom, co se děje, tedy třeba i za chvíli o možných změnách platů státních zaměstnanců.

0: vámi Radiožurnál také na cestách. Děkujeme našemu zpravodaji za informaci z dálnice D5. Pozor, stoupací pruh ve směru z Prahy na Plzeň, je to 12. kilometr před Berounem. Je tam odstavené ve stoupacím pruhu auto, kamiony tady nebezpečně vybočují, tak dávejte pozor. A ještě další informace, ta už se netýká dopravy. Více než 15 let volali po změně, no a teď možná přichází. Odbory právě dnes totiž projednají návrh vlády na úpravu platových tabulek. Připravenou reformu považují za revoluční, co by se tedy od ledna mohlo pro státní zaměstnance změnit. To zjistila Lucie Špetová z domácí redakce. Vítej.
1: Dobré ráno. Asi nejvýraznější změnou by bylo provázání minimální mzdy s nejnižším tarifem. Podle ministerstva práce a sociálních věcí by to znamenalo, že tabulkové platy už nikdy neklesnou pod úroveň minimální mzdy. Osobní příplatky a odměny by tak znovu sloužily k motivaci a ne k dorovnávání platů. Jen dodám, že minimální mzda by se měla od ledna zvýšit na 24 900 korun a v příštích letech se automaticky zvyšovat. Změna by se dotkla hlavně pracovníků, kteří spadají do nejnižšího tarifu, tedy někteří úředníci, kulturní pracovníci nebo nepedagogové. Zjednodušit se mají i platové tabulky podle délky praxe. Místo současných 12 stupňů by jich bylo 8 a zaměstnanci by se do vyššího posouvali vždy po 5 letech. Odbory se mají k návrhu vyjádřit do zítra, změnu vítají taky zaměstnavatelé. A víc řekneme i v ranním interview v 7.50, kdy bude naším hostem předseda odborového svazu státních orgánů Pavel Bednář.
0: A Lucie Špetová, díky.
1: Díky, naslyšenou.
0: A Pharrell Williams a Daft Punk.

0: Máme radiožurnál ještě jednou D5 z Prahy na Plzeň. Před Berounem 12. kilometr ve stoupání, odstavené auto. Na západ do Německa zamíříme i za naším zpravodajem Tomášem Havlínem a budeme mluvit o bezpečnostní situaci v Německu. Podrobněji to probereme už za pár minut. Teď je 7:15. Krátké zprávy. Poslanci se v 9 hodin dopoledne vrátí k novele, která mění rozpočtová pravidla. Debatu včera přerušila po téměř 10 hodinách diskuze o programu. Koaliční poslanci chtějí přehlasovat veto prezidenta, aby kabinet mohl připravit rozpočet na příští rok s vyšším schodkem, než dovoluje současná legislativa. Opozice kvůli tomu chystá ústavní stížnost. Použití pyrotechniky na stadionech by mohlo být nově trestným činem. Po jednání expertů z bezpečnosti na fotbale to řekl minister pro sport Boris Šťastný z motoristů. A mohlo by se to týkat i zahalování obličejů na stadionech.
1: Překážka na D5 za Loděnicí, kolona na D1 před Brnem. Na D5 se z Prahy na Plzeň zpozorněte za exitem Loděnice na 12. kilometru.
2: Ve vstupacím pruhu je odstavené osobní auto s defektem, je to označený průhelníkem.
1: Na D1 před Brnem směrem z Prahy silný provoz, hlavně mezi exity 178 Rosice a 182 Popůvky. Tam je uzavřený sjezd z dálnice a taky konec silnice 23 na Kývalku, takže musí všichni odrosit na dálnici. Silnice 20 Plzeň Vary v Bezvírově stále uzavřená kvůli velkému požáru domů, objížďka mezi Uněšovem a Toužimí přes Štědrou. Na obchvatu Českého Těšína omezení na 48 za kruhovým objezdem, delší kolona směr Polsko od sjezdu na Havířov na 15:15 a na 9 Mělník Praha u sjezdu na Líbeznice a Hovorčovice nové omezení, kyvadlový provoz kolony obousměrně na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
3: Dnes nás čeká rozdílné počasí na severu a na jihu naší republiky. Na severu zaprší, zatímco na jihu bude spíše slunečno. Ráno a dopoledne čekáme oblačno až zataženo v jihozápadní polovině území, ale i polojasno. Hlavně na severu se bude místy vyskytovat déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera se může na jihozápadě objevit i bouřka. Zároveň ale bude částečně ubývat jak srážek, tak i oblačnosti. Teploty se budou pohybovat mezi 17 a 22 stupni, ale na jihu bude tepleji od 22 do 25 stupňů. Na horách naměříte kolem 14, na Šumavě až 19 stupňů Celsia. Foukat k tomu bude slabý, místy mírný východní vítr. Hezké ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 720. Německý kancléř Friedrich Merz se vrátil z dovolené a po návštěvě spálených lesů na severozápadě Německa se hned začal věnovat bezpečnostním otázkám. Německo je terčem hybridní hroze, prohlásil při jednání vládní koalice. Pachatele 3 týdny starého dronového útoku na letiště v Lipsku ale neoznačil. Víc si řekneme teď s naším zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem. Tomáši, vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno, Friedrich Merz pachatele neoznačil, ale řekl zároveň, že vláda se k této otázce brzy vyjádří.
2: Deutschland schreckt ab. Sie werden dafür bezahlen.
1: Pachatele toho nezdařeného útoku v Lipsku za svůj čin zaplatí, řekl včera Friedrich Merz a taky dodal, že Německo si vytvoří, řekněme, také odstrašující kapacity, čímž německý kancléř narážel na návrh reformy zpravodajských služeb, který před 2 týdny v jeho nepřítomnosti právě, když byl na dovolené, schválila společnost.

0: testování a analýzu stop DNA, jako kalibrovat tu odpověď, která mu za daných okolností přijde adekvátní. Teď se třeba znovu mluví o tom, že by Německo mohlo přestat platit provoz ruského domu v centru Berlína na Friedrichstraße, což zatím dělá údajně i třeba z toho důvodu, aby Moskva analogicky nezavřela pobočky Goethe institutu v Rusku. Jak ta odpověď bude vypadat, to se tedy ještě uvidí. Včera kancléř Merz jenom řekl, že Němci dál budou podporovat Ukrajinu, jsou momentálně jím největším donorem.
1: Z Berlína Tomáš Havlín. Tomáše, díky, naslyšenou.
0: Děkuji, hezký den.
1: Za 8 minut bude 7:30.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Vaše varování ze silnic.
1: Je velká bouračka motorkáře s autem.
2: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se tam obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
4: Teď tady přistávala helikoptéra, tam měli hasiči.
2: Aby včas zvolili lepší cestu.
5: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
6: Festival Pri Bohemia Radio vás zve 20. října od 19 hodin na divadelní představení Špinarka do Moravského divadla Olomouc. Dokumentární fikce vypráví intimní portrét i epický příběh o nezávislosti, intrikách, odvaze a nezapomenutelné přítomnosti opravdové lásky. S Markétou Matulovou v hlavní roli. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
7: Je půl osmé. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
8: O úpravách tabulkových platů dnes budou jednat odboráři. Jde o návrh, který jim a zaměstnavatelům na začátku týdne předložila vláda. Podle šéfa odboru Josefa Středuly jde o revoluční změny. Jejich součástí je i zvýšení nejnižšího tarifu na výši minimální mzdy. Ta by se od ledna měla zvednout na 24 900 korun. Polepšili by si tak někteří úředníci, kulturní pracovníci nebo nepedagogové. Venezuela v úterý 1. září znovu otevře mezinárodní letiště v Caracasu. Pro komerční lety bylo uzavřené od červnového zemětřesení. Otřesy tehdy vážně poškodily hlavní terminál. Největší škody byly na hlavní přistávací dráze. Letiště teď podle agentury AFP obnoví provoz na dočasně uspůsobených terminálech pro vnitrostátní i mezinárodní lety. Naposledy v této sezóně vyjede dnes na přehradu Hracholusky na Plzeňsku výletní parník. Sezóna tak končí o 2 měsíce dřív, než byl původní plán. Důvodem je podle provozovatele lodi trvale klesající hladina přehrady, která se kvůli suchu denně sníží o 5 cm. I přes prodloužení nástupní lávky se loď opakovaně ocitla na mělčině. Společnost se rozhodla plavby ukončit a hned zítra parník vytáhne na břeh.
2: Sport.
8: Slovinský cyklista Tadej Pogačar ovládl čtvrtou etapu Vuelty. V Andoře porazil nejbližší pronásledovatele o více než 2,5 minuty. V čele průběžného pořadí tak zvýšil svůj náskok na krajana Primože Rogliče na 3 minuty a 21 sekund. Jediný český účastník závěrečné Grand Tour sezóny Jan Hirt dojel 17. a celkově je 23.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zdržení na D1 před Brnem, kolony i na 37 před Trutnovem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy hustý provoz až do omezení u D2. Kolona je od exitu 178 Rosice zhruba na půl hodiny osobním autem. Umocňuje to uzavírka silnice 23 před Kývalkou, musí se na dálnici. Silnice 20 Plzeň Vary v Bezvírově stále uzavřená kvůli velkému požáru, odklon mezi Úněšovem a Toužimí přes Štědrou. Na silnici 37 na příjezdu do Trutnova z Jaroměře Užbytová nové omezení, jezdí se Kivadlově, hlásíte dlouhé kolony na desítky minut, hlavně směrem z Jaroměře už před bojištěm.
10: A já jsem ten úsek jel 45 minut.
9: Na silnici 48 na obchvatu Českého Těšína za kruhovým objezdem zúžení kolona delší směrem do Polska od sjezdu na Vířov zabere 20 minut. Na silnici 9 Mělník Praha u Líbeznic je nové omezení, provoz řídí Kivadlově pracovníci a daří se držet zdržení kolem 10 minut v obou směrech. A v Praze už silný ranní provoz kolony, mimo jiné na okruhu směr letiště od exitu 15 Lochov do omezení na 17. za nájezdem od Barandova, plný je východní okruh od D11 k Průmyslové, kolona taky Libereckou od Proseka přes Holešovičky k Vjezdu do Blanky. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Dnes po ránu je nad Českem hodně oblačnosti, oblačno až zataženo, méně mraku je na jihozápadě a jihu Čech, i tam je i polojasno. V západní polovině Čech se ale vyskytují přehánky nebo i déšť. Teploty jsou docela vyrovnané, většinou klesly k 15 až 11 stupňům, o trochu tepleji je na jihu Moravy a také v centru Prahy. Chladněji naopak na horách. Přes den pak zůstane na severu mraku víc, tam bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, vytvořit se může i bouřka. Teploty při zamračeném počasí se budou držet kolem 20, konkrétně mezi 17 a 22 stupni. Na jihu, tedy hlavně na jihozápadě, ale bude mraku, méně místy i polojasno a díky tomu tam budou teploty šplhat až k 25. Na horách to bude podobné, Šumava teplejší kolem 19, jinde kolem 14 stupňů. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
7: Dobré ráno. V 7.34 se vydáme za chvíli do Zlína k požárem poničené budově číslo 34. To totiž možná čeká opačný osud, než bylo doposud v plánu. Do včerejšího dne tam pokračovala demolice, ovšem vlastník budovy společnost Krým se jí rozhodl zrušit. K zbylíku z té 11 patrové budovy chce zachovat a my povíme proč.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
12: Mám tajnou skrýš a v ní fotky z našich výletů. Když tě potkám,

Mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skrýžavní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu. To ještě není zárukou, že už se není o co bát, že mi zase zmizíš, jak už se stalo tolikrát, no a ty se divíš.

0: Radiožurnál 8 minut po půl osmé. Místo demolice zachování, to je možná budoucnost poničené budovy 34 ve Zlíně. Na začátku července zasáhl rozsáhlý požár, který zničil spoustu prostor a likvidovali ho hasiči přes 2 týdny. Část budovy se zřítila, zbytek měli srovnat se zemí bagry. Společnost Krým, která objekt vlastní, včera hlavní demoliční práce přerušila. A proč, to poví Lucie Špetová z domácí redakce. Vítej.
1: Dobré ráno. Firma chce část vyhořelé budovy zachovat jako připomínku původní baťovské architektury. Konkrétně jde společnosti o severovýchodní roh budovy. Stav objektu teď proto prověřují statici, říká mluvčí firmy Marcel Schmidt.
2: Jsou v tom zainteresovaní 2 statici, pak samozřejmě sekundárně nějaké vyjádření a součinnost stavebního úřadu a případní památkové péče, která ale tu aktivitu podporuje.
0: O zachování toho torza budovy usiluje taky skupina architektů a umělců, kteří společně pracovali na revitalizaci Baťova areálu.
1: Ano, právě oni přišli s konkrétním návrhem, jak torzo zachránit. Ve skupině jsou například architekti Adam Gebrian a Vít Máslo nebo umělec Vladimír 518. Ten byl hostem naší večerní publicisty a podle něj zřícená budova měla tvořit klíčovou část celého areálu.
3: Svým unikátní urbanistický rozloze je to opravdu jako nevídaný kus architektury v rámci Československa.
1: Jestli zachování fragmentu statici dovolí, by mělo být jasné do 2 týdnů.
0: Požárem poničená budova 34 ve Zlíně tedy zřejmě nepůjde k zemi. O její budoucnosti jsme mluvili s Lucií Špetovou z domácí redakce a taky s Vladimírem 518. Díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.
0: 7:40.

0: Pečo Boys hraní Radiožurnál 743. Zemřela královna amerického country a herečka Dolly Parton, bylo jí 80 let. Natočila 50 studiových alb a získala 11 cen Grammy.
1: Dolly Parton se narodila v americkém Tennessee do široké, ale velmi chudé rodiny. Její hudební kariéra začala velmi brzy. V 6 letech se sama pokusila vyrobit si kytaru a tu skutečnou dostala v 8. O 2 roky později začala vystupovat v místních rádiích a pak ji pomohl nastartovat kariéru Johnny Cash. Písně si psala sama, ale trochu paradoxně jejím prvním velkým hitem byla předělávka The Last Thing on My Mind od Toma Paxtona. Největším hitem její kariéry se už v 70. letech stala dodnes velmi známá Jolene. Během jednoho sezení napsala kromě Jolene ještě další píseň. S tou se ale neproslavila Dolly Parton, ale někdo jiný. Samotná Dolly Parton uznala, že Whitney Houston naspívala její píseň I Will Always Love You lépe než ona samotná. Dolly Parton se ale objevila také ve filmu. Její první rolí byla sekretářka ve snímku Od 9 k 5, kde si zahrála po boku Jane Fondové nebo Lily Tomlinové. Kromě působení v hudebním průmyslu se také proslavila jako filantropka. Svým vystupováním, včetně předělávkové písně Vaccine, například podpořila očkování proti COVID-19. Sponzorovala ale také veřejné knihovny nebo boj proti HIV. Václav Hojiný, Radiožurnál.
0: Tolik tedy k tomu, co se stalo včera. Zemřela Dolly Parton, bylo jí 80 let, vzpomněli jsme na ní také v ranním Radiožurnálu. Blíží se 7:45 a připraveny jsou další krátké zprávy. Dobré ráno. Moskva zažila utajenou návštěvu zřejmě vysokého představitele Spojených států amerických. V letadle měl být podle amerických médií šéf CIA John Ratcliffe. Co mohlo asi tak být cílem jeho návštěvy a takové cesty, tak je několik variant. Probereme to krátce po 8 hodině i v ranním Radiožurnálu. A přidáme ještě jeden sportovní výsledek. České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně porazily Ukrajinu 3-1. Ve skupině tak po třetí dokázali zvítězit a zajistit si postup do osmifinále.
2: Kolony na D1 před Brnem, taky na 37 před Trutnovem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy hustý provoz až do omezení u D2, a to od sjezdu 178 Rosice. Kolona nejvíc zbrzdí kolem exitu 182 Popůvky kvůli uzavírce na konci 23 před Kývalkou. Na silnici 37 na příjezdu do Trutnova z Jaroměře dlouhá kolona už za Novým Rokytníkem začíná, je to až na 3/4 hodiny do nového omezení u Hřbitova, z druhé strany zdržení o něco kratší. Na silnici 35 na příjezdu do Liberce kolony s obou stran směrem z Prahy za Dlouhým mostem z kilometru 27 na 23 do omezení u sjezdu na Doubí 1/4 hodiny, směrem z Chrastavy se popouští skoro od sjezdu na Friedland do omezení u Géčka kolem 10 minut. A silnice 20 Plzeň Karlovy Vary zůstává v Bezvírově uzavřená kvůli požáru několika domů, jede se mezi Úněšovem a Toužimí přes Štědrou, dobře průjezdné i pro kamiony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Nejchladněji je dnes po ránu na horách, tam klesla teplota většinou pod 10 stupňů, na Sněžce kolem 7 stupňů, na Pradědu 8, na Lysé hoře bylo například kolem 10 a stejně tolik bylo na šumavském Choráňově. Přes den bude na Šumavě docela teplo až 19 stupňů, jinde v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 14 stupňů Celsia. Odpolední maxima ve středních a nižších polohách se budou pohybovat mezi 17 a 22 stupni, v jižní části našeho území ale bude tepleji od 22 do 25 stupňů. A nebe ráno a dopoledne ještě oblačné až zatažené, jen na jihozápadě polojasno. Naopak na severu může zapršet a také se tam mohou vytvořit bouřky. Hezkou středu přeji.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 9 minut před 8. Odboráři začnou v 10 dopoledne probírat změny platových tabulek, které od ledna navrhuje vláda. Nejnižší tarif, pod který spadají třeba úředníci anebo nepedagogičtí pracovníci ve školství, by měl začínat na minimálním mzdě. Ta je pro letošní rok 24 900 korun. Další tři tarify by zároveň neměly klesnout pod zaručený plat a výdělek se má taky po 5 letech praxe pravidelně upravovat. Naším hostem je teď předseda odborového svazu státních orgánů Pavel Bednář. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Na tom dnešním jednání se máte dozvědět podrobnosti o návrhu od zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí a také Ministerstva financí. Co od toho čekáte?
1: Tak zaprvé je potřeba říci, že v pondělí jsme jednali konečně o platech s představiteli vlády, přímo paní ministryní financí a panem ministrem Juchelkou, kde nám byl představen právě záměr vlády na komplexní změnu odměňování zaměstnanců ve veřejném sektoru. Takže my jsme první informace dostali o tomto jejich návrhu. Dneska jsme svolali všechny odborové svazy veřejných služeb a správy, které jsou pro Českou moravskou konfederaci odborových svazů, aby jsme se nad tím to návrhem pozastavili, aby jsme dostali i výklad. Máme pozvanou vrchní ředitelku legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí, paní magistru Hroučkovou, a přijde i náměstkyně ministryně financí, paní Bílková.
0: Po tom pondělním jednání tripartity, o kterém mluvíte, označil odborový předák Josef Středula ten návrh jako za revoluční změnu. Jak obecně hodnotíte ten návrh na změnu platových tabulek vy z vašeho pohledu?
1: Tak musíme férově říci, že my o toto bojujeme už mnoho let, protože je nedůstojné, když stát platí své zaměstnance nebo zaměstnance veřejného sektoru pod úrovní minimální mzdy a zaručeného platu. Takže my potom opravdu bojujeme. Já musím potrhnout slova pana předsedy Středuly, že opravdu to je revoluční změna, která na první pohled se nám samozřejmě líbí, ale dneska je potřeba si vyříkat ještě některé nejasnosti, které v tom jsou, aby jsme mohli férově rozhodnout, jestli budeme souhlasit s tímto návrhem, anebo nebudeme.
0: Než si to vyříkáte, povězte, co by ta změna konkrétně znamenala tedy pro zaměstnance, které vy zastupujete? My jsme zmínili třeba, že úředníci spadají pod první tabulku platu, ale ostatní služba má svou vlastní. O kolik by si tedy tito zaměstnanci přilepšili oproti tomu stavu současnému?
1: Tak důležitá je ta tabulka číslo 1, protože tabulka číslo 2 jsou zdravotní sestry a sociální pracovníci, a to nechci komentovat. Ta tabulka číslo 1, tam je drtivá většina úředníků samosprávy a samozřejmě jsou tam i zaměstnanci, kteří jsou pod zákoníkem práce, kteří dělají pro stát, a jsou to třeba i dělnické profese a podobně. Tato změna se bude týkat i státních zaměstnanců pod stávající státní službou. Tak například zaměstnanci platové tabulky číslo 1 by si touto změnou mohli polepšit o 3000 až 8, skoro 9 tisíc korun, a to samé u státní služby. Tam je důležité říci, že žádný zaměstnanec podle toho návrhu nemůže si pohoršit po této změně, ba naopak dojde k u některých výraznému navýšení jejich platu, platový tarifu.
0: Ještě jedna změna. Jak vy hodnotíte to, že by se výdělek zaměstnanců pravidelně navyšoval po 5 letech praxe, protože teď jim roste třeba už i po prvním nebo druhém roce?
1: Ano, to je velká změna, to je určitá daň za tuto reformu. Samozřejmě musí odpovídat taky nějakému finančnímu rámci. Na jednu stranu nám se to moc nelíbí, samozřejmě pokud je těch stupňů více, tak je to lepší, ale pokud chcete dělat nějakou reformu, tak hold musíte počítat s tím, že taky to budou mít nějaké dopady, například teďka, že se snižují platové stupně.
0: Ještě jeden dopad možná je za vás správné, že by měl být rozdíl mezi platovými třídami nejméně 4%, protože jenom připomenu, že ty třídy se určují podle odbornosti nebo náročnosti práce.
1: Tak ono to je, tam je, bude garantováno, že to bude nejméně 4%. Opravdu některé meztarifní budou 4%, ale někde budou třeba i 7% i více. Jo. Takže to se nedá takhle paušalizovat. A říkám, jakákoliv reforma něco stojí, a tady ty 4% je méně než dosavadní průměr, který je zhruba kolem 6-7%.
0: Připomínáte, že se...
1: Ale na druhou stranu musím taky ale podotknout, že tady je řešena konečně situace i zaměstnanců, který dělají déle než 32 let, to znamená 32 let odborné praxe, kteří vlastně v jejich produktivním věku 55 let, a dneska se posouvá termín odchodu do důchodu, tak do těch 65 10 let dělají za stejné peníze, nemají další posun. A tato reforma toto taky řeší.
0: Jednou větou nebo spíše jedním slovem, myslíte, že dnes byste jako odbory mohli představit nějaké stanovisko k celému návrhu?
1: My jsme garantovali vládě, že stanovisko dneska obdrží a bude stanovisko buď to ano, nebo ne.
0: Díky. Předseda odborového svazu státních orgánů Pavel Bednář byl hostem ranního interview Radiožurnálu. Děkujeme za to, naslyšenou.
1: Krásný den, naschledanou.
0: 7 hodin 56 minut.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Kolik sportů zvládnou vaše děti za jeden den? Fotbal, rugby, basketbal, hokej, florbal, bobby a další. Přijďte v pondělí 31. srpna od 12 do 17 hodin na Slavia Beach Games do Beach Eden v Praze. Sport, soutěže, koupání a poslední velký den prázdnin. Vstup do Beach Eden je pro celou rodinu zdarma. Mediálním partnerem SK Slavia Praha je Radiožurnál Sport.
3: Dobré ráno, je 8 hodin. Právě Tereza Tomášková.
4: Poslanci by dnes měli znovu hlasovat o novele, která mění rozpočtová pravidla. Kanada vyhlásila odvetná cla na americké zboží za víc než 400 miliard korun. České volejbalistky postoupily do play-off mistrovství Evropy v Brně. Kvůli novému omezení je ucpaný příjezd do Trutnova z Jaroměře a bude oblačno až zataženo, na severu místy přehánky, teploty do 22 stupňů, na jihu až 25.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Poslanci se za hodinu vrátí k novele, která mění rozpočtová pravidla. Včera debatu přerušili po 10 hodinách diskuze o programu. Sporný návrh se do sněmovny vrátil po vetu prezidenta. Koaliční poslanci chtějí veto přehlasovat, aby kabinet mohl připravit rozpočet na příští rok s vyšším schodkem, než dovoluje současná legislativa. Opozice kvůli novele chystá ústavní stížnost, jak potvrzuje místopředseda lidovců Benjamin Činčila.
5: Prezident dal vlastně možnost vládním stranám znovu projednat zákon o rozpočtové odpovědnosti. Zákon, který my nazýváme zákonem o vyšším dluhu. Tahle vláda se rozhodla zadlužovat, rozhodla se k tomu změnit pravidla. My tohle považujeme za velké nebezpečí pro budoucnost téhle země.
4: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO argumentuje tím, že bez změny zákona není možné rozpočet na příští rok sestavit. Vládní koalice chce hlasování zařadit na pevný čas dnes odpoledne. Obchodní válka mezi Spojenými státy a Kanadou se prohlubuje. Kanadská vláda oznámila odvetná cla na více než 700 amerických produktů. Reagovala tak na 50% cla, která vůči Kanadě zavedl Bílý dům. Nová opatření se dotknou americké oceli, hliníku, mléčných výrobků i spotřebičů. Mají začít platit 8. září v poměru dolar za dolar.
6: Today I'm announcing that Canada will match the United States tariff dollar for dollar.
7: Kanadský ministr financí Champagne řekl, že Ottawa reaguje přiměřeně a cíleně. Kanadská cla na americkou ocel a hliník se zdvojnásobí na 50%. Americký prezident Trump mezitím pohrozil zdvojnásobením cel na kanadská auta a navrhl přejmenovat jezero Ontario na jezero Amerika. Z Washingtonu je na Ciglerová Radiožurnál.
4: Zpravodajský server i rozhlas byl zneužitý v dezinformační kampani. Ta prostřednictvím různých falešných nebo napadených médií tvrdí, že Polsko chce obsadit část území Česka. Na operaci upozornil polský web Cyber Defense 24.
8: Neznámí útočníci v dezinformační operaci mimo jiné vytvořili falešnou doménu serveru irozhlas.cz, na které publikovali článek redaktora webu s údajnými polskými územními nároky vůči Česku. Text ale Český rozhlas nevytvořil, říká jeho mluvčí Lídia Erlebachová.
9: Proto jsme podnikli dostupné technické kroky k odstranění stránky a zvažujeme také další právní postup, abychom chránili pověst Českého rozhlasu a důvěru našich posluchačů.
8: Celý případ v Česku řeší Ministerstvo zahraničních věcí, říká jeho šéf Petr Macinka z Motoristů.
10: Ministerstvo to řeší nejenom ve spolupráci s Polskem, ale také ve spolupráci s policií a s ministerstvem vnitra.
8: Součástí kampaně je mimo jiné falešný plakát, který lživě na Facebooku láká na demonstraci v Třinci proti údajným polským nárokům na území. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
0: Sport.
11: České volejbalistky postoupily do osmifinále evropského šampionátu v Brně. Jistotu jim dala výhra 3-1 na sety nad Ukrajinou v předposledním utkání základní skupiny. Trenér Janis Atanasopoulos ocenil to, jak tým zareagoval na ztrátu druhé sady.
12: We discuss about it on the second set and...
13: Po druhém setu jsme měli rychlou poradu, holky se pak na hřiště vrátily motivované a agresivní. Šli jsme bod od bodu a byli trpěliví. A taky jsme si zápas začali trochu víc užívat a trochu víc se usmívat. Vyhrát jsme si zasloužili.
12: I think we deserve to win.
11: Základní skupinu zakončí Češky zítřejším utkáním s Bulharskem. V polské Poznani začne mistrovství světa rychlostních kanoistů i se dvěma českými olympijskými šampiony, kajakářem Josefem Dostálem a kanoistou Martinem Fuchsou. Toho čeká rozjížďka na kilometru zhruba za hodinu. Živě ji nabídneme na radiožurnálu Sport.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Zdržení na D1 u Brna, neprůjezdná 35 u Studené Loučky. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy silný provoz, poprvé se brzdí u sjezdu na Rosice na 178. kilometru a pak hlavně kolem exitu 182 Popůvky. Tam najíždějí všichni ze silnice 23, která je před Kývalkou uzavřená. Na dálnici D8 z Prahy na Ústí opatrně kus za sjezdem na Kralupy na 17. kilometru auta zastavují v odstavném pruhu a táhnou se pak až na exit 18 Nová Ves. Tam jsou dlouhé fronty na silnici 16 kolem kruhových objezdů a hlavně ta směrem na Slaný pak pokračuje až před Velvary k Chržínu, kde překáží porouchané vozidlo. Silnice 35 Svitavy Mohelnice je teď před Studenou Loučkou neprůjezdná, havarovala tam dvě osobní auta, kolony se rychle prodlužují z obou stran. Uzavřená je stále taky 20 Plzeň Karlovy Vary v Bezvěrově, schořely tam 4 domy nad ránem, objížďka mezi Uněšovem a Toužimí přes Štědrou. A ucpaný je příjezd do Trutnova silnicí 37 z Jaroměře kvůli novému omezení u Hřbitova, kolony už od Nového Rokytníku a zdržení je až hodinu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
14: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno až zataženo, na jihozápadě i polojasno a hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Odpoledne mají ustávat. Teploty 17 až 22 stupňů, na jihu až 25. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
3: Dobré ráno, radiožurnál o českých tenistech na US Open a také o americkém vojenském letadle v Moskvě. To tam vyvolalo vlnu spekulací. Kdo v něm seděl a co mohlo být předmětem jednání, probereme v ranním radiožurnálu. Už za chvíli.

0: Do Moskvy včera přiletěl americký vojenský letoun Boeing C-17A Globemaster. Ruská a americká média od té doby teď probírají, kdo a proč přiletěl jednat. I další média. Sleduje to Jiří Chábera. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Americkým médiím zdroje z Bílého domu potvrdili, že do Moskvy letěl John Ratcliffe, to je šéf americké CIA. Oficiálně ale prezidentský úřad mlčí. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov před malou chvíli uvedl, že šlo o kontakty mezi bezpečnostními službami obou zemí. Víc to ale odmítl komentovat. Americká CIA se už dříve podílela třeba na výměně vězňů mezi Spojenými státy a Ruskem, včetně třeba taky propuštění novinářky, která 12 let žila v Česku, Alsu Kurmaševové.
0: Takže by mohlo jít třeba právě o výměnu vězňů?
1: To může být jedno z těch vysvětlení. Ratcliffe ale mohl taky jednat obecně o válce na Ukrajině nebo o konfliktu Spojených států s Íránem v době, kdy se Washington vlastně snaží získat mocné spojence pro svoji strategii ekonomického nátlaku na Teherán. Tak jako tak to jediné, co opravdu víme, je, že letoun ještě včera večer Moskvu zase opustil a teď stojí na mezinárodním letišti v Rize.
0: Jiří Chábera o tom, co se děje nebo dělo v Moskvě. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Ranní radiožurnál 8 hodin 11 minut.

0: Radiožurnál ve 8:45. Americké vrtulníky Viper a Venom ze základny v Náměšti nad Oslavou už zase letají. Armáda zastavila jejich provoz po zřícení jednoho stroje na letišti v červenci. Při nehodě jedna vojákyně zemřela. Hasiči v noci likvidovali požár řadových rodinných domů v Bezvěrově na Plzeňsku. Škoda je 18 milionů korun. 7 lidí hasiči evakuovali, 2 lidé přitom byli zraněni.
1: Zdržení na D1 před Brnem, neprůjezdná 35 u Studené Loučky. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy teď kolona začíná těsně před sjezdem na Popůvky kolem 181. kilometru do omezení u D2 osobním autem kolem půl hodiny. Silnice 35 Svitavy Mohelnice je v Mohelnickém kopci ucpaná, fronty obou směrně stojí, už od Žipotína směrem na Mohelnici u Studené Loučky vážná nehoda 2 osobních aut, nejede to.
2: Provoz je dostavený, pro několik klasických vozidel.
1: Taky silnice 20 Plzeň Karlovy Vary stále uzavřená v Bezvírově po požáru 4 domů, odklon mezi Úněšovem a Tůžimí přes Štědrou. Příjezd do Trutnova silnicí 37 z Jaroměře kolabuje, kolona od Nového Rokytníku do nového omezení u Hřbitova klidně na hodinu. A na silnici 16 Mělník Slaný za odbočkou na Vraňany vzniká kolona přes kruhové objezdy u Nové Vsi až k porouchanému autu u Chržína před Velvary. Ucpává se i sjezd z D8 na Novou Ves. Další zelená vlna za 4 hodiny.
3: A je tu 26. srpen a ten nabídne rozdílné počasí, včetně teplot na severu a na jihu našeho území. Pokud chcete za sluncem, pak se dnes vydejte právě na jih. Naopak na severu bude mraku hodně a tam také může sprchnout nebo vás může překvapit bouřka. A rozdíly budou i v teplotách. Na jihu velmi příjemné letní od 22 do 25, jinde spíše podprůměrné mezi 17 a 22 stupni. Zítra už ale zažijeme na celém našem území výrazné oteplení. Teploty se vyšplhají až k 29 stupňům, na horách ke 20, na Šumavě dokonce ke 24 stupňům. A zítra bude také slunečno, úplně bez deště. Krásný den.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Za 10 minut půl deváté, tak snad všechno stíháte, s vámi Radiožurnál. A teď tenisté Karolína Muchová s Jakubem Menšíkem, a to protože mají na dosah nečekaný úspěch. Nepatří sice mezi elitní deblisty a teď jsou nakonec společně už semifinále 4 hry na US Open. Víc k tomu Pavel Tyršar z našeho sportu. Vítej, dobré ráno.
1: Krásné ráno, Jakub Menšík s Karolínou Muchovou totiž ve večerním čtvrtfinále porazili v New Yorku americký pár Paul Navarová 4-1 a 5-3. Oba Češi jsou přitom na turnaji jen díky divoké kartě od pořadatelů. Mezi Muchovou a Menšíkem ale očividně vládne dobrá nálada. Duo totiž na kurt nastoupilo v jednotných barvách, což Muchová vysvětlovala anglicky s úsměvem na rtech.
2: Víte, Jakub mi včera v 10 večer napsal, co si vezmu na sebe. A že bychom se mohli sladit, abychom zmátli soupeře a oni nevěděli, kdo je kdo. A myslím, že se to opravdu povedlo.
1: Semifinále proti duu Andrejová Rubljov odehrají Muchová s Menšíkem v noci na zítřek českého času. Ve smíšené čtyřhře naopak skončili Kateřina Siniaková s Britem Henrym Pettnem, i když jsou oba deblovými světovými jedničkami. Francouzsko-ukrajinskému manželskému páru Monfils Svitolivnová podlehli 8-10 v závěrečném super tiebreaku.
0: Jako bys nás zkoušel, ty jsi zmínil výhru Muchové s Menšíkem 4-1 a 5-3, tohle není úplně typický tenisový výsledek.
1: To není, smíšená čtyřhra na US Open má speciální pravidla, hraje se před startem samotného Grand Slamu. US Open oficiálně začne až v neděli. Zápasy jsou navíc kratší a pouze 16 párů v soutěži tvoří hlavně ty největší hvězdy ve dvou hře. Pořadatelé chtěli na tribuny přilákat více fanoušků a i když tento krok vyvolal hlavně mezi špičkovými deblisty řadu kontroverzí, byl to úspěšný krok. Stadiony jsou totiž zatím plné, i když jeden lístek stojí tisíce korun.
0: Pavel Tyršar, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: S vámi Radiožurnál, také Mňága až Dior. Pokud vaše cesta teď vede do Trutnova od Jaroměře, tak se asi protáhne. Od Nového Rokytníku budete popojíždět v koloně, a to kvůli dopravnímu omezení. Kolona je teď momentálně asi na hodinu zelená. Vlna přidá detaily už za malou chvíli.
1: Ukáž, co to tady máš? Výstava o psech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes, odvěký pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Radiožurnál půl deváté. Teď zprávy, Tereza Tomášková.
2: Armádní vrtulníky Viper a Venom ze základny v Náměšti nad Oslavou se znovu vrátili do vzduchu, oznámil to mluvčí armády Vladimír Holas. Provoz strojů armáda pozastavila po červencové tragické nehodě. Už pondělí začaly létat české vrtulníky, které působí v Polsku. Obvodní soud pro Prahu 7 se právě teď začíná znovu zabývat sporem mezi hnutím SPD a ministerstvem vnitra kvůli zprávě o extremismu za druhé pololetí roku 2022. SPD vadí, že ho do ní rezort zařadil. Žalobu podalo hnutí i kvůli zprávám za další roky. Soudy zatím pravomocně rozhodly o zprávě za rok 20 a dali za pravdu SPD. Čtyřiřadové rodinné domy hořely v noci v Bezvěrově na Plzeňsku. 7 lidí hasiči evakuovali, 2 zranění skončili v péči záchranářů. Škoda je předběžně 18 milionů korun. Radiožurnálu to řekl mluvčí krajských hasičů Tomáš Poncar. Sport. Fotbalista Krištof Daněk si s Lincem zahraje Ligu mistrů. V odvětě závěrečného předkola rakouský tým zvítězil nad Celticem Glasgow 5-1 po prodloužení. V úvodním utkání prohrál ve Skotsku 0-3. Daněk k postupu přispěl jednou asistencí. Do Ligy mistrů prošli přes poslední fázi kvalifikace taky azerbajdžánský Sabah Baku a norský celek Bode Glimt.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 před Brnem, neprůjezná 35 u Studené Loučky. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se brzdí až do zastavení kolem exitu 182 Popůvky. Je tam silný provoz kvůli uzavírce silnice 23 před Kývalkou. Od Rosic tak všichni musí na dálnici. Na tahu 35 Svitavy Mohelnice u Studené Loučky havarovala dvě osobní auta. Provoz je úplně zastavený. Do stojících kolon se dojíždí směrem na Mohelnici u odbočky na Grunu, opačně kůze za Mohelnicí v kopci. Silnice 20 Plzeň Karlovy Vary zůstává v Bezvírově uzavřená. Nad ránem skořily 4 domy, objížďka mezi Unišovem a Toužimí přes Štědrou dobře průjezdná. Příjezd do Trutnova silnicí 37 z Jaroměře je ucpaný od Nového Rokytníku. Kolona zhruba na hodinu k Trutnovskému hřbitovu, tam ode dneška opravují vozovku, jezdí se k Jevadlově. Na silnici 16 Mělník Slaný kolony obou směrně, jednak před kruhovými objezdy u Nové Vsi u nájezdu na D8 a směrem na Slaný se za Novou Vsí potom popojíždí znovu až před Velvary, kvůli porouchanému vozidlu je to až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Včerejšek nabídl velmi rozdílné teploty. Mezi nejteplejším a nejchladnějším místem středních a nízkých poloh bylo téměř 15 stupňů. Na severovýchodě, kde bylo téměř po celý den zataženo a také tam pršelo, zůstala maximální teplota i pod 13 stupni. Naopak nejteplejší oblasti, například Jižní Morava nebo Jižní Čechy, měly místy i přes 26 stupňů. Dnes budou teploty také rozdílné. Na jihu, kde bude převážně slunečno, bude opět tepleji, mezi 22 a 25 stupni. Na ostatním území většinou se zataženým nebem, deštěm i s bouřkami jen od 17 do 22 stupňů. Teploty se sjednotí zítra. To bude na celém našem území docela teplo, 24 až 29 stupňů a také slunečno. Čekáme polojasno až oblačno, místy dokonce úplně jasné nebe. Jen po ránu se budou hlavně v Čechách vyskytovat mlhy. To byly zprávy. A po ní jde Adel, posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, a dál se bude debatovat i ve sněmovně po 10 hodinách jednání, které skončilo bez výsledku. Poslanci se včera nedostali k hlasování o změně rozpočtových pravidel. Sněmovní schůze proto pokračuje dnes. Co všechno o tom zjistili naši reportéři? Reportéři vám povíme v ranním radiožurnálu už za malou chvíli. Tak vydržte s námi.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Náhrada dlaně nebo celé paže stojí na Ukrajině kolem 70 tisíc korun. Protéza nohy po vysoké amputaci vyjde až na 500 000. Podle ukrajinského ministerstva sociální věcí potřebují po ruských úderech protetickou pomoc desítky tisíc lidí, a to i dětí. Bezplatně pomáhá například Proteus Foundation. V ruském napadené zemi už zřídila několik protetických a rehabilitačních center.
1: Už asi 2 týdny trénuji sprint. Učím se jak na to. Zatím zvládám lehký běh, ale chci umět sprintovat. Chci uběhnout slušně 100 metrů, abych byl schopný složit vojenské fyzické testy.
2: Vypráví Andrej, voják z 95. vzdušné útočné brigády. Mladý muž s nepřehlednutelným knírem zrovna odpočívá mezi sériemi cvičení na rovnováhu. Sedí na černé sedačce, o kterou se opírá i jeho sportovní protéza. Nejnovější model. Nahrazuje mu celou pravou nohu.
1: Zranění jsem utrpěl v roce 2023 během protiofenzivy nedaleko Bachmutu. Jak vidíte, mám vysokou amputaci. Svou první protézu jsem dostal v roce 2024. Já se hned potom vrátil ke své jednotce, dál jsem sloužil. A přitom jsem se učil, jak se s protézou pohybovat v náročných podmínkách. Byl jsem i na frontové linii. Když jsem se z pozice vrátil, začal jsem se s vývojáři protéz bavit o možnosti sportovní náhrady. A oni mi řekli, že je to možné.
2: Tehdy dostal sportovní protézu z druhé ruky. Vyzkoušeli a rychle si na ní zvykl. Proto mu protetici z Proteus Foundation vyrobili jeho vlastní, se kterou nyní cvičí v centru 3x, 4x týdně. Proteus Foundation je nezisková charitativní organizace, která bezplatně poskytuje protetické pomůcky, rehabilitaci i psychologickou pomoc nejen ukrajinským vojákům, ale také civilistům, včetně dětí. Dosud poskytla náhrady více než 1300 pacientů.
3: Připravit základní protézu trvá od modelace pahýlového lůžka až do nasazení protézy 4 až 6 hodin. To je 80% práce, která ale vyžaduje jen 20% času. Pak se to obrátí. Úprava na míru je 20% práce, ale trvá 80% času.
2: Popisuje protetik Jevhen, který zrovna pracuje na sádrovém odlitku pahýlu nohy po horní amputaci. A upozorňuje, že u jedné protézy to nekončí. Nejprve totiž pacient dostane protézu dočasnou, která je z plastu. Ta následná trvalá bývá vyrobena z karbonu. Sportovní protéza je pak samostatná disciplína, kterou ale v Proteus centru v Kyjevě také ovládají.
4: Ano, vidíme, že někteří pacienti si vytváří takové výzvy. Máme například pacienty, kteří vystoupali na Kilimandžáro. Před amputací na nic takového nepomysleli. Odhaduji, že tak 20% našich pacientů se během rehabilitace začne zajímat o sport víc než před zraněním.
2: Říká spoluzakladatel Proteus Foundation Jakov Gradinar, rodák ze Zakarpatí, lékař a protetický specialista. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál 8:45. Právě dnes budeme mimo jiné sledovat také zasedání dozorčí rady Českých drah. Schází se po 10. hodině dopoledne a probere i případ generálního ředitele firmy Michala Krapince. Ten nedávno totiž vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné, a to s tím, že ji pro svoji funkci nepotřebuje. Minister dopravy Ivan Bednárik za SPD chce, aby dozorčí rada tuto situaci nějak vyjasnila. Dělníci právě dnes začnou opravovat barokní budovu invalidovny v pražském Karlíně. Vybudují to

0: Dvě nové stálé expozice, také multifunkční sál i návštěvnická centra. No a to vše má být na více než 2 miliardy korun.
1: Překážka na D1 za Brnem, neprůjezdná 35 u Studené Loučky. Na dálnici D1 za Brnem směr Praha pozorně za popůvkami na kilometru 183,5 stojí kamion ve stoupacím pruhu.
2: Je tam šipka policajti, ale kamiony vybočují.
1: Na D1 před Brnem silný provoz na příjezdu z Prahy, brzdí se hlavně kolem exitu 182, popůvky kvůli uzavírce 23 před Kývalkou, všichni musí na dálnici. Silnice 35 Svitavy Mohelnice je u Studené Loučky neprůjezdná po havárii dvou osobních aut, kolony začínají u odbočky na Borušov, z druhé strany zhruba 5 km za Mohelnicí v kopci. Silnice 20 Plzeň Karlovy Vary v Bezvěrově nadále uzavřená, po raním požáru objíždí se mezi Uněšovem a Toužimí přes Štědrou. A na silnici 37 na příjezdu do Trutnova z Jaroměře vznikají dlouhé kolony kvůli novému omezení u Hřbitova. Popojíždí se od Nového Rokytníku a zdržení tam dosahuje až hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Dnes ještě teploty rozdílné. Na severu, kde bude mraků víc, i trochu deště, teploty jen kolem 20. Naopak na jihu, kde bude slunečnější počasí, naměříte mezi 22 a 25 stupni. Zítra už nás čeká velké teplo na celém našem území, 24 až 29 stupňů. A v pátek pak bude ještě tepleji. To na mnoha místech překročí teplota tropickou 30. Na naše území se ale od západu přiženou bouřky. Někdy budou i velmi silné. O víkendu se lehce ochladí a také počasí se sklidní, bouřky a déšť by se měly vyskytovat už jen výjimečně. A to je ode mě pro dnešek všechno, přeji vám krásnou středu.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Tady je Radiožurnál a dnes vás v našem seriálu Jeden rodič na všechno seznámíme s tátou samoživitelem. Jmenuje se Vojtěch a žije v Královéhradeckém kraji a sám se stará o malého syna. No a jak říká, kdo si náročnou situací neprojde, nikdy nepochopí, o co jde.
1: Vojtěchu, vám je 33 let, jste samoživitelem jak dlouho?
2: Já jsem samoživitelem od roku 2021, to znamená zhruba 5 let. Partnerka opustila naši domácnost, nebyl tam úplně zájem z její strany se o syna starat, takže jsem to samozřejmě jako milující rodič dělal přirozeně prostě sám.
1: A synovi tehdy byl zhruba rok a půl?
2: Rok a půl, ano. Tak nějak jsem do toho prostě vpadnul. Najednou bylo mojí povinností mít v pořádku domácnost, vyprat prádlo, abychom měli v čem jít do práce, do školky, naučit se vařit, aby prostě synovi nic nechybělo. Synovi jsem našel jesličky, kam nastoupil. Potřeboval jsem si především udržet práci, takže to tempo prostě bylo a vlastně je jako neuvěřitelně náročný.
1: Šestiletý Jáchyb za námi teď přišel s razítkem.
2: Chceš se posadit tady?
1: Co to je? Červené razítko, které dělá nálepky.
3: Já.
1: Už zaznělo to tvoje jméno, ale můžu se přece jenom zeptat ještě jednou, jak se jmenuješ?
3: Jáchym.
1: Jáchym, Jáša, jaké ještě jsou varianty?
2: Ještě Jášík, ale tak, jak říkáte, no.
1: A jaké máš prázdniny?
3: Dovolený.
1: A co rád děláš? Sportuješ třeba?
3: Jezdím na kole.
1: A co děláte s tátou?
3: Hrajeme si.
2: My si rádi zajdeme do bazénu, občas si tady zahrajeme florbal před barákem.
3: Jo.
2: Syn hraje aktivně, to znamená, my dvakrát týdně dojíždíme na tréninky, o víkendech potom na turnaje.
1: Máš nějaké oblíbené knížky?
3: Jo, já nevím.
1: Táta pomůže?
2: Máme takové různé pohádky, že? Před spaním čtem.
1: Ty se pořád usmíváš?
3: Jo.
1: A když bychom se bavili o tom, jak žijete s taťkou, tak třeba spolu vaříte? Připravujete něco k jídlu?
3: Špagety se sýrem a s omáčkou.
2: Jo, je to dobrý pomocník. Jáša, Jášík. Chceš jít domů? Tak jo.
1: Syn si teď jde hrát, k nějakým víkendům společným dochází, váš syn vídá mámu?
2: Ano, ano, vesměs jednou za 14 dnů na víkend ho mamince vozím, ale poslední dobou je to velice jako nepravidelný.
1: Nějaké téma jako výživné?
2: Nepobírám, o syna se starám z vlastních zdrojů, z vlastních úspor. Přiznám se, že kdyby ta situace byla jiná, že bych si vůbec nevěděl rady, jak to zvládnout, protože i tak je to vlastně poměrně dost náročný všechno to ufinancovat.
1: Vy bydlíte se synem v malé obci v Královéhradeckém kraji, co vlastně reakce okolí na to, že jste na dítě sám?
2: V mém případě ta reakce je většinou spojená s jakýmsi obdivem, dotazy, jak se to dá vlastně zvládnout, jak to zvládám. Mám pocit, že u těch mužů je to opravdu hodně, hodně nezvyklý.
1: Co je pro vás nejsložitější?
2: Já myslím, že to je to skloubení s tím každodenním životem a péčí o toho syna, že tam není samozřejmě na 100% ten prostor na to, jak já bych se mu chtěl věnovat. Je to tak náročný, že opravdu si myslím, že kdo se tím neprojde, tak nepochopí, o co jde. A samozřejmě i ta tíha té odpovědnosti, protože prostě by se o syna neměl pořádně asi kdo postarat, kdyby se něco stalo.
1: Podrobněji o solo rodičích píšeme na zpravodajském webu iRozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: Domácí atletický šampionát družstev míří do Karlových Varů. Těšte se na souboje o mistrovské tituly mezi nejlepšími českými atlety v klubových barvách. Sledujte s námi špičkovou atletiku. O víkendu 5. a 6. září v Karlových Varech. Více na webu atletika.cz a na Facebooku Českého atletického svazu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPRO, Česká pošta a město Karlovy Vary.
1: Radiožurnál 9 hodin. A teď zprávy a Tereza Tomášková.
2: Poslanci se po noční pauze znovu vracejí k návrhu na změny rozpočtových pravidel. Ukrajinské síly zaútočily na ruskou rafinerii a logistické centrum. Kánoista Martin Fuchsa pojede na mistrovství světa rozjížďku na kilometr. Neprůjezdná je po nehodě silnice 35, Svitavy Mohelnice u Studené Loučky. A bude oblačno až zataženo, na severu místy přehánky a teploty do 22 stupňů, na jihu až 25.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Poslanci se znovu scházejí kvůli návrhu na změny rozpočtových pravidel. Debatu večer po více než 10 hodinách přerušili. Novelou zákona se zabývají znovu po vetu prezidenta republiky. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD bude chtít zařadit hlasování na odpoledne na pevný čas.
4: Předpokládám, že budeme kolem tak 13.30 hlasovat a tím bychom tedy to veto prezidenta přehlasovali a potřebujeme, aby jsme mohli sestavit státní rozpočet, protože občané už čekají na to, že budou zajištěné důchody, budou zajištěná podpora zdravotně postižených, stavby nemůžeme zastavit, rozhodně nechceme rozpočtové provizorium.
2: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO počítá na příští rok se schodkem do 400 miliard korun. Podle opozice je tak vysoké zadlužení státu v době hospodářského růstu a nízké inflace nepřijatelné. Opoziční strany proto chystají ústavní stížnost. Ukrajinské drony v noci zaútočily na rafinerii v ruském Kstově, potvrdil to ukrajinský generální štáb. Rafinerie vyrábí automobilový benzín, motorovou naftu a maziva. Ukrajinské bezpilotní stroje taky způsobily masivní požár v jednom z největších logistických center internetového obchodu Wildberries v Kotovsku ve středním Rusku.
5: Rusko nad ránem zaútočilo prostřednictvím dronů na Černihiv. Bezpilotní letouny zasáhly obytný dům, ve kterém zemřela žena a čtyřleté dítě. Následkem útoku vypukl požár také v blízkých hospodářských budovách a obchodě. Na Charkov ruská armáda zaútočila proudovými drony a šáhidy. Zranění utrpělo 8 lidí. Ukrajinská okresní vojenská správa vyšetřuje také výbuch v Piščance v Dnipropetrovské oblasti a označuje ji za válečný zločin. Přesnou příčinu exploze, která zabila jednoho člověka a dalších jeden zranila, neuvádí. Úřady také musely evakuovat okolí místa výbuchu. Z Charkova Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
2: Smetanova opera Prodaná nevěsta dnes opět zaplní náves v Holašovicích na jihu Čech. Celý prostor se na 3 večery promění na operní scénu. Vůbec poprvé se v roli Kecela představí basbaritonista Adam Plachetka.
6: Pro mě je to první Kecal, já jsem vlastně jako tak dlouho říkal, že to nemůžu dělat v divadle, protože je to na mě trošku hluboká role, že maximálně opener a tak mi teda vymysleli, že bych se mohl upíchnout tady.
7: Říká operní zpěvák Adam Plachetka, který dnes vystoupí v prostorách selského baroka po boku Kateřiny Kněžíkové. Režisér Tomáš Ondřej Pilař zmínil, že představení Smetanovy opery je pro jihočeské divadlo pomyslným vrcholem sezóny.
8: Ale samozřejmě také jeden z nejnáročnějších projektů po produkční stránce. Stavíme velkou elevaci pro publikum, velký stan pro orchestr.
7: Pro diváky jsou v tomto roce připravená celkem 3 představení. Adam Plachetka s Kateřinou Kněžíkovou vystoupí na Holašovické návsi, ale pouze dnes. Z Holašovic Eliška Kotlínová, Radiožurnál.
9: Sport. Olympijský vítěz kanoista Martin Fuchsa jede na mistrovství světa rychlostních kanoistů rozjížďku na kilometru. V Polsku je u toho reportér František Kuna.
10: Už jen pár desítek metrů zbývá Martinu Fuchsovi, který se jede pro pohodový postup do semifinálové jízdy na kilometru. Byl i první, byl i druhý, teď je druhý za Číňanem Wu, ale Nakonec vypadá to, že se dostává na pozici první, která mu s jistotou zaručí postup, protože ten klíč je velmi mírumilovný. Postupuje 6 z 9 lodí do semifinálové jízdy a Martin Fuchsa zdá se teď už se blíží do cíle. Budeme vám moci potvrdit to, z jaké pozice postoupí na úvod světového šampionátu. Dnes začíná mistrovství světa v rychlostní kanoistice a Martin Fuchsa je muž, který se jako první z české výpravy dostává do trati a také do cíle závodu a nakonec je z toho pro Martina Fuchsu druhé místo v závěru, nakonec tedy druhý za Číňanem Wu z Poznaně, František Kuna, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zdržení na D1 před Brnem a neprůjezdná 35 u Studené Loučky. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna silný provoz směrem z Prahy od exitu 182 Popůvky střídavě se v různých úsecích až zastavuje. Celý úsek k D2 je zhruba na 25 minut osobním autem. Silnice 35 Mohelnice Svitavy je u Studené Loučky neprůjezdná. Havarovala tam dvě osobní auta. Stojící kolony začínají asi 4 km za Mohelnicí, opačně u odbočky na Borušov. Odtamtud to řidiči v osobních autech zkouší severně úzkou silnicí na Maletín a Krchleby nebo jižně přes Vranovou Lhotu. Pro nákladní auta je to spíš už z Moravské Třebové na Zábřeh nebo přes Trnávku na Konice, záleží na cíli. Silnice 20 Plzeň Karlovy Vary v Bezvírově po požáru 4 domů stále uzavřená, objížďka mezi Uněšovem a Toužimí přes Štědrou dobře průjezdná. Ucpaný zůstává na silnici 37 příjezd do Trutnova z Jaroměře. Před omezením u Hřbitova je kolona už kousek za Stříteží a je to až na hodinu. A na obchvatu Českého Těšína na silnici 48 brzdí provoz omezení za kruhovým objezdem, kolona od sjezdu na Havířov na 10 až 15 minut, z druhé strany z Polska o něco kratší. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
12: Do Brna, do Prahy.
13: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
12: Jedu vlakem Českých drah.
3: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, místy přehánky a teploty většinou 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy. A teď už je tu Jan Pokorný a jeho host.
14: Posloucháte Radiožurnál. Přes 12 let vede společnost CzechFoto, která organizuje akce v oboru fotografie, jako jsou i soutěže Czech Press Photo a Czech Nature Photo, provozuje galerie, pořádá vzdělávací programy, cestuje, dívá se na mě. Veronika Souralová, dobrý den.
15: Dobrý den, děkuji za pozvání.
14: Už jste dnes něco vyfotila?
15: No, dneska jsem párkrát cvakla na mobil, ale to byl cvak, to nebyla fotografie.
14: Na mobil se nefotí, mobil se cvaká?
15: Když se hodně soustředíte, můžete na něj samozřejmě i fotografovat. Není to tak důležité, na jaké médium fotíte, ale jak to děláte?
14: Pojďme ke kořenům. Váš první foťák.
15: No, můj první foťák byla EXA 1A, což jsem dostala od tatínka z NDR. A úplně první fotografie byly, že jsem fotila první máj v Hostinem, kde jsem bydlela před školou, protože jsem byla asi prvňák. A teď jsme to povídali, že jedna z mých neúspěšných prvních fotomisí byla v Moskvě, kdy jsem viděla kolem sebe plno bizarních situací a hrozně jsem se těšila, jaké fotky mám. Různě jsem tam poletovala v těch silnicích a lehala si na zem a fotografovala. A pak, jaké bylo zklamání, jsem zjistila, že jsem všechny tyhle fotky fotila jenom na jeden snímek, protože se mi nepřetočil film.
14: To bylo zvláštní, že oni dokázali exponovat na tom jednu snímku několik vrstev vlastně. Nám se takhle, tedy mému strýci se takhle podařilo vyfotit mou svatbu, že v pozadí jsou jeho děti v zoologické zahradě s lvem v kleci a předtím je skupinka svatebčanů.
15: Asi to nebylo úplně cíle.
14: Ne, nebylo, taky mu to nepřetáčelo, nebo to zapomněl přetočit. Vy, paní Souralová, téměř v každém rozhovoru mluvíte o Kiplingovi, o knize džunglí.
15: No, je to moje velká srdcovka, protože můj táta byl biolog a nečet mi moc knížek, protože většinou nebyl doma. Když mi čet nějaký knížky, tak to byla kniha džunglí, protože to hodně zajímalo. A Ferda Mravenec. A obě tyhle knížky na mě zanechaly prostě následky do budoucna, protože jednak píšu knížky o hmyzu, takže Ondřej Sekora je moje velká inspirace. A Mauglí jsem vždycky chtěla být a připadalo mi to strašně nefér, že Mauglí běhá po pralese a kamarádí se se zvířatama a já bydlím v hostině v paneláku. A tak teprve teďka na starý kolena se začínám plnit svoje sny, že opravdu pralesy jsou vlastně moje cílová destinace, kam se snažím co nejčastěji jezdit a jezdím tam právě s fotoaparátem.
0: Host Radiožurnálu.

0: Hostem Radiožurnálu je Veronika Souralová. Vy jste se vrátila z takové umělecké expedice v Kongu. Kdo tvořil tu expedici?
1: No, je to takový zajímavý projekt, který organizuje producent Lukáš Hodis společně s biologem Arturem Sněgonyem. A byla to výprava do Konga, kde se vypravilo 9 umělců, kteří vlastně nasávají atmosféru té africké přírody a dostávají v průběhu poměrně náročného cestování informace o tom, jaké je soužití v Africe, hlavně slonů a obyvatel, jak je to problematické, co způsobuje problémy, jaký jsou tam problémy s nelegálním odlovením slonů, s prodejem slonoviny. A vlastně tato výprava se snaží zvyšovat povědomost o tom, co je potřeba v Africe udělat, aby zvířata a lidé žili vedle sebe v nějakém souladu. A ty umělci tam nasáli atmosféru a nyní tvoří díla, která budou dražená v aukci přes Arts Limit 27.9. vypukne ta největší aukce, kdy si lidé můžou koupit jejich díla a tím jednak přispějí na projekt Save Elephants a prostě na obecně na ochranu přírody v Africe.
0: A to mi řekněte jako zkušená cestovatelka, když vyrazíte do Konga se skupinou umělců, řekněme kavárenských povaličů, nech se neurazí, musíte je hlídat? Nebo je musíte popohánět? Nebo jak vypadá ta cesta?
1: No, musím říct, že tahle cesta byla pro mě jako hodně taková hraniční, protože já jsem zvyklá spíš jezdit s fotografy a to je takový úplně jiný cestování. Protože pokud jdete do pralesa nebo obecně do takové exotických destinací s fotografy, tak většinou jako moc nikam nechodíte, protože přijedete na jednu nebo na dvě destinace, tam si musíte pořádně zažít tu přírodu a většinou tak přes den jako se tam tak přemýšlíme o tom, co vyfotíme, leštíme čočky a potom, jak se setmí, tak se nasadíme čelovky, vezmeme si baterky a vydáváme se vlastně do toho nočního pralesa, protože prales se otvírá až v noci. Tam teprv máte možnost jako uvidět hodně hmyzu, který třeba je mým zájmem fotografovat a najednou se to tam všechno rozbzučí, rozcvrdliká a my potom jako celý noci vlastně brouzdáme pralesem, obracíme každý lísteček a tam pořizujeme fotografie. Takže jsme dost jako na jednom místě, protože když se přemisťujete hodně kilometrů, tak nemáte šanci třeba ten fotoaparát ani vyndat. A tady to bylo trošku jinak, protože to byly malíři, ty nefotili. Já jsem sice táhla na zádech těžký vybavení fotografické, ale protože jsem jim musela stačit a většinou to byli lidi, kteří byli o mnoho let mladší než já, tak jsem musela jako se hodně snažit, abych jim stačila. A opravdu jsme tam chodili dlouhý vzdálenosti. Si představte, je tam obrovská vlhkost, je tam 30 stupňů, vytáhnete ty fotoaparáty a procházíte nejenom savanou, kde je tráva jako vyšší než jste vy, pak se to trochu přemění, přejdete do pralesa, tam jdete řekou, různě se brodíte řekama, padáte do příkopu. No bylo to poměrně dramatické cestování.
0: Jaký odraz to udělalo na křehkých duších malířek a malířů?
1: No já myslím, že obrovský, že z toho byli nadšený, že někteří z nich vlastně takovouhle exotiku navštívili poprvé a on přece jenom Afrika a ještě taková Afrika, kde jsme chodili hodně mimo civilizaci, je velký zážitek pro každého a spali jsme v pralese, spali jsme ve stanech, spali jsme tam v období dešťů, takže to bylo jako docela zajímavé a já jsem sama zvědavá, jak se to odrazilo hlavně na těch plátnech, který teďka tvoří, protože v současnosti vlastně pořizují ty obrazy, které budou do aukce a myslím si, že ty zážitky byly tak intenzivní a silné, že se to 100% na obrazech odrazí.
0: Báli se, že je třeba něco kousne?
1: Já myslím, že ze začátku Někteří určitě jo, ale potom se musíte přestat bát, protože byste tam nemohli být.
0: A oni si dělali nějaké náčrty, něco si kreslili a to potom zpracují, třeba bude olej na plátně.
1: Když jsme chviličku měli čas, což bylo málo kdy, tak opravdu sedli, vytáhli skicáře a malovali, dělali si poznámky, fotografovali se to na mobil, nebo někteří měli i fotoaparáty a inspirovali se a když byla chvilka času, seděli a malovali.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s ženou, která vede společnost CzechFoto, která ráda cestuje, která píše, jmenuje se Veronika Souralová. Co my víme o Africe, tak jako paušálně?
1: No já myslím, že do té doby, dokud tam nejsme fyzicky a nevidíme, jak tam žijí lidé, jak tam příroda vlastně skoro není, nebo vlastně živočichů je málo, protože naše představa Afriky je z takových dětských knížek, kdy si představujete, že přijdete do savany a uvidíte tam na každém kroku zvíře, ale tohle samozřejmě ve skutečnosti není, to je jenom v rezervacích a národních parcích. A vidíte, jakým způsobem úplně jiným od Evropy tam žijou lidé, tak se hodně zamýšlíte, kam se jako vlastně to lidstvo ubírá a jaký život je správný. Vyvolává to jako velký myšlenkový boom v hlavě.
0: Vy jste na té výpravě do Konga jeli taky kvůli slonům?
1: Ale my jsme tam jeli hlavně kvůli slonům, protože Artur Sněgoň se intenzivně zabývá ochranou slonů a hlavně popularizuje to, že ty lidé ze slony tam můžou žít společně, pokud se udělají nějaká opatření. A tohle všechno jsme se tam snažili nasát, všechno

0: odrazí právě na těch obrazech.
1: Takže to budou obrazy, které se budou jmenovat třeba Tušení slona.
0: No uvidíme, já sama nevím.
1: Slon za obzorem.
0: Je to možný.
1: A co tedy oni malovali, ti malíři?
0: No tak oni tam malovali krajinu, že jo, ta krajina je samozřejmě zajímavá, barvy jsou tam jiné než u nás. My jsme vlastně žili společně s domorodci, že jsme si vždycky ty naše stanoví městečka rozložili přímo jako v té domorodé vesnici, takže jsme tam byli zajímavá atrakce, my pro ně a oni pro nás, takže to bylo takový vzájemný.
1: Nechali se malovat?
0: Myslím, že tam nebyl čas, aby jako přímo malovali místní obyvatele, ale samozřejmě jim to utkvělo v paměti a myslím si, že na těch obrazech budou i místní obyvatele.
1: A byli to domorodci, kteří se nenechají ani fotografovat, aby nepřišli o svou duši?
0: To si myslím, že ne úplně.
1: Ne? A vy fotografujete i lidi?
0: No já primárně fotografuju zvířata, nejvíc mi baví fotografovat sociální hmyz.
1: To vím, ale jestli už fotíte ale i lidi.
0: To jenom to chci doříct, že ono to focení toho hmyzu potřebuje čas. A tady ten čas nebyl, takže já jsem fotografovala všechno, co jsem tam viděla, takže mám na fotografiích samozřejmě i takové dokumentární snímky a reportážní místních obyvatel.
1: A je to tak, že jste se léta vyhýbala focení lidí?
0: Je to tak. Daleko radši fotím zvířata.
1: Jsou fotogeničtější?
0: No možná to souvisí s takovou mojí jistou introvertností, protože lidí se musím ptát, jestli je můžu fotit, zažívám i negativní reakce, zatímco u mravenců jsem se s žádnýma negativníma reakcema zatím nesetkala, maximálně mě kousnou, ale to přežiju.
1: Vy jste na začátku mluvila o těch dvou knížkách, tedy o knize Džunglí a o Ferdově mravencovi. To byla knížka, která vás přivedla k zkoumání života mravenců a jeho pozorování a fotografování?
0: Myslím, že se to tak dá říct, protože mě to vždycky úplně fascinovalo a bavilo, ale k focení mravenců mě dovedl můj otec, protože byl biolog, ornitolog Konevského národního parku a v důchodovém věku se potom začal věnovat mravencům a zakládal i nový časopis Formika, potřeboval fotky a věděl, že já fotím. Vždycky mi říkal, fotíš, podal nějaký věci, krajiny, tady jezdíš do Ameriky fotit krajinu a kdy mi vyfotíš mravence. Takže já jsem se vlastně díky němu začala zajímat jako o makrofotografii. A když jsem pronikla do těch technických tajů makrofotografie, což je velmi důležité, tak pak už mi zbylo to, že jsem se začala zajímat, nebo ne, začala jsem se o hmyz zajímala vždycky, ale rozkrývala jsem ty taje mraveniště, později včelích úlů, později motýlů, který jsem od jak živa vlastně doma chovala. A myslím si, že svět hmyzu je mega zajímavý, fascinující a mnoho lidí o tom moc neví, protože pro ně jsou to nějaký šestinohý potvory, který nemají rádi. A já, protože jsem to začala fotografovat, potom jsem psala knížky pro děti, tak se snažím tímhle svým málem přispět k tomu, aby lidi obecně uznali, že každý tvor má něco exkluzivního a že se i třeba o těchto malých šestinohých potvor, který mnoho lidí zašlapuje, máme co učit jako lidstvo.

0: Radiožurnál je 9:30. A vysíláme zprávy. Sněmovna bude hlasovat o sporné rozpočtové novele po vetu prezidenta dnes po 14:30 odpoledne. Pevný čas pro hlasování prosadila vládní koalice. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO počítá na příští rok se schodkem do 400 miliard korun. Podle opozice je tak vysoké zadlužení státu v době hospodářského růstu nepřijatelné. Opoziční strany proto chystají ústavní stížnost. Při požáru nemocnice v pákistánském Islamabadu zemřelo nejméně 15 novorozenců. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na tamní televizi. Příčinou tragédie podle ní byla porucha klimatizace. Hořet začalo na porodním oddělení. Jen jedno dítě se podařilo zachránit. Podle informací Reuters na místě dál zasahují hasiči. V hodonínské zoo dnes slavnostně otevřou nový pavilon akvárií. Ve dvou velkých nádržích je asi 2000 ryb. Expozice představuje africká jezera Malawi a Tanganyika. Původní pavilon před 5 lety poničilo tornádo. Stavba nového vyšla na více než 70 milionů korun. Sport. Kanoista Martin Fuchsa postoupil na mistrovství světa v rychlostní kanoistice do semifinále na kilometru. Ve své rozjížďce byl v polské Poznani druhý. A tenisté Jakub Menčík a Karolína Muchová budou hrát na US Open o postup do finále smíšené čtyřhry. V New Yorku se v noci na zítřek utkají s ruskou dvojicí Rubljov-Andrejevová. Ve druhém semifinále nastoupí Francouz Monfils a Ukrajinka Svitolinová proti Italovi Kobolimu a Švýcarce Benčičové.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D8 před Lovosicemi a zprůjezněná 35 u Studené Loučky. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem opatrně u exitu 45, jest na Litoměřice, brzdí se tam až do zastavení, zdržení 5 minut na 46. pultem, vzdůžení řeší nehodu.
3: Je tam kamion a ostatní auto, blokují pravý jízdní pruh.
2: Silnice 35 Mohelnice Svitavy byla u Studené Loučky uzavřená po havárii dvou osobních aut. Provoz už je podle policie obnovený, kolony se rozjíždějí, ještě to chvíli potrvá. Směrem na Svitavy se dojíždí v kopci asi 3 km za Mohelnicí, směrem opačně je konec kolony za Mrovskou Třebovou u odbočky na městečko Trnávka, ale rozjíždí se to. Na silnici 20 Plzeň Karlovy Vary se pořád nedá projet bez Věrovem. Po raním požáru 4 domů musí se mezi Úněšovem a Toužimí přes Štědrou. Na silnici 37 na příjezdu do Trutnova z Jaroměře ode dneška opravují vozovku u Hřbitova, jezdí se k Jevadlově a kolona od Nového Rokytníku je stále až na hodinu. A na silnici 55 Přerov Olomouc vznikají před Kokory kolony v obou směrech, opravují tam při nehodě poškozený sloup elektrického vedení, zdržení kolem 20 minut obou směrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, na jihozápadě i polojasno a hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Odpoledne a večer ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Teploty je 17 až 22 stupňů, na jihu až 25 a na horách většinou kolem 14, na Šumavě až 19. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje host Jana Pokorného.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s Veronikou Souralovou. Jak vysvětlujete laikům, co je to makrofotografie?
1: No, makrofotografie je, když něco malého nafotíte tak, že to můžete vidět do detailu. To by bylo asi tak nejjednodušší. A musím říct, že třeba zvlášť třeba u nás na chalupě, kde jsem právě pořídila velké množství snímků mravenců, tak takový ty chalupáři, kteří se tam spíš zajímali jako o tom, jak jim rostou brambory a kolik tun budou mít jablek. Tak když viděli ty zvětšený mravence na snímcích, a protože já jsem to tam každému samozřejmě ukazovala a vodila jsem je tam k obrazovce, jak to je, tak oni říkali, pane bože, teď každý ten mravenec má vlastně nějaký výraz, má úplně ten obličej, který by se dal přirovnat jako i k lidským výrazům. A říkali, ježiš, to je krásný, to my už jim nebudeme ubližovat a my se spíš budeme jako zajímat o tom, co nám o tom říkáš. A to si myslím, že jsou takový malý krůčky.
0: Co vás na životě mravenců fascinuje, kromě toho, jak vypadají?
1: No, tak úplně všechno. Tohle to by mohl být jako další rozhovor, který bychom se nedostali vůbec na Czech Press Photo a na Czech Nature Photo, protože ta hmyzí říše mě fascinuje všim, protože jim tam všechno funguje. Oni prostě žijou jako jeden tvor. Naše představa, že ten mravenec je jako ten jeden tvor a ten má jako nějaký svoje vlastní rozhodnutí, to tak nefunguje. Jo, oni fungují jako celé to společenstvo a právě proto jsou tak dokonalí a každý tam má svoji funkci, tu dokonale plní, nemají svoje vlastní ego a to je asi ten kámen úrazu, kde je ten rozdíl právě mezi sociálním hmyzem a lidským společenstvím, kde tady každý si jedeme na svůj vlastní ego a chceme být viditelní a chceme něco dosáhnout a oni toho dosáhnou v té síle toho celého společenstva, který může být jako třeba i milion.

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s Veronikou Souralovou, která v tom minulém vstupu správně připomněla, že naším tématem by mělo být také Czech Press Photo a Czech Nature Photo. V jaké fázi je ten letošní ročník?
1: Tak ten je hodně rozběhnutý, protože když budeme mluvit o Czech Press Photo, tak v současné době je v nové budově Národního muzea k vidění výstava 31. ročníku Czech Press Photo. Je to, kdybych to měla charakterizovat, tak pokud návštěvník přijde na výstavu, tak si vlastně zrekapituluje všechny důležité události za uplynulý rok, které se děly jak v České republice, tak ve světě. A je to podané očima našich profesionálních fotografů, takže skvěle a dokonale. A takže ten vizuální vjem je samozřejmě ten největší na výstavě Czech Press Photo, ale pod každou fotografií jsou popisky, které přinášejí příběhy fotografií, a ta výstava je poměrně interaktivní, je tam hodně obrazovek, je tam hodně pláten, takže se nám do celé výstavy vešlo 800 fotografií a je to napříč vlastně všemi obory, že máte to přes aktualitu, reportáž, sport, přírodu, lidé, o kterých se mluví, každodenní život. A tento ročník jsme měli i dvě novinky, a to bylo, že jsme do té soutěže pustili evropské fotografy, takže to je nejenom jako čeští fotografové, ale máme tam už vstup jako z Evropy.
0: Nebrblali čeští fotografové, že mají najednou konkurenci?
1: Taky mně se to nedostalo. Já doufám, že ne, že naopak jsou rádi, že můžou svoje díla srovnat jako s tou evropskou špičkou.
0: Vy jste mluvila o příbězích fotek, ale vedle toho, ale v pozadí jsou příběhy těch fotografů, o kterých málo kdo ví a které jsou někdy tedy velmi zajímavé.
1: A to samozřejmě jako zdůrazňuje výstava, protože jak přesně říkáte, do soutěže Czech Press Photo většinou hlásí své snímky profesionální fotografové, takže jejich fotografie my známe z médií a málo kdo ale zná toho fotografa, který stojí za tím. A soutěž Czech Press Photo je zviditelňuje. Nejenom tím, že máme potom velmi exkluzivní ceremoniál předávání cen, který se koná v západní dvoraně Národního muzea. Je to taková, už bych řekla, VIP událost celého roku, protože my se hodně snažíme, aby to bylo propojeno s kulturou, s kulturním programem, přijde tam předávat ceny pan prezident, je to jako velká událost a tam samozřejmě ocenění fotografové stojí na pódiu.
0: Já vás poslouchám, ale listuju tady při tom knížce, kterou jste přinesla, která je úžasná, fotografie a jejich příběhy, Czech Press Photo. Jste mluvila o prezidentovi, že tam bude, tak zrovna jsem si to náhodou otevřel na stránce, kde jsou fotografie Lukáše Bíby z Ekonomie, manželů Pavlových.
1: Je to kniha, kterou jsme vydali k 30. výročí Czech Press Photo. Jako Czech Press Photo už tady funguje takhle dlouho, od roku 95. A je to vlastně, jsou to oceněné fotografie za posledních 5 let. A právě jsou tam nejenom ty fotky, ale jsou tam i příběhy o tom, jaké fotografové pořizovali, a jsou tam i medailonky těch jednotlivých fotografů. Takže je to taková kniha, kterou bych doporučila. Nejenom, že se tam dozvíte plno zásadních událostí, ale ještě se dovíte, kdo je fotografuje.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Když už jsme si povídali s Veronikou Souralovou částečně o letošním ročníku Czech Press Photo, tak kde je Czech Nature?
1: Czech Nature, to je taková mladší sestřička soutěže Czech Press Photo. Zatímco Czech Press Photo založila Daniela Mrázková, já jsem vlastně ten projekt po ní převzala a pokračuju v něm a snažím se ho a doufám, že poměrně úspěšně zdokonalovat. Tak Czech Nature Photo je můj projekt, který jsme založili společně s fotografem Michalem Krausem. A vlastně došla jsem k tomu tak, že jsem bývala na porotách Czech Press Photo, že Czech Press Photo má renomované mezinárodní poroty. A vždycky porota procházela v soutěžní snímky a kategorii příroda trošku jako přecházela. Byla to taková trošku zapomenutá sestřička, protože ty reportážní fotografové prostě preferují trošku jiné fotky, než jsou fotky přírody. A tenkrát mi připadalo trošku škoda, že protože sama jsem fotografka přírody a vím, jak kolik musíte mít znalostí, co musíte všechno umět, kam musíte vědět, kam přijít, aby ty zvířata tam byly. Musíte mít obrovskou trpělivost, abyste ty fotky pořídili. A že by se to asi zasloužilo svoji vlastní soutěž. A už je to před 10 lety, kdy jsme tohleto zkusili udělat. Udělali jsme první ročník a zjistili jsme, že ano, v Česku a ještě i na Slovensku, jsme to dělali pro Slováky, je velké množství fotografů, který se tím zabývají. No a dneska jsme už v 10. ročníku a ta výstava fotografií vzniklých ze soutěže je nyní k vidění v Terezijánském křídle Pražského hradu. A tam bych také ráda posluchače pozvala, protože je to veskrze pozitivní záležitost. Jsou tam nádherné fotky zvířat celého světa. A když si to projdete, ještě bych doporučila třeba si projít zámecké zahrady, protože to je takový hezký výlet. Projdete si zahrady, podíváte se na Plečníkovou vyhlídku, podíváte se na Prahu, která se pod váma rozkládá a pak se otočíte a jste přímo u toho Terezijánského křídla, kde ve dvou patrech je výstava Czech Nature Photo. A každý, jsem přesvědčená, každý, kdo to vidí, tak si řekne, že ta příroda je tak nádherná, rozmanitá, dokonalá a nyní nám jako tady rodu Homo sapiens velmi mizí mezi prsty, protože děláme všechno pro to, aby jsme ji velkou rychlostí zničili. A tak jsem přesvědčená, že každý, kdo tuhle výstavu uvidí, tak se trošku jako zarazí a řekne si, že sám by měl aspoň přispět svými možnosti k tomu, aby tu přírodu chránil, protože bez toho to nedopadne dobře.
0: Tak děkujeme za pozvánku a věřím, že všichni posluchači radiožurnálu i neposluchači radiožurnálu, k ním se to dostane, se na tu výstavu půjdou podívat.
1: Ta výstava jenom doplním, že je do 13. září, takže na to už není tolik času, ale zatímco Czech Press Photo je až do konce listopadu, tak běžte nejdřív na Czech Nature Photo a pak běžte na Czech Press Photo.
0: Hostem je Veronika Souralová. Lihovar je co?
1: Tak Lihovar je velký projekt na Smíchově, developerský, který mě teďka mimořádně zaměstnává. Protože již v listopadu by se měl otvírat. Jsou tam taky tři kulturní pilíře. A jeden pilíř je Muzeum Davida Černého, které už tam je. Druhý je vyhlídkový komín, který v současné době se do něj instalová kapsle. Takže je to komín, kterým bude průhledná kapsle a vy tou kapslí vyjedete nahoru, úplně na hranu komína. Ale aby to nebylo úplně tak jako nudný a klaustrofobický, že jedete uvnitř komína, tak my v současné době tam právě z Czech Photo a ze studiem Lunchmeet připravujeme imerzivní program. Takže ta kapsle bude celá vlastně obalená obrazovkama a vy do toho vstoupíte a vlastně se vám ukáže, najednou se ocitnete v takové jako velké pohádkové továrně a to budete právě projíždět až nahoru. No a teď se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu a to je naše nová galerie, která se bude jmenovat Czech Photo Lihovar Imagine a možná plno lidí neví, co je to imerzivní galerie. To je, myslím, je to takový nový současný trendy pojem a vlastně je to tak, že vy si nebudete prohlížet fotografie v rámech, ale vstoupíte vstoupíte přímo do těch fotografií. Takže se v tom prostoru bude množství různých projektorů, které vám budou ty fotografie promítat na zeď a vy budete stát uprostřed nich. A nejenom jako uprostřed toho obrazu, ale i uprostřed zvuku, protože tam bude imerzivní zvuk. A já jenom můžu tak trochu prozradit, že ta první výstava bude mít hodně společného s pralesem, o čem jsme tady teďka hovořili, a vy se tam ocitnete uprostřed toho pralesa. A to právě teďka všechno připravujeme. Je to zatím naše největší galerie, největší projekt a všechno to je ale základ fotografie, která se v současné rychlé digitální době velmi proměňuje.
0: Veronika Souralová byla hostem Radiožurnálu. Děkuji za to a ať se vám daří. Nashledanou.
1: Děkuji moc za pozvání.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál 10 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
3: Odboráři začínají jednat o nových platových tabulkách. Astronautům se podařilo vyměnit anténu na mezinárodní vesmírné stanici. České volejbalistky vyhrály nad Ukrajinou a na mistrovství Evropy jsou v osmifinále. Dlouhá kolona je kvůli omezení na příjezdu do Trutnova z Jaroměře a bude oblačno i zataženo, na severu místy přehánky, teploty do 22 stupňů, na jihu až 25.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Odboráři právě začínají jednat o úpravách platových tabulek. Návrh jim a zaměstnavatelům představila vláda na začátku týdne. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula považuje změny za revoluční. Jestli na úpravy přistoupí, oznámí svazy zítra. Součástí vládního návrhu je například to, že nejnižší tarif pro úředníky, kulturní pracovníky a nebo nepedagogy by měl příští rok odpovídat minimální mzdě. Ta by měla od ledna stoupnout na 24 900 korun. Předula vítá.
4: Jestliže někdo pracuje v té nejnižší skupině, v nejnižší tarifní třídě, měl by mít minimální mzdu. Ne kombinaci mezi nižším tarifem a nějakým doplatkem, což se teda bohužel i ve veřejné správě dělo. Měl by mít minimální mzdu.
3: Změnu vítají i zástupci zaměstnavatelů. Vláda by se k návrhu měla vrátit v pondělí. Centrální evidenci je zatím 145 tisíc psů. Vyplývá to z dat Komory veterinárních lékařů k 19. srpnu. Povinnost registrovat očipované psy platí od začátku července. Má pomoci v boji proti nelegálním množírnám a usnadnit návrat zatoulaných psů. V systému jsou i údaje o vakcinaci proti vzteklině. Právě při tomto očkování veterináři zvířata často zapisují. Pokračuje prezidentka jejich komory Petra Šinová.
5: Denně přibývá přibližně 3,5 tisíce psů, což odpovídá tomu, co jsme očekávali. Systém eviduje vlastně obce, kde jsou psy chování, takže jsme schopni vyfiltrovat z toho systému údaje na jednotlivou obec, dokonce i na část obce.
3: Pokud majitel psa nezajistí registraci do 3 let, riskuje pokutu až 50 tisíc korun. Francouzská astronautka Sophie Anedotová a její americký kolega Neil Menen vyměnili anténu na mezinárodní vesmírné stanici. Zařízení se snažili opravit už minulý týden. Kvůli technickým problémům se jim to ale podařilo až teď. Anedotová je první francouzská žena, která vstoupila do volného vesmíru.
6: Video zachycující výměnu antény zveřejnila Evropská vesmírná agentura, kde Sophie Anedotová působí. Astronautka ve volném vesmíru strávila asi 6,5 hodiny. Spolu s Neilem Menonem opravili anténu, díky které bude moct mezinárodní vesmírná stanice komunikovat s řídícím centrem v americkém Houstonu v Texasu. Důležitá je zejména kvůli tomu, že dokáže přenést velké množství dat. Astronauti starou anténu odmontovali už před týdnem kvůli poruše na šroubech a spojnicích, ale museli s instalací nového zařízení počkat další týden. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
7: Sport. České volejbalistky prošly do play-off mistrovství Evropy. V předposledním zápase skupiny v Brně porazili Ukrajinu 3-1 na sety a na šampionátu mají jistou účast v osmifinále. Zítra zakončí Češky základní část turnaje soubojem s Bulharskem. Kanoista Martin Fuchsa je na mistrovství světa v rychlostní kanoistice v semifinále závodu na kilometr. Olympijský šampion z Paříže byl ve své rozjížďce druhý a výkony dalších českých reprezentantů sleduje přímo v Poznani reportér František Kuna.
8: Český čtyřkajak obsadil druhé místo ve své rozličce za vítěznými Němci, kteří jsou dlouhodobě dominantní v téhle disciplíně a v klidu postoupili zástupci českého čtyřkajaku do semifinále. Pojede i ženský čtyřkajak, dále pak třeba double kanoe Řáhová, Šímová a Martina Fuchsu na kánoji. Čeká dnes odpoledne kolem 3:30 ještě rozjížďka na 500-metrové trati. Z polské Poznaně František Kuna, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D10 za Hradištěm a zdržení na D1 před Brnem. Na dálnici D10 z Prahy na Turnov pozor za sjezdem na Mnichovo Hradiště na kilometru 58,5 leží zakládací klín z kamionu. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy hustý provoz před zúžením u D2 jede se různě pomalu od exitu 182 popůvky celý úsek osobním autem až půl hodiny. Na příjezdu do Prahy z D1 v brněnské Zapruhonice mi čekejte kolonu z 3. kilometru v pravém pruhu, hlavně kamiony, dál celou Spořilovskou dolů na jižní spojku. Na té ve směru na Lanový most jsou po nehodě blokované oba připojovací pruhy ze Spořilovské. Silnice 20 Plzeň Karlovy Vary v Bezvěrově zůstává uzavřená, nad ránem tam schořily 4 domy, jezdí se mezi Uněšovem a Toužimí přes Štědrou. Ucpaná je silnice 37 na příjezdu do Trutnova z Jaroměře, u hřbitovanové omezení kolona od Nového Rokytníku asi na 3/4 hodiny. Na 55 se Přerov Olomouc v Kokorech opravují při nehodě poškozený sloup elektrického vedení kolony obousměrně asi na 1/4 hodiny. A na silnici 17 Čáslav Chrudim opatrně v Serpentinách za Podhořany, kamion tam sjel ze srázu, brzdí se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno, je zataženo, na severu místy déšť nebo přehánky, odpoledne a večer ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Teploty 17 až 22 stupňů, na jihu kolem 25. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
2: Středa 26. srpna, dopolední Radiožurnál startuje v pravidelném čase po zprávách v 10 hodin. No a poslanci pokračují i dnes v debatě o vládní novele zákona o rozpočtových pravidlech. Včera se ani po 10 hodinách jednání k hlasování nedostali. Dnes už proto bude pevný čas hlasování. A ze sněmovny živě naše reportérka už za malou chvíli. Vítejte.
10: Dopolední Radiožurnál
1: a Jiří Chum.

0: Sněmovna se vrátila k jednání o sporné změně rozpočtových pravidel. Vládní koalice chce přehlasovat prezidentské veto. Včera se k tomu poslanci ani po 10 hodinách debaty nedostali. Podrobnosti teď přidá přímo ze sněmovny reportérka Jana Čermáková. Jano, pěkné dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Debata o rozpočtových pravidlech ve sněmovně pokračuje. Hlásí se do ní teď ještě skoro 30 převážně opozičních poslanců. Včera debatu až do pozdního večera protáhla vystoupení k programu schůze a jeho možné úpravě. I včera vystupovali hlavně opoziční poslanci. Kritizovali stejně jako dnes vládní návrh na změnu rozpočtových pravidel, která podle nich umožní nadměrné zadlužování státu. Ale protože mají vládní strany ve sněmovně většinu, dá se očekávat, že se jim prezidentské veto podaří přehlasovat. Hned v úvodu dnešního jednání proto předsedkyně klubu hnutí ANO Taťána Malá prosadila pevný čas hlasování, a to na dnešní 1:30 odpoledne.
2: Určitě neošidíme projednávání prezidentského veta a bude mu ještě věnován dostatek prostoru. Konec konců celý včerejší den byl prostor pro to se tomuto tématu věnovat.
1: Znamená to tedy, že hlasovat se bude nejpozději ve 13.30, i kdyby debata do té doby neskončila, což je pravděpodobné. Pevný čas hlasování, jako už několikrát v minulosti, kritizuje opozice. Například předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
3: Pokud tedy koalice utne tu rozpravu ještě předtím, než k té diskuzi vlastně reálně dojde, tak to indikuje, že oni vlastně žádnou diskuzi nechtějí. Že chtějí jenom na sílu protlačit něco, co tady poškodí budoucnost České republiky. Budou to prostě dluhy, které budou platit ještě děti našich dětí.
1: Opozice už avizovala, že pokud koalice novelu prosadí, obrátí se na ústavní soud.
0: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO tu opoziční kritiku odmítá. Čím ona argumentuje?
1: Podle ní je schválení návrhu klíčové pro sestavení rozpočtu na příští rok. I dnes vysvětlovala proč.
4: Právě proto, že máme rozpočtovou odpovědnost, že chceme mít tady jasná pravidla, nastavená pravidla, že chceme poctivě rozpočtovat, že nechceme dělat vylhané rozpočty tak jako vy.
1: No a připomenu ještě, že prezident Petr Pavel ve zdůvodnění veta mimo jiné uvedl, že novela ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz.
0: Dál budeme ve sněmovně. Reportérka Jana Čermáková pro tuto chvíli. Jano, díky, nashledanou.
1: Naslyšenou, hezký den.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Ariem ve 10:15 posloucháte Radiožurnál. Zaměstnavatelé se nejspíš dočkají změn, které jim ulehčí administrativu. Vláda schválila takzvaný podnikatelský balíček. Co všechno obsahuje a kdyby měla tato opatření začít platit, i to ještě vysvětlíme do 10:30. Teď skupina Poetika.
1: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: tak všechno mám.
1: Snížit administrativní zátěž a tím pádem ulehčit podnikání v Česku. K tomu by měl pomoct takzvaný podnikatelský balíček Ministerstva průmyslu a obchodu. Celkem 11 opatření tento týden schválila vláda. Týkají se oblasti energetiky, trhu práce, digitalizace nebo životního prostředí.
2: Mezi 11 kroky je například lepší koordinace kontrol, které musí firmy podstupovat. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO řekl, že se pracuje na přípravě a dokončení jednotného online portálu a dodává, jak by měl fungovat.
3: Bude všechno online ukládáno, myslím tím všechny kontroly, které by měly nastat nebo které nastanou, a umožní se skrze tento portál řídit nebo koordinovat všechny termíny kontrol, které budou nastaveny tak, aby nezatížily toho podnikatele, bude se to dávkovat.
2: Není výjimkou, že firmy dnes mají třeba až 15 různých kontrol měsíčně. Na balíčku s ministerstvem spolupracovala mimo jiné Hospodářská komora. Její prezident Zdeněk Zajíček sice říká, že jde o pozitivní posun, nicméně stále upozorňuje na velké systémové nedostatky.
4: Čas od času sice uděláme takovýhle antibyrokratický balíček, ale my musíme nastolit nějaká systémová opatření proti nárůstu regulací a byrokracie. A to se zatím nedaří.
2: Balíček dál počítá s tím, že zanikne povinnost pro zaměstnavatele evidovat rizikové práce zvlášť. Místo toho využijí stávající systém jednotného měsíčního hlášení. Nově zvládnou podnikatele zaplatit zdravotní a sociální pojištění i daně z jednoho portálu. A také se mají zjednodušit vstupní pracovně lékařské prohlídky u zaměstnanců druhé pracovní kategorie, jako jsou třeba obráběči kovů. Nově je budou smět absolvovat u svého praktického lékaře. To vyhlíží například kamionový dopravce Flex Logistics.
5: Jsou to řidiči mezinárodní dopravy, takže jsou přes týden pryč a je to složitý to sladit. A pokud by tahle změna měla být i o tom, že se zruší i ta povinnost platit si k tomu toho závodního lékaře a opravdu by stačilo jenom, že si v zaměstnanci dojde k praktikovi, tak za mě by to bylo ulehčení výrazný.
2: Říká jednatel firmy Roman Peterka. Na zavedení pravidel si budou muset podnikatelé ještě počkat. 11 opatření teď na svém jednání schválila vláda, po ní musí podnikatelský balíček projít parlamentem. Například předseda opoziční ODS Martin Kupka už řekl, že jeho strana podpoří návrhy, které povedou k digitalizaci a odstraní duplicity. Podle ministra Karla Havlíčka je nejzazší termín pro zavedení těchto opatření září příštího roku. Dominik Hron, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Hlídání mladšího bratříčka mělo být hračka, jenže Leo je najednou pryč, ztracený v amazonské džungli.
1: No Leo, máš průšvih jako hrom.
0: Elizabeth se musí vydat za ním přes nebezpečné pytláky až k tajemnému domorodému kmeni, kde na ní čeká nový kamarád chlupáč.
2: Tohle je to nejskvělejší místo pro děti.
0: Animovaný rodinný film Tajemství džungle v kinech od 27. srpna. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
3: Radiožurnál 10.30. Zprávy a Kateřina Causidisová.
4: Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022. Nepravomocně o tom rozhodl obvodní soud. SPD vede s ministerstvem vnitra spory dlouhodobě a podalo kvůli zařazení do zpráv o extremismu víc žalob. Jediné pravomocné rozhodnutí padlo loni v říjnu, kdy dal soud za pravdu hnutí SPD. Případ generálního ředitele Českých drah Michala Krapince právě teď řeší dozorčí rada státního podniku. Krapinec nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD prověrku předpokládali podmínky výběrového řízení, které Krapinec v roce 2022 vyhrál. On ale argumentuje, že prověrku pro výkon funkce nepotřebuje. Nejméně 7 lidí, včetně 6 Číňanů, zemřelo při požáru v plynárenském závodě v Amurské oblasti na východě Ruska. Lékaři ošetřili přes 150 zraněných. 40 jich zůstává v nemocnici. Informovali o tom agentury TAS a Reuters. Hasičům už se podařilo plameny uhasit. Naposledy v této sezóně vyjede dnes na přehradu Hracholusky na Plzeňsku výletní parník. Sezóna tak končí o 2 měsíce dříve. Důvodem je podle provozovatele lodi trvale klesající hladina přehrady. I přes prodloužení nástupní lávky se loď opakovaně ocitla na mělčině. Společnost se rozhodla plavby ukončit a hned zítra parník vytáhne na břeh.
3: Sport.
4: Fotbalisté Zlína i Bohemians vstoupili do domácího poháru vítězně. Oba týmy vyhrály na stadionech klubů ze 3 nejvyšší soutěže. Pražané porazili domácí Zápy 3-2, Zlín zvítězil v Uničově 2-0. Do druhého kola soutěže dnes zasáhne dalších 8 ligových celků.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zdržení na D1 u Vyškova, překážka na Pražském okruhu u Vestce. Na dálnici D1 z Přerova do Brna u Vyškova hned za nájezdem z D46 čekejte kolonu z 230. kilometru na 227. Tam opravují vozovku v pravém pruhu, zdržení čtvrt hodiny. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se stále jede různě pomalu od exitu 182 Popůvky osobním autem kolem 20 minut do omezení u sjezdu na Bratislavu. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 opatrně za tunely, brzdí se tam, postupně vzniká kolona, za sjezdem na Vestec už v zúžení na kilometru 3 stojí v levém pruhu porouchané auto. Silnice 20 Plzeň Karlovy Vary v Bezvěrově pořád neprůjezdná po raním požáru 4 domů, odklon mezi Úněšovem a Toužimí přes Štědrou. Na silnici 37 na příjezdu do Trutnova z Jaroměře u Hřbitova nově opravují vozovku, kolony celé ráno a dopoledne ze všech 4 směrů, hlavně ta z Jaroměře dlouhá, začíná pořád za Novým Rokytníkem, zdržení ještě až půl hodiny. A na silnici 35 Svitavy Mohelnice před Studenou Loučkou dokončují úklid po dřívější nehodě, rozjíždí se kratší zbytek kolony směrem na Mohelnici. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno, je zataženo, na jihozápadě i polojasno a hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Odpoledne se má vyjasňovat. Teploty 17 až 22 stupňů, na jihu naměříme kolem 25. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
6: Letní prázdniny končí a s koncem letních prázdnin začínají v Praze a Středočeském kraji platit běžné jízdní řády pražské integrované dopravy. Od tohoto víkendu budou posíleny nedělní spoje metra a autobusů. Teď je středa 26. srpna, jsou 4 minuty po půl 11. Dobrý den.
3: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Tady dopolední Radiožurnál 10.36. Island, tam se vydáme v dalších minutách. Island čeká referendum o obnovení přístupových rozhovorů do Evropské unie. Politici, kteří chtějí pokračovat, argumentují mimo jiné možností zavést euro. To má pomoci podnikatelům, kterým život komplikují rychlé změny kurzu. Islandští podnikatelé se ale bojí toho, že vstup do EU přinese příliš mnoho nových regulací. Tak to je téma pro dopolední Radiožurnál do 10:45. Teď Michael Jackson.

0: Island začal uvažovat o vstupu do Evropské unie po velké finanční krizi v roce 2008. Tehdy politici vnímali to členství v 27 spíš jako možnost, jak podpořit místní ekonomiku a podnikání. No a teď je před Islanďany referendum, které rozhodne. Jenže rozrůstající se scéna startupů je k tomu členství v unii spíš odmítavá. Mezi skeptiky patří i zakladatel organizace Startup Iceland, který začínající podnikatele podporuje.
1: Díval jsem se na to z různých pohledů a z pohledu startupu mi přijde, že nejdůležitější je možnost experimentovat. A když máte příliš mnoho pravidel, tak experimentovat nejde.
2: Popisuje Bala Kamalarakan, podle kterého členství v Schengenu a evropském hospodářském prostoru zatím stačí. Obává se, že Island zavalí mnohem více regulací, které budou komplikovat podnikání a Islanďané je nebudou chtít dodržovat. Otevření trhu směrem do Evropské unie přitom nevidí z pohledu začínajících podniků jako výhodu, protože mnohem větší zájem vnímá ze Spojených států. Karl Birger Bjørnsen, zakladatel startupu Heffring Marine, který využívá a zpracovává data z lodí na moři, by větší zájem z EU uvítal. Island je totiž podle něj zbytečně přehlížený. Pomoci by podle něj mohlo i euro, které je výrazně stabilnější než islandská koruna. Ta často prochází velkými výkyvy. V tom se shoduje i s dalšími zakladateli firem ze stejného centra a shodují se i v obavách z velkého množství regulací. Vstup bude podle něj možný jen, když se bude přihlížet na unikátnost ostrova.
3: I když jsme evropská země, musíme si my i Evropská unie přiznat, že Island je poněkud odlišný. Máme odlišnou historii, geografii, klima nebo zdroje elektřiny.
2: Zatímco Bala je jasně proti, Karl si zatím tak jistý není. K referendu podle něj chybí informace a zejména nezávislé posouzení, zda bude vstup pro Island výhodný nebo ne. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

Jeden pojede dnes dvakrát a jeden ani jednou. Mluvíme o dvou českých olympijských vítězích a mistrovství světa v rychlostní kanoistice. Za chvíli budu mluvit o Martinu Fuchsovi a Josefu Dostálovi, a to přímo z polské Poznaně s Františkem Kunou, naším sportovním reportérem.

0: Evropy.
1: V polské Poznani začalo mistrovství světa v rychlostní kanoistice. V cíli už jsou první české lodě a je tam taky reportér František Kuna. Františku, zdravíme tě, dobrý den.
2: Hezký den z Poznaně.
1: Kolik tedy těch českých lodí už v cíli je a jak se závodníkům dařilo, řekni.
2: 4 a všechny byly úspěšné z pohledu toho, že dokázali postoupit do semifinále. Byly 3 závody, ze kterých šlo postoupit přímo, což se nepovedlo, to by český ženský čtyřkajak musel dopádlovat první do cíle, ale tam vyhrály Španělky, Češky byly 4. Takže ženský i mužský čtyřkajak postup do semifinále, muži byli na 2. místě za vítěznými Němci. No a to je závod a jízda, o které mluvil jeden ze členů posádky, Daniel Havel.
3: Byla to dobrá jízda, většinou máme ty vstupy do mistrovství světa nebo do těch závodů takový rozpačitější. Tato jízda nebyla úplně uhlazená, ale jsme s ní spokojení, chtěli jsme dobrý tempo, podmínky nám taky docela vyhovovaly, takže se budeme těšit na další boje.
2: Říká Daniel Havel z Poznaně, ty další boje budou zítra během odpoledního programu, kdy čtyřkajak čeká semifinále. Úplně úvodní jízdu celého šampionátu jel Martin Fuxa mezi kanoisty na kilometru, byl druhý, v nakonec nejrychlejší jízdě porazilo jen Číňan Wu a Fuxa pojede v semifinále kilometru, tedy a poslední český dosavadní výsledek během dopoledního programu double kanoe Řáhová Šímová, 6. místo, postup do semifinále.
1: Dnes to není z českého pohledu, ale zdaleka všechno. Kdo pojede odpoledne a kdy bude závodit další olympijský vítěz, tedy kajakář Josef Dostál?
2: Ten si ještě počká. Josef Dostál až zítra na 500 v Rozíšce, to protože ho trápila infekce před startem šampionátu a zvolil volnější program a pojede na jedné trati. Na rozdíl od Martina Fuxy, který půjde dnes na vodu znovu mezi kanoisty na 500, to bude kolem 14:30 odpoledne, konkrétně ve 14:36. Jinak dvakrát půjde do trati Barbora Betlachová na Rozíšce mezi kajakářkami na kilometru i poloviční trati a také sprinteři Hrabal s Cermanem kanoe, respektive kajak, to je program už krátce po 11. hodině.
1: Říká živě ve vysílání dopoledního radiožurnálu sportovní reportér František Kuna z polské Poznaně. Františku, díky za ty informace a budeme čekat na, doufám, dobré zprávy.
2: Naslyšenou také.
1: 6,5 minuty do 11. hodiny, chystáme pro vás i další zpravodajství, nenechte si ho ujít už za malou chvíli a taky zprávy jsou samozřejmě online, kdykoliv potřebujete na irozhlas.cz, zpravodajském serveru Českého rozhlasu.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Světoznámý rapér, válka gangů a jedna osudná noc v Las Vegas. Vražda Tupaca Shakura. Po 30 letech ji řeší americký soud. Co se v roce 96 stalo?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

se mi tak blízko, že myšlenka slabá na malý zločince mi do hlavy vkrádá. Hluboko pod kůži

0: Radiožurnál 11 hodin. Kateřina Clausidisová a zprávy.
1: Armáda může po červencové nehodě znovu používat vrtulníky Venom a Viper. Islandské referendum o přístupovém jednání s EU bude podle průzkumů velmi těsné. Kanoista Fuxa postoupil na mistrovství světa do semifinále závodu na kilometr. Kolony čekejte na příjezdu do Trutnova z Jaroměře a bude oblačno i zataženo, na severu místy přeháňky, teploty do 22 stupňů, na jihu kolem 25.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Armádní vrtulníky Venom a Viper ze základny v Náměšti nad Oslavou jsou znovu v provozu. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí armády Vladimír Holas. Provoz strojů armáda preventivně pozastavila po červencovém pádu vrtulníku Venom, při kterém zemřela jedna vojákyně a další 4 lidé se zranili. Dočasně odstavené vrtulníky stejného systému můžou od včera podle Holase znovu vzlétnout.
3: Všechny vrtulníky prošly mimořádnými technickými kontrolami, přičemž byla přijata i konkrétní organizační opatření, která vyplývají z nařízení velitele vzdušních sil k uvolnění vrtulníku zpět do provozu.
1: Už pondělí obnovila armáda provoz vrtulníků, které jsou na misi v Polsku. Nehodu dál vyšetřuje vojenská policie i komise ministerstva obrany. Dluhy Čechů rostou. Za první polovinu roku se meziročně zvýšily o 16% na skoro 4,5 bilionu korun. Vyplývá to z dat společnosti KRIF. O desetinu přibyl taky objem půjček, které lidé nezvládají splácet. Většinou jde o spotřebitelské půjčky anebo nesplácené úvěry na bydlení. Na Islandu podle posledního průzkumu velmi těsně převládá názor, že by země měla pokračovat v přístupových rozhovorech s Evropskou unií. Vyplývá to z nového průzkumu pro islandský zpravodajský server Vísir. Pro pokračování rozhovorů podle něj bude hlasovat přes 51% voličů.
4: Pravděpodobně poslední z průzkumu před sobotním referendem potvrzuje data z předchozích měsíců, podle kterých mají zastánci pokračování rozhovoru s Evropskou unií velmi těsný náskok. Rozdíl je ale na úrovni statistické chyby a stále v zemi existuje skupina asi 8% nerozhodnutých voličů. Islanďané budou v neděli v hlasování rozhodovat, zda má vláda obnovit 13 let zastavené přístupové rozhovory s Evropskou unií. Pokud návrh schválí, bude vláda mít mandát vyjednat podmínky případného vstupu do 27. O něm pak budou mít Islanďané opět možnost hlasovat. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Radiožurnál.
1: Národní památkový ústav začíná opravovat pražskou Invalidovnu v Karníně. Dělníci v barokní budově z 18. století vybudují dvě nové stále expozice i návštěvnická centra. Oprava bude stát 2 miliardy a 150 milionů korun. Pokračuje mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.
5: Je předpoklad, že kompletně obnovený a vybavený areál Invalidovny by se veřejnosti otevřel na přelomu roku 2029 a 2030.
6: Sport. Polské Poznaní začalo mistrovství světa rychlostních kanoistů. Dosavadní výsledky českých reprezentantů shrne reportér František Kuna. Omlouváme se za technické problémy. Fotbalista Krištof Daněk postoupil s Lincem do hlavní části Ligy mistrů. V odvetě posledního kvalifikačního kola zvítězil rakouský klub nad Celticem Glasgow 5-1 po prodloužení. V úvodním zápase ve Skotsku přitom prohrál 0-3. Daněk v prodloužení asistoval u rozdílové branky v celkovém skóre. Do Ligy mistrů prošli přes závěrečné předkolo ještě azerbajdžánský celek Sabah Baku a norský klub Bodø Glimt.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na D8 u Ústí a zdržení na příjezdu po D1 do Brna. Na dálnici D8 z Drážďan na Prahu pozor za sjezdem na Ústí severní terasu na kilometru 77,5 leží v levém pruhu velké vysoké balení nějakých desek. Je to v levotočivé zatáčce vidět na poslední chvíli. Teď zrovna přijíždí silničáři se světelnou šipkou, budou ho sbírat. D8 na Prahu u Ústí kilometr 77,5, je to v levotočivé zatáčce, dejte pozor. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy, potom opatrněji kolem exitu 18 Nová Ves, sune se tam kratší kolona od sjezdu na Mělník a Slaný, za ním na 17. kilometru pracují v pravém pruhu zdržení kolem 5 minut. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy teď kolona vzniká kousek před sjezdem k výstavišti z kilometru 188, řadí se hlavně kamiony v pravém pruhu, osobním autem je to k D2 asi na 15 až 20 minut. Na pražském okruhu z letiště na D1 silný provoz nejdřív od nájezdu z D5 k Ořechu tradičně a pak se chvílemi tvoří kolona na Radutínském mostě mezi tunely, regulují průjezd tím Chlupickým, za ním se teď rozjíždí kolona. V omezení u sjezdu na Vestes na třetím kilometru překáželo nabourané vypálené auto před chvílí ho odstavili. A silnice 20 Plzeň Vary zůstává v Bezvirově uzavřená, objížďka přes Štědrou. Další Zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
8: Do Brna, do Prahy.
9: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
8: Jedu vlakem Českých drah.
2: Počasí.
1: Bude oblačno, je zataženo, na jihozápadě i polojasno a hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Odpoledne se má vyjasňovat. Teploty 17 až 22 stupňů, na jihu kolem 25. Tolik zprávy. Dál pokračuje dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
0: A řeší se další osud generálního ředitele Českých drah, tím je Michal Krapinec a dozorčí rada státního dopravce se právě v těchto chvílích zabývá otázkou, proč nedávno vrátil bezpečnostní prověrku. To jednání o jeho budoucnosti v čele drah trvá skoro hodinu, z místa už brzy živě náš reportér. I to nabízí dopolední radiožurnál s datem 26. srpna. Dobré dopoledne a vítejte.
2: Dopolední radiožurnál
10: a Jiří Chum.

0: Je 11.10, dozorčí rada Českých drah právě teď projednává situaci generálního ředitele státního dopravce Michala Krapince. Ten nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Dozorčí rada k tomu v sídle Českých drah zasedá od 10 hodin a na místě to sleduje náš reportér Jakub Vik.
1: Hezké dopoledne. Jednání má nakonec podle mých informací krátké zpoždění a začalo až v 10.30. Dozorčí rada by tedy měla dát šanci Michalu Krapincovi vysvětlit okolnosti vrácení jeho prověrky na stupeň důvěrné. Tento zdůvodnil tím, že ji pro výkon funkce nepotřebuje. Stupeň bezpečnostní prověrky důvěrné je druhý nejnižší ze čtyř. Obnáší to prověřování pracovního i soukromého života, finančních a majetkových poměrů, rodinných i sociálních vztahů od Národního bezpečnostního úřadu. No a právě časově náročné a podrobné vysvětlování mělo Krapincovi a jeho rodině vadit. Požádat o prověrku ale byla jedna z podmínek ve výběrovém řízení v roce 2022, které Krapinec tehdy vyhrál. Vzhledem k válce na Ukrajině ji tam přidal tehdejší ministr dopravy Martin Kupka z ODS. Někteří zaměstnanci nebo členové managementu Českých drah potřebují prověrku například kvůli převozu jaderného paliva anebo třeba vojenských transportů.
0: Jaké se tedy dají předpokládat výsledky jednání dozorčí rady?
1: Jak dlouhé to dnešní jednání bude, to se odhadnout nedá, ani výsledek není jasný. Členové dozorčí rady před jednáním na dotazy buď nereagovali, nebo nechtěli odpovědět. Že s Krapincem současná koalice není úplně spokojená, svědčí i kritika předsedy SPD Tomia Okamury z minulého týdne a to, že v rychlících Českých drah chybí toaletní papír. Každopádně představenstvo státního dopravce je v tuhle chvíli tříčlenné, je tam předseda Krapinec a další dva členové, což může být problém, protože smlouvy vždycky musí podepsat právě Krapinec. Dozorčí rada by tak měla dnes podle mých informací minimálně zvolit ze zbývajících dvou členů představenstva místopředsedu, který tak bude moct jako statutární orgán za společnost jednat. No a tím by se měl stát člen představenstva a náměstek pro osobní dopravu Jiří Ješeta, který právě potřebnou prověrku na stupeň důvěrné má.
0: Když pomineme toaletní papír v rychlících, v jaké kondici České dráhy v poslední době jsou?
1: Českým drahám se pod Krapincovým vedením poměrně daří. Loni hospodařili se ziskem 1,8 miliardy a předloni 1,2 miliardy korun. Dopravce taky v poslední době nakupuje nové vlaky, lokomotivy i soupravy. To na druhé straně přináší poměrně velké zadlužení. Krapinec si ale v minulosti pochvaloval, že se to nijak negativně nepodepisuje na hodnocení ratingových agentur. Dopravci se teď taky podařilo vyhrát výběrové řízení na 30-letý provoz vlaků v Praze a okolí.
0: Reportér Jakub Vik, zůstaneme ve spojení. Jakube, díky, naschledanou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Miley Cyrus, minuta po 11:15, dopolední radiožurnál a klimatické změny a zesilující jev El Niño se silně projevují i na úpatí nejvyšších hor světa v Himaláji a v Karakoramu. Vydáme se tam za chvíli do 11:30 s Davidem Jakšem.

0: Rychlý nástup klimatických změn a jejich intenzita ohrožují velké a nákladné projekty v různých částech světa. Jednou z nich je sever Indie, kde ve svazovém státě Jammu a Kašmír pokračuje výstavba hned 7 vodních elektráren současně. Po sérii přívalových dešťů, sesuvů půdy a zemětřesení se ale lidé bojí, že budování kaskády vodních elektráren skončí katastrofou, při které zemřou tisíce lidí v údolích pod vodním dílem. Spojili jsme se zpravodajem v Asii Davidem Jakšem. Davide, pěkné dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Pro tu představu, o jak velké vodní dílo se jedná a proč indická vláda rozhodla ho postavit?
1: Je to vodní dílo na řece Chanab v distriktu Kishtvar v Kašmíru, vysoko v horách, nedaleko hranice s Pákistánem. A indická vláda v roce 2017 rozhodla o stavbě těch 7 zmiňovaných přehrad. Ony mají zadržovat obrovské množství vody, která stéká z okolních hor a tajících ledovců, a všechny instalované turbíny by po dokončení měly mít výkon vyšší než 5000 MW. Ty stavební práce už běží, ale jak se v krajině postupně zvedají mohutné přehradní nádrže, tak obavy lidí se zvětšují. Tahle oblast je totiž pravidelně zasahována silnými zemětřeseními, výrazně narostla četnost silných bouří a s nimi tedy spojených historicky nejvyšších úhrnů srážek, a hlavně přibývá půdních sesuvů. Lidé se prostě bojí, že na takovou zátěž nebyly přehrady dimenzovány.
0: Právě oblast Kašmíru je tou částí Indie, kde se klimatické změny projevují nejrychleji, a letošní léto tam má zatím tragickou bilanci. Co přesně se stalo?
1: Na začátku července zavalil půdní sesuv stavební techniku přímo na staveništi přehrady. O 2 týdny později připravil půdní sesuv o život 12 lidí a na začátku srpna stejný živel zničil desítky domů v několika vesnicích. Lidé se bojí, že obrovská váha vody v přehradních jezerech neuměrně zatíží podloží a pokud přijdou prudké deště, tak dojde ke katastrofě. Oni se bojí protržení přehrad, bojí se velké vody pod hrázemi. No a podle informací Indické národní seismologické agentury postihla oblast Kašmíru od začátku letošního roku už 3 zemětřesení o síle větší než 5 stupňů.
0: Zpravodaj v Asii David Jakš v dopoledním radiožurnálu. Davide, děkujeme, naschledanou.
1: Naslyšenou.
0: 9 minuta bude 11:30. Radiožurnál chystá další zpravodajský přehled pro vás. Zůstaňte, pěkné dopoledne.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Pro české basketbalisty začíná nový cyklus. Jako lvy se budou rvát o své místo v kvalifikaci na Eurobasket 2029. Na dlouhé cestě, kde se počítá každý bod, vyzvou v neděli 30. srpna v Praze na Královce Norsko. Nenechte si ujít první historický souboj obou celků.

0: sekce na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
1: Radiožurnál, 11:30. Kateřina Caustidisová a zprávy.
2: Společnost O2 má zaplatit pokutu zhruba 260 milionů korun za kartelovou dohodu. Nepravomocně o tom rozhodl antimonopolní úřad. Ten potrestal i firmu Sherlock. Ta má zaplatit zhruba 18,5 miliardy korun a nesmí se půl roku účastnit veřejných zakázek. Obě firmy podle úřadu porušily zákon třeba při prodeji služeb v oblasti dopravy. Mluvčí O2 Veronika Zachariášová Radiožurnálu řekla, že s rozhodnutím úřadu firma nesouhlasí a podá proti němu rozklad. Při požáru nemocnice v pákistánském Islamabadu zemřelo nejméně 14 novorozenců. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na pákistánskou televizi. Příčinou tragédie podle ní byla porucha klimatizace. Hořet začalo na porodním oddělení a podařilo se zachránit jen jednoho novorozence. U jižního pobřeží Kréty zachránila ráno řecká pobřežní stráž přes 200 migrantů. Pluli na třech člunech. Informovala o tom agentura DPA. Kréta zažívá v posledních týdnech větší migrační vlnu. Vláda proto na ostrově začala budovat druhé přijímací středisko pro běžence. Otevřít by se mělo do konce měsíce. Nová výstava v Olomoucké vědecké knihovně ode dneška ukazuje podobu Olomouce předtím, než se stala vojenskou barokní pevností. Návštěvníci uvidí nejen proměny města během 3 staletí. Výstava Olomouc bude otevřená do 13. září. Sport. Fotbalisty Sparty posílil nizozemský obránce Kiana Hoofer. Do pražského týmu přestoupil z druholigového anglického Wolverhamptonu a na Letné podepsal víceletou smlouvu. Artis Brno přivedl na hostování do konce sezóny ostravského obránce Karla Pojezného. Součástí dohody klubu je i opce na případný přestup. Do brněnské zbrojovky přišel stoper Jakub Pokorný, který naposledy působil v Řecku.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 před Brnem, taky na D8 u Nové Vsi. Na dálnici D1 stále vazne příjezd do Brna z Prahy, silný provoz, různě pomalá jízda od exitu 182 Popůvky, kde dvojce je to osobním autem pořád až na půl hodiny. Na D1 z Přerova na Brno se za Vyškovem za nájezdem z D46 teď bude rozjíždět kratší fronta z kilometru 228 na 227, krátce opravovali vozovku v levém pruhu, teď se balí a odjíždějí. Na D8 směrem z Ústí nad Labem do Prahy kus Zaroudnicí počítejte s kolonou z 19. kilometru, za sjezdem na Mělníka Slaný na 17. opravují telematiku, zabírají pravý pruh, zdržení 10 minut a před dálnicí se tvoří kolony i na silnici 16 Mělník Slaný před Novou Vsí, jsou tak na čtvrt hodiny. Na tahu 20 Plzeň Karlovy Vary se pořád nedá projet bez Věrovem, nad ránem tam schořily 4 domy, objížďka mezi Úněšovem a Toužimí přes Štědrou plynule průjezdná. Na 48. obchvat Českého Těšína od včerejška nové omezení za kruhovým objezdem na Polsko fronta relativně kratší, směrem na Frýdek se popojíždí z Polska skoro od sjezdu Těšín západ 10 až 15 minut. A taky na devíce Mělník Praha od časných hodin nově se pracuje u Líbeznic, kivadlový provoz, kolony obousměrně teď zhruba na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno, je zataženo, na jihozápadě i polojasno, a hlavně na severu ještě místy déšť nebo přehánky, odpoledne se má vyjasňovat, teploty většinou do 22 stupňů, na jihu kolem 25 a na horách naměříme kolem 14 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: Začíná rekonstrukce pražské invalidovny. Jak se skvost české barokní architektury po obnově změní? Co nabídne veřejnosti? Zeptat se můžeme generální ředitelky Národního památkového ústavu Naděždy Goričkové, která bude hostem 20 minut Radiožurnálu. Vysíláme po zprávách v 17 hodin, teď je tu dopoledne a jsou 4 minuty po půl 12. Dobrý den.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Anastasia, 7 minut po půl 12. Středeční dopolední radiožurnál se vydá ještě do Ostravy. Tam vědci zkoumají rizika vodíkových aut. Co se s nimi stane při požáru a jak je nejlépe hasit. Never did believe what I couldn't see.

0: Co se stane, když začne hořet auto s vodíkovým pohonem? Jak ho nejlíp uhasit a co všechno se může stát? Na tyhle otázky hledá odpovědi mezinárodní tým vědců, který spojuje Ostravská vysoká škola báňská. Je to v Česku výjimečné výzkumné centrum zaměřené na bezpečnost alternativních zdrojů energie a má za sebou už praktické testy.
1: Jeden ze základních poznávacích prvků je, že je tu tady ta značka Fuel Cell, ale ta tam samozřejmě být nemusí.
2: Pak je to horší. Prvním krokem je vodíkové auto vůbec poznat. Vypadá normálně a ani tlakové lahve nejsou zvenku vidět, takže pro jistotu musíme otevřít výko nádrže.
1: Když si otevřeme, tak tady v nádrži je vlastně značka H2.
2: Vojtěch Janků z Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské technické univerzity má na starosti praktické zkoušky. Celé auto nechali dokonce zhořet při vznícení tlakové lahve s vodíkem.
1: Zkoušeli jsme její odolnost pomocí speciálních ostřelovačů. Prostřelili tu lahev, došlo k úniku a zároveň zapálení vodíku díky kontaktu munice s kovem.
2: Výsledky zkoumání jsou cenné pro hasiče, aby věděli, jak se toto auto při požáru chová. Pojistka totiž v této situaci rychle vypustí plyn a vznikne hořící gejzír.
1: Ten přetlakový ventil je směřován do spodní části a více do zadní části.
2: Takže teď, kdybychom stáli za autem, tak tam ne. Tam nehasit.
1: Za autem ne a částečně z boku.
2: Příští týden budou další testy s ještě více stlačeným vodíkem v autě.
1: A uvidíme tryskavý požár, anebo jestli dojde k selhání samotné té nádoby, anebo nedojde vůbec k ničemu.
2: I když vodíkových aut jezdí v Česku zatím jenom několik desítek, podle Vojtěcha Janků je z Ostravské technické univerzity, je nutné znát jejich rizika a hlavně mít připravené záchranáře, aby se třeba právě vodík mohl v budoucnu více prosadit. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.

pro některé děti to může být hodně komplikované. Je to takový přechodový stupeň mezi školkou a školou. Vy si za chvíli poslechněte, jak se budoucí prvňáci připravují v Polné na velkou změnu na příměstském táboře.

0: Jeden z posledních příměstských táborů funguje rovnou jako přípravný kurz. Středisko volného času v Polné u Jihlavy zve budoucí prvňáky, aby se rozloučili se školkovým obdobím a přeskočili rovnou do toho školního. A o tento tábor je velký zájem, kapacitu 24 dětí tam zaplnili bez potíží. Čekají je hry, ale už i náznaky učení.
1: Děti hází molitanovou kostkou, pak běží a kolik hodili, tolik klínků na sebe přebrací. Páťa má 6. Potkal jste tady nějaké kamarády, co budou s tebou ve třídě? Tady dva vedle. To jsou dva kamarádi, po pravé, po levé straně. Víš, s kým budeš sedět lavici?
2: Asi...
1: Takže po levici.
3: Hlavně, aby se ty děti naučili něco, aby věděli, že ta školka fakt byla o něčem jiným, než bude škola. Takže určitě ty výlety máme.
1: Přibližuje funkci předškoláckého tábora hospodářka střediska volného času Tempo Lucie Kelblová.
3: Dneska jdeme se podívat do staré školy. To je jeden z výletů, jinak další výlet máme i do planetária.
4: My máme pro vás takovýhle pracovní list, kde jsou namalované čísla. A jsou tam 1, 2 a šipky. A je ukázáno, jak to máte napsat.
5: Jak to obtáhnout.
4: Jak to obtáhnout, přesně.
1: Pátek se vypraví i do současné školy a můžou si tam třeba rezervovat lavice. Spolné, Daniel Zach, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Linkin Park. 5 minut před 12. hodinou. Hlavní zprávy už tlučou na dveře. A dveřmi už prostoupil Vladimír Kroc, který
1: přichystal se mi.
0: Publicistiku na 12.10. Co chystáš, Vladimíre?
1: Děkuji za optání. Ve sněmovně pokračuje rozprava k prezidentově vetu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Dá se předpokládat, že dolní komora parlamentu prezidenta dnes odpoledne přehlasuje. V takovém případě je opozice připravena obrátit se na ústavní soud. Více k tomu řekneme s naší hlavní ekonomickou analytičkou Janou Klímovou. Na utajenou schůzku do Moskvy v úterý přicestoval ředitel americké ústřední zpravodajské služby John Ratcliffe. Zpráva přišla poté, co byl na moskevském letišti spatřen americký vojenský transportní letoun a kolona diplomatických vozidel USA. Je to téma pro politického geografa Libora Jelena. No a s hudebním publicistou Pavlem Klusákem připomeneme osobnost písničkářky a herečky Dolly Parton, která zemřela v Nashville ve věku 80 let. Byla považována za královnu americké country.
0: Publicistiku nabídneme v poledne, po dalších hlavních zprávách ve 12.10 a pak taky po 18. hodině. Nicméně k publicistikám se vždy můžete vrátit i prostřednictvím serveru Můj rozhlas. I tam můžete zpětně poslouchat vše, co vám třeba právě ve vysílání nejen Radiožurnálu uniklo. Vladimíre, díky za pozvánku.
1: Těším se. Naschledanou.
0: Hlavní zprávy za chvíli, neodcházejte.

0: Fotbalové derby na Radiožurnálu.
1: Vychutnejte si nejsledovanější zápas v Česku v přímém přenosu Radiožurnálu.
0: Sparta versus Slavia.
1: Souboj o symbolický klíč pro vládce Prahy.
0: Derby na Radiožurnálu poslouchejte živě v neděli od 20 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Poznají vaše děti falešnou fotku nebo lživou zprávu? Zapojte je do olympiády mediální gramotnosti, kde získají nové informace a mohou vyhrát skvělé ceny, jako 55 000 žáků minulý rok. Stačí jedna vyučovací hodina. Přihlaste třídy základních a středních škol na webu medialnigramotnost.com. Registrace končí už 11. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
4: Poslanci pokračují v debatě o vládní novele zákona o rozpočtových pravidlech. Koalice prosadila pevné hlasování. Kreml potvrdil, že v Moskvě včera jednal šéf americké CIA. Olympijský vítěz Martin Fuchsa postoupil na mistrovství světa v rychlostní kanoistice do semifinále kilometru. Po požáru je zavřená silnice Plzeň-Karlovy Vary v Bezvěrově a bude oblačno i zataženo na severu místy přehánky, teploty do 22 stupňů, na jihu kolem 25. Je středa 26. srpna. Hezké poledne vám u zpráv přeje Kateřina Sousirisová.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Nejpozději za hodinu a půl budou poslanci hlasovat o změně rozpočtových pravidel. Pevné hlasování prosadila ve sněmovně navzdory opozici vládní koalice. Přehlasovat chce prezidentské veto novely. Podrobnosti má reportérka Jana Čermáková.
5: Pevné hlasování navrhla předsedkyně klubu ANO Taťána Malá. Poslanci už podle ní o novele debatovali dostatečně dlouho.
6: Konec konců celý včerejší den byl prostor pro to se tomuto tématu věnovat.
5: Do debaty se přitom hlásí ještě 30 převážně opozičních poslanců. Právě opozice pevné hlasování kritizuje, například předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
7: To indikuje, že oni vlastně žádnou diskuzi nechtějí, že chtějí jenom na sílu protlačit něco, co tady poškodí budoucnost České republiky.
5: Argumenty k novele se opakují. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je její schválení klíčové pro sestavení rozpočtu na příští rok. Podle opozice vládě umožní nadměrně zadlužovat zemi. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
4: Mluvčí Kremlu listu Washington Post potvrdil, že v Moskvě včera jednal šéf CIA John Ratcliffe. Podle Dmitrije Peskova šlo o kontakty mezi ruskými a americkými zpravodajci. Žádné další detaily ze schůzky nezveřejnil.
8: Peskov pro ruskou agenturu Interfax dodal, že Ratcliffe nemluvil s prezidentem Vladimirem Putinem. Světové agentury, včetně Reuters a AFP, se domnívají, že šéf CIA v Moskvě mohl jednat o současné ruské válce na Ukrajině, americkém konfliktu s Íránem nebo o propuštění několika Američanů zadržovaných na ruském území. O Ratcliffově cestě dopředu neinformovali ani Bílý dům, ani Kreml. Podle listu Financial Times ale Spojené státy už dřív jednali s Ukrajinou, aby na začátku týdne neútočila na Moskvu. Šéf ústřední zpravodajské služby byl v Rusku poprvé od začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. Jiří Chábera, Radiožurnál.
4: Generální štáb ukrajinských sil potvrdil, že ukrajinské drony v noci napadly rafinérii v ruském Kstově. Rafinérie vyrábí automobilový benzín, motorovou naftu a maziva. Ukrajinské bezpilotní stroje taky způsobily masivní požár v jednom z největších logistických center internetového obchodu v Kotovsku ve středním Rusku.
9: Rusko nad ránem zaútočilo prostřednictvím dronů na Černihiv. Bezpilotní letouny zasáhly obytný dům, ve kterém zemřela žena a čtyřleté dítě. Následkem útoku vypukl požár také v blízkých hospodářských budovách a obchodě. Na Charkov ruská armáda zaútočila proudovými drony a šáhidy. Zranění utrpělo 8 lidí. Ukrajinská okresní vojenská zpráva vyšetřuje také výbuch v Piščance v Dnipropetrovské oblasti a označuje ji za válečný zločin. Přesnou příčinu exploze, která zabila jednoho člověka a dalších 11 zranila, neuvádí. Úřady také musely evakuovat okolí místa výbuchu. Z Charkova Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
4: Armáda může znovu používat vrtulníky Venom a Viper. Jejich provoz se zastavila po červencové nehodě na základně v Náměšti nad Oslavou. Při pádu jednoho z vrtulníků zemřela vojákyně a další 4 lidé se zranili.
10: Už v pondělí obnovila armáda provoz vrtulníků, které chrání vzdušný prostor v Polsku. Od včerejška můžou vzlétnout i zbývající stroje na základně v Náměšti, říká mluvčí armády Vladimír Holas.
11: Všechny vrtulníky prošly mimořádnými technickými kontrolami, přičemž byla přijata i konkrétní organizační opatření, která vyplývají z nařízení velitele vzdušných sil k uvolnění vrtulníků zpět do provozu.
10: Nehoda vrtulníku se stala při rutinním výcvikovém letu. Venom se při přistávání zřítil z výšky asi 50 metrů. Nehodu dál vyšetřuje vojenská policie kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Hrozí za něj až 10 let vězení. Průběh vyšetřování policie víc nekomentovala. Pád stroje prověřuje i komise ministerstva obrany. Lucie Špetová, Radiožurnál.
12: Národní památkový ústav zahájil kompletní rekonstrukci invalidovny v pražském Karlíně. Barokní budova z 18. století bude zavřená 3 roky. Z místa se hlásí reportér Josef Beneda.
13: Národní památkový ústav dnes slavnostně předal symbolický klíč od invalidovny stavebním firmám. Ty budou muset opravit fasády a také střechu, která už byla ve špatném stavu. Vzniknou tady 2 stálé expozice, nové výstavní prostory nebo multifunkční sál. Dělníci v areálu také postaví 2 nové budovy, kde budou mít například své sídlo Pražský filharmonický sbor. Náklady na celý projekt jsou 2 miliardy a 150 milionů korun. První návštěvníci by se mohli opět přijít v polovině roku 2030. Invalidovna se začala budovat od roku 1730. Přestože vznikala pouze 1/9 původního projektu, patří k nejvýznamnějším barokním památkám ve střední Evropě. Josef Beneda, Radiožurnál.
12: Centrální evidenci psů jsou zatím údaje o 145 tisících psech a jejich majitelích. Potvrdila to komora veterinárních lékařů k 19. srpnu. Zápisy dělají hlavně během očkování proti vzteklině. Registrace je povinná od července. Pokud i pejskař nezařídí do 3 let, riskuje pokutu až 50 tisíc korun.
14: Pejskaři v Brně to mají s registrováním psů různě.
15: Registrovali jsme ho teďkom, když byla na kastraci, tak jsme to vzali při jednom.
16: Psa ještě v registru nemáme, plánujeme to při první návštěvě veterináře, kam jsme ještě nešli.
17: Registrováno zatím nemáme. Už jsme byli vlastně na vzteklině, ale zatím jsme ani od veterináře vlastně žádnou takovou informaci neobdrželi.
14: Veterinář o evidenci klientům říkat nemusí. Většina z nich, včetně Milana Štourače, to ale dělá. Z majiteli vyplní nejdřív papírovou žádost.
18: Zůstane uchována a veterinář má ze zákona 7 dní na to, aby přepsal tady tyto údaje do centrální evidence.
14: Za službu si zvěrolékaři účtují 100 korun. Alena Hesová, Radiožurnál.
12: Smetanova opera Prodaná nevěsta dnes od 17:05 zaplní náves v Holašovicích na Českobudějovicku. Celý prostor se na 3 večery promění na operní scénu. Vůbec poprvé se v roli Kecala letos divákům představí Adam Plachetka.
19: Pro mě je to první Kecal, já jsem vlastně jako tak dlouho říkal, že to nemůžu dělat v divadle, protože je to na mě trošku hluboká role, že maximálně opener, a tak mi teda vymysleli, že bych se mohl upíchnout tady.
20: Říká operní zpěvák Adam Plachetka, který dnes vystoupí v prostorách selského baroka po boku Kateřiny Kněžíkové. Režisér Tomáš Ondřej Pilař zmínil, že představení Smetanovy opery je pro jeho české divadlo pomyslným vrcholem sezóny.
21: Ale samozřejmě také jeden z nejnáročnějších projektů po produkční stránce. Stavíme velkou elevaci pro publikum, velký stan pro orchestr.
20: Pro diváky jsou v tomto roce připravená celkem 3 představení. Adam Plachetka s Kateřinou Kněžíkovou vystoupí na Holašovické návsi, ale pouze dnes. Z Holašovic Eliška Kotlínová, Radiožurnál.
22: Sport. V Polsku odstartovalo mistrovství světa v rychlostní kanoistice. První závody s českou účastí sledoval přímo v Poznani reportér František Kuna.
23: Do semifinále postoupili zatím všechny české lodě. Kanoista Martin Fuchsa byl na kilometru v nejrychlejší rozjížďce 2. Začíňanem Wu. Dál jde i mužský, ženský a také mužský i ženský čtyřka, jak také debl kanoe Řáhová Šímová na 500 ze sprinterské 200. Postoupili také kanoista Hrabal a kajakář Cerman. Pojede ještě kilometr kajakářka Betlachová v úvodním programu. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.
22: Veslařky Pavlínu Flamíkovou a Anu Šantrůčkovou čeká na mistrovství světa boj o postup do finále v kategorii dvojek bez kormidelnice. Vítězky celkového hodnocení světového poháru pojedou v Nizozemsku krátce po 4:30. Tenisté Jakub Menčík a Karolína Muchová budou hrát v semifinále smíšené 4 hry na US Open. V noci na zítřek českého času se v New Yorku utkají s ruským párem Rubljov Andrejevová. Na turnaji naopak dohráli nejlepší deblisté světa Kateřina Siňaková s Britem Henrym Pettnem.
0: Zelená vlna.
2: známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 před Brnem, uzavřená 20 v Bezvěrově. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy za sjezdem na Rosice vzniká kolona z kilometru 180 s exitem 182 popůvky. Postupně jedou osobní auta v levém pruhu o něco plynuleji, kamiony se sunou pravým pruhem až k D2. Silnice 20 Karlovy Vary Plzeň je v Bezvěrově od časných hodin uzavřená po velkém požáru. Provoz odklánějí mezi Toužimí a Uněšovem obousměrně přes Štědrou, ale podle našich zpravodajů jenom osobní auta. Kamiony musí až na pražskou silnici 6 a 27 přes Jesenici, respektive opačně.
6: Mě otočili, musel jsem se vrátit do Toužimy a jet přes Bochov a na Plasy Kralovice.
3: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
12: Bude oblačno, je zataženo na jihozápadě i polojasno a hlavně na severu stále ještě místy déšť nebo přehánky. Odpoledne a večer ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Teploty odpoledne od 17 do 22 stupňů, na jihu naměříme kolem 25, na horách většinou 14 stupňů a na Šumavě to může být i kolem 19 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Vladimírem Krocem.
7: Na čem chce opozice postavit ústavní stížnost na změnu rozpočtových pravidel, kterou se odpoledne chystá ve sněmovně odhlasovat koalice? Proč se právě teď, poprvé od otevřené ruské invaze na Ukrajinu, vydal do Moskvy šéf americké CIA? A čím inspirovala mladší hudebnice královna country Dolly Parton? Sněmovna po noční pauze znovu řeší spornou novelu o rozpočtových pravidel, kterou vetoval prezident Petr Pavel. Na diskusi dnes zbyly 4 hodiny, protože koalice stanovila pevné hlasování na 13.30. Přihlášeno do debaty bylo při jejím obnovení 24 poslanců a postupně se jejich počet zvýšil na 30, takže se na všechny zřejmě nedostane. Ve studiu je teď naše hlavní ekonomická analytička Jana Klímová. Dobrý den.
24: Dobrý den.
7: Koalice je odhodlána veto hlavy státu přehlasovat, s tím ale asi nebude mít problém.
24: Myslím, že nebude. Ministryně financí Alena Schillerová opakovaně zdůrazňuje, že bez této novely by nešlo sestavit na příští rok rozpočet bez zásadního porušení stávající přísné legislativy, jak má vypadat rozpočtový schodek a tak dále. A zároveň také spolu s ostatními koaličními stranami Alena Schillerová slibuje, že veřejné finance se začnou ozdravovat v letech 2028 a 2029, což je argumenty pro ostatní koaliční strany, hlavně motoristy, kteří, jak víme, slibovali, že budou ty veřejné finance hlídat, takže zjevně to projde.
7: Podle kritiků novela umožní vládě nezapočítávat do rozpočtového schodku některé výdaje. Čím to ministryně financí dnes znovu odůvodnilo?
24: Tak vysvětluje to tak, že jde o strategické investice, tedy podobně jako existuje úniková doložka na výdaje na obranu a bezpečnost, to znamená, že po určitou dobu si je nemusíte promítat nad určité procento výdajů do zákonem povolených těch výdajových rámců, takže vlastně ona teď přichází s rozšířením tady toho právě i na ty strategické investice. Má se to vztahovat na půjčky na nové jaderné bloky a některé dopravní stavby. A u těch jaderných elektráren je taková zajímavost, že se to ani doposud nezapočítávalo vlastně do schodku, ale ta půjčka se musela v tom roce, kdy jí stát dal, tak se v tom schodku musela objevit a prostě se to potom jenom odečetlo z toho výkazu té výše toho schodku, takže nezačínaly žádné procedury na jeho snížení a tak dále, protože právě to byla půjčka s tím, že se to vrátí v budoucnu. Teď je ale ta změna tak, že ani v tom roce, kdy stát tu půjčku dá, tak se to nedá do rozpočtu, bude to tedy méně transparentní a také se to ani nebude započítávat do té zákonné dluhové brzdy státu. A u těch dopravních staveb, tak tam opozice namítá, že podle ní nejde o žádné strategické stavby, že ty vyjmenované, kterých se to má týkat, ta úniková doložka, jsou obyčejné silnice, obchvaty, regionální kusy železnic.
7: Ministryně Schillerová taky řekla, že opozice nepřišla s žádnými návrhy, jak situaci řešit. Co na to opozice říká?
24: No tak tato samozřejmě odmítá, tvrdí, že ve sněmovně přišla s návrhy, kde šetří. Třeba TOP 09 navrhla nenavyšovat zemědělské dotace x miliard korun navíc. ODS chce víc šetřit na provozu státu, snížit některé platové valorizace. Starostové by nedávali každoročních 17 miliard zhruba, které vláda začala začala vyplácet za lidi a firmy na poplatky za obnovitelné zdroje, snížila jim tak tedy účty za elektřinu, nebo je podle nich přehnané navýšení plateb za státní pojištěnce bez reformy systému zdravotnictví. Což je ale všechno, jsou to návrhy, které jsou pro tuto vládu prostě neprůchozí.
7: Místopředseda sněmovny Jan Skopeček z ODS se pozastavil nad tím, že se koalice rozhodla omezit dobu pro debatu nad zákonem, který umožní enormní zadlužení země a nechce se o tom věcně bavit. Opozice má tady v úmyslu podat ústavní stížnost. Co by mohla přesně obsahovat?
24: Tak já myslím, že jako koalice se o tom i celkem věcně baví, nebo alespoň Alena Schillerová, ale pokud jde o tu ústavní stížnost, tak jsou tam dvě oblasti, které chce opozice napadnout. Ta první jsou věcné výhrady opravdu k tomu obsahu a druhá jsou výhrady procedurální, tedy k tomu procesu, jak se ta novela schvaluje. A pokud jde o ty věcné, tak na prvním místě mi dnes například poslanec ODS a právník také Karel Haas ve sněmovně řekl, že jim vadí ustanovení novely, které umožňuje vládě při zhoršené bezpečnostní situace navýšit výdaje rozpočtu o 10%, což je pro zajímavost letos třeba 240 miliard korun bez souhlasu sněmovny. Doposud by tam musel být. Druhá věc je možnost změnit rozpočty některých státních institucí, jako je třeba Senát, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad nebo Kancelář prezidenta republiky snáze než dřív. Nyní to muselo být jenom po souhlasu alespoň rozpočtového výboru sněmovny. Nyní je to jen po dohodě s ministerstvem financí, což podléhá se opět oklešťuje práva sněmovny a z těch procesních důvodů je pak podle nich, které podle opozičních poslanců, málo času na věcnou diskuzi, než koalice stanovila v tom pevném hlasování. Na to poukazuje hlavně Jan Jakob z TOP 09 a další věc, která poslancům vadí v těch procesních, je, že klíčové věci do té novely načetla ministryně financí až formou pozměňovacích návrhů v poslanecké sněmovně bez předchozí debaty, což například podle poslance Háse z ODS už dříve takový postup vyčetl Ústavní soud právě v jiném případě jednomu z poslanců v minulé sněmovně.
7: A dá se tedy odhadovat v tuto chvíli, jestli se s tou stížností, jestli u Ústavního soudu mohou uspět?
24: Těžko říct, opravdu nevím, ale ten hlavní argument, ten jejich hlavní argument je, že ta novela narušuje vlastně ústavní rovnováhu dělby moci, minimálně tedy mezi vládou a sněmovnou, což podle mě je asi to, co bude ten soud hlavně posuzovat.
7: Jana Klímová, hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu. Děkuju, nashledanou.
24: Děkuji také, nashledanou.
7: Americké i ruské úřady potvrdily, že včera skutečně dorazil do Moskvy na neohlášenou návštěvu šéf americké CIA John Ratcliffe. Podle mluvčího Kremlu šlo o kontakty mezi zpravodajskými službami. S Vladimírem Putinem se prý nesešel. Byla to první oficiálně oznámená cesta šéfa CIA do Ruska od listopadu 2021, tedy první od začátku otevřené ruské agrese na Ukrajině. My jsme ve spojení s politickým geografem Liborem Jelenem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobré poledne.
7: Ještě včera mluvčí Kremlu tvrdil, že o obřím americkém vojenském letadle, které na letiště Vnukovo přiletělo ze základny v Marylandu přes Rigu, nemá žádné informace. Je to běžné, že okolo takové cesty bývá tolik tajností?
1: A tak ono je to takové tajné, netajné, že jo, pokud někdo zachytí letadlo, ať už někde na nějaký aplikaci nebo na nebi, tak asi to nemělo být úplně utajeno, to znamená, pokud by chtěli šéfové tajných služeb, ruských, amerických tajných služeb se setkat tajně, tak to opravdu dělají tak, aby se to nikdo nevšiml. Jestli Rusové kolem toho mlží, tak to bych řekl, že jako typická hra jejich, možná jako čekají na nějaké výsledky nebo v nějaké i sladění, teda not o tom, jak vlastně má být referováno o tom jejich setkání. Takže a ještě bych možná doplnil, že sice ano, je to první návštěva od roku 2021, ale to neznamená, že to je nějaká první návštěva těch šéfů z tajných služeb od roku 2021, protože oni se stýkají poměrně pravidelně, ale docela často.
7: Spojené státy minulý týden požádali Ukrajinu, aby v pondělí, úterý a ve středu neútočila na Moskvu, Petrohrad a severní část Ruska, protože tam plánují vyslat vysoce postaveného představitele. To je taky běžný postup.
1: Myslím, že v tuhle případě asi ano, protože bezpečnost jedno z nejvýše postavených činitelů amerických zpravodajských služeb anebo obecně americké administrativy, tak ta bezpečnost musí být na prvním místě. Takže ano, a i tohle ukazuje na to, že to asi nebylo úplně jako tajné nebo plánované jako tajné.
7: Proč podle vás letěl šéf CIA tím velkým vojenským letadlem? Spekuluje se mimo jiné o možné další výměně vězňů.
1: No. Proč velkým letadlem to netuším, teda asi by možná měl větší pohodlí, nevím, ale ty důvody té návštěvy, tak to se spekuluje, jestli to skutečně může být snaha o výměnu nějakých prominentních vězňů. Jenom připomenu, že vlastně loni už takhle proběhly výměny, nebo letos vlastně byla vrácena do Ameriky vězněná Ksenie Karolina, také Robert Gilman, bývalý mariňák, takže tohle všechno vlastně ty tajné služby jako dělají, zmena jsou spolu jako v permanentním kontaktu. Samozřejmě další důvody, které se nám tady otevírají, tak ano, nějaké prolomení těch ledů v jednávání příměří a míru mezi Ukrajinou a Ruskem. A v neposlední řadě ještě nezapomeň, že Američané zabředli do války v Iránu, který je spojencem Ruska, takže je možné, že i toto může být jedno z témat, které bylo na stole.
7: No, naposledy, tedy co se ví, byl tehdejší šéf CIA, což byl v té době William Burns, v Moskvě 3 měsíce před zahájením té otevřené ruské agrese na Ukrajině. Proč se tedy John Radcliffe zřejmě vydal do Ruska právě teď v době intenzivních vzájemných rusko-ukrajinských útoků?
1: Takhle, oni ty intenzivní útoky jako jsou pořád, jo, tady já jako nevidím tam úplně nějakou, jako ano, dochází k trochu proměně té války, že Ukrajinci mnohem více útočí vlastně na ty ruské cíle ve vnitrozemí, ale ty intenzivní boje probíhají pořád. Já si myslím, že ten důvod je právě to, že v tuhle chvíli vlastně nedochází absolutně žádným jednáním. To znamená, ty mise Steva Witkoffa, Jareda Kushnera vlastně byly neúspěšné, ty všechny plány jako jsou někde u ledu v tuhle chvíli a no tak je možné, že tohle může být jeden z těch důvodů, proč John Radcliffe dorazil do Moskvy, aby třeba znova přesvědčil teda jako ruské elity o tom, že by se dalo znova jednat o nějakých dalších možnostech, i když jsem k tomuto skeptický teda, protože Rusové moc nejsou ochotni přistupovat na nějaké podmínky i třetích stran třeba.
7: Takže v jaké fázi to ta mírová jednání jsou nulové, dá se říci?
1: No, nejsou žádné, nebo fáze, nebo já nevím, jestli uděláme nějakou stupnici od 1 do 10,
7: tak prostě nic se neděje.
1: Od jedničky nic se prostě neděje teďko, no. Ale to je, prostě ty plány nebo takový ty návrhy všechny, tak ty jsou zmrazené a naposled jsme slyšeli třeba návrh Volodymyra Zelenského, že se přestane útočit na vlastně civilní lodě v Černém moři, Putin to odmítl, takže asi tak prostě. No.
7: Třeba server Rádia Svobodná Evropa zmiňuje možnost, že mohlo jít o ruskou podporu Iránu, proti kterému Spojené státy už měsíce válčí. Jak pravděpodobné se vám jeví tohle?
1: Ano, já jsem to říkal, jeden z těch 3 scénářů nebo možných bodů jednání je právě i ten Irán. Uvědomuji si, že rusko-iránské vztahy jsou na hodně vysoké úrovni strategicky, protože obě dvě země válčí v podstatě, nebo jsou ve válce. Irán přímo s Američany, Rusko s Ukrajinou, která má podporu Západu, takže tady vlastně se dá říct, že to jsou trochu i spojité nádoby. No a co Američanům určitě vadí je, že i Rusko třeba dodává v tuhle chvíli nějaké technologie, třeba drony, které oni jsou, že to vůbec nepodceňujeme, ale jsou pravou světovou velmocí ve výrobu dronů. Jejich továrna v Alabuza je jako světovým producentem dronů, který dneska zpětně pomáhají Iráncům. Iránci pomohli kdysi Rusku s těmi prvními velkými drony, no tak teď to Rusové vrací Iráncům zase, takže tohle určitě jako Američanům vadí, no. A samozřejmě jsou tam i zpravodajské informace, které Rusové předávají Iráncům o cílech na Blízkém východě, v Izraeli nebo v těch spojeneckých státech, arabských státech Perského zálivu.
7: Politický geograf Libor Jelen z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji vám. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání a klidný den.
7: Americká písničkářka, herečka, filantropka Dolly Parton zemřela ve věku 80 let po krátkém boji s rakovinou v nemocnici ve městě Nashville. Napsala mimo jiné hit I Will Always Love You, o který měl zájem i Elvis Presley. Úmrtí rodačky z Tennessee, která za 60 let své kariéry natočila na 50 studiových alb, prodala přes 100 milionů nosičů a složila na 3000 písní, reagovala řada veřejných osobností, včetně hudebních hvězd. Svět bez Dolly mi připadá nemožný, neskutečný a nespravedlivý, napsala nejposlouchanější zpěvačka současnosti Taylor Swift. Dolly Parton spolupracovala v posledních letech s řadou mladších hudebnic, včetně Beyoncé nebo Sabriny Carpenter. S námi ve vysílání je hudební publicista Pavel Klusák, mimo jiné autor cyklu Ženská práce na Českém rozhlase Vltava, kde se věnuje příběhům žen hudebnic. Dobrý den.
4: Dobrý den.
7: Na její počest nasvítili Empire State Building růžově, což odkazuje na její slavnou píseň a film 9 to 5. Beyoncé řekla, že Dolly Parton ukazovala ostatním, jak být sama sebou. V čem byla Dolly Parton vzorem pro jiné muzikantky? V pracovitosti, ke které inspiroval podle jejich slov otec?

0: a ti znají příběh Dolly Parton dobře, ale myslím si, že Dolly Parton dlužíme trochu, jako, abychom ji poznali, protože ona opravdu vzala ten tradiční, v něčem konzervativní žánr country. Country je v Americe, nebo dřív byla velmi spojená tradičně s republikány, s takovou tou jakoby konzervativnější částí společnosti, a udělala z toho moderní, osobní, názorovou záležitost, která dospěla na jednu stranu do televize a do velkého mainstreamu, ale na druhou stranu dala tu odvahu mluvit za sebe, mluvit o ženských bolestech, traumatech. Ona se vlastně velmi hodí do dnešních časů, ale v době, kdy s tím začínala na začátku 70. tak to si rozhodně nikdo neobjednal, tuhle tvorbu, a rozhodně to nebylo nějak konvenční.
1: No, ona byla držitelkou několika cen Grammy, zahrála si taky v několika filmech. Jakou byla herečkou?
0: Budu velmi upřímný, znám to velmi málo. Jsem okouzlený ukázkami z filmu 9 to 5, které jsem viděl online už dřív, stejně tak tou titulní melodií. Byla milou, uvěřitelnou herečkou a podobně jako ve svojí hudební tvorbě měla tam vibe takové té obyčejné ženy, která OK, byla to megastar, pak už to opravdu byla megastar, jo. Ale nikdy nestratila ten vibe, jako já mám leco společného s vámi obyčejnými lidmi, jo. 9 to 5 je film o ženské skryté síle, o všech sekretářkách a ženách jakoby běžných městských povoláních, které jsou nedoceněné, jejichž kredit si bere někdo jiný, jak ona zpívá v té titulní písničce, jejich šéf po nich často jde, jim jde po krku, jak zpívá v té písničce, a je to opravdu rozkošná bojovná píseň. Ona pak měla českou verzi Jitky Zelenkové, no ta byla taková hladivá a opravdu ztratila tenhle ten rozměr.
1: Jaký byl osud té skladby I Will Always Love You, kterou proslala Whitney Houston, a stála o ní, jak jsme řekli, Elvis Presley?
0: To je asi poměrně známá příhoda. Kdybychom si chtěli vymyslet takový krásný mikropříběh, tak by to bylo toto, ale my si to vymýšlet nemusíme. Elvis v 70. letech se této autorce ozval, respektive management se ozval, že to Elvis naspívá a ona může přijet se podívat, jak to prostě král bude zpívat, a v noci předtím jí zavolali, že tam je tedy jedna jako ještě věc, že Elvis zpívá jenom věci, na které má autorská práva, nebo nejméně 50%, a že ona mu to prostě musí střelit, prodat. No a ona tu noc probrečela a řekla, že ne, že to nemůže udělat. A samozřejmě nevěděla, že o řadu let později začne vznikat film Osobní strážce, kde Whitney Houston bude zpívat tuhletu píseň, a to, že ona neprodala ta autorská práva, ji prostě zabezpečí na zbytek života, protože soundtrack z Osobního strážce, to shodou okolností vím, protože jsem teď dělal pro Vltavu seriál o soundtrackích, je nejprodávanější soundtrack ever.
1: Byla jednou z nejštědřejších filantropek v showbiznesu vůbec. Jaký tedy za sebou podle vás nechává odkaz?
0: Ano, to prostě provedla v těch 80. letech. Věděla, že filantropie, charita je něco, co prostě hvězdy s tak prioritním příjmem mají dělat. A myslím si, že to udělala poměrně brzo v těch 80. letech. Ten odkaz je... Ten odkaz se v něčem podobá těm jejím parukám a vyzývavým outfitům, dobře vím, co dělám.
1: Tak to tedy charakterizuje hudební publicista Pavel Klusák. My jsme mluvili o Dolly Parton, která ve věku 80 let opustila tento svět. Připomněli jsme si královnu americké country hudby. Děkuju za to, mějte se hezky, naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Tolik polední publicistika Vladimír Kroc. Teď už jsou tady další zprávy.
2: Radiožurnál Půl jedné. Kateřina Caustidisová a zprávy.
3: Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022. Nepravomocně o tom rozhodl obvodní soud. SPD vede ohledně zpráv o extremismu s ministerstvem vnitra spory dlouhodobě a podalo více žalob. Jediné pravomocné rozhodnutí padlo loni v Římu, kdy dal soud za pravdu hnutí SPD. Policisté ve Švédsku zatkli dalšího muže v případu útoku mečem na střední

0: škole je podezřelý z napomáhání k vraždě. Bez dalších podrobností o tom dnes informovalo příslušné státní zastupitelství. 18-letý mladík v pátek ve městě Fagersta při útoku zabil 17-letou dívku a další 3 studenty zranil. Útočník je od víkendu ve vazbě a je obviněný z vraždy a pokusu o ni. Jeho motiv je nejasný. Datová schránka bude od zítřka fungovat na nové doméně. Lidé se do ní dostanou jen na nové stránce datovka.gov.cz. Změna je součástí postupného sjednocování webů. Po zítřejší změně je možné, že lidé, kteří mají heslo do datovky uložené v prohlížeči, ho budou muset zadat znovu. Do Německa míří americká robotická taxislužba Waymo. Pro provoz vozidel bez řidičů si vybrala bavorský Mnichov jako první město v Evropské unii. Službu chce spustit v závěru příštího roku. Už za pár týdnů by ale měly začít testovací jízdy. Sport. Ve fotbalové lize mistrů se rozhodne o posledních 4 účastnících hlavní fáze. V odvetách závěrečného předkola bude hrát Lyon s českým záložníkem Pavlem Šulcem proti Fenerbahce Istanbul. Slovinské Celje proti Slovanu Bratislava. Řecký tým AEK Atény nastoupí proti bulharskému Levski Sofia a norský Viking Stavanger proti Dynamu Záhřeb. Všechny úvodní zápasy skončily remízami.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolona na D1 před Brnem a nehoda na 35 za Vysokým Mýtem. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy za Rosicemi počítejte s kolonou z kilometru 181, na exitu 182 je zavřený výjezd a před dálnicí zase silnice 23 před Kývalkou, a tak musí všichni nejíždět na dálnici. Různě pomalu se potom jede až k D2 do Brna osobními auty asi půl hodiny. Na příjezdu do Prahy z D1 v Brněnské pod OC Chodov se tvoří kolona z 0. kilometru, brzdí se za zatáčkou. Na začátku Spořilovské směr jižní spojka blokují pravý pruh 2 na bourané nákladní vozy, zdržení do 10 minut. Silnice 20 Karlovy Vary Plzeň je v Bezvírově stále uzavřená, nad ránem tam schořily 4 domy, objíždí se úsek mezi Toužimí a Úněšovem, osobními auty přes Štědrou, kamiony musí s Toužimi až k Bochovu na silnici 6 a pak 27 přes Jesenici na Plzeň a opačně. Na silnici 35 Hradec Králové Litomyšl hlasíte kolony na výjezdu z Vysokého Mýta, moc to nejede, před Hrušovou se střetlo auto s motorkou, kolona popojíždí i směrem z Litomyšle skoro od Řídkého. A na 48. obchvat Českého Těšína kolony obousměrně před omezením za kruhovým objezdem až na 20 minut od sjezdu na Havířov a z Polska od sjezdu Těšín Západ. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Odpoledne a večer čekáme polojasno, teploty 17 až 22 stupňů, na jihu kolem 25, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
3: Stupid Girl, Only Happy When It Rains, anebo Bondovka Jeden svět nestačí. Hlas těchto hitů, Shirley Mansonová ze skupiny Garbage, slaví dnes 60. narozeniny. A právě o ní bude dnešní středeční odpolední soutěž. Hrát budeme o designovou sušičku potravin Senkor, anebo tip na výlet do horského rezortu Nahoru Resort Rokytnice. Začínáme za chvíli, buďte pozorní, dobré odpoledne.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Zrzavé vlasy, ostrý pohled a hlas, který poznáte po několika vteřinách. Shirley Mansonová se polovině 90. let stala frontmankou skupiny Garbage a jednou z nejvýraznějších tváří tehdejší alternativní rockové scény. Letos v červnu se Garbage po více než 20 letech vrátili taky do Česka a zahráli v pražské Lucerně. No a dnes zpěvačka slaví 60. narozeniny.
1: Shirley Mansonová se narodila ve skotském Edinburghu. Hudební kariéru začínala už v 80. letech, nejprve jako klávesistka a doprovodná zpěvačka. Později se postavila k mikrofonu. Zpívala třeba ve skupině Angel Fish a právě tam si ji všimli tři američtí hudebníci, kteří dávali dohromady novou kapelu. Jmenovali se Duke Ellington, Steve Marker a Butch Vig. Poslední z nich už byl tehdy velmi známým producentem, stál například za album Nevermind od Nirvány. Do své nové kapely hledali zpěvačku. Shirley Mansonová se k ním přidala v roce 1994 a o rok později vyšlo debutové album Garbage. Prodalo se ho přes 4 miliony kusů a písně jako Stupid Girl nebo Only Happy When It Rains udělali z Garbage jednu z nejúspěšnějších alternativních kapel 90. let. Úspěch pokračoval druhou deskou Version 2.0 a na konci desetiletí přišla nabídka, která Garbage dostala také do filmové historie.

0: titulní píseň k 19. Bondovce Jeden svět nestačí s Piercem Brosnanem. Skladbu Garbage nahráli v roce 1999. Během dalších let několikrát přerušili činnost. Mansonová si vyzkoušela také herectví.
1: Come and play hide and seek, mommy.
2: I'm working.
1: But you promised.
2: Patience is a virtue, Savannah. To tolerate delay. It implies self-control and forbearance, as opposed to wanting what we want when we want it. Something to think about.
0: V seriálu Terminátor příběh Sary Connorové stvárnila šéfku technologické společnosti Catherine Weaverovou, která je ale ve skutečnosti Terminátor typu T-1001 z tekutého kovu. Ke kapele se ale vždycky vracela. Loni Garbage vydali už 8. studiovou desku Let All That We Imagine Be The Light. A letos v červnu se po více než 20 letech vrátili také do Česka. Ve vyprodaném velkém sále pražské Lucerny zazněly nové skladby i staré známé hity. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
3: A soutěžíme za chvíli, telefon do studia 221 552 255.

0: Tak jsme si v odpoledním Radiožurnálu připomněli Garbage z důvodu, o kterém už jsme mluvili před chvílí. Dnes se zpěvačky této kapely týká odpolední soutěž. A z Jablonce nad Nisou se nám dovolal Saša. Dobrý den, pěkné odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jste fanouškem téhle skupiny, nebo jste se dovolal tak náhodou?
1: Náhodou.
0: Dobře. Paměť slouží? Slyšel jste reportáž? No. Budete to potřebovat. Za tři správné odpovědi dnes velkokapacitní designová sušička potravin Senkor SFD s nerezovými prvky. S tou sušičkou můžete zpracovat všechno, čím vás nejen příroda či vaše zahrádka odměnila a co nestíháte sníst ani rozdat po příbuzných. Takže skvělý dárek teď na podzim nebo před blížícím se podzimem. Za dvě správné odpovědi, i to by se vám mohlo líbit, je tip do horského rezortu Nahoru rezort Rokytnice. Od 1. srpna je tam v provozu nová bobová dráha, která se svou délkou 1674 metry patří k těm nejdelším v Krkonoších. A my máme voucher na 5 jízd na téhle bobovce a součástí voucheru jsou i jízdy na zdejší lanovce. Za jednu správnou odpověď cena útěchy jako překvapení od Radiožurnálu. Můžeme se do toho pustit?
1: Ano.
0: Tak Sašo, první otázka ze 3, 5 vteřin na odpověď. Ptám se vás, z jaké země pochází zpěvačka kapely Garbage Shirley Mansonová?
1: Pochází ze Skotska.
0: Je to tak, ze Skotska, jedna ze 4 zemí Velké Británie. Jak se jmenuje bondovka, ke které Garbage naspívali titulní píseň?
1: 19. bondovka. Já teď si nespomenu.
0: Bondovka se jmenovala Jeden svět nestačí. Shirley Mansonová se tak zařadila mezi zpěvačky bondovských titulních písní vedle Tiny Turner anebo Madony a dalších. A otázka poslední. Ve kterém pražském sále letos v červnu Garbage koncertovali?
1: To bylo v Lucerně.
0: Velký sál Lucerny, je to správná odpověď a druhá tedy ze 3. Takže do Krkonoš z Jablonce nad Nisou to nemáte až tak daleko, mohl by to být zajímavý výlet. Tak vám gratuluju.
1: Děkuji.
0: Mějte se hezky. Naschledanou. Soutěž je za námi. Další opět zítra po 12:30.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: má po Krkonoších i pozvánka do Plzně. Tam se o víkendu bude konat mistrovství České republiky v lukostřelbě. V centru města v Šafaříkových sadech si může každý ještě dnes a zítra vyzkoušet, jak se střílí z luku. Reportér Vladislav Janouškovec to zkusil pod vedením mistryně světa Marie Horáčkové.
1: Co tady máme za luky?
2: Pravák, že jo? Máme tady cvičené luky pro začátečníky, kterými si projde každý, kdo s lukostřelbou chce začít.
1: Pravák jsem, určitě nejsem profík, takže něco jednoduššího, abych to zvládnul.
2: Je to nejjednodušší, je to taková modernější forma Robina Hooda, kdy tady nemáme jenom ohnutý klacek ze stromu, ale máme rozkládací luk, kdy se dělí ten luk na jeho střed a ramena a napnutý je tětivou. Vlastně nic jiného k tomu nepotřebujete, jenom ruce a oko.
1: Jak je daleko ten terč?
2: Tohle je zhruba 8 metrů.
1: To bych se mohl trefit alespoň do modré, tam je 5-6.
2: Pro dobrý pocit a pro namotivování je tady největší terč, do kterého se střílí a závodníci do ní závodí na 70 metrů.
1: Na 70, výborně, takže to máme 7,5x blíž, než to mají závodníci. No tak se na to pojďme podívat.
2: Tak pojďte ke mně, postavte se čelem ke mně. Musíte překročit čáru, tohle je jediný sport, který startuje tak, že všichni stojí, že jim startovní čára prochází mezi oběma nohama.
1: Takže tady nehrozí žádný ulitý start nebo přešlap?
2: Nehrozí, tady potřebujeme startovat všichni ze stejné pozice, abychom se nezastředili navzájem.
1: Jak mám správně uchopit reflexní luk tady?
2: Ano, máte tam vlastně držadlo, takzvané madlo toho luku, kdy vy jste to uchopil už úplně správně hnedka na první dobrou. Je to přímo upravené pro tu dlaň, v které se ten luk drží. Poprosím o jeden šíp. Šíp vám nandá vždycky asistent. Ten šíp má 3 brčka. Jednobarevné brčko vždycky musí směřovat k vám. Je to takzvané vodící brko, tak aby ten šíp vyletěl správně z toho luku. Luk teda držíte v levé ruce, protože jste pravák, to znamená, že pravou rukou budete natahovat luk.
1: Asistentka mistryně světa Marie Horáčková mi dala do ruky luk a připravila šíp, tak co dál?
2: Teďka potřebujeme 3 prsty na pravé ruce.
1: Které?
2: Usekneme malíček a palec.
1: Všechny 3 pod šíp.
2: Tak, natáhneme levou ruku, stoupneme si jako rovně vlastně tělem, tak, bokem k terči. Dáme 3 prsty na tětivu zhruba centimetr pod šíp, levá ruka je natažená a pravou natáhneme ten šíp a rukou se dotkneme lícní kosti, rukou se dotkneme obličeje. Šíp v ten moment máme před okem, ještě víc natáhnout, ještě až tady vlastně ty prsty, ty ruky, tak.
1: Jak správně zamířit, abychom aspoň na těch 8 metrů trefili terč?
2: Teďka zamíříte po šípu, po horní hraně toho šípu, kterou si prodloužíte vlastně až do středu toho terče. Jakmile máte zamířeno, pustíte ty 3 prsty a šíp vyletí.
1: Věříte mi, že se trefí?
2: Já vám věřím. Terčovníci určitě trefíte. Výborně, trefili jsme 6 nahoře, modré pole.
1: Tak jsem to odhadl přesně, nic moc. Za 6.
2: Tak dáme ještě jeden, protože žlutou dáme.
1: Tak ještě jeden bonusový.
2: Žluté neodcházíme. Tak teďka bych doporučila zase chytnout čípy trošku níž a k tomu zamířit do červené dolů.
1: A bude z toho žlutá.
2: Jo. A zase natáhnout úplně stejně, dotknout se stejně tváře. Super, a máme úplně čistý střed.
1: Tak možná trošku náhoda zafungovala, ale děkuji za instrukce mistryni světa Marie Horáčkové, která nás tímto zve také na víkendový republikový šampionát v lukostřelbě, který hostí Západočeská metropole. Pokud budete mít čas ještě ve středu a ve čtvrtek, můžete zavítat do Šafaříkových sadů v Plzni a vyzkoušet si, jaké je to střílet z luku. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Antimonopolní úřad potrestal firmy O2 a Sherlock pokutou v celkové výši zhruba 280 milionů korun. Rekordní zisky výrobců mikročipů táhnou ekonomiky jednotlivých států. Tenisty Menšíka Muchovou čeká na US Open semifinále ve smíšené čtyřhře. Silnice z Plzně do Karlových Varů je po požáru v Bezvěrově neprůjezdná a bude oblačno i zataženo, na severu místy přehánky, teploty do 22 stupňů, na jihu kolem 25.
1: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
0: Společnost O2 má zaplatit pokutu zhruba 260 milionů korun. Firma ji dostala od antimonopolního úřadu za kartelovou dohodu se společností Sherlock Technology. Podle úřadu si firmy 10 let rozdělovaly zákazníky a domlouvaly se na nabídkách. Týkalo se to hlavně služeb pro sledování a správu firemních aut, říká mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda.
2: Nejméně od roku 2012 začaly obě společnosti uzavírat vzájemné dohody a v souvislosti s tím si obě společnosti začaly vyměňovat informace, začaly koordinovat svůj postup a přerozdělovat si zákazníky.
0: Úřad potrestal i firmu Sherlock, má zaplatit zhruba 18,5 milionu korun a nesmí se půl roku účastnit veřejných zakázek. Rozhodnutí není pravomocné. Mluvčí O2 Veronika Zachariášová Radiožurnálu řekla, že proti němu firma podá rozklad. Výroba strategicky důležitých mikročipů ve světě roste a přináší rekordní zisky jednotlivým státům. Díky korporátní dani od výrobců může například Jižní Korea příští rok zvýšit státní rozpočet o 10%, a to na bezmála 580 miliard dolarů. To je historický rekord země. Jihokorejské firmy Samsung a SK Hynix patří mezi důležité světové výrobce paměťových mikročipů.
3: Ještě před 10 lety byl jihokorejský státní rozpočet o 100% nižší než ten, se kterým země bude hospodařit v roce 2027. Rekordní příjmy z výroby a prodeje mikročipů znamenají i rekordní výběr daní a vláda proto z jeho přebytku plánuje vytvořit takzvaný fond budoucnosti, do kterého bude odvádět část vybraných daní jako pojistku pro případ náhlé nebo naopak delší hospodářské krize. Peníze z fondu chce použít na zvládnutí případných ekonomických krizí u regionálních výrobců nebo na podporu mládeže, školství a vzdělávání. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.
0: Šlechtění nových odrůd chmele by se mělo více zaměřit na jejich odolnost vůči suchu a vysokým teplotám. Stát chce proto od příštího roku více podporovat výzkum odolnějších odrůd plodin, včetně chmele, řekl to ministr zemědělství Martin Šebestián, zvolený za SPD.
4: Teď vlastně diskutujeme s jednotlivými výzkumnými ústavy a profesními svazy ten program i s Akademií věd a rádi bychom od příštího roku dávali 40 až 60 milionů do jenom tohoto typu výzkumu.
0: Podle Šebestiána zároveň podporují budování závlah.
5: Sport. Tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová se utkají o postup do finále smíšené čtyřhry US Open s ruskou dvojicí Rubljov-Andrejevová. Ve druhém semifinále nastoupí Francouz Monfils s Ukrajinkou Svitolinovou proti Italovi Kobolimu a Benčíčové ze Švýcarska. Program začne v New Yorku hodinu po půlnoci českého času. Všechny české lodě na mistrovství světa v rychlostní kanoistice zatím postoupily do semifinále. Kanoista Martin Fuchsa na kilometru z druhého místa. Stejně tak čtyřka jak na poloviční trati pokračuje Daniel Havel.
6: Byla to dobrá jízda, většinou máme ty vstupy do mistrovství světa nebo do těch závodů takový rozpačtější. Tato jízda nebyla úplně uhlazená, ale jsme s ní spokojení, chtěli jsme dobrý tempo, podmínky nám taky docela vyhovovaly, takže se budeme těšit na další boje.
5: V semifinále jsou i ženský čtyřkajak a deblkánoj Řáhová-Šímová, obě lodě na 500 metrové trati. V semifinále si na dvoustovce vyjeli taky kanoista Hrabal a kajakář Cerman. Postoupila i kajakářka Barbora Betlachová na kilometru.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Spadá D1 u Brna, nehoda na 35 u Vysokého Mýta. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy popojíždí nesouvislá kolona. Aktuálně od 178. kilometru až k omezení na 196. Platí, že kamiony jedou pomaleji v pravém pruhu. Osobním autem se zdržíte okolo 20 minut. Silnice 20 z Karlových Varů do Plzně zůstává v Bezvěrově po požáru neprůjezdná obousměrně. V Bezvěrově schořelo několik domů, hasiči stále odklízejí následky. Objížďka pro osobní přes Toužim a Služetín. Pro kamiony je to delší po karlovarské silnici a do Plzně pak po 27. Silnice 17 z Čáslavy do Chrudimi teď bude neprůjezdná chvíli v Podhořanech u Ronova. V zatáčkách tam vyprošťují nákladní auto po nehodě. Na silnici 35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí čekejte dlouhé kolony. Za Mýtem u letiště se srazilo auto s motorkou. Silnice je průjezdná Kyvadlově a fronty jsou tam z obou stran asi na půl hodiny. A na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se rozjíždějí kolony za plzeňskou dálnicí. Chvilku byl zavřený tunel kvůli nadměru, teď už se projíždí. Kolona se ale ještě nerozjela, tak vydržte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Odpoledne a večer se bude vyjasňovat, teploty většinou do 22 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Teď už posloucháte odpolední Radiožurnál a Hanku Schánělovou.
8: Dobré odpoledne vám přeji. Dvě nové stálé expozice, také multifunkční sál a nebo návštěvnická centra. Tohle všechno vybudují dělníci v Invalidovně v Pražském Karlíně. Opravovat se bude 3 roky. Detaily uslyšíte za chvíli od našeho reportéra. Já už přeji krásné odpoledne.
1: Odpolední Radiožurnál
9: a Hanka Schánilová.

0: Národní památkový ústav zahájil kompletní rekonstrukci invalidovny v pražském Karlíně. Barokní budova z 18. století bude uzavřená 3 roky. A co všechno se změní v tom rozsáhlém areálu, to na místě zjišťuje náš reportér Josef Beneda. Josefe, dobré odpoledne přeji.
1: Hezký den. Národní památkový ústav dnes slavnostně předal symbolický klíč od invalidovny stavebním firmám, které ji budou opravovat do roku 2029. Například budou muset opravit fasády a také střechu, která už byla ve špatném stavu. Po dokončení oprav v areálu vzniknou 2 stálé expozice, nové výstavní plochy i multifunkční sál, který se bude využívat na pořádání kulturních a společenských akcí. V plném provozu by nový areál měl pojmout až 1300 návštěvníků. Náklady na kompletní obnovu invalidovny jsou 2 miliardy a 150 milionů korun.
0: Ať máme nějaký obrázek, jak bude invalidovna vypadat po dokončení té rekonstrukce.
1: Tak zvenku by lidé neměli poznat větší rozdíl. Dělníci určitě zachovají ikonický vzhled budovy. Zároveň ale v areálu vybudují 2 nové stavby, kde bude například mít své nové sídlo Pražský filharmonický sbor. V budovách vznikne také víceúčelový sál pro hudební produkce a nezbytné technické zázemí pro celý areál. Lidem se po rekonstrukci také zpřístupní zahrady a dvůr invalidovny. Znovu otevření pro veřejnost plánuje Národní památkový ústav na polovinu roku 2030.
0: Josefe, jestli můžeš, připomeň nám něco málo o historii invalidovny.
1: Určitě. Invalidovna by nejspíš nevznikla bez hradběte Petra Štrociho, který se zranil ve válce a 3. srpna 1658 sepsal závěť, ve které myslel i na invalidní nemocné a zestárlé vojáky a jejich rodiny. Díky tomu vznikla nadace, kterou využil císař Karel IV. Na výstavbu a provoz pražské invalidovny. Nakonec se postavila pouze 1/9 původního návrhu architekta Kiliána Ignáce Dinzenhofera. I tak ale invalidovna patří k nejvýznamnějším barokním památkám ve střední Evropě.
0: A jak bude nově vypadat tohle místo, o tom jsme mluvili s Josefem Benedou. Děkuji moc a naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.

0: U frekventovaných křižovatek se řidiči mohou setkat s více pruhovými odjezdy. Kdo má ale přednost, pokud se chce jeden řidič zařadit do vnějšího pruhu, zatímco ten druhý řidič na kruhový objezd přijíždí? Poradíme za chvíli v letní škole Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Kruhové objezdy, které mají více pruhů, občas dokáží potrápit nejenom začátečníky, ale někdy i docela zkušené řidiče. A víte, kdo má přednost, pokud se chce jeden řidič zařadit z vnitřního okruhu do vnějšího, zatímco ale přijíždí další auto z vedlejší silnice? Jestli ne, teď se to rozvíte v letní autoškole Radiožurnálu.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Představte si situaci, kterou na našich silnicích zažíváme prakticky denně. Kříží se dva zájmy řidičů na jednom místě a každý z nich si myslí, že právo je na jeho straně. Kdo má přednost, když řidič jedoucí v levém pruhu dvoupruhového kruhového objezdu chce přejet do pravého, ale zároveň do toho pravého pruhu najíždí auto z boční ulice? Slovo už má plukovník Jan Straka.
3: Já bych tady dával pozor na to, dávat přesně, či je to chyba, protože ono záleží vždycky na konkrétní situaci. Policista při šetření případné nehody, tak by samozřejmě posuzoval, kdo byl kde a tak dále. Ale obecně se dá říct, že ten, kdo jede po kruhovém objezdu, má přednost před těmi, kteří tam najíždí.
2: Existuje vůbec nějaký případ, kdyby musel dávat přednost řidič jedoucí po kruhovém objezdu?
3: Může se to stát, samozřejmě záleží opět na tom, kde ten kruhový objezd je. Já tuším, že v České republice je případ, kdy v těsné blízkosti kruhového objezdu je železniční přejezd. A tam je to upravené tak, že pokud najedu na ten kruhový objezd, tak v půlce toho kruhového objezdu je dej přednost v jízdě a já tam dávám přednost těm, kteří tam najíždí. Z toho důvodu, aby nikdo nezůstal stát na kolejích v případě, že by ten přejezd, anebo že by potom přejezd ujel vlak.
1: Letní autoškolu Radiožurnálu připravujeme ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
3: A slyšíte tu bouřku, jde nějaká uhorovce.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Už brzy startuje aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Alpine Pro a Toyota.
1: Radiožurnál je 13.30. Kateřina Celusidisová a zprávy.
2: Dluhy Čechů rostou. Za první polovinu roku se meziročně zvýšily o 16% na skoro 4,5 bilionu korun. Vyplývá to z dat společnosti KRIF. O desetinu přibyl taky objem půjček, které lidé nezvládají splácet. Většinou jde o spotřebitelské půjčky anebo nesplácené úvěry na bydlení. Nepálská správa cestovního ruchu pohřešuje po bleskových povodních na hranicích s Tibetem 384 turistů. Většina z nich jsou cizinci. Jestli jsou mezi nimi případně i Češi, zjišťujeme. Při povodních a sesuvech půdy zemřelo podle stanice BBC nejméně 17 lidí. Plný rozsah katastrofy zatím není jasný. Čínská státní média informují o značném počtu obětí a nepálští představitelé očekávají obrovské ztráty. Do zasažené oblasti míří záchranné týmy i armáda. Úroda chmele bude letos oproti průměru až o čtvrtinu nižší, a to hlavně kvůli suchu a horku, řekl to předseda představenstva Svazu pěstitelů chmele Jiří Smetana. Horší je podle něj taky kvalita chmele. Obsah hořkých látek v žateckém poloraném červeňáku je letos zhruba o třetinu nižší než obvykle. Podle Smetany jsou na tom lépe podniky, které mají vybudovaný systém zavlažování. Ten má asi čtvrtina chmelnic v Česku.

0: Sport.
1: Skifařka Alice Profešová jede svůj úvodní závod na letošním mistrovství světa ve veslování. V Amsterdamu je u toho reportér Kamil Jáša.
2: Závodníci vyrazili před několika vteřinami. Česká reprezentantka aktuálně se drží na pozici 3 nebo 4. Výborně začala Číňanka Litevka, která je velkou favoritkou tohoto závodu. Tak zatím trochu zaostává, ale určitě její čas ještě přijde. Z Amsterdamu Kamil Jáša, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A kolony na D1 u Brna, nehoda u Vysokého Mýta. Na dálnici D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Je to nesouvislá fronta od sjezdu na Ostrovačice 178. kilometru až k omezení v Brně. Osobním autem se zdržíte až 30 minut. A na silnici 35 z Vysokého Mýta do Litomyšle postojíte v koloně. Před Hrušovou u letiště vyšetřují nehodu auta s motorkou. Projíždí se Kyvadlově a zdržíte se v obou směrech až půl hodiny. Na silnici 20 na výjezdu z Českých Budějovic směr Písek hlásíte kolony. Je silný provoz v Dasném, navíc překážela nehoda. Ta už je pryč, kolona by teď ve směru z Budějovic měla zrychlit. Silnice 17 z Čáslavy do Chrudimi je neprůjezdná u Podhořan u Ronova. V zatáčkách tam vyprošťují nákladní auto po nehodě. Objížďky jsou delší po místních silnicích. Naopak průjezdná už je silnice 20 z Plzně do Karlových Varů v Bezvěrově. Hasiči povolili průjezd obcí, schořelo tam několik domů. A ještě silnice 55 z Otrokovic do Uherského Hradiště. Ve Spytihněvi překáží dvě auta po nehodě a ve směru z Otrokovice tvoří kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Odpoledne a večer se má postupně vyjasňovat, teploty většinou 17 až 22 stupňů a na jihu kolem 25. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední Radiožurnál s Hankou Skáňalovou.
4: Dobré odpoledne, jsou 3 minuty po půl druhé a jdeme do sněmovny.
0: Radiožurnál.
5: Víme, co se děje právě teď.
4: V poslanecké sněmovně poslanci hlasovali o vládní novele zákona o rozpočtových pravidlech. A jak hlasování dopadlo, to nám řekne náš reportér Vojtěch Tomášek.
6: Zatím stihli odhlasovat přerušení rozpravy, to znamená, že na to samotné hlasování o zákonu jako takovém přijde řada do několika málo vteřin. My se vám pak samozřejmě přihlásíme s výsledky toho hlasování. Každopádně viděli jsme, že koaličních poslanců je skutečně v sále teď aktuálně 101, což je hranice potřebná pro to přehlasování. Každopádně to definitivní hlasování tedy každou chvíli.
0: Radiožurnál.
5: Víme, co se děje právě teď.

Pěší turistika, jízda na horských kolech nebo třeba travní lyžování. Kvůli tomu všemu jezdí turisti do francouzských Alp. V některých obcích už je ale návštěvníků tolik, že místním dochází trpělivost a začínají bojovat proti výstavbě nové turistické infrastruktury. A tak se právě na to zaměříme za chvíli s naším zpravodajem ve Francii.

0: Francouzské Alpy se v létě potýkají s náporem turistů. Některé obce kvůli tomu odkládají nebo dokonce ruší stavbu nových projektů, jako jsou sjezdové trasy pro horská kola. Nové vleky už nevybavují držáky na kola a zaměstnávají speciální koordinátory, kteří mají turisty usměrňovat. Téma sleduje náš zpravodaj ve Francii Marcel Faltis. Marceli, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Kde konkrétně si místní stěžují na ten přebujelý turismus?
1: Týká se to zejména Savojska a Horního Savojska u hranic se Švýcarskem. Na neukázněné turisty si stěžují třeba farmáři a pastevci z okolí hory Montchery. Cyklistické stezky tam vedou v blízkosti stát a hluk a prach z horských kol plaší třeba kozy. Úřady v Bož zase spočítali, že se často na stejném místě odehrává 8 až 10 aktivit. Lidé můžou lézt v lanovém parku, vyzkoušet si travní lyžování, jezdit na horských kolech, kempovat, lovit, jezdit na koních anebo dělat paragliding, a to vše v blízkosti zemědělských usedlostí. Starostka vesnice Le Desert Sandra Ferrari deníku Le Monde řekla, že jsou turisté vítaní, ale že jsou určité meze, které byly překročeny třeba při zatmění slunce 12. srpna, kdy do obce, kde žije asi 850 obyvatel, najednou přijelo 20 000 lidí v autech a zablokovali příjezdové trasy.
0: Jak to obyvatelé nebo úřady řeší?
1: Například jeden z farmářů, Noel Antonios, začal bojovat proti výstavbě nové sjezdové trasy pro horská kola, která by vedla právě k hoře Montchery. I když nezávislá komise vydala kladné stanovisko, tak starosta obce Lže, Filip Vigné, nakonec projekt opravdu zastavil. V Old Marien Vanois se zase rozhodli jít spíš cestou dialogu a najeli terénní pracovníky. Ti působí v turisty nejnavštěvovanějších místech a upozorňují turisty na to, že by neměli například odhazovat zbytky jídla do přírody anebo chodit jenom po vyznačených trasách. V Le Desert zase aktivity rozprostřely do širšího okolí, aby nebyly na jednom místě, a zároveň uvažují taky o zaměstnání terénního pracovníka, který by komunikoval s turisty. Tyto obce si ale nemůžou jednoduše říct, že turisty nechtějí, protože příjmy z cestovního ruchu jsou totiž pro Alpy naprosto zásadní. Hledají spíš proto rovnováhu mezi tím, co jim návštěvníci přinášejí, a tím, co ještě místní prostředí a obyvatelé unesou.
0: Marcel Faltis, náš zpravodaj ve Francii, dnes tedy mluvil o tom, že francouzské Alpy se prohýbají pod náporem turistů. Děkujeme a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
2: Radiožurnál.
3: Víme, co se děje právě teď.
0: A kvůli vládní novele zákona o rozpočtových pravidlech se znovu vracíme do poslanecké sněmovny za naším zpravodajem Vojtěchem Tomáškem.
4: Teď už můžu potvrdit tu informaci, poslanci přehlasovali prezidentské veto. Před pár okamžiky koalice měla jasnou většinu 104 hlasů, 4 koaliční poslanci byli omluveni. Ta novela teď zamíří do sbírky zákonů, ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO tak bude moct předložit rozpočet pro příští rok už podle nových pravidel. Celý spor se vedl o to, jak vysoké budou moct být schodky. Opozice chtěla vystupovat dál, koalice ale zařadila právě na půl druhou pevný čas hlasování. Opoziční poslanci, kterých bylo proti 72, avizovali, že se obrátí na ústavní soud.
2: Radiožurnál.
3: Víme, co se děje právě teď.

Myslím, že v tuhle chvíli není žádné klišé říct, že pro volejbalistku Kateřinu Valkovou je výhra už jen samotná účast na mistrovství Evropy, které hostí Brno. Nahrávačka českého týmu se totiž v květnu zranila a od té doby bojovala o to, aby domácí turnaj stihla. Jaké to bylo, to uslyšíte sami v další reportáži odpoledního Radiožurnálu.

0: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Tohle heslo teď stoprocentně platí pro volejbalistku Kateřinu Valkovou. V Brně se v těchto dnech účastní mistrovství Evropy, ale v polovině května přitom absolvovala náročnou operaci kolene.
1: Na operaci předního křížového vazu byla volejbalistka Kateřina Valková 18. května. Hned začal závod s časem, s cílem stihnout domácí mistrovství Evropy.
2: První 3 týdny jsem byla o berlích, tak to bylo takový víc odpočívání, ale vlastně už i tam jsme začínali s rehabilitací vlastně hned od 2. týdne a pak vlastně v podstatě od pondělí do soboty v posilovně nebo na rehabilitacích.
1: Po operaci řekli lékaři nahrávačce, že regenerace zabere 10 týdnů. Přesně tolik v tu chvíli zbývalo do startu závěrečného soustředění v Táboře, které už Valková musela stihnout.
2: Fyzio, doktoři se snažili co nejvíc. I já vlastně vnitřně ten tlak tam byl velký, protože jsme věděli, že by se to dalo stihnout, ale furt tam byly vlastně otazníky. A kdyby se mě ještě někdo zeptal na začátku července, tak bych jim asi řekla, že to fakt nestihneme, ale pak se to tam taky jeden týden vlastně všechno nějak sedlo a nakonec to vlastně dopadlo dobře.
1: Jedna věc byla dostat do pořádku koleno, druhá poprace s tím, že zranění přišlo zrovna před turnajem, který je pro české reprezentantky tak výjimečný.
2: Jakýkoliv zranění po sportovci není úplně jednoduchý a tím, že to vlastně přišlo na začátku té sezóny, na kterou jsme se reprezentační, na kterou jsme se všichni těšili, tak to nebylo úplně jednoduchý, ale naštěstí mám kolem sebe podporu jak přátel, tak přítele a rodiny, kde si myslím, že to bylo nejdůležitější.
1: Kdyby část evropského šampionátu nehostilo Brno, možná by Valková účast dopředu vzdala. I za těchto okolností ale nešla do rizika a byla připravená na variantu, že turnaj uvidí jen z tribuny.
2: Bylo to nastavený, takže kdyby mě cokoliv bolelo, kdyby to nešlo, tak prostě jsme to zastavili a nejelo se, ale myslím si, že i ten trénink i vlastně veškerá ta rehabilitace byla nastavená, takže vlastně to bylo postupný, aby to koleno jsme úplně neodpálili a zároveň vlastně to bylo bezpečný, ale samozřejmě vždycky tam je nějaký risk, že to nemusí klapnout nebo že se něco může stát.
1: Poslední zápas základní skupiny čeká Kateřinu Valkovou a její spoluhráčky ve čtvrtek proti Bulharsku. Postup už mají Češky jistý, konečné umístění ve skupině ale rozhodne o 8finálovém soupeři. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Světoznámý rapér, válka gangů a jedna osudná noc v Las Vegas. Vražda Tupaca Shakura. Po 30 letech ji řeší americký soud. Co se v roce 96 stalo?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Pachatel si musel ty místa vytipovat dopředu. Žádný kamery, žádný svědci.
2: Na něco jsem přišla.
3: Nevadí vám, že zkouším?
2: Nevadí, jdeme hned.
4: Petra je mrtvá. Kdo byl její milenec?
5: Vy nemáte přehled, co dělá a kde je?
4: Takže my tady objasníme případ století a nikdo se o tom nedozví.
6: Víte to vy a vím to já.
7: Závěr kriminální minisérie Docent. V neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Radiožurnál je 14 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Poslanci přehlasovali prezidentské veto novely, která mění rozpočtová pravidla. V Česku zadržený Mexičan nabízel soudu kauci 1 000 000 eur, ten to nepřijal. Veslařky Flamíková se Šantrůčkovou pojedou na mistrovství světa v Nizozemsku o finále. Silnice s Chrudimi do Čáslavy je po nehodě u Podhořan neprůjezdná a bude oblačno i zataženo, na severu místy přehánky, teploty do 22 stupňů, na jihu kolem 25.
7: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
8: Poslanecká sněmovna přehlasovala prezidentské veto. Hlasy vládní koalice rozhodla o prosazení sporné novely o rozpočtových pravidlech. Víc informací má reportérka Adéla Burešová.
9: Debatu o rozpočtové novele poslanci obnovili dopoledne. O slovo se hlásilo přes 30 opozičních poslanců. Na všechny se ale nedostalo, koalice prosadila pevný čas hlasování a novelu schválila i přesto, že se do rozpravy stále hlásila 30 poslanců. Součástí návrhu je třeba to, že se některé výdaje států nově nezapočítávají do výdajových rámců, třeba investice do dopravní infrastruktury. Na plénu novelu obhajovala ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, řekla, že změny jsou důležité zejména proto, aby bylo možné sestavit realistický státní rozpočet. Naopak opozice tento návrh silně kritizovala, podle ní přispívá pouze k výraznému zadlužování státu a oslabuje kontrolu veřejných financí. Ze stejných důvodů tu novelu vetoval i prezident Petr Pavel. Všech 5 opozičních klubů se teď plánuje obrátit na ústavní soud. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
8: Jeden z Mexičanů zadržených v Česku na základě mezinárodního zatykače nabídl soudu kauci 1 000 000 eur, tedy asi 24 milionů korun. Soud ji nepřijal. Peníze by podle české justice mohly pocházet z trestné činnosti anebo organizované zločinecké skupiny. Policie v červnu zadržela celkem 4 lidi. 2 už s vydáním do Spojených států souhlasili a odcestovali. Další 2 zůstávají ve vazbě. V USA jsou stíháni kvůli drogám a terorismu. Hrozí jim až do životí. Část kovového opláštění horského vysílače a hotelu Ještěd je ve špatném stavu. Ukázala to pravidelná technická kontrola, kterou nechal udělat Liberecký kraj. Technici našli několik míst, kudy dovnitř zatéká, popisuje mluvčí Libereckého kraje Michaela Křivková.
10: U spodního kovového opláštění hotelové restaurační části kontrola odhalila místa, kterými proniká srážková voda do konstrukce a také do interiéru. Jde zejména o detaily kolem oken, krycích lišt a ventilačních krytů.
8: Kraj podle náměstka hejtmana Jiřího Olvra ze starostů pro Liberecký kraj nechá kritická místa v nejbližších týdnech opravit. Zároveň připravuje kompletní opravu vysílače.
11: Sport. České reprezentantky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková pojedou na mistrovství světa ve veslování semifinále v kategorii dvojek bez kormidelnice. Boj o finále čeká v Amsterdamu taky dvojskiv Dalibor Neděla, Jakub Podrazil. Oba závody jsou na programu po 4:30 odpoledne. Skifařka Alice Prokešová prošla z rozjížďky do zítřejšího čtvrtfinále. Po postupu do osmifinále mistrovství Evropy mají české volejbalistky volný den. Zítra je čeká závěrečné utkání ve skupině. V Brně budou hrát proti Bulharsku. Bude to 5. utkání národního týmu za 7 dnů. Libero Daniela Jancová Radiožurnálu Sport řekla, že je český výběr na takovou porci zápasů zvyklý i díky tomu, že pravidelně hraje Ligu národů.
12: Všechny víme, jak máme fungovat, i vlastně maséři, fyzioterapeuti vědí, jak si s tím poradit, takže to je pro nás obrovská výhoda. Teďka teda už bude pár zápasů navíc, ale myslím si, že ta euforie a ten adrenalin z toho, že hrajeme doma na mistrovství Evropy, nám v tom obrovsky pomáhá.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolony na D1 u Brna, zavřená silnice Chrudim Čáslav. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy popojíždí nesouvislá kolona. Aktuálně od 176. kilometru až k omezení na 196. Platí, že kamiony jedou pomaleji, osobním autem se zdržíte před Brnem asi půl hodiny. Na silnici 55 od Rokovic do Uherského Hradiště se ve Spiti Hněvy srazila 3 auta, 2 nákladní, 1 osobní. Silnice je průjezdná kyvadlově, kolony jsou ale dlouhé na obě strany. Silnice 17 z Čáslavy do Chrudimi je neprůjezdná. V Podhořanech vyprošťují z příkopu kamion po nehodě. Sjel ze srázu a převrátil se, vytahují ho jeřábem a silnice bude zavřená několik hodin. Objížďky jsou delší po menších silnicích okolo. A ještě do Těšína, dálnice D48, obchvat Těšína se ucpává. Je tam před hranicemi s Polskem omezení a zdržíte se v obou směrech asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Odpoledne a večer čekáme ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Teploty od 17 do 22 stupňů, na jihu naměříme kolem 25, na horách většinou kolem 15 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední Radiožurnál a je s vámi Hanka Schánělová.
3: Dobré odpoledne vám přeji. Státy Evropské unie čeká náročný podzim. Rozhodovat budou o příštím společném 7letém rozpočtu. Šéf Evropské rady Košta už tento týden vyrazil na cestu po hlavních městech, aby si často zcela odlišné postoje lídrů vyslechl. V našem vysílání právě o tom chceme mluvit.
7: Odpolední Radiožurnál
0: a Hanka Schánilová.

0: Letní přestávka institucí Evropské unie se chýlí ke konci a šéf Evropské rady António Costa proto vyrazil na cestu po členských státech. S lídry pobaltských zemí či Slovenska jedná o tématech nadcházejícího podzimu, především tedy o přípravách nového víceletého rozpočtu 27. Zítra se Costa v Praze sejde také s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. A podrobnosti probereme s naší bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Přeji dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Proč se Costa rozhodl vyrazit za lídry členských států ještě před říjnovým společným summitem Evropské rady?
1: Ona je to jeho pravidelná cesta po hlavních městech, takzvaná Tour de Capital, kterou Costa podnikal už i loni. On se tak snaží s lídry předem prodiskutovat zásadní témata nadcházejících unijních summitů v Bruselu. Ty letošní návštěvy evropských měst mají ale podle Costy zvláštní význam, protože se blíží právě to rozhodování o novém víceletém rozpočtu na roky 2028 až 34, což označil za jedno z nejdůležitějších rozhodnutí pro budoucnost Evropské unie.
2: Svět vypadá úplně jinak než v době, kdy jsme schvalovali současný rozpočet. Ten příští musí reagovat na nové výzvy, včetně výzev, kterým čelí východní pohraniční regiony. Proto se struktura a okruhy příštího rozpočtu budou zcela lišit od těch dosavadních. Musíme využít sílu našeho rozpočtu k vybudování silnější Evropy.
1: Costa už v úterý po jednání s estonským premiérem Kristenem Mihálem zopakoval, že základní rámec nového rozpočtu by měli lídři schválit ještě letos v prosinci, což je ale podle řady unijních expertů velmi ambiciózní až nerealistický plán.
0: S kterými dalšími lídry se Costa setkala, jaké schůzky ho ještě čekají?
1: Tak kromě estonského premiéra už v úterý jednal také se slovenským premiérem Robertem Ficem. Dnes se sešel nebo ještě sejde s premiéry Litvy a Lotyšska. No a zítra Costu čeká cesta, jak už zaznělo, do Prahy na jednání s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO a poté bude v té cestě po členských státech dál pokračovat až do poloviny září.
0: Co od Costovy návštěvy očekává Andrej Babiš?
1: Babiš Costu ve čtvrtek přivítá v Kramářově vile a tématem bude tedy opět rozpočet. Česko patří do skupiny států takzvaných přátel koheze, které usilují o zachování dosavadního financování regionů a zemědělství. Je tak tedy trochu v opozici proti části spíše bohatších států Evropské unie, které požadují úspornější, úžeji zaměřený rozpočet a zavedení nových společných zdrojů, jako jsou například výnosy z emisních povolenek. Úřad vlády avizoval, že kromě rozpočtu chce premiér Babiš s Costou mluvit také o boji s nelegální migrací a o dalším rozšiřování Evropské unie.
0: Zdeňka Trachtová, naše bruselská zpravodajka. Zdeňko, děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Před víc než měsícem Evropa pozorovala, jak hranice španělského autonomního města Ceuta hromadně překonaly 10 000 lidí. Přestože většina z nich se vrátila zpátky, vláda v Madridu i pod tlakem opozice řeší, jak podobným situacím do budoucna zabránit. Nově navrhují úpravy migračních a také azylových zákonů. Čeho přesně se týkají, řekneme.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Španělská vláda navrhla reformy svých migračních a azylových zákonů. Reaguje tak na krizi v autonomním městě Ceuta na severu Afriky z konce července. Tehdy tam během několika dní bez povolení přešlo hranice téměř 80 tisíc lidí, než se obratem vrátili do Maroka. I pod tlakem opozice a blížících se voleb teď Madrid slíbil změny některých opatření, aby se podobné případy náhlých rozsáhlých příchodů neopakovaly. Více informací už přináší Jiří Kordík z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Co navrhuje španělská vláda?
1: Tyhle změny kabinet premiéra Pedra Sancheze oznámil po zasedání Národní bezpečnostní rady, pak taky ještě samotné vlády. Jsou to dva návrhy, které podle vlády mají jasně definovat to zacházení s ilegálními migranty. Představili je ministr vnitra Fernando Grande Marlaska.
2: Es una nueva regulación.
1: Podle něj ty návrhy reagují na nutnost zpřísnit třeba azylová opatření kvůli situaci v Ceutě, mají přizpůsobit španělské zákony unijním migračním zákonům jako migračnímu paktu a taky zefektivnit vrácení ilegálních migrantů. Ministr vnitra Marlaska taky zdůraznil, že v těch návrzích je zásadní důraz na dodržování lidských práv a taky práv uprchlíků.
0: Jaká jsou ta konkrétní opatření?
1: Mezi ty hlavní změny patří, že proces posouzení žádosti migranta o azyl a vydání rozhodnutí má trvat maximálně 12 týdnů. Do té doby rozhodnutí budou muset být v zařízeních spravovaných policií a v případě odmítnutí se s tím pojí i taky rychlejší proces vyhoštění. Ta legislativa se bude týkat třeba i Kanárských ostrovů, kde do Španělska na lodích nelegálně přijíždí tisíce lidí. V jednom z těch návrhů je třeba i definice takzvaných bezpečných zemí. Tam právě pro španělské zákony patří i Maroko a odtud budou moct úřady žádost o azyl automaticky odmítnout. Očekává se, že kvůli tomu ještě bude rozsáhlá diskuze a taky námitky pravicové opozice v parlamentu. Kvůli Ceutě teď nicméně ale vláda právě pro tohle území vyhlásila takzvaný stav zájmu národní bezpečnosti.
0: Co to znamená?
1: Tohle je v podstatě takový mechanismus, díky němuž se tam vládě v Madridu zjednoduší uplatňování různých těch pravidel. Ceuta totiž jako autonomní město ještě na jiném kontinentu, na severu Afriky, má vlastní pravomoci. Přirovnejme to jako na úrovni regionu. Nově má vzniknout tedy cosi jako jednotné velení. To bude rozhodovat o dalším postupu a pravidlech pro tisíce migrantů, kteří tam ještě zůstávají. V tom orgánu jsou zástupci vlády, tajných služeb anebo taky starosta Ceuty Juan Jesús Vivas.
0: Už jenom připomínejme, že španělská vláda tedy navrhla reformy svých migračních a azylových zákonů a že jsme o tom teď mluvili s Jiřím Kordíkem. Děkuji.
1: Hezký den.

0: Radiožurnál je 14:30. Zprávy a Kateřina Caucidisová. Koaliční většina ve sněmovně přehlasovala prezidentské veto novely k rozpočtům. Ta umožní vládě mimo jiné navyšovat výdaje na obranu a strategickou infrastrukturu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO je novela nezbytná, aby bylo možné sestavit odpovědný rozpočet. Opozice tvrdí, že zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a chce podat stížnost k ústavnímu soudu. Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec končí ve funkci. Po jednání dozorčí rady státní společnosti to oznámil její místopředseda Dan Ťok. Podle něj Krapinec na funkci sám rezignoval a odejde na konci měsíce. Funkci po něm převezme vrchní ředitelka ekonomické sekce ministerstva dopravy Lenka Hamplová. Michal Krapinec nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že jí pro výkon funkce nepotřebuje. Při požáru nemocnice v pákistánském Islamabadu zemřelo nejméně 14 novorozenců. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na pákistánskou televizi. Příčinou tragédie podle ní byla porucha klimatizace. Hořet začalo na porodním oddělení a podařilo se zachránit jen jednoho novorozence. Naposledy v této sezóně vyjede dnes na přehradu Hracholusky na Plzeňsku výletní parník. Sezóna tak končí o 2 měsíce dříve. Důvodem je podle provozovatele lodi trvale klesající hladina přehrady. I přes prodloužení nástupní lávky se loď opakovaně ocitla na mělčině. Společnost se rozhodla plavby ukončit a hned zítra parník vytáhne na břeh. Sport. Polské Poznaní pokračuje mistrovství světa rychlostních kanoistů. Výkony českých reprezentantů sleduje reportér František Kuna.
1: Zatím z rozjížděk do semifinále postoupily všechny české lodě, které byly na startu, včetně kanoisty Martina Fuchsy, obou čtyřkajaků a také dvakrát už jela Denisa Řáhová v double kanoji a také jí to samé čekalo osamoceně. Za malou chvíli pojede na pětistovce v kategorii C1 mezi kanoisty Martin Fuchsa, bude to v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport po zprávách. Z Poznaně František Kun, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Brna a nehoda na hradecké dálnici za Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy připomínáme aktuálně asi 20.

0: 10-kilometrovou kolonu. Brzdí se na 176. kilometru a je to až k omezení na 196. Kamiony jedou pomaleji v pravém pruhu. Osobním vlevem se zdržíte asi půl hodiny. Na dálnici D11 dejte pozor na výjezdu z Prahy směr Hradec Králové. Zhruba na prvním kilometru kousek za sjezdem z okruhu na dálnici se v pravém pruhu srazila dvě auta a tvoří se kolona od Černého mostu. Silnice 55 z Otrokovic do Uherského Hradiště je ucpaná po nehodě ve Spytihněvi. Srazila se dvě nákladní, jedno osobní auto. Projíždí se kyvadlově a kolony jsou podle našeho zpravodaje dlouhé z obou stran.
1: Ve směru od Přerova to začíná už někde u Fatry a ve směru od Hradiště už je to na sjezdu z D55, zdržení 20 a více minut.
0: Silnice 17 z Čáslavia s Chrudimi do Chrudimi neprůjezdná. V Podhořanech u Ronova vyprošťují z příkopu kamion po nehodě. Pobíčky jsou tam dlouhé po menších silnicích okolo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Večera v noci bude oblačno až polojasno, zpočátku ještě výjimečně přehánky a teploty v noci klesnou na 15 až 11 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední radiožurnál s Hankou Schánělovou.
4: Krásné odpoledne vám přeji, teď jsou 4 minuty po půl třetí a v následující půl hodině uslyšíte třeba skupinu Miraj anebo Kristýnu Perry.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Oblastí mezi Nepálem a Tibetem se přehnala blesková povodeň a sesuvy půdy. Obětí je nejméně 17 a očekávají se velké škody. Nepálské úřady pohřešují téměř 400 turistů. Podrobnosti u nás uslyšíte za pár minut.

0: Nejméně 17 lidí zemřelo při přívalových povodních a sesuvu půdy na hranici Tibetu a Nepálu. Tamní správa cestovního ruchu uvedla, že pohřešuje 384 cestovatele a většinou cizince. Jestli jsou mezi nimi i Češi, to zjišťuje České ministerstvo zahraničí. My už jsme ve spojení s naším zpravodajem v jihovýchodní Asii Davidem Jakšem. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Davide, záběry z místa ukazují mimořádnou sílu vody, která se valí tím zasaženým údolím. V čem je tahle lokalita tak nebezpečná?
1: No tak je to jedna z nejvýše položených silnic na světě, která prochází oblastí jménem Rasuva, spojuje nepálskou metropoli Kátmandu s Čínou, respektive s Tibetem. Z tibetské náhorní plošiny ten terén, ta krajina mimořádně prudce padá směrem do Nepálu. To je přesně to údolí, kudy projížděli a procházeli ti lidé. Většina z nich byli poutníci. Oni šli opačným směrem, šli vzhůru do hor směrem k hranici s Čínou a odtamtud chtěli pokračovat k posvátné hoře Kailáš v západním Tibetu. V tom nepálském údolí jsou stovky řek a přítoků, také vodopády, takže pokud přijde takhle blesková povodeň, takováhle situace, je to obrovské množství vody, které se valí ze tří stran, řítí se do údolí, ruku v ruce s tím jdou kamenné laviny a půdní sesuvy a absolutně není šance někam utéct. Člověk je sevřený v tom údolí a ti lidé se navíc odmlčeli krátce po 3. hodině odpoledne místního času, přesně v době, kdy se ta záplavová nebo povodňová vlna hnala údolím směrem dolů.
0: Davide, jaké jsou možnosti nepálské armády?
1: No, popravdě řečeno, poměrně omezené, personálně i technicky. Nicméně už se mimořádně sešla nepálská vláda, nařídila vojákům, aby do oblasti poslali všechno, co aktuálně mohou, hlavně helikoptéry, sanitky, nákladní auta. Ale je otázka, kam až se po těch rozbitých nepálských cestách dostanou, jak vysoko. Už také vyrazili první pěší oddíly vojenské. Mnohem větší nadějí by byl zásah záchranných složek z druhé strany, ze severu, z Číny. Číňané mají dostatek lidí, mají dostatek techniky i zkušeností. Dostali by se k těm lidem mnohem dříve a určité naděje teď lidé v Nepálu vkládají také do sousední Indie. Také indičtí záchranáři mají prostředky na to, aby eventuálně tedy relativně rychle mohli zasáhnout. Uvidíme v příštích hodinách.
0: Tak to byly aktuální informace od Davida Jakše, našeho zpravodaje v jihovýchodní Asii. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou. No, I can't take one more step towards you.

Je s vámi odpolední radiožurnál, teď je 14.47. Fotbalisté Hradce Králové si zítra zahrají o premiérový postup do hlavní fáze konferenční ligy. Jak se připravují na odvetu čtvrtého předkola proti Panathinaikosu Athény, to uslyšíte za pár minut od našeho reportéra.

0: Fotbalisté Hradce Králové můžou zítra poprvé v klubové historii postoupit do hlavní fáze jednoho z evropských pohárů. V odvetě čtvrtého předkola nastoupí proti řeckému Panathinaikosu. Před týdnem remizovali v Aténách 2-2. A další informace už má reportér Tomáš Borovec. Tomáši, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne z Hradce Králové všem posluchačům.
0: Fotbalisté si odložili o víkendu ligový zápas. Byla tedy příprava na to dnešní utkání ničím speciální?
1: Příprava byla zaměřena na tohoto soupeře. Přesně je to tak, že využil celý tým odloženého utkání ligového, a to ve dvou týdnech po sobě, tak aby ten fokus mohl být pouze na tohoto jediného protivníka. A trenér David Horejš mluvil o tom, jak se snaží připravit co nejlepší podklady pro své svěřence, opravdu se odrazit od toho prvního zápasu, aby ten průběh vypadal trochu jinak. To znamená, aby Hradec nebyl v té pozici, kdy bude dotahovat tu ztrátu, ale aby od začátku diktoval tempo toho utkání. Všiml si tam některých věcí, které se mu nelíbily, na nich pracuje. On samozřejmě nebude dnes před zápasem úplně konkrétní, protože tiskovou konferenci a trénink má také v Hradci Králové v podvečer soupeř, to znamená Panathinaikos Athény, takže je to tak důležitý zápas, tady se ani nesmí pomalu naznačovat. Ale rozhodně říkal, že ta příprava byla specifická a ten týden se zaměřili na toho soupeře, aby vyšli z toho prvního utkání.
0: Jak žije Hradec a jeho fanoušci zítřejším zápasem? Bude vyprodáno?
1: No, bylo vyprodáno během pár desítek minut. On to pro Hradec Králové nebo pro tenhle fotbalový klub není to první účast vlastně v pohárové Evropě, ale už je to 66 let od té doby, kdy hráli pohár mistrů evropských zemí a kdy právě také narazili na Panathinaikos Athény, který dokázali v osmi finále vyřadit a postoupit přes něj. To bylo velké překvapení tehdy. No a podobná role je také ta aktuální, i když ten zápas číslo 1 byl výborně nakonec ukončený, vezou si do domácí odvety hradečtí stav 2-2, jsou pozitivně naladění, ale hlavně to město tím opravdu žije, protože vstupenky byly hned pryč, hráči na tiskové konferenci zmiňovali, že nedávali, neměli takový zájem od svých příbuzných kamarádů o tolik lístků a že to byly opravdu desítky na jednoho hráče, které by potřebovali pro své blížní, aby uspokojili jejich zájem, tak tolik jich samozřejmě k dispozici neměli.
0: I Tomáš Borovec už tedy čeká na zítřejší zápas hradeckých fotbalistů. Díky, Tomáši, naslyšenou.
1: Hezké odpoledne.

0: Je 14.55, pojďme velmi aktuálně na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A nebezpečí na Pražském okruhu. Ve směru z letiště na dálnici D1 zbystřete za sjezdem na Jesenici. Zhruba na 80. kilometru leží dveře v levém jízdním pruhu. Jsou to dveře od auta. Auta prudce brzdí a vybočuje se. Hlídka už jde na místo. Další zelená vlna po zprávách celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

drahá říká: Miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myš

0: mám nejspíš kočko. Ráda dlouze sedá v okně a nebo ve dveřích, Bůh ví proč nejradši v zimě, když venku padá sníh, když pak v bytě máme minus 20, tak nás zahřívá, aspoň pocit, že v tu chvíli naší krev neprolívá.
1: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou České dráhy, Inpol a městská část Praha-Běchovice.
2: Radiožurnál je 15 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Ředitel Českých drah Michal Krapinec končí ve funkci, nahradí ho Lenka Hamplová. Americký podnikatel Elon Musk dostal ukrajinské státní vyznamenání. Skifařka Prokešová postoupila na veslařském mistrovství světa do čtvrtfinále. Na silnici ve Spytihněvi brzdí provoz nehoda a zítra bude většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnost přibývat a teploty až 29 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec odstoupil z funkce. Po zasedání dozorčí rady státního podniku to řekl její místopředseda Dan Ťok. Podle něj Krapinec odejde na konci srpna. Od září ho pak nahradí současná vrchní ředitelka sekce ekonomické na ministerstvu dopravy Lenka Hamplová. Michal Krapinec byl v čele národního dopravce od roku 2022. Ťok jeho práci ocenil.
4: Já bych chtěl říct, že bych za dozorčí radu chtěl panu Krapincovi poděkovat, protože si myslím, že udělal kus dobré práce pro své odstoupení, má své důvody a já je plně respektuju a chápu a jsem přesvědčen, že Lenka Hamplová bude navazovat na práci pana Krapince.
2: Dozorčí rada se zabývala tím, že Krapinec nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že ji nepotřebuje. S tím ale nesouhlasí ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Ministerstvo životního prostředí prověřuje výzkumný ústav pro krajinu v Průhonicích u Prahy. Důvodem je možné porušení zákona při zadávání veřejných zakázek. Oznámil to ministr Igor Červený z motoristů. Podle něj jsou problematické dva projekty za 40 milionů korun. Jeden se týká akceleračních zón, druhý strategického vládního dokumentu Politika krajiny a krajinného plánování. Ředitel ústavu Libor Hort je teď podle ministra Červeného na překážkách. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský udělil majiteli společnosti SpaceX Elonu Muskovi řád svobody. Jde o jedno z nejvyšších ukrajinských státních vyznamenání. Zelenský ocenění zdůvodnil Muskovými výjimečnými osobními zásluhami při ochraně lidských životů a rozvojem vztahů mezi Ukrajinou a Spojenými státy. Podnikatel na Ukrajině krátce po začátku ruské celoplošné invaze spustil satelitní internetovou službu Starlink. Kyjev žádá, aby ji mohl používat i k útokům v Rusku na cíle, jako jsou třeba odpalovací zařízení ruských raket. To by ale podle Muska vedlo k přílišné eskalaci. V Horonínské zoo otevřeli nový pavilon akvárií. Ve dvou nádržích je zhruba 2000 ryb. Původní pavilon před 5 lety poničilo tornádo, dodává ředitel zoo Jiří Inger.
5: Ten původní byl 40 let stará stavba, byla to dřevostavba, kde byly především malé nádrže, které měly zhruba 1000 litrů. Tady máme pavilon, který má být jenom dvě nádrže, nicméně jsou mimořádně velké, každá z nich má 80 kubíků, měly by to být jedny z největších sladkovodních nádrží v České republice.
6: Sport. Veslařky Pavlínu Flamíkovou a Anu Šantrůčkovou čeká na mistrovství světa v Amsterdamu semifinále v kategorii dvojek bez kormidelnice. Po půl páté zabojuje o finále i dvojskip Dalibor Neděla Jakub Podrazil. Teprve do čtvrtfinále prošla z rozjížďky skifařka Alice Prokešová. Ze druhé pozice měla radost. Postup zvládla oproti očekávání bez potíží.
7: Nadplán. Já jsem popravdě moc nečekala po celé sezóně, co ze mě teďka vypadne, ale je pravda, že jsem se cítila dobře, takže jsem něco málo očekávala, ale tohle bylo opravdu jako nadplán a jsem fakt moc spokojená. Záda se daly dohromady, teď vstřebávám nějak to tréninkový manko z loňského roku, ale zdá se, že už jsme to možná zažehnali, takže problémy jsou pryč.
3: Zelená vlna známe lepší cestu.
8: A nebezpečí na Pražském okruhu a kolony na D1 u Brna. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 teď velmi opatrně za sjezdem na Jesenici. Zhruba na 80. kilometru hlásíte dveře na vozovce v levém pruhu.
9: Jsou to dveře z auta, pravděpodobně z vrakáče, je to překážka v levém jízdním pruhu.
8: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy popojíždí aktuálně asi 20-kilometrová kolona. Brzdí se na 176. kilometru a je to až k omezení na 196. u D2. Osobním autem se zdržíte přes půl hodiny, kamionem ještě déle. Na silnici 35 ve směru z Hradce Králové do Mohelnice čekejte kolony na příjezdu do Litomyšle. Brzdí se už za Cerekvizí, to znamená, kolona je tam až na půl hodiny. Na silnice 55 z Otrokovic do Uherského Hradiště je ucpaná po nehodě ve Spitihněvi. Srazila se dvě nákladní, jedno osobní auto a projedete Kybadlově. Kolony v obou směrech opět zdržíte se asi půl hodiny. A silnice 17 z Čáslavy do Chrudim je neprůjezdná. V Podhořanech vyprošťují z příkopu kamion po nehodě. Objížďky jsou tam po menších silnicích okolo. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnost přibývat, nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů a na horách většinou kolem 20. Tolik zprávy. Dál posloucháte odpolední Radiožurnál a Hanku Schánělovou.
10: Dobré odpoledne, zdravím vás. Dvoudenní jednání sněmovny skončilo přehlasováním prezidentského veta. Poslanci vládní koalice tak definitivně prosadili spornou novelu, která mění rozpočtová pravidla. A pro více informací se vydáme za chvíli do dolní komory parlamentu.
3: Odpolední Radiožurnál
11: a Hanka Schánělová.

0: Poslaneckou sněmovnou prošla sporná novela, která mění rozpočtová pravidla. Koaliční většina přehlasovala prezidentské veto. Přijatý návrh umožní překračovat v některých případech schválené výdajové rámce. A další informace už přímo ze sněmovny přidává reportérka Adéla Burešová. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Jednání o této novele bylo víceméně dvoudenní. Včera většinu času sice vyplnila debata o programu, večer se ale právě tento bod otevřel. Na plénu vystupovali i od dnešního dopoledne převážně opoziční poslanci. Na všechny se ale nedostalo, koalice si prosadila pevný čas hlasování a novelu schválila i přesto, že se do rozpravy stále hlásila 30 poslanců. A i to je jeden z důvodů, proč se teď plánuje všech 5 opozičních klubů obrátit na ústavní soud, pokračuje předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
2: Ta stížnost se bude věnovat jak aspektům procedurálním, tak i aspektům takzvaně meritorním. To znamená, jednak nedostali prostor k vyjádření všichni poslanci a za druhé je tam i meritorní důvod, protože tady jde o narušení dělby moci.
1: Zástupci opozičních stran prosazení této rozpočtové novely ostře kritizovali. Třeba podle předsedy TOP 09 Matěje Ondřeje Havla návrh přispívá jen k zadlužování státu, které poznamená další 2 generace.
0: Jak ten návrh obhajovali koaliční poslanci?
1: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO několikrát zopakovala, že bez této novely by nešel sestavit realistický a odpovědný státní rozpočet na příští rok. Zároveň se taky ohradila proti přezdívkám, kterými kvůli této novele od začátku jejího projednávání označovali někteří opoziční poslanci.
3: Nechceme dělat vylhané rozpočty tak jako vy, s nafouknutými příjmy a podfouknutými výdaji. Právě proto přicházíme s tímto zákonem. Vy se zmůžete akorát tak na urážky. Jednou jsem rozbitá kalkulačka, jednou jsem dlužena, teď jste říkal, včera jsem nějaký bankovní lupič.
1: Pro novelu hlasovalo všech 104 přítomných koaličních poslanců, proti pak 72 z opozičních lavic. Pro přehlasování prezidentského veta potřebovala sněmovna 101 hlasů a ještě připomenu, že sněmovně se tato novela vrátila už podruhé. Ještě před prezidentem i poslancům v červnu vrátili taky senátoři.
0: V poslanecké sněmovně je teď naše zpravodajka Adéla Burešová. Děkujeme.
1: Díky, naslyšenou.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Srpen jako úspěšný měsíc pro kryptoměny. Bitcoin zdražil asi o čtvrtinu a znovu atakuje hranici 80 tisíc dolarů. Ještě víc se dařilo Ethereu. Proč? Tak na důvody se zeptáme za chvíli v odpoledním radiožurnálu.
1: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Investoři s napětím sledují vývoj na trhu s kryptoměnami. Bitcoin má za sebou jeden z nejúspěšnějších týdnů za poslední 3 roky. Jeho hodnota se teď pohybuje okolo hranice 80 000 dolarů. Ještě před několika dny byl zhruba o 15 000 dolarů levnější. Podobně se dařilo také Ethereum, a to i díky ekonomické situaci ve Spojených státech. My o tom budeme mluvit s předsedou České kryptoměnové asociace Františkem Vinopalem. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
0: Jak byste našim posluchačům úplně jednoduše vysvětlil, co se děje s Bitcoinem?
1: Jednoduše řečeno, na trhy se aktuálně vrací chuť riskovat a s ní i peníze. A Bitcoin v tomto smyslu funguje trošku jako lakmusový papírek. Jakmile je v globální ekonomice více volných peněz a uklidní se napětí, tak krypto je právě tím prvním aktivem, kam tyto finance laicky řečeno tečou. V červnu byl trh po velkém propadu vyklesaný, to znamená, nacházel se na spodních hranicích. Investoři vyčkávali a teď přišel přirozený odraz k růstu směrem nahoru.
0: Jaký je teď vůbec zájem Čechů o kryptoměny? Přibývá investorů do nich?
1: Zájem je v České republice dlouhodobě nadprůměrný. V tomto jsou Češi poměrně světový unikát. Máme tady silnou tradici vlastně globálních firm, jako jsou výrobci peněženek Trezor, nebo jsou tady první těžařské skupiny. Dnes už člověk, už jsme se posunuli tak daleko, že už nemusí být ajťák nebo nějaký specialista. Kryptoměny už lze poměrně nakoupit běžně, jako podílové fondy nebo ETFka. Dnes už dokonce vlastně Bitcoin si můžou Češi koupit i v bance. Nedávno poměrně byla uvedena v rámci Partners banky možnost si koupit přímo Bitcoin v její aplikaci. Takže ta technická bariéra zmizela, takže přibývá i více konzervativních investorů, kteří do Bitcoinu investují.
0: Neodrazuje investory přeci jenom ta velká kolísavost? Ono to není ani rok od toho, co byl Bitcoin na svém historickém maximu, a naopak letos v červnu byla hodnota poloviční.
1: Pro nováčky to může být divoká jízda na horské dráze a někoho to samozřejmě může vylekat, to nebudu lhát. Nicméně ta kolísavost je daň za to, že pořád investujeme do poměrně mladého odvětví s vysokým potenciálem zhodnocení. Nicméně Češi jsou v tomto vlastně nadprůměrně zkušení. Místo toho, aby my to dnes vidíme dnes a denně, aby vsadili všechny peníze na jednu možnost, jednu oportunitu, tak si nastaví trvalé příkazy, nakupují pravidelně, například za 1000 měsíčně. A tím ty výkyvy poměrně značně vyhladí a nemusí aktivně sledovat grafy každý den.
0: Možná jsme zmínili ještě další kryptoměnu, a to Ethereum. Ta si připsala od začátku srpna dokonce přes 30%. Proč je oblíbená?
1: No, Ethereum má v tom kryptoměnovém ekosystému trošku jinou roli než Bitcoin. Zatímco u Bitcoinu ho investoři berou jako digitální zlato, jako takovou jednotku stability, tak to Ethereum je spíš něco jako technologická platforma, digitální infrastruktura, na které běží moderní finance. A teďka řeknu, jako já bych měl oblíbené slovo tokenizace a jednotlivé aplikace. Takže když se vrátí na trh optimismus, což se teď aktuálně děje, tak peníze začnou se přelévat z toho Bitcoinu právě do Ethera, který má, řekněme, větší dravost a v růstových fázích dokáže reagovat ještě prudčeji než Bitcoin.
0: František Vinopal je předsedou České kryptoměnové asociace. Díky za váš čas, který jste nám teď věnoval v odpoledním radiožurnálu. Naslyšenou.
1: Já také děkuji. Mějte se, naschle.

0: Hlídání mladšího bratříčka mělo být hračka, jenže Leo je najednou pryč, ztracený v amazonské džungli.
1: No Leo, máš průšvih jako hrom.
0: Elizabeth se musí vydat za ním přes nebezpečné pytláky až k tajemnému domorodému kmeni, kde na ní čeká nový kamarád chlupáč.
2: Tohle je to nejskvělejší místo pro děti.
0: Animovaný rodinný film Tajemství džungle v kinech od 27. srpna. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
3: Radiožurnál je 15:30. Kateřina Causidisová a zprávy. České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace o tom, že by mezi pohřešovanými po povodních na hranicích Tibetu a Nepálu byli Češi. Podle mluvčího české diplomacie Adama Čergého je velvyslanectví v Dýlí v úzkém kontaktu s úřadem v Katmandu a situaci průběžně sleduje. Nepálská správa cestovního ruchu po bleskových záplavách pohřešuje téměř 400 turistů. Většina z nich jsou cizinci. Nejméně 31 lidí podle úřadů záplavy nepřežilo. Policisté ve Švédsku zatkli dalšího muže v případu útoku mečem na střední škole. Je podezřelý z napomáhání k vraždě. Bez dalších podrobností o tom dnes informovalo příslušné státní zastupitelství. 18-letý mladík v pátek ve městě Fagersta při útoku zabil 17-letou dívku a další 3 studenty zranil. Útočník je od víkendu ve vazbě a je obviněný z vraždy a pokusu o ni. Jeho motiv je nejasný. Datová schránka bude od zítřka fungovat na nové doméně. Lidé se do ní dostanou jen na nové schránce datovka.gov.cz. Změna je součástí postupného sjednocování webů. Po zítřejší změně je možné, že lidé, kteří mají heslo do datovky uložené v prohlížeči, ho budou muset zadat znovu. A do Německa míří americká robotická taxislužba Waymo. Pro provoz vozidel bez řidičů si vybrala Bavorský Mnichov jako první město v Evropské unii. Službu chce spustit v závěru příštího roku. Už za pár týdnů by ale měly začít testovací jízdy. Sport. Na úvod mistrovství světa v rychlostní kanoistice bojují čeští reprezentanti v rozjížďkách. Jejich výkony vidí v polské Poznani František Kuna.
4: Stane, že by ho někdo dojel, tak to byl fenomenální průběh trati českého závodníka, který se teď aktuálně dostává do cílové rovinky a vypadá to nakonec, že zabral tak, že pošetřil síly v průběhu trati a z beznadějné pozice Tomáš Sobíšek dojíždí do cíle na nakonec druhém místě a postupuje do semifinále kilometru na mistrovství světa. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ucpráda jednička u Brna a nehoda u Chomutova. Na dálnici D1 popojíždí zhruba 20-kilometrová kolona na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Brzdí se na 176. kilometru. Často stojí i ten levý jízdní pruh pro osobní auta. Zdržení u Brna a teď asi 45 minut. Na silnici 35 ve směru z Vysokého Mýta do Svitav. Dlouhá kolona popojíždí na příjezdu do Litomyšle. Brzdí se u Církvice a je to u Cerekvice a je to opět asi na půl hodiny. Na silnici 13 ve směru z Klášterce na Touhří do Chomutova postojíte v koloně u Málkova. Podle našeho zpravodaje kvůli nehodě.
7: Na kraji obce Málkov se trefily dvě vozidla. Policie to tady Málkově pouští kyvadlově z jedné strany.
6: A další je kolona směrem do Chomutova na 15 až 20 minut. Stále ucpaná je silnice 55 z Otrokovic do Uherského Hradiště. Ve Spytihněvi odklízejí následky nehody.

0: Tam se jede kyvadlově fronty v obou směrech až na půl hodiny. A v Praze je silný odpolední provoz kolony na obvyklých místech. Ucpává se i Cínovecká. Na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem u sjezdu na Ďáblice blokuje jeden pruh dvě auta po nehodě. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Večera v noci bude oblačno až polojasno, zpočátku ještě výjimečně přeháňky a teploty v noci klesnou na 15 až 11 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední radiožurnál a Hanka Schánilová.
3: Hezké odpoledne. Bezkontaktní varianta amerického fotbalu, to je flag fotbal. A my se zeptáme na to, proč se Česká asociace tohoto sportu rozhodla bojkotovat mistrovství Evropy. Ještě v téhle půl hodině.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdnu.

Je s vámi odpolední radiožurnál, teď je 15 hodin 37 minut. Čína, Spojené arabské emiráty, Irák nebo Turecko, to jsou největší obchodní partneři Íránu. A teoreticky by tak na ně měly také dopadnout nové americké sankce namířené proti íránské ekonomice. My se k tomu pochopitelně vrátíme, stačí zůstat s námi, tedy s odpoledním radiožurnálem. A teď už je tu také Ed Sheeran a Happier. Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms.

0: for you. Když v pondělí americký ministr financí Scott Bessent představoval nové sankce, které mají íránský režim odstřihnout od jeho ekonomických podporovatelů, nejmenoval žádnou konkrétní zemi. Místo toho ale prohlásil, že světové lídry obvolá americký prezident Trump a požádá je, aby přerušili s íránským režimem vazby. Dokdy to podle Spojených států mají udělat, už Bessent ale neřekl. Které země s Íránem obchodují, na to se podíváme teď s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Kdo jsou největší obchodní partneři Íránu?
1: Podle dat Světové obchodní organizace v roce 2024 byly z hlediska dovozu největším obchodním partnerem Tehránu Spojené arabské emiráty. Potom následovala Čína, Turecko, Evropská unie a Indie. A na íránském vývozu pak výrazně závisí například Irák a Afghánistán, ale největším exportním partnerem pro Irán je nicméně Čína. Zhruba 90% íránské ropy jde do Číny, i když to celkové množství teď kvůli blokádě v Hormuzském průlivu se snížilo. A nejenom americká média si tedy po tom pondělním americkém ohlášení všímala, že nezahrnovalo žádnou přímou zmínku o nějakých sekundárních sankcích vůči velkým čínským bankám, které Pekingu usnadňují nákupy ropy z Iránu. Mezi Čínou a Spojenými státy by ještě minimálně do října mělo teoreticky platit jakési příměří v jejich obchodní válce a Čína dlouhodobě jednostranné sankce nerespektuje. I teď ta americká opatření nazvala nezákonnými. Příští měsíc by se nicméně měl Donald Trump setkat s čínským prezidentem a je tedy otázkou, jestli se ještě před tou schůzkou nebo po ní něco změní.
0: Spojené arabské emiráty přerušily obchodní a finanční transakce s Íránem už minulý týden. Jak, čím to zdůvodnili?
1: Tak to rozhodnutí přišlo po sérii útoků na tankery vlastněné Spojenými arabskými emiráty a krátce před tím prohlášením taky Irán odpálil na Emiráty dvě rakety a země se stala jedním z těch cílů iránských odvetných úderů už v březnu a už v té době přehodnocovala svůj vztah s Tehránem. Teď se ale mluvilo i o tom, že to obchodní embargo přišlo i po jakémsi tlaku ze strany Spojených států. Spojené arabské emiráty dodávaly něco málo přes 30% iránského dovozu. A jak ale poznamenává například katarská televize Al Jazeera, většina z toho nebyl dovoz přímo emirátské produkce, ale reexport, což tedy Tehránu potom dovolovalo nějaký nepřímý přístup třeba k západním strojům, elektronice nebo i jinému spotřebnímu zboží.
0: No a mohly by nové americké sankce dopadnout i na Evropskou unii?
1: Tak evropské obchodní vztahy s Íránem výrazně klesly v roce 2018, kdy ten Donald Trump odstoupil od jaderné dohody s Íránem. Nicméně Unie má vůči Íránu i vlastní sankce, hlavně v souvislosti s iránskou podporou Ruska a ruské agrese na Ukrajině. Ten evropský export tvoří převážně léčiva, stroje a taky zdravotnické vybavení, což jsou tedy kategorie, které mají jakési humanitární výjimky. Podle zpravodajského serveru Euronews se v souvislosti s těmi novými americkými sankcemi některé evropské firmy neobávají nějakého přímého obchodování s Tehránem, ale to, že je to nové opatření vystaví vůči některým jiným sankcionovaným společnostem v jiných zemích a dostane do jakési právní nejistoty.
0: Jana Karasová, zpravodajka na Blízkém východě, i za tyhle informace moc díky a naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.

Sportovní reprezentace Ruska se v různých disciplínách postupně vrací zpátky do mezinárodních soutěží. Posledním příkladem je jejich účast na mistrovství Evropy mládeže v takzvaném flag fotbale, tedy bezkontaktní variantě amerického fotbalu. České výběry na to reagují bojkotem celého šampionátu. My to probereme za pár minut. Zůstaňte s námi, zůstaňte s odpoledním Radiožurnálem.

0: České mládežnické reprezentace ve flag fotbale, tedy bezkontaktní variantě amerického fotbalu, nebudou v některých kategoriích startovat na mistrovství Evropy. Česká asociace se rozhodla šampionát v září v Itálii bojkotovat kvůli účasti Ruska. A podrobnosti k tomu už má Krištof Kousal z naší sportovní redakce. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Ten český bojkot se týká smíšené kategorie do 15 let a chlapecké do 17 let. Co je na tomhle případu začlenění Ruska do soutěže zvláštní?
2: Zjednodušeně nikdo o něm nevěděl. Asociace účastnických zemí, včetně té české, se o účasti Ruska dozvěděli na jaře, a to až ve chvíli, kdy jim Mezinárodní federace poskytla seznam účastníků. V podobných případech je běžné, že řídící orgány daného sportu informují veřejnost nebo členské federace o rozhodnutí, že zpětně začlení vyloučené Rusy zpátky do soutěží. K tomu ale nedošlo ani na kongresu loni v prosinci, ani později jakoukoliv jinou formou.
0: Ohradila se nějak Česká asociace?
2: Společně s Finskem poslala žádost o vysvětlení a přišla jim odpověď, že federace následuje doporučení ze strany Mezinárodního olympijského výboru z prosince loňského roku o začlenění Rusů a Bělorusů do mládežnického mezinárodního sportu. S tímhle rozhodnutím se ale předsednictvo České asociace amerického fotbalu nestotožnilo, nesouhlasí s ním, a její předseda Radim Kroulík se spojil s ukrajinským svazem, který poslal Mezinárodní federaci dopis s podmínkami, za kterých by se Ukrajinci byli ochotní zúčastnit. Ty zahrnovaly mimo jiné zákaz státních symbolů Ruska na šampionátu. Žádosti ale federace nevyhověla. Celé jednání přiblížil ve vysílání radiožurnálu Sport předseda Radim Kroulík.
3: Já jsem se snažil vyburcovat i zástupce ostatních států, abychom vystupovali jednotně vůči Mezinárodní federaci, abychom jednoznačně řekli, že takový stav je naprosto nepřijatelný. Řekl bych, že ta smutná část celého příběhu je taková, že v těch kategoriích, kde budou ruské týmy, ten bojkot v podstatě jsme udělali jenom my a Ukrajina. Bohužel taková je realita.
0: A znamená to, Krištofe, že české týmy definitivně přijdou o vrchol sezóny?
2: Pro tuto chvíli ano, reprezentační výběry přesto dál pokračují v přípravě a Česká asociace pro ně chystá náhradní program, říká Kroulík.
3: Myslím si, že pro některé hráče to mohlo být vrchol jejich kariéry, takže my to bereme velmi vážně a vypadá to, že bychom měli uspořádat v Praze někdy v průběhu listopadu turnaj, kam pozveme různé účastníky. Bohužel to nebudou pouze účastníci, kteří odmítli tuto účast, to by bylo velmi úzký seznam účastníků, takže my musíme teďka vyřešit, jak ten formát bude vypadat, ale ta příprava funguje u všech týmů tak, jak kdyby se nic nedělo, takže z tohohle pohledu my chceme fungovat dál.
2: To evropského šampionátu ve flag fotbale na konci září se z českých týmů zúčastní jenom jeden tým, a to dívky do 17 let, protože v jejich kategorii ruský tým nemají.
0: Díky za vysvětlení, to byl Krištof Kousal. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Měli jste fajn.
2: V 16 se všechno láme.
1: Je to jiný než s holkou.
2: První vztahy. První rozhodnutí.
3: Říkal jsi, že má holku?
4: Jo.
2: A snaha zapadnout.
1: Jo. To je Matyáš.
3: Potřebuje čas, aby jí to řekl.
2: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
4: Je Radek doma?
5: Toho ti nic není.
2: Filtr. Od 2. září na ČT1 a v iVysílání.
6: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
7: Koalice ve sněmovně přehlasovala prezidentovo veto novely rozpočtových zákonů. Bleskovou povodeň v Nepálu a Tibetu nepřežilo nejméně 95 lidí, další stovky pohřešují. Kanoista Martin Fuchsa vyhrála na mistrovství světa rozjížďku na 500 metrů. Nehoda brzdí provoz na silnici 13 na příjezdu do Chomutova z Klášterce nad Ohří. A zítra bude polojasno, večer bude od jeho západu přibývat oblačnosti a teploty až 29 stupňů.
8: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Poslanci vládní koalice přehlasovali veto prezidenta a navzdory opozici schválili změnu rozpočtových pravidel. Koalice prosadila pevné hlasování a ukončila tak debatu, do které se hlásili ještě 30 opozičních poslanců. Opozice pevné hlasování i novelu samotnou kritizuje. Podle předsedy ODS Martina Kupky umožní vládě nadměrně zadlužovat zemi. Opozice se chystá společně obrátit na ústavní soud.
9: V tuhle chvíli, kdy většina v poslanecké sněmovně neposlouchá, nevnímá odezvu ekonomů, nevnímá odezvu opozice, tak je to poslední instance, kde se můžeme dobrat ochrany před drancováním České republiky.
7: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bylo schválení novely nutné pro sestavení rozpočtu na příští rok. Beze změn by to podle ní nebylo reálné. Blesková povodeň a sesuvy půdy v Tibetu a na severu Nepálu už mají nejméně 95 obětí. Téměř 400 lidí se pohřešuje. Podle předběžných informací publikovaných televizí BBC neštěstí nejspíš spustilo zemětřesení, které utrhlo lavinu. Ta se následně svalila do ledovcového jezera, které se protrhlo a voda z něj zaplavila přilehlé údolí.
10: Zasažená oblast je oblíbená destinace turistů a vodáků. Mezi pohřešovanými je tak podle nepálských úřadů necelých 300 zahraničních cestovatelů. České ministerstvo zahraničí aktuálně nemá informace, které by nasvědčovaly, že by mezi nimi měli být i Češi. Nepravděpodobné je to i podle horolezce a provozovatele cestovní kanceláře Jana Trávníčka.
11: Čechů, kteří se tam teď pohybují, tak je vlastně hrozně málo. Turistická sezóna ještě nezačala.
10: Sezóna v oblasti totiž začíná zhruba v půlce září. V postiženém regionu už zasahuje nepálská armáda a záchranáři. Matěj Kolář, Radiožurnál.
7: V Ústí nad Labem skončila generální oprava průmyslové školy za téměř 600 milionů korun. Od září se tam po dvouleté pauze v náhradních prostorách znovu vrátí studenti. Ústecký kraj při modernizaci budovy z 90. let ve čtvrti Stříbrníky poprvé využil metodu BIM, kdy se digitálně zaznamenávají veškeré informace o stavbě, říká stavby vedoucí Jakub Flanderka.
12: Jak se budovala komplet celá stavba, tak v rámci toho se od začátku, dá se říct, budovalo i vlastně 3D model té stavby a museli se zaměřit veškeré sítě, tak aby se nekřížily a do budoucna třeba učitelé věděli nebo nějaký technik školy, v jaké části nad stropem za zdí je jaká trubka.
13: Sport. Kanoista Martin Fuchsa má za sebou první dvě rozjížďky na mistrovství světa v rychlostní kanoistice. V polské Poznani vyhrál 500-metrovou trať, na kilometru ho předjel jen Číňan Wu v nakonec nejrychlejší rozjížďce ze 4 jízd.
14: Ty kluci, kteří jsme byli na bedně v Brandenburgu, takže jsem věděl, že to bude určitě rychlá rozjížďka. Číňan to prostě hulil strašně moc, říkám si, hele, já jdu tady víc jíst, tak jsem to nakonec jako pustil, ale v hlavě to mám jako super, říkám si, že ve finále ten půjde. Teda doufám, že mu to jako vrátím, samozřejmě byl rychlej, všechna čest, ale doufám, že já v pátek budu ještě víc ready.
13: Do semifinále postoupili i další české lodě, mužský i ženský čtyřkajak, kanoistka Denisa Řáhová na pětistovce s Kamilou Šímovou a pak i sama na pětistovce. Dále pak na sprinterských 200-metrových tratích kanoista Antonín Hrabal a kajakář Vladimír Cerman. Postoupila i kajakářka Barbora Betlachová na kilometru i pětistovce a Tomáš Sobíšek na kilometru. Poslední českou lodí dnes bude čtyřkánoje Rudolf Tettinger Hrabal Pták. Pojede zhruba za 10 minut.
8: Zelená vlna s známe lepší cestu.
5: Ucpaná D1 u Brna a nehoda na silnici 13 u Chomutova. Na D1 dnes dlouhá kolona popojíždí na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Aktuálně má téměř 20 km od 177. až na 196. kilometr. Osobním autem je to asi na 40 minut, kamionem na delší dobu. Na silnici 13 z Klášterce na Touhří do Chomutova čekejte kolony u Málkova. Na příjezdu do Málkova uklízejí po nehodě dvou aut a projedete k Jivadlově. Fronty v obou směrech asi na 20 minut. Na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle ve směru z Vysokého Mýta postojíte až půl hodiny v koloně. Je silný provoz, jede hodně kamionů. A taky v Praze odpolední špička kolony mimo jiné na okruhu ve směru z letiště na D1 popojíždějí před sjezdem na Ořech a je to asi na 20 minut. A provoz vázne i v Cínovecké ulici na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. U sjezdu na Ďáblice po nehodě blokovaný pravý jízdní pruh, je tam fronta od sjezdu na Zdiby. A pozaduspává se taky silnice 9 mezi Zdiby a Líbeznicemi. Opravují tam vozovku, pouští auta k Jivadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnosti přibývat, nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. Tolik zprávy. Teď už pokračuje odpolední Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
6: Dobré odpoledne vám přejeme, Radiožurnál posloucháte 6 minut po 16. hodině, používáte datovou schránku, tak od zítřka už ji nenajdete, na staré webové adrese přechází na novou doménu. Co to pro vás znamená a musíte si na něco dát pozor, tak my poradíme už za chvilku ve vysílání odpoledního Radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
8: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: wicked hearts. Zprávy od úřadů a soudů, podávání žádostí nebo získávání výpisů, k tomu všemu možná i vy pravidelně používáte datovou schránku. Od zítřka ji ale najdete na jiné doméně, než jste byli zvyklí. Co změna znamená pro uživatele a je potřeba něco ohlídat? Tak to zjišťoval Jan Duchoslav z domácí redakce. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kde nově tedy najdeme datovou schránku?
1: Od zítřka bude fungovat jen na nové stránce datovka.gov.cz, říká Ondřej Menoušek z digitální informační agentury.
2: Automatický přechod na novou doménu nastane dnes v večerních hodinách mezi 20. a 21. hodinou. Pro uživatele datových schránek se nic nemění, stále jim platí jejich přihlašovací údaje do datové schránky.
1: Pokud ale lidé mají heslo uložené ve svém prohlížeči, budou ho muset na nové doméně znovu zadat, říká Ondřej Menoušek.
2: Před samotným přihlášením doporučujeme, aby si zkontrolovali přihlašovací údaje, případně využili lepší a bezpečnější způsob přihlašování přes identitu občana.
1: Tedy přes mobilní klíč e-governmentu, bankovní identitu nebo moje ID.
0: No ale já si přes digitální ověření zároveň nemusím pamatovat to další přístupové heslo, je to tak?
1: Přesně tak, doplním, že díky ověření například přes zmíněnou bankovní identitu je jasné, že se do datové schránky přihlašuje právě daný člověk a ne někdo jiný. A ještě dodám, že pokud má uživatel dvě schránky, tedy jako občan, fyzická osoba a zároveň jako podnikající fyzická osoba, může mezi oběma schránkami přepínat bez opakovaného přihlášení.
0: No a k čemu to všechno je, proč stát tuto změnu dělá?
1: Jde o další krok, kterým sjednocuje své weby. Doména gov.cz má podle digitální informační agentury zlepšit orientaci lidí a taky snížit riziko podvodných webů. Lidé totiž díky ní snadno rozpoznají, že jde o skutečnou stránku státního úřadu. Připomenu, že DIA zároveň uživatele nikdy nevyzývá e-mailem k ověření identity. Pokud takový e-mail uživatelé dostanou, neměli by klikat na odkazy ani zadávat přihlašovací údaje. Ještě dodám, že stát začal s přesunem na novou doménu datových schránek na konci června a podle digitální informační agentury už ji používá skoro 20% uživatelů.
0: Jan Duchoslav z domácí redakce, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Americká administrativa hrozí, že pokud soud zablokuje plánovanou rekonstrukci Kennedyho centra, nechá budovu zbourat. Více řekneme s naší zpravodajkou za chvilku, teď ještě Bruno Mars.

0: Americké ministerstvo spravedlnosti hrozí, že bude muset strhnout kulturní instituci Kennedyho centrum. Podle jeho právníků existuje nebezpečí, že bez rekonstrukce se z 60 let staré budovy stane nebezpečná a sešlá stavba. Místo něj by pak Donald Trump nechal postavit venkovní amfiteátr s výhledem na řeku Potomac. Centrum je teď v soudním sporu o to, jestli na fasádu smí znovu přibít Trumpovo jméno, které musel prezident po rozhodnutí soudu letos v létě nechat odstranit. Přímo z místa všechno přiblíží washingtonská zpravodajka radiožurnálu Jana Ciglerová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak teď Kennedyho centrum tedy vypadá? A je na fasádě stále ten závěs, který zakrývá jméno budovy?
1: Ano, pořád je tady, Štěpáne, ten závěs. Na fasádě visí taková bílá, dlouhá rekonstrukční plachta. Ta plachta zakrývá místo, odkud dělníci letos v létě na soudní příkaz museli odstranit jméno prezidenta Donalda Trumpa. Budova otevírá v 10 hodin ráno, to znamená před pár minutami. Kolem jsou zatím pouze členové ochranky, obcházejí tu 3 členové národní gardy. A dokonce tady byl fotograf agentury Reuters. Ti strážníci se mě přišli zeptat, odkud jsem, všimli si toho, že mám mikrofon. Mě to trochu překvapilo, protože to je veřejné prostranství a není důvod evidovat média, nicméně i to vlastně ilustruje to napětí, které s touhle slavní kulturní ikonou je nově spojeno, a to všechno kvůli názvu. Donald Trump si ho chtěl přejmenovat po sobě, přestože jde o budovu věnovanou, a když mu soud nařídil své jméno odebrat z té, ale přikryl ten vstup plachtou, a v době je tady ta dlouhá bílá plachta a zakrývá vlastně ten vstup.
0: Proč vlastně Trumpova administrativa hrozí demolicí? Tak bohužel se nám to spojení trošičku porouchalo s naší zpravodajkou Janou Ciglerovou, ale my jsme slyšeli ty podstatné informace, tak se když tak spojíme ještě v dalším vysílání radiožurnálu. 16 hodin 20 a půl minuty, zůstaňte s námi i dál.

0: Def Leppard na Radiožurnálu. Dejte si pozor, na silnici 38 z Kolína do Čáslavy u odbočky na Kaňk. Je tam nehoda, 3 aut se zraněním, na místo zamířili hasiči i záchranáři a tvoří se kolony. Přejeme vám šťastnou cestu a samozřejmě zelenou vlnu nabídneme ve zprávách v 5:30.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
3: Rád.

to no, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu no, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu no, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé.

0: může být pro řadu dětí stresující.
1: Jak nejlépe zvládnout start nového školního roku?
0: Co dělat, když se dítě bojí zpátky do třídy?
1: A jak ulehčit nástup do nového kolektivu?
0: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
1: Tradiční rubrika se vrací.
0: Rozhovor s experty na konkrétní rizikové situace každý čtvrtek po zprávách ve 13 hodin.
1: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
0: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Jáchymovské doly, falešná žloutenka, dopisy, které vás mohly stát svobodu. Co byste riskovali vy, abyste pomohli druhým? Navštivte naši multimediální výstavu Tichá hrdinství, kterou pořádá Paměť národa v centru Pardubic a Brna. Díky autentickým příběhům a interaktivním prvkům se přenesete do okamžiků, které měnily dějiny. Více na tichahrdinství.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Je 16:30. Ondřej Látal a zprávy.
4: Koaliční většina ve sněmovně přehlasovala prezidentské veto novely k rozpočtům. Ta umožní vládě navyšovat výdaje na obranu a strategickou infrastrukturu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO je novela nezbytná, aby bylo možné sestavit odpovědný rozpočet. Opozice zákon kritizuje a chce podat stížnost k Ústavnímu soudu. Slovenská vláda chce regulovat přístup mladých k sociálním sítím. Schválila proto návrh zákona, kterým chce zamezit dětem do 16 let vytvářet a užívat vlastní účty. Předlohu ještě posoudí parlament. Podle ministra školství technologické společnosti využívají algoritmy, které vytvářejí závislost lidí na sociálních sítích. Úroda chmele v Česku bude letos oproti průměru až o čtvrtinu nižší, a to hlavně kvůli suchu a horku, řekl to předseda představenstva Svazu pěstitelů chmele Jiří Smetana. Horší je podle něj taky kvalita. Nová výstava v Olomoucké vědecké knihovně ode dneška ukazuje podobu Olomouce předtím, než se stala vojenskou barokní pevností. Návštěvníci uvidí nejen proměny města během 300 let. Výstava Olomouc bude otevřená do 13. září.
5: Sport.
4: Veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková startují do semifinálové jízdy na mistrovství světa v kategorii dvojka bez kormidelnice. V Amsterdamu je u toho Kamil Jáša.
6: České reprezentantky vyrazí za malou chvíli na trať. Teď je v akci semifinále číslo 1. Výborné Rumunky a také Italky jedou dobře. Česká reprezentace se pokusí dostat mezi 3 nejlepší posádky, které budou postupovat do finále. A z Amsterdamu Kamil Jáša, Radiožurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ucpaná D1 u Brna a nehoda u Kutné Hory. Na dálnici D1 připomínáme 20-kilometrovou kolonu na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od 176. kilometru až k omezení u bratislavské dálnice v Brně. Pro osobní auta je to zdržení asi 40 minut. Na silnici 38 z Čáslavy do Kolína vážná nehoda za odbočkou na Kutnou Horu. Na křižovatce na Kaňuk se srazila 3 auta. Na místě hasiči taky sanitka. A policisté řídí průjezd Kyvadlově. Jsou tam kolony hlavně ve směru z Kolína. Na silnici 13 z Klášterce do Chomutova postojíte v koloně u Málkova. Na příjezdu do Málkova likvidují následky nehody. Dvou osobní archaut a kolony jsou dlouhé.
9: Řídí to tam policie Kyvadlově. Z Chomutova zdržení je tak zhruba 35 minut. A z druhé strany od Klášterce na Kohří tady je zdržení minimálně hodinku, bych řekl.
8: Hodně řidičů to raději objíždí přes tu Šimice. V Praze odpolední špička. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 se za sjezdem na Ořech srazila v levém pruhu 2 auta. Fronta od Zličína už je tam na půl hodiny. A ucpaná je po nehodě i Cínovecká ulice na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. U sjezdu na Ďáblice blokují pravý pruh a brzdí se u sjezdu na Zdivy. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800
10: 553 553. Do Brna, do Prahy.
11: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
10: Jedu vlakem Českých drah.
7: Počasí.
4: Zítra bude většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnosti přibývat, teploty 24 až 29, na horách kolem 20, na Šumavě až 24 stupňů. Tolik zprávy. A dál posloucháte odpolední Radiožurnál. Je s vámi Štěpán Pokorný.
3: Radiožurnál posloucháte v 16:34, pokračujeme hudbou.

0: Dvojka bez kormidelnice, Anna Šantrůčková a Pavlína Flamíková, jede o postup do finále mistrovství světa ve veslování. V Amsterdamu je u toho reportér Kamil Jáša.
1: V tém místě a teď už na třetím Šantrůčková s Flamíkovou. Opravdu je to potvrzené, ztrácejí 4 vteřiny a 23 setiny. Výborně, česká reprezentace začala trochu rozvážněji. Ten dnešní semifinálový závod, jenom tři nejlepší postupují do finále A. Další posádky si zajedou finále B, ale teď české reprezentantky tady v Bozvánu, v Nizozemsku, v Amsterdamu, vlastně v centru města, bojují o to, aby se prodrali mezi tři nejlepší posádky, které budou závodit potom ve finále A. A teď už sem přijíždějí posádky na prvním místě Francie, ale zdá se mi, že francouzsky přece jenom trochu ztrácejí dech, možná přepálili ten začátek. Česká reprezentace se stále taktickým výkonem výborným drží na třetí pozici, 4 vteřiny na 15 stovce, 4 vteřiny a 23 setiny ztrácela česká posádka. Celkový jejich výsledek na 1500 metrech, 5 minut, 36 vteřin a 22 setiny. A teď musí ze sebe vymáčknout české reprezentantky úplně všechno, blíží se do posledních metrů, ten čas už se přibližuje k 7 minutám, takže zase je to taková ta průměrná jízda tady v Bozvánu, ale francouzsky toho mají, se mi zdá, tak akorát a také se musí pořádně ohánět, aby udrželi tu první pozici mezi prvními dvěma. No to není ani vzdálenost, rozdíl jedné lodi, ale české reprezentantky stále jedou výborně a mohlo by to být na třetí místo, stále se drží na třetí pozici. Teď výborně vypadá to, že už to zvládnou na třetí pozici. Francouzsky asi ztratí tu pozici lídra, ale postoupí do finále a výborně česká reprezentace v tuto chvíli finišuje. České reprezentantky se dostávají do cíle docela s přehledem na třetím místě. Teď protly cílovou pásku 7.24. No tak česká reprezentace je na třetím místě a z výrazu českých závodnic, českých veslařek je naprosto jasně vidět, že toho mají tak akorát. Vypadá to tedy na první místo Američanek, druhé francouzsky. Ano, je to potvrzeno, na třetí pozici tedy měla by to být postupová pozice s minimální ztrátou 2 vteřinky. Se teď aktuálně snad může tedy radovat česká posádka Flamíková Šantrůčková. Z Amsterdamu Kamil Jáša, Radiožurnál.

Většina dospělých podporuje zákaz prodeje energetických nápojů lidem mladším 16 let. O tomto průzkumu se můžete dočíst taky na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Stále posloucháte odpolední radiožurnál i v 16.43. Pokud jste za volantem, tak samozřejmě vám přejeme šťastnou cestu. Jeďte opatrně, pokud vidíte nějaké komplikace, zavolejte do call centra Zelené vlny na 800 553 553. No a k tomu řízení, a nejen k němu, posíláme Morčíbu.

0: Michala Krapince v čele Českých drah vystřídá od září Lenka Hamplová. Rozhodla o tom dozorčí rada státního železničního dopravce. Máme připravené podrobnosti, už za chvilku je pro vás máme.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdnu.

0: Generální ředitel Českých drah skončí k poslednímu srpnu ve funkci. Nahradí ho současná vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní ministerstva dopravy Lenka Hamplová. Po jednání dozorčí rady drah to oznámil její místopředseda Dan Ťok. A víc informací už má ze sídla ministerstva dopravy reportér Radiožurnálu Jakub Vik. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Proč Michal Krapinec ve vedení Českých drah končí?
1: Oficiálně skončí po dohodě z osobních důvodů, řekl místopředseda dozorčí rady Dan Ťok.
2: Já bych to nezval rezignaci, on prostě nabídl, že chce odstoupit nebo že odstupuje a bylo to dohodou mezi dozorčí radou a jím, takže jsou to osobní důvody, já bych je nepitval a nechci za něj mluvit.
1: Sám Michal Krapinec se ke svému konci nechce vyjadřovat. V nedávné době však dobrovolně vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Tvrdil, že ji pro výkon funkce nepotřebuje. Požádat si o prověrku ale vyžadovali podmínky výběrového řízení v roce 2022, které Krapinec tehdy vyhrál. Někteří zaměstnanci nebo členové managementu prověrku potřebují například kvůli převozu jaderného paliva nebo armádním transportům.
0: A kdo je Krapincova nástupkyně Lenka Hamplová?
1: Lenka Hamplová působí jako vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní ministerstva dopravy. V minulosti mimo jiné seděla v dozorčí radě Českých drah nebo vedla odbor interního auditu ministerstva. Proto má předpoklady k vedení drah, jak Radiožurnálu řekl ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
3: Absolutní způsobilost na ekonomiku, finance a zkušenosti s vyjednáváním v Evropské komisi, v Evropské unii o možnostech financování, nákupu vozidel.
1: Podle Bednárika by se Hamplová ve funkci měla zaměřit například na snížení nákladů dopravce a taky jeho velkého zadlužení. Právě i kvůli jistotě investorů se podle Bednárika Hamplová do čela drah dostane přímo bez výběrového řízení. Další výhodou bylo, že už má prověrku na stupeň důvěrné.
3: Takže nikdo nemusí teďka čekat na 90 až 180 dní na to, jestli ten uchazeč, který by prošel, vyšel nebo vypadl z nějakého výběrového řízení, splňuje to kritérium.
1: Hamplová teď dostane smlouvu na standardních 5 let.
0: A co na tu výměnu říká opozice?
1: Třeba senátor Ondřej Lochman z Hnutí STAN kritizuje přímé jmenování.
4: Především bych očekával, že na pozici za pana Krapince bude vypsáno výběrové řízení a nebude to přímá politická nominace.
1: Důležité podle Lochmana taky je, kdo Hamplovou nahradí na ministerstvu. Konec Krapince kritizuje i bývalý ministr dopravy a předseda ODS Martin Kupka.
5: Pozitivní hospodářské výsledky, úspěchy například v klíčové soutěži o zajištění dopravních služeb pro Prahu a Středočeský kraj, tohle za ním stojí, tohle nikdo nemůže zpochybnit.
1: Lenka Hamplová ovšem vedla zmíněnou ekonomickou a infrastrukturní sekci právě i za ministra Martina Kupky.
0: Ve vysílání Radiožurnálu s aktualitami reportér Jakub Vik. Díky.
1: Díky, hezký den.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Začíná rekonstrukce pražské invalidovny. Jak se skvost české barokní architektury po obnově změní? Co nabídne veřejnosti? Tomáš Pancíř se zeptá generální ředitelky Národního památkového ústavu Naděždy Goričkové.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Pri Bohemia Radio. Audio festival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy s Ondřejem Látalem.
2: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto sporné novely rozpočtových pravidel. Povodně v Nepálu nepřežilo minimálně 95 lidí. České ministerstvo zahraničí zatím nehlásí žádné pohřešované Čechy. Veslařky Flamíková a Šantrůčková prošly na světovém šampionátu do finále na dvojce bez kormidelnice. Kolony teď popojíždí na D1 na příjezdu do Brna z Prahy. A zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnosti přibývat. Teploty 24 až 29 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Poslanecká sněmovna přehlasovala prezidentské veto. Hlasy vládní koalice rozhodla o prosazení sporné novely o rozpočtových pravidlech. Ta počítá s tím, že by se některé výdaje státu nově nezapočítávaly do výdajových rámců. Mezi nimi třeba investice do dopravní infrastruktury. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO by bez těchto změn nebylo možné sestavit realistický státní rozpočet.
3: My jsme nehlasovali proti prezidentovi. My jsme hlasovali proto, abychom mohli zabezpečit obrany schopnost této země, abychom mohli zabezpečit další hospodářský růst, abychom mohli zabezpečit infrastrukturu, zdravotnictví, školství, všechny ty díry, které tady zůstaly po Fialově vládě, což by nebylo možné, pokud by nebylo bývalo prezidentské veto přehlasováno.
2: Podle opozice povede přijatá novela pouze k zadlužování státu a oslabí kontrolu veřejných financí. Všech 5 opozičních klubů se plánuje obrátit na ústavní soud. Ministerstvo životního prostředí prošetřuje porušení zákona o veřejných zakázkách ve výzkumném ústavu pro krajinu. Minister životního prostředí Igor Červený z motoristů proto dočasně pozastavil činnost ředitele průhonického ústavu Libora Horta. Lidé, kteří tam připravovali projekty, měli být podle Červeného zároveň napojeni na firmy, které tyto zakázky nakonec získaly. K porušování zákona a ke střetu zájmů mělo docházet od roku 2023. Ministerstvo na oba projekty uvolnilo 40 milionů korun. Včetně peněz z evropských fondů, pokračuje Červený.
4: Ministerstvo nyní bude provádět hloubkové audity nejenom samotného projektu za 40 milionů korun, ale celého VUK. To jsem se dneska s panem ředitelem jednoznačně domluvil.
2: Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL uvedl, že ministr Červený případ jasně nevysvětlil. Pokud má ale ministr jakékoliv pochybnosti, měl by podle Hladíka postupovat standardní cestou. Kvůli hrozbě povodní zahájili evakuaci obyvatel indický stát Bihar sousedící s Nepálem. Informovala o tom agentura Reuters. Bleskové záplavy na hranicích Nepálu a Tibetu nepřežilo nejméně 95 lidí. Nepálská správa cestovního ruchu pohřešuje téměř 400 turistů. Většina z nich jsou cizinci. České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace o tom, že by mezi nimi byli taky Češi. Podle mluvčího české diplomacie Adama Čergého je velvyslanectví v Dýlí v úzké kontaktu s úřadem v Katmandu a situaci průběžně sleduje.
5: Naši diplomaté společně s místními úřady, bezpečnostními složkami, cestovními kancelářemi a průvodci aktivně ověřují dostupné informace, aby získali co nejpřesnější přehled o situaci v postižené oblasti.
2: Plný rozsah katastrofy zatím není jasný a počet obětí může dál stoupat.
0: Sport.
6: Češky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková postoupily na veslařském mistrovství světa do pátečního finále. V kategorii dvojka bez kormidelnice dojeli ve svém semifinále třetí. Teď o finále bojuje dvojskyf Dalibor Neděla, Jakub Podrazil. V Amsterdamu to sleduje Kamil Jáša.
7: Aktuálně se posádky dostávají na metu 1500 metrů a výborně Podrazil s Nedělou se posunuli dokonce na druhou pozici. Jenom připomenu, že 3 nejlepší posádky postoupí do finále a aktuálně nejlepší nebo nejrychlejší Britové a český tým drží druhé místo. Z Amsterdamu Kamil Jáša, Radiožurnál.
6: a skifařka Alice Prokešová zároveň prošla na šampionátu z rozjížďky do čtvrtfinále. Tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová budou hrát na US Open o postup do finále smíšené čtyřhry. V New Yorku se v noci na zítřek utkají s ruskou dvojicí Rubljov-Andrejevová. Ve druhém semifinále nastoupí Francouz Monfils a Ukrajinka Svitolinová proti Italovi Kobolimu a Švýcarce Benčičové.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ucpaná D1 u Brna a kolony v Praze. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy popojíždějí kolony. Aktuálně kamiony zastavují na 175. kilometru a kolona se sune až do Brna na 196. Osobním autem čekejte zpoždění u Brna asi na půl hodiny. Silnice 17 z Čáslavy do Chrudimi je opět průjezdná v Podhořanech. Vyprostili kamion po nehodě a teď se projíždí Kyvadlově. V Praze silný provoz. Výrazně regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka ve směru ze Smíchova na Troju a před tunely se tvoří kolony. Ucpává se taky pražský okruh mezi plzeňskou dálnicí a tunely. V obou směrech se zdržíte před sjezdem na Ořech. Větší je tam fronta ve směru z letiště na D1 asi na půl hodiny. A fronty jsou kvůli tomu i na Plzeň. Plzeňské dálnici D5 na příjezdu do Prahy zhruba od 4. kilometru. Pozor dejte v Praze ve Kbelské ulici ve směru na Ústí nad Labem v Klíčovském kopci. Nehoda.
9: Dvě osobní vozidla v levém pruhu. Bude to tam zřejmě řešit policie, protože to druhé auto je z půjčovny.
8: No a vyhněte se silnici 9 ze Zdib do Líbeznic. Je tam omezení a fronta z Prahy na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude většinou polojasno, večer čekáme od jihozápadu přibývání oblačnosti a teploty 24 až 29 stupňů. Tolik zprávy. Začíná 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře.
10: Po letech příprav dnes slavnostně začala rekonstrukce pražské invalidovny. V čem je tahle budova jedinečná? Jak bude po rekonstrukci vypadat a co všechno v ní bude? A neomezí stát kvůli 2miliardovým nákladům na obnovu invalidovny jiné investice do hradů, zámků a dalších památek? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goričková. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
11: Dobrý den.
10: Vy jste dnes předpolednem za účasti premiéra a ministra kultury symbolicky předala klíč od pražské invalidovny, tedy velké barokní budovy v pražském Karlíně, šéfovi konsorcia stavebních firem, které se postarají o rekonstrukci. Ta rekonstrukce bude stát přes 2 miliardy korun. Při tom dnešním slavnostním zahájení opakovaně zaznívalo, že pražská invalidovna je naprosto jedinečnou památkou ve středoevropském prostoru. V krátkosti, v bodech, v čem je ta unikátnost?
11: Unikátnost je v tom rozsahu, v té náplni. Unikátnost je i v té architektuře. Byla vyprojektována jedním z nejvýznamnějších barokních architektů, Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem. A unikátnost je právě i tou památkovou podstatou. Prostě invalidovna, ano, synonymem pro invalidovnu je jedinečnost a těch jedinečností je tady celá řada. Je to opravdu stavba, která v tom středoevropském kontextu nemá obdoby, jelikož těch invalidoven se mnoho nestavělo. Známe pařížskou, která je o něco starší než pražská invalidovna. Víme pak, že se stavěla invalidovna ve Vídni a v Budapešti, ale ty byly v městské zástavbě, v urbálním prostoru, kdežto pražská invalidovna byla vystavěna za hradbami města na zelené louce a byl to velkolepý koncept, který se bohužel ale nerealizoval v plném rozsahu. Nakonec byla realizována jen 1/9, ale i ta 1/9 je nesmírně monumentální a i z hlediska dnešních měřítek se jedná opravdu o velmi významnou a řekla bych dominantní architekturu.
10: Při téhle unikátnosti, jak je možné, že ještě před 10 lety invalidovna nebyla národní kulturní památkou, to znamená, nepožívala té nejvyšší památkové ochrany a dokonce tehdy stát v aukci vybíral soukromého nového majitele?
11: Já myslím, že to, co se odehrálo před 10 lety, bylo klíčové. Invalidovna byla do té doby stále v rukou státu, byla využívána až do roku 2002 státními institucemi, dokonce nadace, která vlastně financovala provoz invalidovny pro potřeby válečných veteránů a vojenských invalidů, tak ta existovala až do roku 1952, kdy byla znárodněna. Nicméně už od první republiky zde sídlí i ministerstva a státní instituce jiné. No a pak přišly povodně a právě i ten příběh invalidovny je svým způsobem jedinečný. A ty povodně spolu pak i s tou myšlenkou invalidovnu zprivatizovat jsou vlastně tím klíčovým bodem 21. století v dějinách invalidovny, kdy povodně ji zničily, instituce se vystěhovaly a byla dlouhá léta osamostatněna. A ač je to památka, která od prvopočátku institucionalizace české státní památkové péče je evidovaná jako kulturní památka, tak vlastně nebyla potřeba ji zviditelňovat ještě tím, že by to byla národní kulturní památka. Nicméně jsme si uvědomili v tom roce 2016, kdy se uvažovalo o privatizaci, že je nutné opravdu usilovat o ten status národní kulturní památky, a to z toho důvodu, abychom právě tu výjimečnost a jedinečnost zdůraznili. A to se podařilo a pak se také podařilo přesvědčit tehdejší vládu, že by měla stále zůstat v těch státních rukou, a já jsem velmi ráda, že nakonec se rozhodlo, že právo hospodaření bude převedeno na Národní památkový ústav.
10: Vy jste na to dnes vzpomínala při tom dopoledním slavnostním zahájení rekonstrukce, vzpomínala jste na to, jak se na konci roku 2017 vám podařilo přesvědčit tehdejšího ministra financí z hnutí ANO Andreje Babiše, respektive vy jste si kladla otázku, jak se vám to vlastně podařilo, tak čím to bylo? Co tehdy zabralo?
11: Já na to neumím úplně odpovědět, museli byste se zeptat současného premiéra, co na něj tehdy zapůsobilo, ale pravda je, že to bylo úsměvné, když jsme seděli v té kanceláři tehdejšího ministra financí, na jedné straně já jako zástupce instituce, který chtěl invalidovnu získat pro své potřeby, a to z důvodu toho, že je to strategický objekt a Národní památkový ústav nemá v Praze žádný objekt, kde by mohl prezentovat svoji činnost, ale hlavně i památky na území celé České republiky, a na druhé straně stolu seděla tehdejší generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, která argumentovala ve prospěch prodeje, a já jsem argumentovala ve prospěch ponechání. Já si myslím, že nakonec rozhodlo to, že se mi podařilo tehdejšího ministra financí přesvědčit o té výjimečnosti a kvalitě architektury a také o programu, který jsme připravili. My jsme se zavázali, že invalidovna bude zpřístupněna veřejnosti, že ji zapojíme i do toho komunitního života ta města, městské části Karlín, a že ten program bude opravdu živým, řekla bych, místem, kde budou moci lidé chodit a sklidnit se. My chceme ten dvůr opravdu mít otevřený, otevíráme průjezdy do všech 4 světových stran, které byly postupně zazdívané, tak my je znovu otevřeme a vlastně ten dvůr se stane součástí veřejného prostoru. Budeme tady mít taky 2 dětské skupiny, bude tady edukační zázemí, bude tady i v té severní části jídlo pro naše specializované pracoviště, ať už jsou to depozitáře, kde potřebujeme uložit naše unikátní dokumentační fondy, a to v prostorách, které jsou dostatečně klimatizované, dostatečně technicky a technologicky vybavené, a nebo je to technologická laboratoř, kterou využíváme při obnově kulturních památek. Samozřejmě, že tady bude i zpřístupnění v podobě, tak jak to lidé znají na našich hradech a zámcích, kdy budeme ten příběh invalidovny v tom východním křídle prezentovat. A jak už jsem řekla, pro nás je strašně důležité zde v Praze, kde je nejsilnější cestovní ruch a většina zahraničních turistů přijede jen do Prahy a dál nejede, ukázat, že Česká republika má daleko bohatší kulturní dědictví i za hranicemi města Prahy, a že stojí za to i do těch regionů vyjet.
10: Tím už odpovídáte na otázku, kterou jsem ještě nestihl položit, co v invalidovně bude, ale když se vrátím k tomu jednání na konci roku 2017, hrálo třeba roli to, že za ty stovky milionů nebylo moc zájemců o invalidovnu a co vůbec přicházelo v úvahu, že by tam bylo?
11: Je pravda, že první aukce se nevydařila, ta druhá údajně zájemce měla, nicméně byla zrušena a na to byste se museli zeptat právě tedy tehdejšího ministra financí, ale já si myslím, že ten program a že i ta snaha invalidovnu zpřístupnit veřejnosti, což by, pokud by to bylo v soukromých rukách, nemuselo být. Vím, že se tady mluvilo o nějakých startupech, prostě bylo by...
10: Myslím, že nějaká škola, nějaká...
11: No, škola byla předtím, také, univerzita takže... měla zájem, ale pak od toho ustoupila a hledala jiné možnosti, takže univerzita už ve hře nebyla. Opravdu to mělo být v aukci prodáno soukromému vlastníkovi. A já si myslím, že ten program byl zásadní a klíčový a že vlastně i stát pochopil, že se nemá takovéto nemovitosti zbavovat.
10: Generální ředitelka Národního památkového ústavu Nadežda Goričková je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Když jste v roce 2018 přebírali jako Národní památkový ústav invalidovnu, říkala jste, že náklady na rekonstrukci budou kolem miliardy, že by všechno mohlo být hotové v letech 2024 až 2025. Teď se počítá s více než 2 miliardovými náklady s otevřením v roce 2030. Proč se to prodražilo a protáhlo?
11: Tak proč se to prodražilo je, myslím, na snadě. Prostě my jsme o 10 let později a samozřejmě vstoupila do toho inflace, COVID nebo 8 let později. Nicméně ty propočty vycházely z nějakého kvalifikovaného odhadu na program, s kterým jsme počítali. A tehdy jsme nepočítali s přístavbami, to je také pravda. Ale ty přístavby netvoří miliardu, ty tvoří 1/4 celkových nákladů invalidovny. Ale my jsme pak došli k závěru, že pokud máme naplnit i ten závazek, který jsme si dali, že v invalidovně zřídíme i zázemí pro pražský filharmonický sbor, což je unikátní pěvecké těleso evropského formátu a nemají dostatečné zkušebny, jsou v pronajatých prostorách, tak pokud tento závazek máme splnit a chceme uchovat ty historické hodnoty invalidovny, tak že bude lepší, když k těm štítovým stěnám, které vlastně nebyly nikdy zastavěny a které byly vlastně jakýmsi symbolem pokračování té invalidovny v tom původním velkolepém záměru Kiliana Ignáce Dinzenhofera. Když k ním přistavíme novostavby, které nám umožní právě do jedné z nich umístit Pražský filharmonický sbor a hlavně i náročné technologie. Ono se ukázalo, že pokud chceme mít moderní pracoviště s audiovizuálními prezentacemi a expozicemi technologicky velmi vybavenými a moderními, tak, jak je na to dnes už veřejnost v muzeích a v kulturních institucích zvyklá, tak musíme samozřejmě i počítat s nějakými serverovnami, s nějakým zázemím pro tyto technologické...
10: To by nešlo dát třeba podzem, když tam parkujete nebo plánujete parkování podzemí pro 50 aut, tak ty technologie, možná i zkušebna, to nemohlo být místo toho?
11: Ne, to určitě ne, protože my máme zakladač parkovací, který je velmi úsporný. To není tak rozsáhlá podzemní realizace. Je to moderní způsob parkování a hlavně kam bychom dali ta auta, protože nechtěli jsme zase ten prostor zahrad kolem invalidovny zahltit parkovacími místy a ta povinnost parkovací místa u takovéto kulturní stavby máme. Ale hlavně bychom pak museli vstoupit do podkroví invalidovny a vlastně všechno to složité nákladné technické a technologické zázemí situovat do krovu, které jsou zde také unikátní, my je budeme zpřístupňovat veřejnosti a tím si myslím, že jsme tu autentickou historickou památku vlastně uchránili poměrně razantním vstupům.
10: Když to takhle popisujete, že tam musí být parkovací místa, že tam musí být serverovny, že tam musí být prostor pro filharmonii, Nevrací se to na začátek, že Invalidovna vlastně pro všechny tyhle účely není úplně nejvhodnějším domem?
11: Ale my právě tím projektem dokazujeme, že je tím vhodným domem, protože jsme to dokázali vyřešit.
10: Když ho ale dostavíte, ten dům, což vyvolává kontroverze vlastně už od roku 2020, kdy ten architektonický návrh byl představen, pro naše posluchače, ono na vizualizacích to vypadá, že na straně Invalidovny směrem k Vítkovu přibudou bílé kostky, dvě bílé kostky. Upřímně, kdyby soukromý investor za vámi přišel s takovýmto plánem, že národní kulturní památku tak jedinečnou, jak jste o tom mluvila v úvodu, dostaví a doplní o dvě takovéto bílé krychle, uspěl by? Měl by šanci?
11: Uspěl by, pokud by ten program sloužil veřejnosti. Tady je strašně důležitá i ta veřejná funkce a poslání toho objektu s tím konkrétním využitím. A samozřejmě chci zdůraznit, to není, že přistavujeme něco k Hluboké nebo k areálu Českokrumlovského zámku.
10: K jedinečné barokní stavbě.
11: Ano, ale stavby, která nebyla dostavěna a byla ukončena štítovými stěnami, kde měla ta stavba dál pokračovat. My vlastně těmi přístavbami...
10: Pardon, to znamená u nějakého hradu, kde původně byl plán něco dostavět, tak pokud tam udělám něco moderního takhle, tak je to v pořádku?
11: Pokud to bude vyžadovat ta situace a konkrétní využití. Konec konců máme tady Helvštín, kde se také projevuje intervence současné architektury a je to věc, která byla oceňována jak architekty, tak také kritizována staromilci. A já musím říct, že opravdu tím i památková péče ukazuje, že není tak rigidní, že umí pracovat s novými formami ve vazbě ke starému a k památkám a že rozhodně nebrání rozvoji. A tohle jsme chtěli i touto stavbou ukázat. Ano, to poslání, ta náplň je tak výjimečná, že jsme si mohli dovolit řešit některé věci právě těmito přístavbami, které byly upraveny oproti těm prvním vizualizacím. Byly sníženy, tak aby nepřevyšovaly ta jednotlivá křídla. Ale myslím si, že je to zcela legitimní přístup památkové péče, která umí i formou kontrastu vlastně definovat novou architekturu ve vazbě na unikátní historický objekt, který těmi novými přístavbami díky tomu zůstává zachován.
10: Mimochodem, ty přístavby, to bude opravdu takhle bílé, jak je to na těch vizualizacích? Nebylo by možná citlivější pro to místo, kdyby tam bylo čisté sklo nebo dokonce zrcadlo, že by se odrážela fasáda Invalidovny a zeleň z okolí?
11: Ten plášť je unikátně vyvinutý pro Invalidovnu. Je to vlastně návrh architekta Petra Hájka. Je to vyrobeno z lehaného skla, kdy je celý ten povrch stabilizovaný pryskyřičním povrchem, aby opravdu nedocházelo jednoduše k rozbití. My jsme měli dokonce i certifikát zpracovaný, který byl součástí právě i výběrového řízení na dodavatele stavby. A myslím si, že ten plášť, který je plastický, bude naopak tou zajímavostí, která změkčí tu celkovou architekturu těchto dvou přístaveb.
10: Generální ředitelka Národního památkového ústavu Nadežda Goričková zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy už jste říkala, co všechno v Invalidovně v roce 2030 bude. Mluví se o tom, že to má být živý dům, mluví se také o tom, respektive váš kolega František Laudát, který má Invalidovnu na starosti, mluvil o tom, že Invalidovna si na sebe provozně vydělá. To je opravdu reálné?
11: Ano, je to reálné. Invalidovna bude mít udržitelný provoz a já jsem přesvědčena, že do budoucna i silně ziskový. My počítáme z návštěvnosti kolem 100 000 návštěvníků za rok, což si myslím, že je velmi konzervativní odhad v podmínkách Prahy. Čili výnosy ze vstupného se budou pohybovat kolem 25 milionů, bude tady řada pronájmů a samozřejmě je navržena tak, aby náklady na její provoz byly minimální. Vytápění Invalidovny a temperování je pomocí kombinací tepelných čerpadel a pak také dálkového vytápění a toto všechno jsme brali v úvahu tak, aby samozřejmě i ten provoz byl maximálně ekologický, bezemisní a aby opravdu byl i maximálně ekonomický.
10: Vy jste mluvila o tom, že tam budou expozice. Co všechno ty expozice budou připomínat? Budou připomínat třeba i to, že se tam točil film Amadeus, nebo to, že se tam rekvalifikoval, když to řeknu moderně, na fotografa Josef Sudek?
11: Ty stále expozice budou dvě. Jedna z nich bude opravdu ukazovat život v invalidovně, ale i v tom širším kontextu téma invalidovny v evropském rozměru, čili to bude ve východním křídle, bude zde návštěvnické centrum s kavárnou a s obchodem ze suvenýry, budeme zde mít obnovenou zásobní zahradu, která v tom místě, kde my ji realizujeme, bude vlastně parkovým způsobem zpřístupněna veřejnosti a kde také byla. Prostě tady v tom východním křídle chceme ty expozice, i když zde budou jednotlivé prvky a některé předměty, které se váží na invalidovnu, představeny, tak budou vedle toho samozřejmě i aplikovány audiovizuální technologie, 3D technologie, které budou ukazovat na některé záležitosti. My už máme scénář k této expozici. Teď budeme soutěžit v dohledné době i architekta těchto expozic a já pevně věřím, že to bude moderní pro Národní památkový ústav trochu netradiční způsob prezentace právě života invalidovny. A v tom východním křídle, jak už jsem řekla, tak to chceme opravdu celé pojmout tou formou připomenutí a opět to budou nové technologie, které tady budou aplikovány, kdy chceme představit hrady, zámky a další památky v péči Národního památkového ústavu na území celé České republiky. Budou zde ale i krátkodobé výstavy a právě ty krátkodobé výstavy můžou pak připomínat různá témata. Určitě chceme připomenout i výjimečné osobnosti, které zde byly. Víme, že to byl Josef Sudek, který se doléčoval v invalidovně po svém úrazu.
10: Právě se tam stal
11: fotografem. Ano, za první světové války, kdy přišel o pravou paži a vlastně se zde rekvalifikoval na fotografa. A mimochodem je spousta krásných snímků právě z invalidovny, protože invalidovna má úžasné světlo.
10: Už jsme mluvili o tom, že náklady na obnovu pražské invalidovny mají být přes 2 miliardy, konkrétně 2 miliardy 150 milionů korun. Je to největší investiční akce v historii Národního památkového ústavu. Pro srovnání, v loni jste do všech objektů investovali 800 milionů. Nebude to mít dopad na další investice? Jinými slovy, nebudete mít o to méně, nebo o to asi ne, ale o něco méně peněz na investice do jiných památek?
11: Ne, to rozhodně ne. Ruku v ruce s rozhodnutím, že dostaneme invalidovnu do své péče. Přišlo i tehdy už rozhodnutí ministerstva financí, že bude přidělena dotace 1 miliarda, která se pak o pár let později, když už jsme měli studii využití zpracovanou, zvedla na 2 miliardy. Ale tyto peníze bychom nikdy nedostali, pokud bychom neměli v péči invalidovnu. Vedle toho my...
10: Takže to bude nad rámec všeho ostatního.
11: Je to nad rámec všeho ostatního.
10: To máte garantováno od premiéra,
11: ano,
10: ministra kultury.
11: Přesně tak. A vedle toho běží pak z národní dotací a z evropských dotací další prostředky, ze kterých obnovujeme ostatní hrady a zámky. A v současné době samozřejmě hovoříme i o dalším balíku památek, které by mohly být vlastně strategickým vládním plánem na obnovu kulturních památek u nás.
10: O tom dnes mluvil premiér Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, mluvil o seznamu 10 až 15 památek. Můžete říci, co na tom seznamu tedy je?
11: Určitě je na tom seznamu například Horšovský Týn v západních Čechách, vynikající renesanční architektura, mimochodem letos to byl hlavní stan Hradozámecké noci. Je tam Karlštejn. Karlštejn si všichni myslíme, že je v pořádku. My jsme v posledních letech investovali velké prostředky do Karlštejnu, především do návštěvnického centra zázemí pro návštěvníky, takže už skončil ten prodej z nádvoří, z okýnka. což si myslím, že přineslo obrovský zájem veřejnosti, ale Karlštejn bohužel má špatné střechy, my potřebujeme restaurovat unikátní nástěnné malby v Mariánské věži, potřebujeme řešit novou klimatizaci i v kapli svatého kříže. Karlštejn je pro nás teď také prioritou, takže ten je tam také rozhodně. Je tam Vimperk, dokončení vlastně zahájené obnovy Vimperku. Dále počítáme s tím, že Stekník, zámek Stekník v Ústeckém kraji, který je spolu s Žateckou krajinou vlastně na seznamu světového kulturního dědictví, tak tam potřebujeme investovat velké prostředky, protože zájem turistické veřejnosti se zvedá o tuto lokalitu a Stekník jsme doposud víceméně obnovovali z vlastních zdrojů a je tam ještě spoustu práce. Na severní Moravě zámek Janovice, Harachovský objekt,

0: za rozhovor. Naviděnou, naslyšenou.
1: Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
0: Od mikrofonu se loučí a hezký další poslech Českého rozhlasu přeje Tomáš Pancíř.
2: Sedmnáct hodin a 30 minut. Zprávy s Ondřejem Látalem.
3: Odbory souhlasí se změnami platových tabulek ve veřejné sféře, které navrhla vláda. Požadují ale některé dílčí změny. Po dnešní schůzce šéfů odborových svazů veřejného sektoru o tom informoval předseda Josef Středula. Odbory navrhují třeba úpravu prvního platového posunu anebo osobních příplatků. U jižního pobřeží Kréty zachránila ráno řecká pobřežní stráž přes 200 migrantů, kteří pluli na třech člunech. Informovala o tom agentura DPA, podle které už včera záchranáři z moře vytáhli 80 lidí. Kréta zažívá v posledních týdnech větší migrační vlnu. Vláda proto na ostrově začala budovat druhé přijímací středisko pro běžence. Národní památkový ústav dnes zahájil kompletní rekonstrukci pražské invalidovny v Karlíně. Dělníci v barokní budově z 18. století vybudují dvě nové stálé expozice, multifunkční sál a návštěvnická centra. Oprava bude stát 2 miliardy 150 milionů korun.
4: Sport.
3: Dvojsky v Dalibor neděla Jakub Podrazil prošel na veslařském mistrovství světa do finále. V semifinále dorazili Češi do cíle třetí. Stejným umístěním se finále na dvojce bez kormidelnice vybojovali i Anna Šantrůčková a Pavlína Flamínková. Evropská fotbalová unie UEFA plánuje ukončit bojkot soutěží Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Podle agentury Reuters nebo televize Sky News totiž dostala záruky, že se FIFA už nepokusí prodat práva na světové šampionáty do soukromých rukou.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ucpaná D1 u Brna a komplikace na Pražském okruhu. Na D1 popojíždějí kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Jsou to nesouvislé fronty nejen kamionů od 173. kilometru až do Brna k omezení. Osobním autem se zdržíte okolo půl hodiny, kamionem delší dobu. Kolony i na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Tam už jsou to převážně kamiony v pravém pruhu od 8. kilometru až do Brna. Na Pražském okruhu čekejte kolony v okolí tunelu, aktuálně v obou směrech. Tunely byly chvilku zavřené kvůli zadýmení. Už je vyvětráno, tunely průjezdné a kolony se rozjíždějí. Na okruhu fronty taky u plzeňské dálnice, opět obousměrně. Ve směru na D1 od letiště je to tradiční fronta před sjezdem na Ořech, asi na 15 minut. No a směrem na Plzeň překáží nehoda. Na začátku dálnice D5, zhruba na prvním kilometru, a tam je fronta už z okruhu. Ještě jedna nehoda z Prahy v Cínovecké ulici na příjezdu z Ústí nad Labem blokuje pravý pruh u sjezdu na Ďáblice. Popojíždět budete od sjezdu na Zdiby asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V noci bude oblačno až polojasno, zpočátku ještě výjimečně přehánky, teploty klesnou na 15 až 11 stupňů. Zítra pak čekáme většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnost přibývat, teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 20, na Šumavě až 24. To byly zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
2: Odpolední radiožurnál pokračuje po 20 minutách radiožurnálu a krátkých zprávách. Máme 17 hodin 33,5 minutky a teď vám pouštíme kapelu Green Day. Hezký poslech.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdnu.

Stát po 20 letech změní podporu pro bioplynové stanice. Některé podniky ale nové podmínky splnit nedokážou a budou muset skončit. V reportáži Radiožurnálu po písnice vám k tomu přidáme další podrobnosti. We're

0: Po 20 letech skončí státní podpora pro bioplynové stanice, které produkují elektřinu nebo teplo. V Česku je jich přes 500. Nový systém naopak počítá s příspěvky na výrobu biometanu. Takových stanic je zatím 14. Někteří provozovatelé změnu technologie nezvládnou. Byla by příliš drahá nebo složitá. Hrozí jim proto, že výrobu utlumí nebo zastaví úplně.
1: To je úplně to nejdůležitější.
2: Jo, 5,5 milion.
1: Motor bioplynové stanice.
3: Každý den skrbíme 22 tun zbytků z těch jám, kukuřice a senáž.
4: Pro zemědělské družstvo Agro Libomněřice je bioplynová stanice klíčová. Vyrábí elektřinu pro kravíny, sušičku obilí, teplo ohřívá vodu. I kdyby zaplatilo přestavbu, stejně podle předsedy Jiřího Brzáčka plyn do sítě nedostane.
5: Pro nás není tak jednoduchý. Středotlak je někde u Hrbokova, což je 7 km podse přes hlavní silnici, přes lesy, takže u nás přechod na biometan nepřichází v úvahu.
4: Právě zemědělci provozují většinu stanic v Česku. Nový evropský model podpory obnovitelných zdrojů praxi výrazně změní, jak vysvětluje Jan Štambaský z České bioplynové asociace.
6: To znamená odklon od cíleně pěstované biomasy směrem k vedlejším produktům, druhotným surovinám a odpadům.
7: To je vlastně plný TKD.
4: Liboměřické družstvo ve stanici zpracovává vlastní vstupy. Podle Jana Štambaského jsou nastavené podmínky zvládnutelné. Zároveň ale potvrzuje, že některé stanice skončí.
6: Základním problémem je fakt, že vždycky musí dojít ke změně substrátové skladby bioplynové stanice. A to prostě vždycky nejde.
4: Liboměřicím vyprší licence za 2 roky.
5: S tím ale souvisí samozřejmě už osevní plán na rok 2027, protože musíte podle toho zasejt kukuřici, pojedeme na poloviční výkon, aby jsme zásobili elektřinu naše střediska, které na tom jsou postavené, a uvidíme, co dál.
4: Na transformaci sítě získala Česká republika 90 miliard korun. Přechod na biometan by měla stihnout do konce roku 2030. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Radiožurnál.

0: Plzeňští fotbalisté se pod vedením nového trenéra Radoslava Kováče chystají na čtvrteční odvetu play-off Evropské ligy s Červenou zvezdou Bělehrad. My se už po písnice vypravíme živě do Štruncových sadů.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Fotbalisté Plzně mají namířeno do ligové fáze konferenční ligy. Před týdnem a totiž v Bělehradě nezvládli úvodní duel čtvrtého předkola Evropské ligy a do domácí odvety s Crvenou zvezdou půjdou střígolovým mankem. Zda si hráči Viktorie pod vedením nového kouče Radoslava Kováče věří na velký obrat, se už do Štruncových sadů vydáme zeptat našeho reportéra Vladislava Janouškovce. Dobrý den.
1: Hezký podvečer ze Štruncových sadů, tak je pochopitelné, že plzeňští fotbalisté nepřiznají, že do zápasu půjdou s tím, že se nepokusí o ten velký obrat, o ten malý zázrak, řekněme. Trenér Radoslav Kováč prohlásil na tiskové konferenci, že chce Crvenou zvezdu porazit. Samozřejmě otázkou je, zda to bude stačit na postup. Přece jenom ty tři góly z Bělehradu inkasované jsou velkou komplikací, ale také Radoslav Kováč říkal, že sledoval včerejší husarský kousek hráčů Lineckého Lasku. Ti si přes průběžnou ztrátu 0-4 vlastně v odvetě dokázali ubojovat postup do ligové fáze Ligy mistrů a Radoslav Kováč by něco podobného rád viděl také od svých svěřenců zítra.
0: Radoslav Kováč, připomínáme, převzal Viktorii po Martinu Hyském teprve na konci minulého týdne. Stihl vůbec za tak krátkou dobu něco změnit?
1: No tak on sám přiznal, že to samozřejmě nebylo jednoduché. Toho času pochopitelně moc nebylo. Radoslav Kováč má podle svých slov hodně myšlenek, hodně nápadů, ale nechtěl úplně se svými asisty plzeňské fotbalisty zahltit, takže přípracovali hlavně na mentalitě, aby hráči do zápasu vnesli co nejvíce energie.
0: Ty jsi byl na předzápasové tiskovce i na úvodní část tréninku otevřenou pro novináře. Jaká panovala mezi hráči a v realizačním týmu atmosféra?
1: No, řekl bych taková pracovní, vcelku uvolněná. Trenér Radoslav Kováč vlastně tam měl nejdřív takové úvodní kolečko, mluvil ke svým svěřencům, nebylo úplně všechno na hlavní tribunu rozumět. Každopádně pak je vyslal do pohybu pokynem Energy, tak tomu snad všichni rozuměli a rozuměli jsme tomu i my na tribuně a je to to, co jsem říkal. Hlavně jakousi novou energii by rád přenesl na své nové svěřence.
0: Zápas Plzeň, Crvená zvezda, Bělehrad se bude hrát na západě Čech zítra od 19 hodin. Tohle byla pozvánka od Vladislava Janouškovce. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den.
0: 17 hodin 51 minut. A teď si na Radiožurnálu pustíme Markétu Irglovou s Glennem Hansardem jejich Oscarovou Falling Slowly.

0: Falling Slowly, Markéta Irglová, Glenn Hansard společně na Radiožurnálu. Máme 17 hodin 54,5 minutky k tomu. Znamená to, že se blíží hlavní zprávy. Na ně naváže tradiční večerní publicistika s Vladimírem Krocem, který je teď ve studiu, aby nám řekl, o jakých tématech bude řeč. Dobrý den.
1: Dobrý den. Opozice se u změny rozpočtových pravidel obrátí na ústavní soud kvůli proceduře i obsahu. No a my o tom budeme mluvit s ústavní právničkou Androu Procházkovou. Generální ředitel a předseda představenstva Českých drah Michal Krapinec dnes odstoupil. Od září ho ve funkcích nahradí dosavadní vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní na ministerstvu dopravy Lenka Hamplová. Nedávno vyšlo najevo, že Michal Krapinec vrátil svoji bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. A my si víc povíme s Janem Surou z webu z dopravy.cz. Nejméně 95 obětí si podle nové bilance vyžádali ničivé povodně na hranici Nepálu a Tibetu. Na potřebu aktuální pomoci se zeptám horolezce Jana Trávnička, který v Nepálu působí.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dlouhá léta jste čekali na tento den.
2: Kdy máme ten abiturientský sraz?
3: Jak máme?
1: Dámy a pánové, nám zahraje Olympik stejně jako na maturáku.
4: To jsem to já, jak jsem mladá.
5: Rozdílné životy.
6: Peníze nejsou všechno, jako fakt.
5: Společné vzpomínky.
7: Byla přece ve škole pokladní, ne?
8: A jo, a ty jsi primář.
5: Nový seriál Jana Hřebejka Na tělo. 4. září na ČT1 a v iVysílání.
9: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
10: Sněmovna přehlasovala prezidentovo veto novely, která upravuje sestavování veřejných rozpočtů.
11: Hlasovalo 104 proti 72 a já konstatuju, že usnesení bylo přijato a zákon bude vyhlášen.
10: Bleskové povodně v Nepálu a Tibetu mají nejméně 95 obětí, pohřešují se i stovky zahraničních turistů.
12: V tuto chvíli nemáme žádné informace, které by nasvědčovaly tomu, že mezi pohřešovanými jsou čeští občané.
10: Šantrůčková s Flamíkovou pojedou na mistrovství světa ve veslování finále. Kolona popojíždí na D1 na příjezdu do Brna z Prahy. A zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnost přibývat. Teploty 24 až 29 stupňů. Je středa 26. srpna. Dobrý den u hlavních zpráv vám přeje Ondřej Látal.
13: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
10: Poslanci přehlasovali prezidentské veto. Hlasy koaliční většiny si tak prosadili novelu rozpočtových pravidel. Do schválených výdajů se nově nebudou započítávat některé výdaje státu, třeba na dopravní infrastrukturu, jako jsou železnice a dálnice. Schválený schodek bude moct kabinet překročit i při zhoršení bezpečnostní situace.
14: Novelu od začátku jejího projednávání silně kritizovala opozice. Podle ní přispívá pouze k zadlužování státu a oslabuje kontrolu veřejných financí. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
15: Začíná rozpočtová demolice, začíná faktický konec odpovědného vládnutí. Jste hrobaři rozpočtu.
14: Všechny opoziční kluby se kvůli novele plánují obrátit na ústavní soud. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO ale argumentovala, že bez přijetí novely by nešel sestavit realistický rozpočet na příští rok.
16: Nechceme dělat vylhané rozpočty. Právě proto přicházíme s tímto zákonem.
14: Do sněmovny se novela vrátila už po druhé. Ještě před prezidentem i poslancům v červnu vrátili taky senátoři. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
10: Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec po dohodě skončí k poslednímu srpnu ve funkci. Nahradí ho současná vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní ministerstva dopravy Lenka Hamplová. Rozhodla o tom dozorčí rada drah. Krapinec nedávno vrátil bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné s tím, že ji k výkonu funkce nepotřebuje. Nutnost prověrky byla v požadavcích tehdejšího výběrového řízení.
17: Nástupkyně Lenka Hamplová příslušnou prověrku má, i proto bude jmenovaná přímo bez výběrového řízení, řekl Radiožurnálu ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD.
18: Takže nikdo nemusí teďka čekat na 90 až 180 dní na to, jestli ten uchazeč, který by prošel, vyšel nebo vypadl z nějakého výběrového řízení, splňuje to kritérium.
17: Opoziční senátor Ondřej Lochman z Hnutí STAN přímé jmenování kritizuje.
19: Především bych očekával, že na pozici za pana Krapince bude vypsáno výběrové řízení a nebude to přímá politická nominace.
17: Hamplová by se podle ministra Bednárika měla soustředit na snížení nákladů a zadlužení Českých drah. Jakub Vik, Radiožurnál.
10: Počet obětí záplav na hranicích Nepálu a Tibetu vzrostl nejméně na 95. Nepálská správa cestovního ruchu informuje o stovkách pohřešovaných cestovatelů. Většina z nich jsou cizinci. V oblasti zasahuje nepálská armáda i 15 vrtulníků. Voda na různých místech strhla mosty a poničila vodní elektrárnu Trišulí. Celkový rozsah škod ale zatím není známý.
20: Nepálské úřady se přiklánějí k verzi, že neštěstí spustilo zemětřesení, které strhlo led a kusy skal do řeky Lendé Kóla. Následná vlna se potom hnala do údolí a strhávala mosty, silnice, domy i rozestavěné přehrady. Na pomoc do zasažené oblasti už vyrazila armáda. Podle nepálského ministerstva zahraničí jsou pohřešováni i cizinci, například Korejci, Malajci, také Australan a Holanďan. České ministerstvo zahraničí naopak nemá informace o tom, že by mezi pohřešovanými, zraněnými nebo mrtvými byli čeští občané. Z Asie, David Jakš, Radiožurnál.
10: Firma Meta zaplatí rekordní pokutu jako mimosoudní vyrovnání v žalobě, že její sociální sítě ubližují dětem a činí je závislými. Sumu v přepočtu 350 miliard korun vyplatí téměř všem americkým státům, které ji zažalovali. Přislíbila taky zásadní změny Instagramu a Facebooku. Dohoda tak fakticky ukončuje klíčový soudní proces v Kalifornii, ve kterém státy požadovaly kolem 4 bilionů korun.
3: Společnost Meta omezí dobu, kterou mohou teenageři trávit na jejich platformách a zakáže funkce, které podněcují problémy s duševním zdravím. Firma zavede dvouhodinový denní limit pro Instagram a Facebook, zablokuje jejich používání mezi půlnocí a 6 ráno a stlumí upozornění v noci a během školní výuky. Zakáže i přikrášlující filtry a počítání lajků. To zasáhne přímo do jádra podnikání společnosti, které je založené na tom, aby uživatelé na jejich sítích trávili co nejvíc času. Podle generálního prokurátora státu Colorado Phila Weisera dohoda překonala, co by většina soudů mohla nařídit. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
13: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
10: Odboráři souhlasí s vládním návrhem na změnu platových tabulek ve veřejné sféře. Po nastavení nových tarifů ale chtějí s vládou ještě vyjednávat o zvýšení platů pro příští rok. Po dnešní schůzce šéfů odborových svazů veřejného sektoru o tom informoval odborový předák Josef Středula a Pavel Bednář, šéf odborového svazu státních orgánů a organizací.
21: Odbory souhlasné stanovisko doprovodí i několika připomínkami, o kterých budou chtít ještě jednat. Například, aby zaměstnanec na začátku kariéry nepostoupil platově až po 5 letech, ale už po 2 a následně po 3.
22: Ti, co nastupují do veřejného sektoru, aby měl nějakou motivaci postupu, ne jenom 5letého.
21: Vysvětluje šéf svazu státních orgánů Pavel Bednář. Odbory taky chtějí jednat o osobních příplatcích.
23: Budeme na tom pracovat tak, abychom to mohli s ministrem práce a sociálních věcí v pondělí představit.
21: Reagovala na výsledek jednání odborových svazů ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
10: Ministerstvo životního prostředí šetří možné porušení zákona o zadávání veřejných zakázek ve Výzkumném ústavu pro krajinu. Jeho řediteli nařídil ministr s okamžitou platností překážky v práci na straně zaměstnavatele. Chce taky pokračovat v hloubkových auditech.
24: Zákon byl podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů porušený v případě 2 projektů, a to u akceleračních zón a v případě strategického vládního dokumentu Politika krajiny a krajinného plánování.
25: Ministerstvo životního prostředí na tyto 2 úkoly uvolnilo 40 milionů korun, níž byly právě i evropské peníze.
24: Podle předchůdce Petra Hladíka z KDU-ČSL se ale motoristé snaží odklonit pozornost od problému současné vlády.
26: Minister má procesy, pokud zjistí nějaké pochybení, jak s tím pokračovat dál.
27: My nevíme, jestli to bylo administrativní, fakticky, jak proběhlo to výběrové řízení, jestli tam teda něco ukradlo.
24: Podle Červeného mělo docházet k porušování zákona dlouhodobě od roku 2023. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
10: Princ Harry a jeho rodina se vrátili do Velké Británie. S manželkou Meghan ve vodkyní ze Sussexu a dětmi přiletěli do Birminghamu. Do Spojených států se odstěhovali před 6 lety potom, co se vzdali oficiálních královských povinností.
28: Dévora ze Sussexu v autobiografické knize s názvem Náhradník popsal špatné vztahy s otcem králem Karlem III. A bratrem Williamem, následníkem trůnu. Harrymu i jeho manželce chyběly pochopení a podpora ze strany královské rodiny. Ještě loni v rozhovoru pro televizi BBC neviděl možnost, jak se vrátit do Británie a zajistit rodině bezpečí. O ochranku přišli, když se vzdali plnění královských povinností. Podle stanice BBC není ani teď jasné, kdo se bude o bezpečnost prince a jeho rodiny starat a kdo ji bude platit. Mají se usadit nedaleko Londýna, kde už jsou děti královského páru zapsané do školy. Pavel Novák, Radiožurnál.
29: Sport. České posádky dvojsky v Podrazil neděla a dvojka bez kormidelnice Šantručková-Flamíková pojedou na mistrovství světa ve veslování o medaile. Anna Šantručková byla v Amsterdamu po 3. místě v semifinále ráda, že z tribuny ji sledovali rodiče.
30: Vím, že tady jsou a všimla jsem si jich před závodem, akorát jsem se na ně moc nechtěla koukat, protože mě hrozně znervozňujou. Nám se mistrovství světa nikdy úplně nevyvedlo. Pavlína byla nejlíp 7. na mistrovství světa a já jsem byla snad nejlíp 8. Takže pro nás obě dvě je to zlepšení. Už jsme to vlastně dokázali posunout na světových pohárech nebo na mistrovství Evropy, ale ten světový šampionát pro nás rozhodně letos bude nejlepší zatím.
29: A skifařka Alice Prokešová se pak probojovala do čtvrtfinále. Čechům se dařilo i v polské Poznani na úvod mistrovství světa rychlostních kanoistů. Olympijský vítěz Martin Fuxa postoupil do semifinále na kilometru i 500. Uspěla i mužská čtyřkánoje, mužský a ženský čtyřkajak i zbylé české posádky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Ucpaná D1 u Brna a v Praze kolony. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy stále popojíždějí kolony. Kamiony od 175. kilometru a je to až do Brna k omezení. Osobním autem zastavíte místy v levém pruhu a zdržíte se přes 20 minut. V Praze je ucpaný mimo jiné okruh mezi plzeňskou dálnicí a tunely. Kolony jsou tam v obou směrech asi na 15 minut. Kolony popojíždějí i v Cínovecké ulici na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. U sjezdu na Ďáblice blokuje pravý pruh nepojízdné auto. Popojíždět budete od sjezdu na Zdiby asi 10 minut. No fronty čekejte i na silnici 9 ze Zdib do Líbeznic. Je tam omezení asi na půl cesty a další je 10-minutová fronta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Zítra bude většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnosti přibývat, teploty 24 až 29 stupňů, tolik hlavní zprávy. A pokračujeme publicistikou s Vladimírem Krocem.
4: Může opozice uspět s ústavní stížností na nová rozpočtová pravidla? Proč skončil šéf Českých drah Michal Krapinec? A co způsobilo přívalové povodně a sesovy půdy na hranici Nepálu a Tibetu? Opozice postaví podání ústavního soudu k novele o rozpočtových pravidlech, jak ji dnes ve sněmovně prosadila vládní koalice, na kritice procedury i meritu sporu, tedy jádra věci. Jde podle ní o narušení dělby moci. Lídři ODS, TOP 09, STAN, Pirátů a KDU-ČSL potvrdili záměr obrátit se na ústavní soud na společné tiskové konferenci po hlasování, kterým dolní komora překonala veto prezidenta Petra Pavla. Ve vysílání vítám Andreu Procházkovou, která působí na katedře ústavního práva fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Ministryně financí Alena Schillerová za ANO míní, že předloha protiústavní není. Na kterou stranu byste se přiklonila vy?
5: To je těžké, protože žádný takový podobný precedent zatím nemáme, pokud jde o rozhodovací činnost ústavního soudu. Protože ten nic takového konkrétně neposuzoval, takže se vlastně nedá říct, jak se k tomu postaví, zvlášť, když ho máme nově jmenovaný a těžko říct, co se vlastně o těchto otázkách aktuální soudci ústavního soudu myslí. Asi se obecně dá říct, že ústavní soud je poměrně zdrženlivý, pokud jde o posuzování právě těch hospodářských, sociálních otázek a že vlastně samotné jako zadlužování žádná kategorie ústavně právní není. Ale samozřejmě jsou tam nějaké aspekty, které i opozice zmiňuje a kterým se asi dostaneme, které by teoreticky protiústavní mohly být.
4: No, jakou tedy šanci mohou mít opoziční strany uspět u ústavních soudců s poukazem na to, že hrozí obcházení sněmovny při navyšování rozpočtů v kritických situacích, tedy že se oslabuje ta kontrolní úloha poslanecké sněmovny?
5: To bych vnímala jako to více pravděpodobné z těch ostatních argumentů. Neříkám, že to znamená, že to 100% je protiústavní, ale to, že vlastně je vláda zmocněna na základě neurčitého pojmu, jde o to, že může si navýšit výdaje až o 10% při takzvané zhoršené bezpečnostní situaci. Ona bude sama rozhodovat o tom, respektive její poradní orgán Bezpečnostní rada státu, co to znamená, to zhoršení bezpečnostní situace, bude sama rozhodovat o tom, jestli si může navýšit sama ten rozpočet, který vytváří, tak to do určité míry jako je obcházení sněmovny, která tam má být jistým kontrolorem, ale otázkou, jestli vlastně to, co máme upravené v ústavě, upravuje pouze to schvalování rozpočtu, ne jeho provádění. A to bude muset posoudit ústavní soud.
4: No, další součástí ústavní žaloby má být ta procedurální stránka. Opozice si stěžuje, že se nemohla vyjádřit vzhledem k pevně stanovenému času hlasování. A vadí i to, že některé věci ministryně načetla jako pozměňovací návrhy, to znamená v jiném režimu, bez předchozí debaty. Už se k podobným výtkám někdy ústavní soud vyjadřoval?
5: Ano, několikrát ta judikatura ústavního soudu se trochu posouvá, ale řekla bych, že spíš zatím nepříznivě vůči argumentům opozice, protože jako samo o sobě pevné určení hlasování nebo předložení úpravy jako pozměňovacího návrhu později v tom dalším čtení by pravděpodobně jako nebylo dostačující. To, co tam ústavní soud bude posuzovat, je, jestli tahle kombinace těchto postupů opozici připravila o možnost nějakým způsobem informovaně reagovat nebo se nějak připravit a debatovat nad tím, co vládní většina předkládá. A když se koukneme na příklady z minulosti, kde naopak vlastně ty strany sporu byly prohozené, kdy tehdy vládla vláda Petra Fialy a opozice to napadala, tak přesto ústavní soud vlastně došel k závěru, že i ty vlastně excesivní věci, které my vnímáme z hlediska jako politické kultury, nemusí být sami o sobě protiústavní. Takže tam záleží, jak přesně opozice bude argumentovat, co považuje za protiústavní zkrácení jejich opozičních práv a co tam přesně bude dokládat a jak na to bude argumentovat poté ta vládní většina. Ale myslím si, že v tomhle případě je to méně pravděpodobné, že by ústavní soud na tyto argumenty slyšel.
4: Opozice upozorňuje, že přibylo stanovisko prezidenta. Jakou roli to může hrát?
5: No, z hlediska práva, protože se bavíme o tom, že opozice bude předkládat návrh na zrušení toho zákona ústavnímu soudu, tak to nemá žádný význam, protože účastníky toho řízení bude pouze sněmovna a senát. To veto prezidenta, asi tím předpokládám myslela opozice, to stanovisko prezidenta má nějakou jako váhu. Může mít vlastně váhu i proti tomu, protože to, že bylo přehlasované, tak posiluje tu formální legitimitu toho, že ten zákon prošel, i přesto, že vlastně proti tomu protestoval jiný ústavní aktér, ale prezident se může do toho ústavního přezkumu sám připojit, když také podá návrh na zrušení zákona pro jeho protiústavnost. Takže teoreticky se můžeme dostat do situace, kdy nejen vlastně opoziční skupina poslanců bude podávat k ústavnímu soudu návrh na zrušení, ale teoreticky může i prezident, pak v tom případě vlastně se povede jedno řízení a budou účastníky nejen sněmovna a senát, ale i prezident.
4: Prezident prý očekával, že se s jeho argumenty vláda při projednávání ve sněmovně věcně vypořádá. Je chyba, že se to nestalo?
5: Já jsem tu diskuzi sledovala pouze jako zpozdálí, nicméně mám pocit, že vládní většina byla rozhodnuta, že prosadí ta nová rozpočtová pravidla tak jako tak. Nevím, jestli tam nějaké reflexy samozřejmě nedošlo jako mimo ty veřejné reflektory, ale těch vlastně výtek tam panovalo hodně a nejen od prezidenta, takže myslím si, že vláda si byla vědomá, co prosazuje.
4: Pokud by ústavní soud stížnosti v nějakém bodu vyhověl, co by to znamenalo?
5: Tak v tom bodě, ve kterém dá zapravdu tomu návrhu na zrušení zákona, tak se to ustanovení, případně nějaká část toho zákona zruší a znamenalo by to, že vlastně musí poté na to sněmovna a pak se souhlasu senátu znovu reagovat tím, že by to nahradilo něčím, co není protiústavní podle ústavního soudu. Předpokládám, že když ústavní soud vysloví nějakou protiústavnost, tak ji také odůvodní a tak trochu dá takový jako návod na to, co by tam teda mělo být přibližně napsáno, aby to nebylo znovu protiústavní.
4: Andrea Procházková z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Děkuju vám. Naschledanou.
5: Díky, naschledanou.
4: Národní železniční dopravce České dráhy mění po více než 4 letech vedení. Dosavadní generální ředitel a předseda představenstva Michal Krapinec dnes oznámil, že ve všech funkcích skončí ke konci srpna, tedy do příštího pondělí. Nahradí ho současná vrchní ředitelka sekce ekonomická infrastrukturní na ministerstvu dopravy Lenka Hamplová a stane se tak první ženou v čele celostátních drah od vzniku Československa v roce 1918. Rozhodnutí přišlo během dnešního mimořádného jednání dozorčí rady Českých drah, která řešila to, že Krapinec nedávno vrátil svoji bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. My jsme teď ve spojení s šéfredaktorem serveru z dopravy.cz Janem Sůrou. Dobrý den.
6: Hezký podvečer.
4: Podle místopředsedy dozorčí rady Českých drah Dana Ťoka odstoupil Michal Krapinec z osobních důvodů, konkrétně se vyjádřit nechtěl. Stalo se tak zhruba 2 týdny poté, co server Seznam zprávy zveřejnil, že Krapinec vrátil svoji prověrku na stupeň důvěrné. Proč takovou nezvyklou věc udělal? Podle Seznam zprávy ho měl předtím zhruba rok, cituji, grilovat Národní bezpečnostní úřad.
6: Já si myslím, že celá ta rezignace Michala Krapince dnes je pouze vyvrcholením takových, řekl bych, názorových rozporů mezi ním a ministrem Ivanem Bednárikem na to, jak má být skupina České dráhy vedena a v podstatě se hledala i trošku nějaká záminka, na čem to položit. Stalo se to asi především pak díky té bezpečnostní prověrce, ale upřímně si myslím, že to není ten skutečný důvod a že to v podstatě byla jenom nějaká záminka, jak z toho elegantně odejít.
4: No, Michal Krapenec tvrdil, že takový stupeň prověrky nepotřebuje. Ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD zase připomněl, že prověrka byla jednou z podmínek výběru. Předseda SPD Tomio Okamura Krapince kritizoval taky kvůli údajně chybějícímu toaletnímu papíru v rychlících. Opozice, včetně bývalého ministra dopravy Martina Kupky z ODS, za něhož Krapinec do funkce nastoupil, zase tvrdí, že jde o snahu o ovládnutí národního dopravce. Jak se tedy Michal Krapinec v čele Českých drah za ty 4,5 roku osvědčil?
6: Tak já myslím, že se na něj bude vzpomínat jako na celkem úspěšného manažera. Úspěch je na Českých drah i to, že tam vydržel tak dlouho, protože většina jeho předchůdců měla poměrně kratší životnost a ta délka toho, jak byl dlouho v čele Českých drah, se samozřejmě projevuje i do nějaké kontinuity, že mohl aplikovat ty změny, s kterými tam přišel. Ty největší změny, které asi vidí cestující, je velká modernizace vozidlového parku, kterou teda zase na druhou stranu je potřeba fér říct, zdědil v podstatě ty nákupy po svých předchůdcích, ale dokázal celou společnost ufinancovat, takže i přes růst na zadlužení se podařilo ty vlaky zaplatit, jezdí, jsou v provozu a přinášejí i nějaký nárůst cestujících. Samozřejmě mu bude asi vytýkáno celkem po právu některé akce typu zájezdy na fotbal, výstavba nového sídla a podobně, ale myslím si, že ten celkový obraz bude asi spíše pozitivní.
4: Mimochodem, jak jsou na tom České dráhy s hygienou, kterou kritizoval Tomio Okamura?
6: Já si myslím, že vlaky Českých drah jsou čisté a není tam zásadní problém, pokud se tam neobjeví nějaký nehygienický cestující, který tu toaletu znečistí a podobně, ale ostatně si myslím, že celá ta kauza s toaletním papírem je jenom taková záminka a odpovídací zhruba tak úrovní pana Okamury.
4: Lenka Hamplová tedy není do funkce jmenovaná dočasně, protože současnému řediteli měla jeho smlouva skončit příští rok na jaře.
6: Není jmenována dočasně. Pan místopředseda dozorčí rady Dan Ťok dnes uvedl, že je jmenována na dobu neurčitou, nebo není žádný dočasný kontrakt. Spíš si myslím, že on se nevyjádřil úplně přesně, si myslím, ale ty kontrakty jsou většinou na 3 nebo na 5 let. Každopádně by tam měla být delší dobu, než nejenom do toho jara. Mm-hmm. Otázkou samozřejmě zůstává, jestli se ještě bude měnit nějak další členové představenstva, zejména pan Svoboda, který přišel s Michalem Krapincem a je takový jeho spojenec, tak se dost spekuluje o tom, že by také odešel.
4: Novou šéfku Českých drah Lenku Hamplovou navrhl do funkce ministr dopravy Ivan Bednárek. Očekává od ní kroky ke snižování zbytných nákladů, jednodušší organizační strukturu a ozdravení financí společnosti. Jsou to ty hlavní problémy, které teď České dráhy mají?
6: Myslím, že jsou ty hlavní problémy. Samozřejmě jsou to takové obecné fráze, co pan ministr dal za úkol, protože v každé firmě se samozřejmě lze vždycky dospět k tomu, že může být efektivnější ta organizační struktura a podobně. Co se týče zadlužování, tak tam si myslím, že už stejně dopravce narazil víceméně na strop a další zadlužování není ani zas tak možné, ale i díky těm vysokým dluhům, do kterých se dopravce dostal, má nyní v podstatě nejmodernější vlaky ve své historii.
4: Loni České dráhy připravily 165 milionů cestujících, což je meziročně o 800 tisíc méně. Proč jich ubylo?
6: Těch důvodů je více. Jednak České dráhy ztratily některé výkony, takže tam ten pokles byl. Současně, pokud se podíváme na ceny pohonných hmot, tak auto bylo v podstatě na velkou část výrazně výhodnější než cestování vlakem, kde naopak došlo ke zdražení. To jsou asi ty hlavní dva důvody. Pozitivním trendem je, že letos ta čísla za první pololetí již ukazují, že dochází zase k nárůstu a dostali jsme se v podstatě na tu úroveň před covidem, co se týče počtu cestujících.
4: Říká šéfredaktor serveru z dopravy CZ Jan Sura. Díky, naschledanou.
6: Děkuji za pozvání, hezký den.
4: Nejméně 95 lidí zemřelo při přívalových povodních a sesuvu půdy na hranici Nepálu a Tibetu. Napsal to místní deník Kathmandu Post. Nepálská správa cestovního ruchu zároveň eviduje 384 pohřešovaných cestovatelů, z nichž 291 jsou cizinci. Čeští občané mezi dosud uvedenými pohřešovanými nejsou. Záchranné práce pokračují, to píše agentura Reuters. Plný rozsah katastrofy zatím není jasný. Čínská státní média podle serveru BBC hovoří o značném počtu obětí a nepálští představitelé prohlásili, že očekávají obrovské ztráty. Jsme ve spojení s horolezcem Janem Trávničkem, který v Kátmandu částečně žije, teď ale v Česku. Dobrý den.
7: Dobrý den, zdravím vás do Českého rozhlasu.
4: Rozvodněné řeky Sunkosy a Tríšuly podle úřadů odnesly celé vesnice, domy a části infrastruktury. Jaké máte zprávy o katastrofě, která posílila hraniční území mezi Nepálem a Tibetem?
7: No tak ono se to během dne, vlastně ty zprávy o této katastrofě se zintenzují a upřesňují a samozřejmě roste i teda počet jako zemřelých a nezvěstných. No, bohužel to číslo, které jste říkali vlastně před chvilinkou, což je několik set, že jo, bavíme se asi o 400 lidech, tak určitě není finální, protože tuhle oblast je poměrně dost jako zalidněná a pokud tam přijde prostě nějaká takhle obrovská povodňová vlna, tak se o spoustě lidí prostě vůbec ještě nějakou delší dobu vědět jako nebude, no.
4: Jak atraktivní je to region pro turisty, protože už jsme tady citovali, že jich je pohřešovaných několik stovek.
7: Tak je to směrem vlastně k Tibetu, oficiální přejezd jako do Číny a začíná v těchto místech populární Langtang Trek a i vlastně ta spádová vlna nebo ta vlna, která vlastně šla jako přes velkou část jako Nepálu, tak i ovlivnila nebo šla vlastně přes území, kde ten turismus jako je poměrně jako hodně intenzivní. Naštěstí jsme ještě před sezónou, jako jsme vlastně na konci srpna, kdy ještě tam tolik turistů není, jako ta turistická sezóna začíná v půlce září a pokud by to něco takového proběhlo v říjnu, tak se asi bavíme o úplně jiných číslech.
4: Obrovné záplavy oblast na hranicích mezi Tibetem a Nepálem zasáhly i loni. Povodeň tehdy podle regionálního klimatického monitorovacího centra souvisela s vyprázdněním ledovcového jezera v Tibetu. Víme, co jí způsobilo tentokrát? Může mít souvislost s nedalekým zemětřesením?
7: No, podle těch nejnovějších informací tak se zdá, že ano, a to zemětřesení, a už to vlastně Nepál zažil jako několikrát, vlastně, že to zemětřesení anebo i obyčejný sesuv jako po monzunech, tak přehradí vlastně řeku a pokud to furt v jednu určitou chvíli, že ho najednou prostě povolí, tak se stane to, co se tam stalo. A pokud to zemětřesení bylo zaznamenáno, jakože se zdá, že podle informací ano, tak je velká pravděpodobnost toho, že to skutečně byl ten důvod toho přehrazení prostě toho říčního toku.
4: Jak časté jsou v těchto místech podobné živelní pohromy?
7: No tak ten Nepál je vlastně na ty živelné pohromy poměrně dost takový hodně intenzivně jako zasažen, jo, ať jsou to zemětřesení nebo právě povodně, takže nechci říct, že tuhle je prostě věc, jako na kterou by jako byli zvyklí, jako spustila se tam obrovská záchranná akce, jako včetně profesionálních jako lesců, profesionálních jako záchranářů, takže určitě je to neobvyklého rozsahu, ale jako běžné sesuvy a povodně i ty zemětřesení, tak jsou v podstatě na každoročním pořádku. No.
4: Záchranné práce komplikuje špatné počasí. Jak jsou podle vašich zkušeností tamní úřady v podobných situacích nápomocny?
7: Jsou, já to teď sleduju, jako i přes vlastně naše nejbližší spolupracovníky, jako které tam máme, tak ty vlastně už teď vyrazili, jsou to většinou profesionální guidi, jako průvodci a záchranáři, takže ty už vyrazili vlastně do postižené oblasti a stát se snaží, jako státní složky se snaží prostě o co nejrychlejší a nejefektivnější pomoc, jako není to tak, jakože prostě se tady v rámci Evropské unie jako jde pomoct napříč jako zeměma, jako zatím si Nepál prostě pomáhá sám, asi teda ve spolupráci s čínskými jako úřady, ale ty záchranné akce tam probíhají. No.
4: Samozřejmě, jakou pomoc teď Nepálci potřebují nejvíc?
7: Tak teď vlastně, kdo je jako na místě a i ta výzva vlastně od turismu, od nepálského ministerstva turismu, tak šla vlastně napříč jako i jako vlastně Nepálem, že kdo můžete, pojďte na pomoc, ať jste speleologové, ať jste záchranáři, ať jste profesionální lesci, kteří umí prostě zlané, kteří umí se v těch jako podmínkách třeba pohybovat, takže asi ta pomoc, která je teď jako nejlepší, tak je přímo na tom místě, jako kdo tam je a může pomoci, jo, a samozřejmě nesmí to ohrozit, jako ten vlastně sled jako těch záchranných prací, no, jako ne úplně každý se tam může spouštět prostě z vrtulníku jako do postižených oblastí, no.
4: A budete se na té pomoci nějak podílet vy sám osobně, mám-li správné informace, chystáte se zpátky do Nepálu?
7: No, odlítám 2. září a spíš vlastně jsem vděčen jako tomu našemu týmu, jako který vlastně teď pozastavil přípravy jako na všech expedicích. My jedeme na Manáslu na 8000 a tam vlastně všichni se o tam tuď stahují a jdou pomáhat, ale já než se vlastně do toho Nepálu dostanu, tak myslím, že moje pomoc spíš bude, je efektivnější jako nějakým způsobem logisticky a vlastně ty kluky jako tam nějakým způsobem podpořit. Jako
4: Horolez

0: Bez dalších podrobností o tom informovalo státní zastupitelství. 18-letý mladík v pátek ve městě Fagersta při útoku zabil 17-letou dívku a další 3 studenty zranil. Datová schránka bude od zítřka fungovat na nové doméně. Lidé se do ní dostanou jen na nové stránce datovka.gov.cz. Změna je součástí postupného sjednocování webů. Po zítřejší změně je možné, že lidé, kteří mají heslo do datovky uložené v prohlížeči, ho budou muset zadat znovu. Do Německa míří americká robotická taxislužba Waymo. Pro provoz vozidel bez řidičů si vybrala bavorský Mnichov jako první město v Evropské unii. Službu chce spustit v závěru příštího roku. Už za pár týdnů by ale měly začít testovací jízdy. Sport. Pátou etapu Vuelty vyhrál v hromadném sportu britský cyklista Matthew Brennan a po nedělním triumfu si připsal druhé vítězství v závodě. Celkové pořadí španělské Grand Tour dál vede Slovinec Tadej Pogačar o necelé 3,5 minuty před svým krajanem Primožem Rogličem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Ucpaná jednička u Brna, v Praze nehoda ve Kbelské ulici. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy je silný provoz, jde hodně kamionů. Má tvoří se kolony od 175. kilometru až k omezení na 196. Místy zastavíte i v levém pruhu, osobním autem se zdržíte u Brna teď asi 20 minut. V Praze brzdí provoz nehoda ve Kbelské ulici ve směru na Ústí nad Labem. Na konci Kbelské se v pravém pruhu srazila 2 auta. Na místě už policisté a taky kolona z Hloubětína asi na 15 minut. Kolony čekejte i dál na silnici 9 mezi Zdiby a Líbeznicemi. Je tam omezení a postojíte dalších asi 10 minut. Ucpaný je stále Pražský okruh před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Delší je fronta ve směru z letiště na D1. Zdržíte se 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci má být oblačno až polojasno, zpočátku ještě výjimečně přehánky, teploty klesnou na 15 až 11 stupňů Celsia. Zítra bude většinou polojasno, večer čekáme od jihozápadu přibývání oblačnosti, teploty 24 až 29 stupňů, na horách to bude většinou kolem 20, na Šumavě až 24. Tolik zprávy. A posloucháte večerní radiožurnál, dál je s vámi Štěpán Pokorný.
3: Dobrý večer, už vám popřejeme z vysílání radiožurnálu. Jste s námi v 18 hodin 33,5 minuty a teď Nightwork. Hezký poslech.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Krysa, která v jedné části světa je nepříjemným vetřelcem, může jinde decimovat původní ptáky a nepřímo poškodit i korálové útesy. Jak je možné, že stejný invazní druh má na různých místech úplně jiný dopad? Na to hledali odpověď vědci z Česka, Německa a Švýcarska. Co zjistili, vám řekneme za chvilku na Radiožurnálu, teď ještě Robbie Williams.

0: Stejný invazní druh může mít v různých částech světa úplně jinak ničivé následky. Ukazuje to nová studie vědců z Česka, Německa a Švýcarska publikovaná v časopise Science. V Africe, Asii a Jižní Americe jsou škody přibližně dvojnásobné než v Evropě a Severní Americe. Podle vědců zatím přitom není to, že by se tam invazní druhy vyskytovaly častěji, ale hlavně to, že je státy nedokážou tak dobře a včas dostat pod kontrolu.
1: Tohle to třeba to, na co koukáme, to je naše borovice lesní tady.
2: S invazním biologem Petrem Piškem z Botanického ústavu Akademie věd jsme teď v Průhonickém parku. Procházíme se mezi stromy z různých částí světa a zastavujeme se u borovice lesní. Právě na ní se dá ukázat, jak může rostlina, která je u nás běžná, jinde působit velké škody.
1: Celá řada druhů borovic byla zavlečena na jižní polokouli a tam se stala velmi invazními a působí tam velké škody a problémy.
2: Vědci podobné případy pozbírali ze 172 zemí a dohromady jich měli víc než 22 tisíc. A zjistili paradox. Víc invazních druhů je podle záznamů v Evropě a Severní Americe. Závažné škody ale častěji způsobují v Africe, Asii a Jižní Americe.
1: Druhy, které jsou zaznamenány jako invazní jak na severu, tak na jihu, tak ten konkrétní druh skutečně má v průměru polovinu větší dopad než na tom severu. Na tom severu ty země jsou bohatší, mají lepší strukturu institucionálních kapacit, mají třeba lepší monitorovací systémy a mají hlavně víc peněz na to, aby mohli případně s tím něco dělat.
2: Klíčové je proto nový druh zachytit co nejdřív. A protože se rostliny a zvířata po světě šíří přes hranice, třeba spolu se zbožím, musí spolupracovat i jednotlivé země, říká spoluautor studie Hanno Zeebens z Německé univerzity v Gíznu.
3: Druhy snadno překračují hranice, takže žádná země tenhle problém sama nevyřeší. Účinná prevence závisí na sdílení znalostí zdrojů a koordinovaném postupu mezi zeměmi.
2: Vědci tak varují, že u invazních druhů může být pozdější náprava mnohem dražší než včasná prevence. Nejde přitom jen o peníze, ale i o přírodu, kterou už nemusí být možné vrátit do původního stavu. Karolína Burdová, Radiožurnál.

Smetanova opera Prodaná nevěsta znovu zaplní náves v Holašovicích na Českobudějovicku. V roli Kecala se navíc letos divákům představí basbaritonista Adam Plachetka. Jak se představení chystalo, připomeneme už za chvilku po Linkin Park.

0: autentických kulisách takzvaného selského baroka se znovu rozehrává příběh Smetanovy opery Prodaná nevěsta. Prostor Holašovické návsi na Českobudějovicku se tak na tři večery promění na otevřenou scénu a my vám teď ukážeme, jak se představení Jihočeského divadla chystalo.
1: V samotném srdci Holašovické návsi se teď odehrávají poslední zkoušky Smetanovy Prodanky.
2: A mimochodem ty štíty, které jsou datované, tak jsou datované přesně do období, kdy Smetana Prodanou nevěstu psal.
1: Zmiňuje režisér Tomáš Ondřej Pilař. Kromě architektury připomínají Smetanovu dobu taky kostýmy účinkujících, které jsou věrnou kopií blatských krojů.
2: Samozřejmě zde je přítomná i typická blatská výšivka rybí šupinou a samozřejmě nemůžou chybět ani takzvané legendární blatské pleny. Což jsou obrovské šátky, které nosily vdané ženy.
1: Při úvodním představení se divákům v roli Kecala úplně poprvé představí basbaritonista Adam Plachetka.
3: Pro mě je to první Kecal. Já jsem vlastně jako tak dlouho říkal, že to nemůžu dělat v divadle, protože je to na mě trošku hluboká role, že maximálně opener. A tak mi teda vymysleli, že bych se mohl upíchnout tady.
1: V tradičním blatském kroji pak v roli Mařenky vystoupí sopranistka Kateřina Kněžíková.
4: Bylo to pro mě úžasné zase setkání s tím místem, ale je to vlastně docela komplikované, protože orchestr nemáme před sebou a musíme dávat velký pozor na to, abychom byli teda rytmicky spolu.
1: Prodanou nevěstu hraje Jihočeské divadlo v Holašovicích už šestým rokem a jak sám režisér Tomáš Ondřej Pilař zmínil, jde o pomyslný vrchol celé sezóny.
2: Ale samozřejmě také jeden z nejnáročnějších projektů po produkční stránce. Stavíme velkou elevaci pro publikum, velký stan pro orchestr a samozřejmě sem navážíme tu obrovskou výpravu, protože zde účinkuje více než 200 účinkujících.
1: Na každé představení přijede sem do Holašovic bezmála 1000 diváků. Ta letošní už jsou kompletně vyprodaná. Z Holašovic Eliška Kotlínová, Radiožurnál.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Už brzy startuje aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
1: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy s Ondřejem Látalem.
2: Antimonopolní úřad potrestal firmy O2 a Sherlock pokutou v celkové výši asi 280 milionů korun. Francouzský premiér Le Corny přiletěl zkontrolovat rekonstrukci ostrova Mayotte rok a půl po ničivém cyklonu. Fotbalistky Sparty bojují o postup do Ligy mistryň. Kolona popojíždí na D1 na příjezdu do Brna z Prahy. A zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnosti přibývat, teploty až 29 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Společnost O2 má zaplatit pokutu asi 262 miliony korun. Firma ji dostala od antimonopolního úřadu za kartelovou dohodu se společností Sherlock Technology. Podle úřadu si firmy 10 let rozdělovaly zákazníky a domlouvaly se na nabídkách. Týkalo se to hlavně služeb pro sledování a správu firemních aut, říká mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda.
4: Nejméně od roku 2012 začaly obě společnosti uzavírat vzájemné dohody a v souvislosti s tím si obě společnosti začaly vyměňovat informace, začaly koordinovat svůj postup a přerozdělovat si zákazníky.
2: Úřad potrestal i firmu Sherlock, má zaplatit asi 18,5 milionu korun a nesmí se půl roku účastnit veřejných zakázek. Rozhodnutí není pravomocné, mluvčí O2 Veronika Zachariášová Radiožurnálu řekla, že proti němu firma podá rozklad. Francouzský premiér Sébastien Lecornu přiletěl na Mayotte. Chce zkontrolovat obnovu francouzského ostrova v Indickém oceánu, který před rokem a půl zasáhl ničivý cyklon. Lecornu uznal, že rekonstrukce je pomalá a Paříž zatím vyplatila jenom zlomek slíbených peněz.
5: Přeřádění cyklonu Chido v prosinci 2024 zemřelo na ostrově Mayotte 40 lidí. Bouře tehdy poničila domy, silnice a veřejnou infrastrukturu. Vláda v Paříži na rekonstrukci vyčlenila 4 miliardy eur, tedy skoro 100 miliard korun. Na ostrov ale zatím doputovala asi jenom desetina z této částky. Le Cornu slíbil obnovu nejchudšího francouzského departmánu uspíšit. Zároveň řekl, že je nutné omezit nelegální migraci na ostrově. Na Mayotte, který má asi 320 tisíc obyvatel, často odcházejí lidé z nedalekých komorských ostrovů. Francie z ostrova každoročně desítky tisíc migrantů vyhostí. Z Paříže Marcel Valtis, Radiožurnál.
2: Začala tříletá rekonstrukce pražské invalidovny. V barokní budově z 18. století vzniknou dvě stálé expozice, multifunkční sál anebo návštěvnické centrum.
6: Dělníci v invalidovně opraví fasády, stěny i střechy, popisuje ředitel stavební firmy Metrostav Jaroslav Heran.
7: Základním zadáním je respektovat historický charakter té budovy, ovšem změní se z té zadní části, tam přibydou dvě nové přístavby.
6: Své nové sídlo v prostorách najde také Pražský filharmonický sbor. Celý areál by se měl také více otevřít pro veřejnost, přibližuje ředitelka Národního památkového ústavu Nadežda Goričková.
8: My jsme si řekli, že chceme, aby ta invalidovna žila, aby invalidovna sloužila veřejnosti. První návštěvníci by zde mohli přijít někdy v druhé polovině roku 2030.
6: Náklady na obnovu invalidovny jsou 2 miliardy a 150 milionů korun. Josef Beneda, Radiožurnál.
1: Sport.
9: Fotbalistky pražské Sparty hrají o postup do hlavní fáze Ligy mistryň. Na úvod závěrečného předkola bojují na Letné se švýcarským Servette Geneva. Je u toho Tereza Cedidlová.
10: 34. minuta zápasu. Sparta hraje se švýcarským Servette zatím nerozhodně 1-1. V 9. minutě se prosadila domácí Michaela Kýrová. Jen o 6 minut později ale vyrovnala švýcarka Sobalová. Z pražské Letné Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
9: odvetu odehrají fotbalistky Sparty za týden na hřišti soupeře. A čeští jezdci na horských kolech obsadili ve štafetě na mistrovství světa ve Val d'Isole 7. místo. Zvítězili domácí Italové před Švýcary a Američany.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolona na D1 u Brna a omezení u Českého Těšína. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolony. Popojíždějí už hlavně kamiony v pravém pruhu, aktuálně od 178. kilometru až do Brna k omezení. Osobním autem v levém pruhu zastavíte jen místy, teď třeba na 182. kilometru u Kývalky a zdržíte se u Brna 15 až 20 minut. Na dálnici D48 na obchvatu Těšína brzdí provoz omezení před hranicí s Polskem. Kolony jsou tam z obou stran delší do Polska asi na čtvrt hodiny. Na silnici 57 z Opavy do Nového Jičína se zdržíte mezi Hradcem nad Moravicí a Březovou. Za Kajlovcem je omezení a jsou tam fronty opět asi na 15 minut. A ještě silnice 9 z Prahy do Mělníka. Mezi Zdiby a sjezdem z dálnice a Líbeznicemi opravují vozovku. Jede se Kyvadlově, postojíte asi 10 minut v koloně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnosti přibývat, teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 20, na Šumavě až 24. To byly zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál a Štěpána Pokorného.
1: Dobrý večer, 19 hodin, teď přesně 6 minut. Desítky tisíc Ukrajinců potřebují v důsledku ruských útoků protetickou pomoc. Bezplatné protézy na míru už jim několik let vyrábí i nezisková charitativní organizace Prothese Foundation, která navíc dovednosti získané při výrobě protéz na Ukrajině chce předat dál do světa. No a pokud vás zajímají podrobnosti, tak s námi zůstaňte i dál. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
3: Večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Náhrada dlaně nebo celé paže stojí okolo 70 tisíc korun, protéza nohy po vysoké amputaci vyjde až na milion, na půl milionu. Podle ukrajinského ministerstva sociálních věcí potřebují protetickou pomoc po ztrátě jedné a více končetin desítky tisíc lidí, a to včetně dětí. Bezplatně v tomto směru pomáhá například Protease Foundation. V napadené zemi zřídila už několik protetických a rehabilitačních center. Pacientům pomáhá i při návratu ke sportu.
1: Už asi dva týdny trénuji sprint. Učím se jak na to. Zatím zvládám lehký běh, ale chci umět sprintovat. Chci uběhnout slušně 100 metrů, abych byl schopný složit vojenské fyzické testy.
2: Vypráví Andrej, voják z 95. vzdušné útočné brigády. Mladý muž s nepřehlednutelným knírem zrovna odpočívá mezi sériemi cvičení na rovnováhu. Sedí na černé sedačce, o kterou se opírá i jeho sportovní protéza. Nejnovější model. Nahrazuje mu celou pravou nohu.
1: Zranění jsem utrpěl v roce 2023 během protiofenzivy nedaleko Bachmutu. Jak vidíte, mám vysokou amputaci. Svou první protézu jsem dostal v roce 2024. Já se hned potom vrátil ke své jednotce, dál jsem sloužil. A přitom jsem se učil, jak se s protézou pohybovat v náročných podmínkách. Byl jsem i na frontové linii. Když jsem se z pozice vrátil, začal jsem se s vývojáři protéz bavit o možnosti sportovní náhrady. A oni mi řekli, že je to možné.
2: Tehdy dostal sportovní protézu z druhé ruky. Vyzkoušeli a rychle si na ní zvykl. Proto mu protetici z Protease Foundation vyrobili jeho vlastní, se kterou nyní cvičí v centru 3x, 4x týdně. Protease Foundation je nezisková charitativní organizace, která bezplatně poskytuje protetické pomůcky, rehabilitaci i psychologickou pomoc nejen ukrajinským vojákům, ale také civilistům, včetně dětí. Dosud poskytla náhrady více než 1300 pacientů.
3: Připravit základní protézu trvá od modelace pahýlového lůžka až do nasazení protézy 4 až 6 hodin. To je 80% práce, která ale vyžaduje jen 20% času. Pak se to obrátí. Úprava na míru je 20% práce, ale trvá 80% času.
2: Popisuje protetik Jevhen, který zrovna pracuje na sádrovém odlitku pahýlu nohy po horní amputaci. A upozorňuje, že u jedné protézy to nekončí. Nejprve totiž pacient dostane protézu dočasnou, která je z plastu. Ta následná trvalá bývá vyrobena z karbonu. Sportovní protéza je pak samostatná disciplína, kterou ale v Protease centru v Kyjevě také ovládají.
4: Ano, vidíme, že někteří pacienti si vytváří takové výzvy. Máme například pacienty, kteří vystoupali na Kilimandžáro. Před amputací na nic takového nepomysleli. Odhaduji, že tak 20% našich pacientů se během rehabilitace začne zajímat o sport víc než před zraněním.
2: Říká spoluzakladatel Protease Foundation Jakov Gradinar, rodák ze Zakarpatí, lékař a protetický specialista. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

0: Co mají společného Nairobi, Dili a Seoul? Kromě toho, že jsou tisíce kilometrů od sebe, také posedlost zářivou pletí. Dokumentarista Martin Páv se vydal za lidmi, kteří si kvůli ideálu krásy bělí kůži. Jeho film Zářit ale není jen o kosmetice. Ukazuje taky, jak velký tlak společnost vytváří na náš vzhled. V další reportáži povíme víc.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Krém, který slibuje zářivější pleť, může na první pohled vypadat jako obyčejný kosmetický produkt. V některých částech světa je ale světlejší kůže spojená se společenským postavením, úspěchem nebo krásou. Režisér Martin Páv kvůli tomu vyrazil jak do Afriky, tak do Asie. Ve svém novém dokumentu Zářit sleduje několik lidí, kteří se s těmito představami snaží vyrovnat každý po svém.
1: Nairobi, Dili a Soul. To jsou místa, která spojuje jeden fenomén. Touha po světlejší pokožce. A také představa, že čím světlejší pokožku člověk má, tím výš ve společnosti stojí. Právě na to se ve svém novém dokumentu Zářit zaměřil také režisér Martin Páv.
2: Myšlenka udělat tenhle film přišla roku v roce s mým doktorátem, kdy já jsem dělal výzkum v jednom z největších neformálních osídlení v Nairobi. A ruku v ruce s tím samozřejmě přišlo i téma toho bělení, kdy různí lidé, a vlastně je to taky jako fenomén, který se týká všech nezápadních kultur, tak aplikují na svý těla různé prostředky, které potom mají za následek to, že ta jejich kůže je o pár odstínů světlejší.
1: Dokumentarista potkal v Nairobi influencerku Kibery, jednoho z největších slamů na světě. Její identita na sociálních sítích je postavená na nadsázce. Ukazuje se v extravagantním oblečení, používá kosmetické doplňky na takzvané rozzáření kůže a vytváří obraz života, který má připomínat, že patří do vyšší společenské třídy.
2: Ta nápodoba toho, co nám předhazuje ta společnost, tak v jejím případě nemusí být nutně jenom o tom, že sklopí tu hlavu a tak jako submisivně se snaží do toho zapadnout, ale u ní je to i nějaká jako forma právě hravosti a vzdoru.
1: Jednou z hlavních postav filmu je také Češka žijící s korejským partnerem. I ona se snaží odpovídat ideálu co nejsvětlejší pleti.
3: Když dáme k sobě ruce, tak on má úplně stejný odstín, což je docela jako pro něj je to vlastně něco hrozně pozitivního, že jo?
1: Přípravky na zesvětlování nebo rozzáření kůže jsou přitom v mnoha zemích běžně dostupné. Vedle legálních produktů ale existuje i černý trh s mnoha nebezpečnějšími směsmi.
2: Kdy ty přípravky jsou právě spíš zpravidla levnější, dostávají se právě do těch slamů a do těch chudinských čtvrtí, ale ty třeba obsahují až jako tisícenásobně víc různých toxických látek, než by správně měly mít. V jejich důsledku potom ty lidi, když to dlouhodobě používají, tak si můžou přivést dost vážný zdravotní problémy, ať už jsou to nějaké jako rakoviny, chronický záněty ledvin a tak dále. A samozřejmě na tom vzniká nějaká forma jak psychické závislosti, tak v případě těch nelegálních driáků, tak forma fyzické závislosti.
1: Dodává režisér Martin Páv, který uvede dokument Zářit v premiéře už na podzim. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Dvořákova Praha, to je místo, kde se setkává velký svět klasické hudby. Je mi ctí být rezidenční umělkyní letošního ročníku tohoto mezinárodního festivalu klasické hudby. Přijďte si nás v září poslechnout do Rudolfína i dalších koncertních sálů. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Těšíme se na vás. Z cest vás zdraví vaše Magdalena Kožená. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas.
1: Hodin a 30 minut. Ondřej Látal a zprávy.
2: V komunálních volbách bude v Česku na podzim kandidovat asi 190 tisíc lidí. To je o 5 tisíc míň než při volbách před 4 lety. Informoval o tom Český statistický úřad. Volby do městských a obecních zastupitelstev budou 9. a 10. října. Spolu s nimi budou lidé vybírat senátory ve 27 obvodech. Dluhy Čechů rostou. Za první polovinu roku se meziročně

0: Sport.
1: Fotbalistky Sparty na Letné bojují o postup do hlavní fáze Ligy mistryň. V úvodním duelu závěrečného předkola prestižní soutěže hrají s ženevským týmem Servet. Podrobnosti přidá Tereza Cedidlová.
2: Na Letné právě končí poločasová přestávka. Po prvním poločase fotbalistky Servet prohrávají s pražskou Spartou 1-2. Prosadila se Michaela Kýrová, pak srovnala ženevská fotbalistka Sobalová a další gól přidala v nastavení Sparťanka Rancová. Z Prahy Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaný obchvat Českého Těšína, kolony na silnici 9 za Prahou. Na dálnici D48 na obchvatu Těšína popojíždějí kolony před hranicemi s Polskem. Je tam zúžení, fronty se tvoří v obou směrech. Delší do Polska asi na 15 minut. Na D1 stále čekejte silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Popojíždějí už hlavně kamiony v pravém pruhu. Osobním autem se nezdržíte dlouho. A na silnici 9 z Prahy do Mělníka připomínáme kolony mezi Zdiby a Líbeznicemi. Je tam omezení, průjezd teď řídí semafor Kyvadlově a zdržíte se asi 10 minut směrem z Prahy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Noc bude oblačná až polojasná, zpočátku ještě výjimečně s přeháňkami, teploty klesnou na 15 až 11 stupňů. Zítra pak čekáme většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnosti přibývat, teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 20, na Šumavě naměří až 24 stupňů Celsia. To byly zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
4: A večerní Radiožurnál posloucháte v 19.33 a pouštíme One Republic. Hezký poslech.
0: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

Společnost Meta souhlasila se zaplacením pokuty v přepočtu 370 miliard korun kvůli žalobě o ochraně dětí na internetu. Firma navíc zkrátí čas, který můžou teenageři na Facebooku a Instagramu trávit. Probereme to za chvilku s naší americkou zpravodajkou.

0: Americká společnost Meta se dohodla s desítkami amerických států na mimosoudním vyrovnání kvůli žalobě na ochranu dětí. Zaplatit má až 18 miliard dolarů, tedy zhruba 370 miliard korun, a to během 10 let. Firma zároveň zavede pro nezletilé uživatele dvouhodinový denní limit napříč Facebookem a Instagramem. V noci jim aplikace zablokuje úplně. Více už si řekneme s americkou zpravodajkou radiožurnálu Janou Ciglerovou. Zdravím tě, dobrý den.
1: Hezký den.
0: Na čem přesně se americké státy s Metou dohodly?
1: Meta se dohodla takřka se všemi americkými státy, Štěpáne, na vyrovnání ve výši v přepočtu až 370 miliard korun. Tyto peníze budou splatné během 10 let. Musím říct, že to je největší změna ve fungování téhle společnosti a toho, jakým způsobem provozuje ty sociální sítě. A navíc to velmi pravděpodobně bude mít dopad i na další sociální sítě, například TikTok nebo YouTube, protože 5 miliard dolarů z této částky Meta se dohodla, že zaplatí pouze tehdy, pokud podobná pravidla pro ochranu dětí zavedou právě tyto dvě sociální sítě. Ta částka patří jednoznačně k největším mimosoudním narovnáním v historii technologických firm. Je to velké varování dovnitř těchto společností a musím říct, že to i to načasování je vlastně překvapivé, jako celá ta dohoda, protože přišlo uprostřed procesu. Ne před ním, přišlo po svědectvích rodičů poškozených dětí, po svědectví informátorů zevnitř firem a hlavně po vystoupení Adama Mosseryho, šéfa Instagramu, ale před vystoupení Marka Zuckerberga, která se teda nebude konat.
0: Jak se firma podle dohody zachová k mladistvým uživatelům?
1: A to je klíčové na té dohodě. Nezletilí uživatelé už nebudou znát Instagram tak, jak ho znají doteď. Napříč Facebookem a Instagramem budou mít nastavený výchozí dvouhodinový denní limit. Ten bude moct prodloužit pouze rodič. Potom v noci, zhruba od půlnoci do 6 ráno, jim Meta aplikace zablokuje úplně. Přibudou i takové připomínky každých 15 minut, co budou děti souvisle sociální sítě používat. A firma jim také přestane v tom výchozím nastavení ukazovat počty lajků. Meta má také lépe ověřovat věk uživatelů, aby si děti nemohly tvrdit, že jsou starší, než ve skutečnosti jsou. A teď začne intenzivně podle této dohody stahovat z platform děti mladší 13 let.
0: Co dohodě předcházelo a proč k ní Meta přistoupila zrovna teď?
1: Tak jak jsme říkali, to vyrovnání přišlo uprostřed toho soudního procesu, který se konal od minulého týdne v kalifornském Oaklandu. Firmu žalovali desítky států kvůli podezření, že Facebook a Instagram záměrně navrhla Meta tak, aby pro děti byly návykové. Bez souhlasu rodičů sbírala data uživatelů, kteří byli mladší 13 let. A také to, že se vlastně snažila jí to užívání učinit, udržet ty děti tak dlouho, čím déle, právě protože je potom prodávala jejich data a i ten čas, který na sociálních sítích strávili. Meta jakékoliv pochybení popírá, ale tu dohodu prezentuje jako nový průmyslový standard a vyzvala TikTok i YouTube, aby se k podobným připojením připojili také.
0: Americká zpravodajka radiožurnálu Jana Ciglerová. Díky a pěkný zbytek dne.
1: Hezký den.

0: Jednou první a jednou druhý byl Martin Fuchsa v rozjížďkách na mistrovství světa v rychlostní kanoistice. Jak hodnotí úvodní den šampionátu v Poznani, vám řekne ještě před 20. hodinou ve večerním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdnu.

0: Kanoista Martin Fuksa má za sebou první den na mistrovství světa. V polské Poznani je úřadující olympijský vítěz, který navíc letos ještě neprohrál, hlavním kandidátem na zlaté medaile na tratích 500 a 1000 metrů. Kratší trať vyhrál. Na kilometru skončil druhý v rozjížďce, která byla ze všech čtyř nejrychlejší.
1: Nekoukal jsem, ale tušil jsem to. Samozřejmě měli jsme tam tři kluci, kteří jsme byli na bedně v Brandenburgu, takže jsem věděl, že to bude určitě rychlá rozjížďka. Čína to prostě hulil strašně moc. Říkám si, hele, já jdu tady víc jíst, tak jsem to nakonec jako pustil, ale v hlavě to mám jako super. Říkám si, jako, že ve finále ten půjde. Teda doufám, že mu to jako vrátím. Samozřejmě byl rychlej, všechna čest, ale doufám, že já v pátek budu ještě víc ready.
2: Martina Fuksu předjel jen Číňan Wu. Na větrném kanále na jezeře Malta, nedaleko centra Poznaně, měl pak Fuksa dost času do další jízdy. A možná by si představoval, že by nemusel jet tak brzy, tedy v 9 hodin ráno hned v první jízdě celého světového šampionátu. Souvisí to totiž s tím, kdy si dát snídani, aby ji tělo v sobě při dlouhém kilometru udrželo. V tomto ohledu je příprava klidně i tříhodinová, jenže nebyla to jediná šichta pro Martina Fuksu. Čekal ho ještě odpolední závod, tedy rozjížďka na 500 metrů.
1: Ta noční rozjížďka kilometru byla taková, jaká byla, to už jsme si řekli, hned potom vlastně jsem se sebral jsem si věci a já jsem na pokoji ještě odpočíval, měl jsem nějaký 2 hodinky do oběda, pak jsem si dal oběd, tady jsem si chvíli lehnul, vlastně jsem se nebyl ani před tou 500 rozjet, abych fakt šetřil co nejvíc. Jo. Ta bizovka byla hezká, tak doufám, že všechny ty odpolední jízdy se mi pojedou stejně, jako jsem jela tady ta vytistovka.
2: Jízdy dělilo zhruba 5,5 hodiny a Martin Fuksa šetří síly i proto, že tady nepojede jen sám za sebe, ale čeká ho ještě závod na debelkanoji s bratrem Petrem. Šetřit se ale mohl pak odpoledne v rozjížďce na 500 metrů, kterou jasně vyhrál.
1: Vytistovka oproti kilometru byla úplně v pohodě. Bál jsem se trošku toho větru, jestli nebude moc silný. Nebo to úplný vánek, ale na druhou stranu myslím si, že jsem se s tím hezky poradil. Ušetřil jsem fakt jako spousty sil. Kluci na mě naštěstí jako moc netlačili. Troufnu si říct, že to byla jako suverénní rozjížďka, ale já tady určitě nejsem jako kvůli rozjížďkám, ale kvůli finálím, takže jsem se snažil ušetřit co nejvíc sil, zároveň vyhrát a to se povedlo.
2: Během úvodního dne šampionátu postoupili do semifinále všechny české lodě a hned ve čtvrtek pojede Fuksa znovu dvakrát. V debelkanoji s bratrem Petrem a pak semifinále kilometru. Rozjížďka na 500 čeká kajakáře Josefa Dostála. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Světoznámý rapper, válka gangů a jedna osudná noc v Las Vegas. Vražda Tupaca Shakura. Po 30 letech ji řeší americký soud. Co se v roce 96 stalo?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 20 hodin. A Ondřej Látal připravil zprávy.
1: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto sporné novely rozpočtových pravidel. Na Slovensku rezignovala šéfka dozorčí rady státní firmy. Funkci získala bez výběrového řízení, zatímco její manžel vyšetřoval ministra vnitra. Fotbalisté Karviné vítězství v domácím poháru neobhájí. Ve druhém kole vypadli s Kozlovicemi ze čtvrté ligy. A zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnosti přibývat. Teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanecká sněmovna přehlasovala prezidentské veto. Hlasy vládní koalice rozhodla o prosazení sporné novely o rozpočtových pravidlech. Ta počítá s tím, že by se některé výdaje státu nově nezapočítávaly do výdajových rámců. Mezi nimi třeba investice do dopravní infrastruktury. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO by bez těchto změn nebylo možné sestavit realistický státní rozpočet.
3: My jsme nehlasovali proti prezidentovi. My jsme hlasovali proto, abychom mohli zabezpečit schopnost této země, abychom mohli zabezpečit další hospodářský růst, abychom mohli zabezpečit infrastrukturu, zdravotnictví, školství, všechny ty díry, které tady zůstaly po Fialově vládě, což by nebylo možné, pokud by nebylo bývalo prezidentské veto přehlasováno.
1: Podle opozice povede přijatá novela pouze k zadlužování státu a oslabí kontrolu veřejných financí. Všech pět opozičních klubů se plánuje obrátit na ústavní soud. K poslednímu srpnu po dohodě skončí ve funkci generální ředitel Českých drah Michal Krapinec. Nahradí ho současná vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní ministerstva dopravy Lenka Hamplová. Rozhodla o tom dozorčí rada drah. Michal Krapinec nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že ji pro výkon funkce nepotřebuje.
4: Bylo by fér, že to vlastně bylo akcentováno i nějakou mírou nedůvěry, která mohla panovat mezi mnou a kontrolním orgánem nebo řekněme nejvyšším orgánem. Tím vlastně, že já jsem byl rozhodnut další dobu, že nebudu na nějaký další funkční období aspirovat, tak mě nedávalo jakoby hlavu a patu, abych si kvůli nějakým řekněme půl roku měl prověřování dál podstupovat.
1: Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD byla bezpečnostní prověrka jednou z podmínek při výběru současného šéfa Českých drah. Na Slovensku odstoupila z vedení státní energetické firmy manželka policisty, který vyšetřoval ministra vnitra Matuše Šutaje Eštoka. Stalo se to dva dny potom, co protikorupční organizace upozornila na možné pochybnosti o nestrannosti jejího manžela. Policista trestní oznámení na ministra opakovaně odmítl. Jeho žena přitom získala funkci od ministerstva hospodářství, ovládaného Eštokovou stranou Hlas.
5: Policista prověřoval cestu Šutaje Eštoka do Spojených arabských emirátů před dvěma lety. Nejasné bylo hlavně to, kdo ministrovi a jeho partnerce pobyt zaplatil. Podle vyšetřovatele ale k trestnému činu nedošlo. Jeho manželka, která do té doby pracovala jako kosmetička, mezitím bez výběrového řízení získala místo v dozorčí radě státní energetické firmy. Hájila se tím, že manželovi o nové funkci neřekla. Teď odstoupila prý kvůli ochraně soukromí rodiny. Ministerstvo hospodářství, které jí nominovalo, ještě po zveřejnění kauzy tvrdilo, že splňuje všechny zákonné podmínky. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
6: Sport. Fotbalisté druholigové Karviné neobhájí triumf v MOL Cupu. Ve druhém kole domácího poháru totiž prohráli na hřišti Kozlovic ze čtvrté ligy po remíze 1-1 penaltový rozstřel a vypadli. Týmům z nejvyšší soutěže se dařilo. Ostravský Baník zvítězil na hřišti Sparty Brno 9-0 i díky sedmi brankám Víta Škrkoně. Zbrojovka Brno vyhrála ve Friedlandu nad Ostravicí 10-0 a postoupili i Teplice, Mladá Boleslav, Slovácko, Pardubice, Liberec a Artis Brno. A fotbalistky Sparty bojují s ženevským Servet v prvním zápase závěrečného předkola Ligy mistryň. Na Letné to sleduje Tereza Cedidlová.
7: 76. minuta a pražská Sparta vede doma nad Švýcarkami 3-2. V druhém poločase se po jednom gólu trefili oba týmy. Za domácí kapitánka Eva Bartoňová, za hostující Švýcarka Hernandezová. Z pražské Letné Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení u Českého Těšína a nehoda v Ostravě. Dálnice aktuálně bez kolon na D1 v Brně směr Ostrava. Ještě je hustý provoz mezi kilometry 195 až 196. Je to kvůli omezení u sjezdu na Bratislavu. Na D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Slavkov stojí dodávka. Kilometr 21,5 blokuje jen krajnici. Místo je označené. Na silnici 48 u Českého Těšína zpomaluje provoz omezení, oprava povrchu vozovky a kivadlový provoz. Na Polsko i Frýdek místek se tvoří teď kilometrové kolony se zdržením 5 až 10 minut. V Ostravě Porubě v Opavské ulici u Teska se srazila dvě osobní auta. Směr Opava je neprůjezdný, jeden pruh, na místě jsou hasiči, čekejte hustý provoz. A na 57 se z Opavy do Nového Jičína stále kolony za Hradcem nad Moravicí, zdržení v obou směrech teď kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnosti přibývat, teploty 24 až 29, na horách většinou kolem 20, na Šumově až 24 stupňů. To byly zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál, teď už je s vámi Vojtěch Bitterman.
0: Obrovský dosah mají v našem vysílání reportážní seriály. Někdy je vyrábíme kvůli důležitým výročím, jindy vás zveme do neprobádaných koutů Česka, ale taky nabízíme seriály o kultuře, sportu nebo o zdravotnictví. Ten aktuální pro tento týden se jmenuje Jeden rodič na všechno. Natáčela ho reportérka Veronika Hlaváčová a možná už víte, že jeho hrdiny jsou samoživitelky a samoživitelé. Záměrně to oddělujeme, protože právě dnešní třetí epizoda patří mužům samoživitelům. Počkejte se na ni.
2: Večerní Radiožurnál a Vojtěch Bitterman.

0: Česká kapela Eddie Stoilov ve 20 hodin a 10 minut ve večerním radiožurnálu. V reportážním seriálu Jeden rodič na všechno vás dnes seznámíme s tátou samoživitelem. Jmenuje se Vojtěch, žije v Královéhradeckém kraji a sám se stará o malého syna. A jak říká, ten, kdo si podobně náročnou situací neprojde, nemůže pochopit, o co jde.
1: Vojtěchu, vám je 33 let, jste samoživitelem jak dlouho?
2: Já jsem samoživitelem od roku 2021, to znamená zhruba 5 let. Partnerka opustila naši domácnost, nebyl tam úplně zájem z její strany se o syna starat, takže jsem to samozřejmě jako milující rodič dělal přirozeně prostě sám.
1: A synovi tehdy byl zhruba rok a půl?
2: Rok a půl, ano. Tak nějak jsem do toho prostě vpadnul. Najednou bylo mojí povinností mít v pořádku domácnost, vyprat prádlo, abychom měli v čem jít do práce, do školky, naučit se vařit, aby prostě synovi nic nechybělo. Synovi jsem našel jesličky, kam nastoupil. Potřeboval jsem si především udržet práci, takže to tempo prostě bylo a vlastně je jako neuvěřitelně náročný.
1: Šestiletý Jáchym za námi teď přišel s razítkem.
2: Chceš se posadit tady?
1: Co to je? Červené razítko, které dělá nálepky?
3: Já.
1: Už zaznělo to tvoje jméno, ale můžu se přece jenom zeptat ještě jednou, jak se jmenuješ?
3: Jáchym.
1: Jáchym, Jáša, jaké ještě jsou varianty?
2: Ještě Jášík, ale tak, jak říkáte, no.
1: A jaké máš prázdniny?
3: Dovolený.
1: A co rád děláš? Sportuješ třeba?
3: Jezdím na kole.
1: A co děláte s tátou?
3: Hrajeme si.
2: My si rádi zajdeme do bazénu, občas si tady zahrajeme florbal před barákem. Syn hraje aktivně, to znamená, my dvakrát týdně dojíždíme na tréninky, o víkendech potom na turnaje.
1: Máš nějaké oblíbené knížky?
3: Jo, já nevím.
1: Táta pomůže?
2: Máme takové různé pohádky, že? Před spaním čtem.
1: Ty se pořád usmíváš?
3: Jo.
1: A když bychom se bavili o tom, jak žijete s taťkou, tak třeba spolu vaříte? Připravujete něco k jídlu?
3: Špagety se sýrem a s omáčkou.
2: Jo, je to dobrý pomocník. Jáša, Jášík. Chceš jít domů? Tak jo.
1: Syn si teď jde hrát. K nějakým víkendům společným dochází. Váš syn vídá mámu?
2: Ano, ano. Vesměs jednou za 14 dnů na víkend ho mamince vozím. Ale poslední dobou je to velice jako nepravidelný.
1: Nějaké téma jako výživné?
2: Nepobírám. O syna se starám z vlastních zdrojů, z vlastních úspor. Přiznám se, že kdyby ta situace byla jiná, že bych si vůbec nevěděl rady, jak to zvládnout, protože i tak je to vlastně poměrně dost náročné všechno to ufinancovat.
1: Vy bydlíte se synem v malé obci v Královéhradeckém kraji. Co vlastně reakce okolí na to, že jste na dítě sám?
2: V mém případě ta reakce je většinou spojená s jakýmsi obdivem, dotazy, jak se to dá vlastně zvládnout, jak to zvládám. Mám pocit, že u těch mužů je to opravdu hodně, hodně nezvyklý.
1: Co je pro vás nejsložitější?
2: Já myslím, že to je to skloubení s tím každodenním životem a péčí o toho syna. Že tam není samozřejmě na 100% ten prostor na to, jak já bych se mu chtěl věnovat. Je to tak náročný, že opravdu si myslím, že kdo si tím neprojde, tak nepochopí, o co jde. A samozřejmě i ta tíha té odpovědnosti, protože prostě by se o syna neměl pořádně asi kdo postarat, kdyby se něco stalo.
1: Podrobněji o solo rodičích píšeme na zpravodajském webu iRozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Na Radiožurnálu ke sportu fotbalistky Sparty Praha stále bojují o postup do hlavní fáze Ligy mistryň. V prvním utkání posledního předkola i dál vedou nad švýcarským Servette Geneva 3-2. Góly Sparťanek dali Černá, Rancová a Bartoňová. Do konce řádné hrací doby zbývají 2 minuty a konečný výsledek vám nabídneme ve zprávách v 8:30.

0: Island čeká koncem týdne referendum o obnovení přístupových rozhovorů do Evropské unie. Politici, kteří chtějí pokračovat, argumentují mimo jiné možností zavést euro. To má pomoct i podnikatelům, kterým život komplikují příliš rychlé změny kurzu. Islandští podnikatelé se ale bojí toho, že vstup do EU přinese příliš mnoho nových regulací.
1: Díval jsem se na to z různých pohledů a z pohledu startupu mi přijde, že nejdůležitější je možnost experimentovat. A když máte příliš mnoho pravidel, tak experimentovat nejde.
2: Popisuje Bala Kamalarakan, podle kterého členství v Schengenu a evropském hospodářském prostoru zatím stačí. Obává se, že Island zavalí mnohem více regulací, které budou komplikovat podnikání a Islanďané je nebudou chtít dodržovat. Otevření trhu směrem do Evropské unie přitom nevidí z pohledu začínajících podniků jako výhodu, protože mnohem větší zájem vnímá ze Spojených států.
1: Množství kapitálu, který k nám přichází z Evropské unie, je ve srovnání se Spojenými státy miniaturní.
2: Karl Birger Bjørnsen, zakladatel startupu Heffring Marine, který využívá a zpracovává data z lodí na moři, by větší zájem z EU uvítal.
3: Co bych chtěl, aby se změnilo, je právě to, jak se zahraniční investoři dívají na Island.
2: Island je totiž podle něj zbytečně přehlížený. Pomoci by podle něj mohlo i euro, které je výrazně stabilnější než islandská koruna. Ta často prochází velkými výkyvy.
3: S eurem budeme mít stejnou měnu jako většina našich zákazníků. Bude třeba snazší účastnit se výběrových řízení, která jsou na delší dobu, kdy musíte nacenit věci dál do budoucnosti.
2: V tom se shoduje i s dalšími zakladateli firem ze stejného centra a shodují se i v obavách z velkého množství regulací. Vstup bude podle něj možný jen, když se bude přihlížet na unikátnost ostrova.
3: I když jsme evropská země, musíme si my i Evropská unie přiznat, že Island je poněkud odlišný. Nedá se sem přijet s kamionem a těžit z toho výhody. Máme odlišnou historii, geografii, klima nebo zdroje elektřiny.
2: Zatímco Bala je jasně proti, Karl si zatím tak jistý není. K referendu podle něj chybí informace a zejména nezávislé posouzení, zda bude vstup pro Island výhodný nebo ne. Z Reykjavíku, Jakub Lucký, Radiožurnál.

0: Dobrý večer, je 8:30. Zprávy Radiožurnálu má Ondřej Látal.
1: Koaliční většina ve sněmovně přehlasovala prezidentské veto novely k rozpočtům. Ta umožní vládě navyšovat výdaje na obranu a strategickou infrastrukturu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO je novela nezbytná, aby bylo možné sestavit odpovědný rozpočet. Opozice zákon kritizuje a chce podat stížnost k Ústavnímu soudu. Armádní vrtulníky Venom a Viper ze základny v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku jsou znovu v provozu. Informoval o tom mluvčí armády Vladimír Holas. Stroje nemohly létat po červencovém pádu vrtulníku Venom v Náměšti, při kterém zemřela jedna vojákyně, další 4 lidé se zranili. Slovenská vláda chce regulovat přístup mladých lidí k sociálním sítím. Schválila proto návrh zákona, kterým chce zamezit dětem do 16 let vytvářet a užívat vlastní účty. Předlohu ještě posoudí parlament. Podle ministra školství technologické společnosti využívají algoritmy, které vytvářejí závislost lidí na sociálních sítích. Nová výstava v Olomoucké vědecké knihovně ode dneška ukazuje podobu Olomouce předtím, než se stala vojenskou barokní pevností. Návštěvníci uvidí nejen proměny města během 3 staletí. Výstava Olomouc bude otevřená do 13. září.

0: blokuje jen krajnici. Na silnici 48 u Českého Těšína u hranic se tvoří kolony kvůli opravám povrchu vozovky. Jede se Kyvadlově na Polsko i Frýdek místech teď zhruba půlkilometrové kolony se zdržením do 5 minut. V Ostravě Porubě v Opavské ulici u Teska se srazila 2 osobní auta, směr Opava je neprůjezdný, levý jízdní pruh. Na silnici 367 z Kroměříže do Otrokovic zasahují hasiči mezi Střížovicemi a Kvasicemi. Likvidují, zřejmě jsou to provozní kapaliny, úsek je kluský. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci bude oblačno až polojasno, zpočátku ještě výjimečně přehánky, teploty 15 až 11 stupňů. Zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnosti přibývat, teploty 24 až 29, na horách většinou kolem 20 stupňů. To byly zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál a teď nabízíme Vinohradskou 12.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: Americký soud se po 30 letech snaží vyřešit vraždu rapera Tupaca Shakura.
5: Tupac byl a stále je jedním z nejvlivnějších rapperů vůbec.
6: Stanul před porotou Dwayne Keefe Davis, obžalovaný z organizování vraždy.
7: Měl jít o pomstu za zmlácení jeho synovce.
8: Klíčovým důkazem obžalobě Davisova autobiografie.
7: Právní zástupce Davise zakládá obhajobu na tom, že tvrzení si obžalovaný vymyslel.
3: Světoznámý rapper, válka gangů a jedna osudná noc v Las Vegas. Vražda Tupaca Shakura. Po 30 letech události roku 1996 řeší americký soud. Život, tvorbu i smrt Tupaca Shakura probíráme s hudební publicistkou Marií Čtveráčkovou. Dnes je středa, 26. srpna.
9: Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do Vinohradské 12.
10: Já děkuju za pozvání.
3: Ten, který to celé podle obžaloby spunktoval, ten, který měl zbraň, sehnal zbraň, byť nakonec prý nestřílel.
11: Dwayne Davis made sure that the shooters were armed and ready to execute their revenge.
3: Žalobci v soudní síni v Las Vegas se pustili do Dwayna Davise, který měl před 30 lety jet v onom bílém Cadillacu, ze kterého se střílelo na Tupaca Shakura. Jak se Dwayne Keefe D. Davis hájí teď u soudu?
10: No, je to zajímavé, protože jeho obhajoba říká, že je lhář. Vlastně.
3: Že je lhář.
10: Nebo tedy, že Davis napsal v knize a řekl v rozhovorech fikci vlastně. On tu knihu teda nenapsal sám, napsal ji společně s Yusufem Jahem. A spoléhá se asi na nedostatek důkazů.
3: Mm-hmm.
10: A obhajoba taky poukazuje na špatnou práci policie, která na případu dříve pracovala například i pro zaujatost nebo nedostatečnou pečlivost, což je teda taky podstatné. A podle obhajoby i některých známých z té doby se tím, že zasnoval Tupacovu vraždu a podal zbraň vrahovi,
3: ano,
10: kterým měl být tedy jeho synovec Orlando Anderson, kterého ten den rapper a jeho lidé napadli, tak Davis se tím chlubil, aby z toho prý něco vydělal, nebo možná, aby měl jméno pořád.
9: A když mluvíte o tom rozhovoru, nebo v těch minulých rozhovorech, tam jde hlavně o ten klíčový rozhovor z toho roku 2008, který byl vlastně výslechem na policii, nebo podáním vysvětlení na policii k jinému případu, k případu dosud nevyjasněné vraždy jiného rapera, Notoriouse B.I.G.
10: Ty informace o té dohodě s policií se už šířily dřív a Davis se měli zadržet, tedy kvůli drogám, kterým se taky věnoval, a byla mu dána nabídka, aby pustil nějaké informace, tedy nejdříve na tu část toho východního pobřeží, tedy na kontext té vraždy Biggieho Smallse, a potom on jim nakonec dal informace k případu Tupaca Shakura, nebo postřelení a později úmrtí, zavraždění teda Tupaca Shakura, a mluvil tam právě o tom nějakém naštvání a napadení jeho synovce, kterému měl dát zbraň tedy skrze dalšího pasažéra údajně, který to odmítl střílet. A nakonec tedy jeho synovec

0: měl být tím střelcem, i když mimochodem před svou smrtí v roce 98 on sám svou vinu popíral.
1: Řeší se to celé po 30 letech. Mluvíte o tom, že policie teda nebyla schopná to vyšetřit v zárodku v roce 96 nebo v těch letech potom. Proč?
0: To mi taky přijde zajímavý. Hodně lidí na to samozřejmě upozorňovalo. Jedna věc je možná neochota svědků mluvit, což teda o tom se teda hodně mluví. To je jedna část. Ale myslím, že zatím je i určitá nedůvěra k institucím ve Spojených státech, které jsou prolezlí rasismem a těma nekalýma praktikama. To bude možná taky jeden z důvodů, proč třeba afroamerický muži prostě nechtějí potom, když už jsou v něčem třeba trochu namočený, nechtějí o ničem s policií mluvit. A říká se taky, že jo, snitches get stitches, takže prostě ty práskači z toho nevyváznou živí nebo zdraví. A když gengy mluví o tom, že si to vyřeší sami, což taky padá ano. Teďka kolem toho případu, tak je dobrý asi připomenout, že ta afroamerická komunita se prostě hodně věcí musela řešit sama, nejenom takovýhle jakoby zvláštní a kriminální případy. A i takové věci, které by byly automatický právě třeba pro tu bílou většinu ve Spojených státech. A potom teda 2023 vlastně byl zadržen Davis s tím, že tedy už je dostatek důkazů k jeho usvědčení. A ještě myslím, že nějakou roli tam mohlo sehrát to, že Tupacův bratranec, myslím, podával pak žalobu na Davise k odškodnění za vraždu Tupaca.
1: Davis je taky mimochodem jako poslední naživu z toho auta, ze kterého se střílelo. Tam už nikdo jiný, včetně toho údajného střelce Orlanda Andersona, nežije. My se celou dobu bavíme o tom, co se odehrálo 7. září roku 96 v Las Vegas.
2: On September 7, 1996, Tupac Shakur came to Las Vegas.
1: Mluvili jsme o tom, že to začalo šarvátkou a pak to vykrystalizovalo ve střelbu z jednoho auta do druhého, po které zemřel Tupac Shakur. Co dělal Tupac vlastně v Las Vegas?
0: On tam byl konkrétně na zápasu Mikea Tysona, což je teda, že jo, velká sportovní událost sledovaná, hodně lidí tam přichází, hodně celebrit tam přichází.
1: Takže on tam byl na boxu, on se byl podívat na Mikea Tysona a pak shodou okolností narazil teda na Andersona, člověka z jiného gengu.
0: Nejčastěji se to vypráví takhle, že tam dojde k situaci, kdy vlastně Tupac odchází ještě předtím, než by se potkal s Tysonem, a že tam někde jako v lobby potkají tedy Orlanda Andersona, který byl spojený s gengem, který byl znepřátelený s tím gengem, který zase byl zpřátelený právě s Death Row, s labelem, ke kterému byl Tupac upsán.
1: Ano, to vydavatelství.
0: A že tam dojde prostě k nějaký potyčce, že vidíme tam, že jo, na těch záběrech, že tam prostě na sebe skočí ty lidi a skoro všichni se tam zapojí a pak rychle odchází. A potom se to vypráví tak, že se přesouvají do určitého klubu, že se tedy ještě předtím jdou převlíct a připravit a odchází, odjíždí kolona mnoha aut, odjíždí jako do nějakého klubu a pak prostě na nějaký křižovatce.
1: Zastaví ten bílý Cadillac vedle toho černého BMW Tupaca, ve kterém teda nesedí Tupac sám.
0: Nesedí tam sám, sedí tam jako řidič, tedy šéf labelu Death Row, Shug Knight, který nakonec vyvázne úplně jenom s nějakýma jako jemnýma zraněníma, a ten hlavní, kdo je zasažen čtyřmi ranami, je právě Tupac Shakur.
1: A umírá 6 dní, nebo 7 dní
0: poté. Přibližně 6 dní. Je taky zajímavý, že nemocnice, do kterých se dostal asi 2 dny potom, co byl zasažen, tak zveřejnila informaci, že jsou to zranění, z kterých může jako vyváznout, jo? Že to nemusí znamenat nutně smrt, což je zajímavý, protože 4 dny potom zemřel.
1: A obžaloba teda viní Davise z toho, že tohle měl vymyslet, protože se chtěl mstít za to, že teda jeho synovec byl údajně teda napaden nebo byl v té šarvátce po tom zápase Mikea Tysona, o tom je ten případ.
0: Tak to je, nebo tak o tom sám i Dwayne mluvil.
1: Takže to je vlastně výsledek války gangů, to je jeho smrt. Spojených s vydavatelstvími hudebními.
0: Já si myslím, že to má jako širší kontext trošku, ale vlastně můžeme říct, že Tupac i Biggie byli zabiti díky tomuto kolotoči prostě a
1: oba dva teda z jiných vydavatelství a oba dva z jiné části Spojených států, oba dva z jiných gangů.
0: Právě tohle je jako důležitý říct, že když se mluví o hip-hopu, tak se často právě mluví o takzvaném West Coast a East Coast hip-hopu, o tom, že na západním pobřeží, který reprezentoval ho Tupac a Death Row v jedné době, tak v určitou dobu došlo k nějaký animozitě, k nějakému jako znepřátelení právě s tím labelem Bad Boy. Mm. Zase za ním už pro mnoho lidí známý Puff Daddy, který ano. za ním tehdy stál.
1: Odsouzený tak, teda ke 4 letům, taky jsme to řešili ve Vinohradské 12 za obchod s prostitucí a podobně.
0: Mm. Tak tyhle ty dvě strany se vlastně do sebe začaly pouštět nejenom skrze hudbu a za oběma stála určitá část určitých gangů. A v Los Angeles jsou ty známé dva gangy Crips and Bloods a právě část těch Bloods Los Angeleských stála právě za Death Row, respektive přes Suga Knighta tím způsobem, že jim dělali někdy ochranku, tak to fungovalo, tak aspoň jsem to já o tom četla. A zase na straně Bad Boy, když třeba koncertovali v Los Angeles, tak nějakou ochranku nebo ochranu prostě doslova jim dělali Crips. Takže tam prostě mohlo docházet k nějakým třenicím.
1: Jak se tahle teda nenávist nebo tenhle konflikt, tenhle spor, který byl pevnou součástí Tupakova života, pak propisoval do jeho tvorby nebo vůbec do tvorby těch reperů, kteří pak končili často tím, že někdo zastřelil?
0: Já myslím, že tam je důležitý říct, že na začátku Tupac Shakur byl vlastně zdroj takového jako velmi uvědomělého rapu a jako důležitých nějakých poselství a důležitý jako dokumentace zprostředkování těch jako nelehkých životních podmínek afroamerické komunity. To, že vyšel z podmínek, kdy jeho matka a taky nevlastní otec byli zapojeni ve strukturách Černých panterů, což bylo jako vlastně revoluční hnutí.
1: Poměrně dost radikální, bojující za práva afroameričanů.
0: Tak vlastně tam byla určitě už nějaká inspirace, tam bylo určitě i nějaký jako sdílený trauma, který tam vycházelo jako z toho, že jeho matka zažila opravdu jakoby výrazný jako útlak nebo jako velký represe. On se teda narodil do těchhletěch jako podmínek, kdy prostě vyrůstali jako v poměrně velký chudobě. Ale zásadní bylo to, že se dostal i na uměleckou střední školu, kde jako studoval balet, nebo studoval Shakespeara, studoval herectví, jazz a tak dál. A tohle jako ho významně ovlivnilo a tohle mu pomohlo jako rozvíjet ten jeho výjimečný talent. A někdy se na to v tom jeho příběhu jako zapomíná, jo? Že někdy jako lidi selektivně chtějí vidět jenom takovýho toho gangstra. Přitom on sám vlastně gangster nebyl. A spíš to pojímal tak jako i filozoficky jako velmi zajímavým způsobem. A on potom spolupracoval třeba se skupinou Digital Underground, kterou přerostl a dostal se právě k tomu, že chtěl víc mluvit o těch společenských problémech, ale potom se staly určitý věci, které ho navedly k nějaký radikalizaci. To znamená, třeba byl napaden policisty za úplně jako minimální přestupek. Jo. Ty policisté ho zmlátili, nebo zažil střelbu, napadení, byl postřelen. Jo. A on potom jako na základě těchhletích věcí, třeba právě to napadení a postřelení jeho v roce 94, tak tam on si začal myslet, že právě zatím stojí Bad Boy Entertainment, že zatím stojí Biggie, že zatím stojí Puff Daddy. A přitom předtím Biggie Smalls, Notorious B.I.G. byl jeho kamarád, protože Tupac se narodil v New Yorku, oni se přátelili, když do New Yorku Tupac zpátky jezdil a taky Tupac mu docela zásadně pomohl, Biggie mu. Ale potom najednou v určitý moment on si myslel, že to bylo napadení prostě východního pobřeží, že to na něj ušili a tím pádem začal on útočit taky na ně. Začal útočit skrze texty.
1: Například?
0: Například Hit 'Em Up. I'm a self-made millionaire, thug living out of prison, pistols in the air. Biggie, remember when I used to let you sleep on... Což byl jako dost brutální text, který mluvil o útoku a velmi jako nevybíravým způsobem právě o Bad Boy Entertainment a Biggie'm, P. Diddy'm. We the realest, we bad boy killers. Já mám takový pocit, že možná celý ten beef, jak se někdy v rapu říká, vznikl možná úplně jako nedopatřením. Jo? Ale potom už jako kola se rozjeli, hudba se prodává, skandál prodává a celý se to rozjelo. A z toho vězení, kde teda Tupac tenkrát seděl za obvinění ze znásilnění.
1: Ze sexuálního napadení faninky byl za to odsouzen.
0: Přesně tak. Tak on vlastně postřelen, byl rovnou odlifrovan prostě do vězení a tam tedy z toho vězení ho potom dostal Shook Knight. A to je otázka, jestli tam byl
1: vlastně... vlastně šéf teda vydavatelství Death Rose, který
0: tak.
1: pak s ním seděl v ten osudný den v tom autě.
0: A tam je otázka, jestli to nebyl nějaký jako závazek vlastně, jo. Potom tu pak byl upsán k Death Row, ta smlouva nebyla extra výhodná a to taky, myslím, hraje roli. Takže do té tvorby se to samozřejmě podepisovalo, ale je třeba zmínit, že to vlastně bylo jakoby v závěru jeho života, i když je teda šílený, že vlastně on byl zavražděn, když mu bylo 25 let, jo. Do té doby vytvořil strašnou spoustu jako nahrávek.
1: On právě říkal, že ani není, nebo nedělá gangsta rap, protože všechny ty jeho skladby předtím, tak ty se dotýkaly zejména těch témat, která pálila jeho i jeho rodinu. O tom jste mluvila už na začátku. To znamená, neznal otce toho svého biologického, takže poctu mámě natočil jako píseň Dear Mama. A potom ta chudoba, ty sociální nerovnosti třeba v písni Changes.

0: Přesně tak, jako tohle je strašně důležitý, protože on jako rapér dokázal vlastně ukázat nějakou svoji zranitelnou tvář, což je strašně důležitý i pro pozdější vývoj toho rapu. A dokázal vlastně velmi trefně pojmenovávat ty sociální nerovnosti, rasismus a samozřejmě vzhledem k tomu, že to bylo spojené jakoby celý jako v nějakém atraktivním obalu, tak všechny ty témata i ta hudba jako velmi rezonovala s tou afroamerickou komunitou. On sám také hrál, věnoval se herectví a hrál v poměrně jako velkých filmech, což je taky zajímavý. Jo. A zajímavý je vidět vůbec, kolik toho stihnul. Jo. Že vlastně s takovou uvědomělostí a sečtilostí ještě jako by stíhal produkovat strašně moc věcí, které uspěly komerčně. Jo.
1: To je... A on už za svého života byl úspěšný, prodával alba, prodával nahrávky, byl slavný?
0: Jo, velmi slavný, protože sice teda on své nahrávky neprodával sám, prodával je za něj jako label a on dostával nějaký podíl a říká se, že zemřel s poměrně malou částkou na účtu, ale byl už v té době, jako v tom roce 96, velmi slavný. Vyšlo mu 2 album, který se strašně dobře prodávalo, bylo na předních příčcích hit parád a byl už tehdy ikona. Jo. A hvězda jak teda rapu, tak herectví a získal třeba 6 nominací na Grammy. Jo. Za tu dobu, což mě taky přijde zajímavý. Dneska je teda kulturní ikonou, ale myslím si, že si hodně toho úspěchu užil i za svého života. Otázka je, za jakou cenu, jo? Že vlastně, když potom je člověk tak exponovaný, tak zároveň, když tu pak velmi se snažil přemýšlet o tom, co vypustí do toho světa, tak ke konci to bylo jako občas velmi nevybíravý a možná občas velmi ukvapený a tam je otázka, kdo tlačil na to, aby vydával a jakou hudbu.
1: Takže kvalita klesala.
0: No, to bych jako úplně neřekla, ale jako řekněme, že ty témata se měnily a že i ke konci třeba to album All Eyes on Me pro mě má takovou jakoby velmi groovy a jako G-funkovou atmosféru, zároveň je takový oslavný a takový jakoby výsměšný, jo, že vlastně ty disy jsou tam jako víc skrytý.
1: Zatímco, ty narážky na ty ostatní repery, které...
0: Přesně tak, že jsou tam pořád, ale narážky jako na nějaký násilí a vyřizování si účtu a potom vlastně se dokonce i až po jeho smrti vychází to album Machiavelli, který má ten motiv inspirovaný Niccolo Machiavellim a vlastně on i mluvil o tom, že teďka jako se to veme zpátky a stane se tím repovým autoritářem. Jo. Takže jako kdyby se tam jako opravdu přitvrzovalo, jako kdyby se hodně rady hodně se připravoval na nějaký jakoby i možná fyzický nebo jako reálný souboj s někým, koho vnímal jako nepřítele, zatímco předtím to byly víc ty strukturální problémy, ten systémový rasismus a tak, tak ke konci to byly víc konkrétní lidi, jako který vnímal jako velkou hrozbu, což mi taky přijde zajímavý.
1: A dneska k rapovému autoritářskému vládci z 90. ze Spojených států se vrací někteří současní slavní rapeři?
0: Jo, daleko více i mluví vůbec o těch sociálních a sociologických tématech, jo, který vlastně jako jsou v tom pozadí, o tom, jak je to s tou černou maskulinitou, o tom, jak to trauma je kriminalizovaný, jo, a to jako co všechno je zatím, že to není tak jednoduchý, že se mluví trošku víc do hloubky o tom, co vlastně on viděl za tím takzvaným thug life, za tím jako tím jako zločin,
1: na břiši,
0: přesně tak, za tím jako zločineckým životem, že to bylo něco jako, co mělo prezentovat nějakou i tu emancipaci, jo, co nebylo prostě to střílení na ulici, ale co měla být nějaká sebeobrana vůči tomu systému a emancipace vlastně, jo. A je strašně zajímavý, že samozřejmě spousta rapperů dalších a těch jako velmi slavných mluví o tom odkazu Tupaka, ať už o tom, jaký měl skvělý texty, jak moc jako rychle chrlil ty texty, jak dokázal rychle psát, jak ho obdivují rapeři jako Kendrick Lamar za to, jak dokázal podat jako některý ty témata.
1: Myslím, že i 50 Cent, Eminem se k němu vyjadřovali tak, velmi jako... hezky. Taky mimochodem budou vydávat společnou píseň, single teďka Eminem, 50 Cent a Tupac, protože jeho rodina předala práva na nějaké nevydané nahrávky Tupacovi, Eminemovi a 50 Centovi a teď to má vyjít ve filmu Street Fighter, který se chystá do kin tenhle podzim. Vraťme se zpátky do Las Vegas na závěr. Ten soudní proces má trvat 6 týdnů. Kdo se má ještě objevit před porotou? Kdo bude v tom případu 30 let starém případu vraždy Tupaka Shakura vypovídat?
0: Je tam řada takových VIP osobností, řekněme, a mezi nimi samozřejmě P. Diddy, taky Shook Knight. ale uvidíme, kdo se tam jako doopravdy objeví. Já mám pocit, že Shook Knight už prohlásil, že se nechce k tomu nijak vyjadřovat. Otázka je, jestli někdo z nich nedostane nějakou nabídku.
1: 7. září to mimochodem bude právě 30 let od střelby, teď bude výročí. 13. září pak Tupac zraněním podlehl. Pokud prokuratora uspěje, Davisovi hrozí jaký trest? Doživotí?
0: Já myslím, že to je doživotí, že se tak o tom psalo.
1: Přestože nestřílel. Chystají se na toho 7. nějaké vzpomínkové akce k Tupacově vraždě? Děje se to tak, že by si připomínali lidé Tupaca?
0: Vím o tom, že i někteří pozůstalí nebo to okolí jeho organizovalo nějaký akce v minulosti. On to může být takový jako dobrý zdroj obživy taky. Otázka je, jak to dál třeba bude zprávy na jeho hudbu. Já mám pocit, nebo jak se setkávám třeba s mladšími lidmi, tak stále spousta jich mluví o Tupacovi, což je zajímavý. No. A myslím si, že pořád ta jeho zkušenost může rezonovat právě s lidma, který cítí nějaký útlak nebo vlastně jsou marginalizovaný v té společnosti. Takže myslím si, že ten odkaz je jako pořád důležitý.
1: Takže jeho hudba žije. Dobrá, tak moc díky, že jsme mohli připomenout příběh Tupaca Shakura.
0: No já děkuju a poslechněte si nějakou hudbu.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska hudební publicistka Marie Čtvráčková, se kterou jsme probrali případ vraždy rapera Tupaca Shakura a řešili jsme taky jeho život, jeho hudbu. Detaily o použitých hudebních ukázkách v téhle epizodě najdete na našem webu irozhlas.cz v přepisu tohoto dílu. Jinak ve Vinohradské 12 budeme soudní líčení dál sledovat, stejně jako celou řadu dalších případů a dalších témat. Na jedno z nich se dostane hnedka ve čtvrtek. Zaslyšenou zítra.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál 21 hodin. Jsou tu zprávy a Ondřej Látal.
3: Odbory schválily změny v platových tabulkách. Při povodních na hranicích Nepálu a Tibetu zemřelo nejméně 160 lidí. Veslaři Podrazil s Nedělou pojedou na mistrovství světa o medaile. A zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnosti přibývat. Teploty až 29 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Odbory souhlasí se změnami platových tabulek ve veřejné sféře, které navrhla vláda. Požadují ale některé dílčí změny. Po dnešní schůzce šéfů odborových svazů veřejného sektoru o tom informoval předseda Josef Středula. Odbory navrhují třeba úpravu prvního platového posunu nebo osobních příplatků. Ministerstva práce a financí teď budou pracovat na detailních propočtech, aby změny mohly platit od nového roku, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Začne se na tom prvním stupni s minimální mzdou, budou tam mezi nimi určitá procentuální rozpětí, zrušíme i zaručené mzdy, to znamená, že celá řada zaměstnanců jim stoupne ten plat, ale samozřejmě budeme to muset vybalancovat i s tím osobním ohodnocením, teď to budeme všechno počítat.
3: Vláda by o změnách platových tabulek měla znovu jednat v pondělí. Do obecních a městských zastupitelstev letos na podzim kandiduje přes 190 tisíc lidí. Informoval o tom Český statistický úřad. Ten jejich kompletní seznam zveřejnil. Oproti předchozím komunálním volbám v roce 2022 je počet kandidátů asi o 5 tisíc nižší. Do voleb, které budou 9. a 10. října, úřady v celé zemi zaregistrovaly přes 22 tisíc kandidátních listin, říká místopředsedkyně statistického úřadu Eva Krumpová.
5: Největší výběr budou mít voliči tradičně v hlavním městě Praze, kde je zaregistrováno 1060 kandidátů na 24 kandidátních listinách. Kandidáty pouze jedné volební strany budou voliči vybírat v 1842 obcích. Komunální volby se pak vůbec neuskuteční ve třech obcích, protože zde nebyla podána kandidátní listina nebo byl počet kandidátů nedostatečný.
3: O 27 senátních křesel se bude v říjnu ucházet 154 lidí. První kolo senátních voleb se koná souběžně právě s těmi komunálními. Počet obětí záplav na hranicích Nepálu a Tibetu vzrostl na nejméně 160. Nepálská správa cestovního ruchu informuje o zhruba 400 pohřešovaných cestovatelů. Většina z nich jsou cizinci. V oblasti zasahuje nepálská armáda i 15 vrtulníků. Voda na různých místech strhla mosty a poničila vodní elektrárnu Trišulí. Celkový rozsah škod ale zatím není známý.
6: Nepálské úřady se přiklánějí k verzi, že neštěstí spustilo zemětřesení, které strhlo led a kusy skal do řeky Lendé Kóla. Následná vlna se potom hnala do údolí a strhávala mosty, silnice, domy i rozestavěné přehrady. Na pomoc do zasažené oblasti už vyrazila armáda. Podle nepálského ministerstva zahraničí jsou pohřešováni i cizinci, například Korejci, Malajci, také Australan a Holanďan. České ministerstvo zahraničí naopak nemá informace o tom, že by mezi pohřešovanými, zraněnými nebo mrtvými byli čeští občané. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
7: Sport. České posádky dvojka bez kormidelnice Šantručková-Flamíková a dvojskyf Podrazil Neděla postoupili na mistrovství světa ve veslování do bojů o medaile. Jakub Podrazil byl v Amsterdamu po třetím místě v semifinále nadšený.
8: Udělali jsme tvrdou práci, makali jsme a tohle je odměna za to. Je to skvělé. V mých 34 letech vlastně je to druhá účast ve finále A. Naposledy jsem byl ve finále A na mistrovství světa v roce 2013, takže je to po 13 letech prostě skvělý výsledek a jsem na něj fakt jako hrdej. Uvidíme, každá předjetá loď bude dobrá.
7: Fotbalisté druholigové Karviné neobhájí triumf v domácím poháru. Už ve druhém kole MOL Cupu prohráli na hřišti divizních Kozlovic po remíze 1-1 na penalty. Všech 8 prvoligových celků naopak postoupilo. Do třetího kola prošel Ostravský Baník, Zbrojovka Brno, Artis Brno, Mladá Boleslav, Liberec, Teplice, Pardubice a Slovácko.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na Olomoucku nebezpečí na dálnici D35 a nehoda na D46. Na dálnici D35 na výjezdu z Olomouce do Ostravy nebezpečí. Za sjezdem na Přáslavice na kilometru 284 hlásil náš zpravodaj stopaře.
10: Byl kousek za těma policajta mají vlastně to svoje stanoviště a nebyl vůbec vidět, jako, a mával tam rukou, jako, a neměl žádnou otázku.
9: Na dálnici D46 na výjezdu z Olomouce do Vyškova a Brna srazilo osobní auto zvěř. Kilometr 37,5. Je to kousek za přejezdem z D35 do Lipníku. Nehodu už šetří policie. Na D1 z Brna do Prahy u sjezdu na Ostrovačice stojí osobní auto s vozíkem. 177. kilometr opatrně blokuje začátek stoupacího pruhu. Na místě je šipka. A na 57. z Opavy do Nového Jičína se stále zdržíte Zahradce nad Moravicí. Obousměrně teď kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude většinou polojasno, večer čekáme od jihozápadu přibývání oblačnosti, teploty 24 až 29, na horách kolem 20, na Šumavě až 24 stupňů. To byly zprávy. Ve večerním radiožurnálu se vrací Vojtěch Bydrman.
2: Pořád ještě máme v kalendáři 26. srpen, což je mimochodem Mezinárodní den psů. Svátek, který v roce 2004 založila americká ochránkyně zvířat Colleen Page. Datum vybrala na památku dne, kdy její rodina adoptovala z útulku svého prvního psa. Tak dejte svému čtyřnohému kamarádovi takhle na večer ještě nějakou laskominu. Dneska si ji určitě zaslouží. A abych nezapomněl, přejeme vám dobrý poslech.
0: Večerní radiožurnál
1: a Vojtěch Bydrman.

0: Co se stane, když začne hořet auto s vodíkovým pohonem, jak ho nejlépe uhasit a co všechno se může stát? Na tyhle otázky hledá odpovědi mezinárodní tým vědců, který zaštiťuje Ostravská vysoká škola báňská. Je to v Česku výjimečné výzkumné centrum zaměřené na bezpečnost alternativních zdrojů energie a má za sebou už první praktické testy.
1: Jeden ze základních poznávacích prvků je, že je tu tady ta značka Fuel Cell, ale to tam samozřejmě být nemusí.
2: Pak je to horší. Prvním krokem je vodíkové auto vůbec poznat. Vypadá normálně a ani tlakové lahve nejsou zvenku vidět, takže pro jistotu musíme otevřít výko nádrže.
1: Když si otevřeme, tak tady v nádrži je vlastně značka H2.
2: Vojtěch Jankůj z Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské technické univerzity má na starosti praktické zkoušky. Celé auto nechali dokonce zhořet při vznícení tlakové lahve s vodíkem.
1: Zkoušeli jsme její odolnost pomocí speciálních ostřelovačů. Prostřelit tu lahev, došlo k úniku a zároveň zapálení vodíku díky kontaktu munice s kovem.
2: Výsledky zkoumání jsou cenné pro hasiče, aby věděli, jak se toto auto při požáru chová. Pojistka totiž v této situaci rychle vypustí plyn a vznikne hořící gejzír.
1: Ten přetlakový ventil je směřován do spodní části a více do zadní části.
2: Takže teď, kdybychom stáli za autem, tak tam ne. Tam nehasit.
1: Za autem ne a částečně z boku.
2: Příští týden budou další testy s ještě více stlačeným vodíkem v autě.
1: A uvidíme tryskavý požár, anebo jestli dojde k selhání samotné té nádoby, anebo nedojde vůbec k ničemu.
2: I když vodíkových aut jezdí v Česku zatím jenom několik desítek, podle Vojtěcha Janků je z Ostravské technické univerzity, je nutné znát jejich rizika a hlavně mít připravené záchranáře, aby se třeba právě vodík mohl v budoucnu více prosadit. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.

Zatím jen Gabriela Knudson si z českých tenistek zajistila na US Open postup do posledního třetího kola kvalifikace. Porazila totiž krajanku Dominiku Šalkovou 6-3 a 6-1. Vypadla naopak Linda Fruvirtová a později večer ještě do kvalifikačních bojů v New Yorku zasáhnou Lucie Havlíčková, Anna Sisková a Vendula Waldmannová. Tady na Radiožurnálu jim samozřejmě budeme držet palce.

0: Dnes poznáme poslední čtyři účastníky skupinové fáze fotbalové ligy mistrů. Postupu se výrazně přiblížil tým AEK Athény, který už v domácí odvetě vede nad Levski Sofie 2-0. Gól padl taky ve Stavangeru, tam domácí Viking prohrává s Dynamem Záhřeb 0-1. A taky Tadeáš Skalický začne svůj sportovní přehled fotbalem. Tadeáši, dobrý večer.
1: Hezký večer. Sport. Fotbalisté druholigové Karviné znovu trofej pro vítěze domácího poháru nezískají. Obhájci titulu vypadli už ve druhém kole Molkapu na hřišti Kozlovic ze čtvrté ligy po remíze 1-1 a penaltovém rozstřelu. Celkům z šance ligy se ve druhém kole Molkapu dařilo. Ostravský Baník vyhrál i díky 7 brankám Víta Škrkoně na hřišti Sparty Brno 9-0. Zbrojovka Brno zvítězila ve Friedlandu nad Ostravicí 10-0 a postoupili taky Teplice, Mladá Boleslav, Slovácko, Pardubice, Liberec a Artis Brno. Tři české fotbalové týmy čeká zítra boj o postup do hlavní fáze evropských pohárů. Po prohře 0-3 v Bělehradě přivítá Plzeň v odvetě play-off Evropské ligy srbskou Crvenu zvezdu. Hrát se bude ve Štruncových sadech od 19 hodin. Nový trenér Radoslav Kováč věří, že jeho svěřenci napodobí rakouský Linec, který v play-off ligy mistrů po úvodní třígólové porážce vyřadil skotský Celtic.
2: Každý ví, že to bylo 3-0 a ještě dostali na začátku gól, takže 4-0 asi málo kdo tomu tady věřil, že se to vůbec může otočit. Poločas ještě 1-1, takže ukázali fantastickou mentalitu, ten tým jako láska a nakonec se tam dostali. Samozřejmě těch aspektů, abyste to zvládli, je víc, ale a my tady tomu všichni věříme, že se to stát může, jsme velmi odhodlaní a věříme, že nám fanouci jako hodně pomůžou a prostě ve fotbale se stát může cokoliv.
1: O postup do konferenční ligy zabojují zítra v závěrečném předkole Jablonec a Hradec Králové. Severočeši nastoupí v 18 hodin po úvodní porážce 0-1 do odvety proti skotským Rangers. Východočechy čeká po remíze 2-2 duel s Panathinaikosem od 19 hodin. Všechna utkání nabídneme na radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Fotbalistky Sparty vstoupily do závěrečného předkola ligy mistryň vítězně. Servet Ženeva porazili 3-2 a za týden je čeká odveta ve Švýcarsku. České posádky dvojsky v Podrazil neděla a dvojka bez kormidelnice Šantručková Flamíková pojedou na mistrovství světa ve veslování o medaile. Anna Šantručková byla v Amsterdamu po třetím místě v semifinále ráda, že z tribuny jí sledovali rodiče.
3: Vím, že tady jsou a všimla jsem si jich před závodem, akorát jsem se na ně moc nechtěla koukat, protože mě hrozně znervozňujou. Nám se mistrovství světa nikdy úplně nevyvedlo. Pavlína byla nejlíp 7. na mistrovství světa a já jsem byla snad nejlíp 8. Takže pro nás obě dvě je to zlepšení. Už jsme to vlastně dokázali posunout na světových pohárech nebo na mistrovství Evropy, ale ten světový šampionát pro nás rozhodně letos bude nejlepší zatím.
1: Kanoista Martin Fuchsa má za sebou první dvě rozjížďky na mistrovství světa v rychlostní kanoistice. V polské Poznani vyhrál 500-metrovou trať, na kilometru ho předjel jen Číňan Wu v nakonec nejrychlejší rozjížďce ze čtyř jízd.
4: Tři kluci, kteří jsme byli na bedně v Brandenburgu, takže jsem věděl, že to bude určitě rychlá rozjížďka. Číňan to prostě hulil strašně moc, říkám si, hele, já jdu tady víc jíst, tak jsem to nakonec jako pustil, ale v hlavě to mám jako super, říkám si, jako, že ve finále ten půjde. Teda doufám, že mu to jako vrátím, samozřejmě byl rychlej, všechna čest. Ale doufám, že já v pátek budu ještě více ready.
1: Z rozjížděk do semifinále dnes postoupily i všechny další české lodě. A britský cyklista Matthew Brennan ovládl ve spurtu pátou etapu španělské Vuelty. Průběžné hodnocení dál vede Slovinec Tadej Pogačar o necelé 3,5 minuty před krajanem Primožem Rogličem.
0: No a když už Tadeáši mluvíš o Slovincích, tak jeden fotbalista ze Slovinska, kanonýr Andraš Šporar, před malou chvílí vstřelil gól v play-off o ligu mistrů, takže Slovan Bratislava vede na půdě nakonec taky slovinského Celje 1-0 a po domácí remíze 1-1. V tuhle chvíli má slovenský tým k lize mistrů výrazně blíž. No a Viking Stavanger doma gólem z penalty srovnal proti Dynamu Záhřeb na 1-1. Tadeáši, tobě díky za sportovní přehled. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnál, teď je 9:30. Ondřej Látal přidá zprávy.
1: České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace o tom, že by mezi pohřešovanými po povodních na hranicích Tibetu a Nepálu byli Češi. Nepálská správa cestovního ruchu po bleskových záplavách pohřešuje mimo jiné téměř 400 turistů. Většina z nich jsou cizinci. Datová schránka bude od zítřka fungovat na nové doméně. Lidé se do ní dostanou jen na nové stránce datovka.gov.cz. Změna je součástí postupného sjednocování webů. Po zítřejší změně je možné, že lidé, kteří mají heslo do datové schránky uložené v prohlížeči, ho budou muset zadat znovu. Policisté ve Švédsku zatkli dalšího muže v případu útoku mečem na střední škole. Je podezřelý z napomáhání k vraždě. Bez dalších podrobností o tom informovalo státní zastupitelství. 18-letý mladík v pátek ve městě Fegerštad při útoku zabil 17-letou dívku, další 3 studenty zranil. Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za druhou polovinu roku 2022. Nepravomocně o tom rozhodl obvodní soud pro Prahu 7. Omluvu hnutí ale nepřiznal. Stejný soud původně žalobu SPD zamítl.
2: Sport.
1: Fotbalistky pražské Sparty na úvod závěrečného předkola Ligy mistryň zvítězily nad ženevským Servette 3-2. Po výhře na Letné je za týden čeká odveta ve Švýcarsku. Tenistky Linda Fruvirtová a Dominika Šalková do hlavní fáze singlu na US Open nepostoupily. Fruvirtová podlehla 0-2 na sety Kanaďance Brenstínové. Šalková prohrála stejným výsledkem s krajenkou Gabrielou Knudson.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Lidé na silnici 9 u České Lípy a nehoda v Ostravě. Na silnici 9 z České Lípy do Dox se pohybují lidé, chodci. Naposledy u zahrádek odbočky na Litoměřice. Na silnici 48 u Českého Těšína u hranic s Polskem se

0: počasí.
1: Zítra bude většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnosti přibývat, teploty 24 až 29, na horách kolem 20, na Šumavě až 24 stupňů Celsia. To byly zprávy. Tady je večerní radiožurnál a Vojtěch Bydrman.
2: Připomenu ještě, že naším dopoledním hostem dnes byla žena, která organizuje výstavu Czech Press Photo, ale taky ráda cestuje, fotografuje hmyz a píše. Veronika Souralová se nedávno vrátila z expedice v Kongu. Bylo to v rámci projektu, který se snaží zvyšovat povědomí o tom, co je potřeba v Africe udělat, aby zvířata a lidé žili vedle sebe v souladu. Reprízu rozhovoru s Veronikou Souralovou pro vás máme na této stanici už za půl hodiny.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Tom Artway ve vysílání večerního radiožurnálu. Z hudby vás ještě čeká Dario G, Vladimír Mišík nebo australští Inexis, ale hned teď píseň ze snímku režiséra Miloše Formana. Tenhle hit i film s Jimem Carreym v hlavní roli se jmenují stejně Muž na měsíci. Tak pohodový poslech.

0: Snížit administrativní zátěž a tím pádem ulehčit podnikání v Česku. K tomu by měl pomoct takzvaný podnikatelský balíček Ministerstva průmyslu a obchodu. Celkem 11 opatření tento týden schválila vláda. Týkají se oblastí energetiky, trhu práce, digitalizace nebo životního prostředí.
1: Mezi 11 kroky je například lepší koordinace kontrol, které musí firmy podstupovat. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO řekl, že se pracuje na přípravě a dokončení jednotného online portálu a dodává, jak by měl fungovat.
2: Bude všechno online ukládáno, myslím tím všechny kontroly, které by měly nastat nebo které nastanou, a umožní se skrze tento portál řídit nebo koordinovat všechny termíny kontrol, které budou nastaveny tak, aby nezatížily toho podnikatele, bude se to dávkovat.
1: Není výjimkou, že firmy dnes mají třeba až 15 různých kontrol měsíčně. Na balíčku s ministerstvem spolupracovala mimo jiné Hospodářská komora. Její prezident Zdeněk Zajíček sice říká, že jde o pozitivní posun, nicméně stále upozorňuje na velké systémové nedostatky.
3: Čas od času sice uděláme takovýhle antibyrokratický balíček, ale my musíme nastolit nějaká systémová opatření proti nárůstu regulací a byrokracie. A to se zatím nedaří.
1: Balíček dál počítá s tím, že zanikne povinnost pro zaměstnavatele evidovat rizikové práce zvlášť. Místo toho využijí stávající systém jednotného měsíčního hlášení. Nově zvládnou podnikatele zaplatit zdravotní a sociální pojištění i daně z jednoho portálu. A také se mají zjednodušit vstupní pracovně lékařské prohlídky u zaměstnanců druhé pracovní kategorie, jako jsou třeba obrábiči kovů. Nově je budou smět absolvovat u svého praktického lékaře. To vyhlíží například kamionový dopravce Flex Logistics.
4: Jsou to řidiči mezinárodní dopravy, takže jsou přes týden pryč a je to složitý to sladit. A pokud by tahle změna měla být i o tom, že se zruší i ta povinnost platit si k tomu toho závodního lékaře a opravdu by stačilo jenom, že si zaměstnanec dojde k praktikovi, tak za mě by to bylo ulehčení výrazný.
1: Říká jednatel firmy Roman Peterka. Na zavedení pravidel si budou muset podnikatelé ještě počkat. 11 opatření teď na svém jednání schválila vláda, po ní musí podnikatelský balíček projít parlamentem. Například předseda opoziční ODS Martin Kupka už řekl, že jeho strana podpoří návrhy, které povedou k digitalizaci a odstraní duplicity. Podle ministra Karla Havlíčka je nejzazší termín pro zavedení těchto opatření září příštího roku. Dominik Hron, Radiožurnál.

Nejméně 157 lidí zemřelo při bleskových povodních a sesuvu půdy na hranici Nepálu a Tibetu. Pokud by něco takového proběhlo v říjnu, tak se asi bavíme o úplně jiných číslech, řekl Radiožurnálu v dnešní podvečerní publicistice horolezec Jan Trávníček, který v Kátmandu částečně žije. Celý rozhovor s ním najdete i na serveru iRozhlas.cz.

0: 21 hodina 51 minut, máme pro vás teď další díl našeho letního seriálu Autoškola Radiožurnálu a mluvit budeme stejně jako včera o kruhových objezdech. Víte, kdo má přednost, pokud se chce jeden řidič zařadit z vnitřního okruhu do vnějšího, zatímco přijíždí další auto z vedlejší silnice? My vám na to teď odpovíme.
1: Letní Autoškola Radiožurnálu.
2: Představte si situaci, kterou na našich silnicích zažíváme prakticky denně. Kříží se dva zájmy řidičů na jednom místě a každý z nich si myslí, že právo je na jeho straně. Kdo má přednost, když řidič jedoucí v levém pruhu dvoupruhového kruhového objezdu chce přejet do pravého, ale zároveň do toho pravého pruhu najíždí auto z boční ulice? Slovo už má plukovník Jan Straka.
3: Já bych tady dával pozor na to, dávat přesně, čí je to chyba, protože ono záleží vždycky na konkrétní situaci. Policista při šetření případné nehody, tak by samozřejmě posuzoval, kdo byl kde a tak dále. Ale obecně se dá říct, že ten, kdo jede po kruhovém objezdu, má přednost před těmi, kteří tam najíždí.
2: Existuje vůbec nějaký případ, kdyby musel dávat přednost řidič jedoucí po kruhovém objezdu?
3: Může se to stát, samozřejmě záleží opět na tom, kde ten kruhový objezd je. Já tuším, že v České republice je případ, kdy v těsné blízkosti kruhového objezdu je železniční přejezd. A tam je to upravené tak, že pokud najedu na ten kruhový objezd, tak v půlce toho kruhového objezdu je dej přednost v jízdě a já tam dávám přednost těm, kteří tam najíždí. Z toho důvodu, aby nikdo nezůstal stát na kolejích v případě, že by ten přejezd, anebo že by potom přejezd ujel vlak.
1: Letní autoškolu Radiožurnálu připravujeme ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

0: tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 22 hodin. Ondřej Látal pro vás má zprávy.
1: Ministerstvo životního prostředí prošetřuje možné porušení zákona ve výzkumném ústavu pro krajinu. Společnost Meta se dohodla na mimosoudním vyrovnání obžaloby, že její sociální sítě poškozují děti. České volejbalistky se chystají na závěrečný zápas skupiny mistrovství Evropy. V osmifinále je čeká Francie nebo Švédsko. A zítra bude většinou polojasno, večer čekáme od jeho západu přibývání oblačnosti, teploty 24 až 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministerstvo životního prostředí šetří možné porušení zákona o zadávání veřejných zakázek ve výzkumném ústavu pro krajinu. Jeho řediteli nařídil ministr s okamžitou platností překážky v práci na straně zaměstnavatele. Chce taky pokračovat v hloubkových auditech.
3: Zákon byl podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů porušený v případě dvou projektů, a to u akceleračních zón a v případě strategického vládního dokumentu Politika krajiny a krajinného plánování.
4: Ministerstvo životního prostředí na tyto dva úkoly uvolnilo 40 milionů korun, v níž byly právě i evropské peníze.
3: Podle předchůdce Petra Hladíka z KDU-ČSL se ale motoristé snaží odklonit pozornost od problému současné vlády.
5: Minister má procesy, pokud zjistí nějaké pochybení, jak s tím pokračovat dál. My nevíme, jestli to bylo administrativní, fakticky, jak proběhlo to výběrové řízení, jestli tam teda něco ukradlo.
3: Podle Červeného mělo docházet k porušování zákona dlouhodobě od roku 2023. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Firma Meta zaplatí rekordní pokutu jako mimosoudní vyrovnání v žalobě, že její sociální sítě ubližují dětem a činí je závislými. Sumu v přepočtu 350 miliard korun vyplatí téměř všem americkým státům, které ji zažalovali. Přislíbila taky zásadní změny Instagramu a Facebooku. Dohoda tak fakticky ukončuje klíčový soudní proces v Kalifornii, ve kterém státy požadovaly kolem 4 bilionu korun.
6: Společnost Meta omezí dobu, kterou mohou teenageři trávit na jejich platformách, a zakáže funkce, které podněcují problémy s duševním zdravím. Firma zavede dvouhodinový denní limit pro Instagram a Facebook, zablokuje jejich používání mezi půlnocí a 6 ráno a stlumí upozornění v noci a během školní výuky. Zakáže i přikrášlující filtry a počítání lajků. To zasáhne přímo do jádra podnikání společnosti, které je založené na tom, aby uživatelé na jejich sítích trávili co nejvíc času. Podle generálního prokurátora státu Colorado Phila Weisera dohoda překonala, co by většina soudů mohla nařídit. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Ředitelství silnic a dálnic zprovozní na konci listopadu 3-kilometrový úsek dálnice D11 od hraničního přechodu v Královci ve směru na Trutnov. Na polské straně je navazující rychlostní silnice hotová už 3 roky. Zbylých 18 kilometrů D11 do Trutnova má být podle ředitele ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla hotových ve druhé polovině roku 2028.
7: Stavba dálnice D11 mezi Trutnovem a státní hranicí je velmi náročná. Obsahuje 28 mostů, 2 tunely. Z těch mostů je třeba 2 dlouhé stakády přes 700 metrů. To znamená, skutečně z hlediska výstavby je to velmi komplikovaná, náročná stavba, ale probíhá tuto chvíli v těch harmoniách, které jsme slibovali.
1: Sport. České volejbalistky půjdou do play-off na mistrovství Evropy ze druhého místa v brněnské skupině B. Rozhodli o tom dnešní duely a nic na tom nezmění ani zítřejší utkání národního týmu proti Bulharsku. Pro Češky půjde o 5. zápas v 7 dnech. Libero Daniela Jancová Radiožurnálu Sport řekla, že jsou reprezentantky na takovou porci duelů zvyklé i díky tomu, že pravidelně hrají Ligu národů.
8: Všechny víme, jak máme fungovat, i vlastně maséři, fyzioterapeuti vědí, jak si s tím poradit. Takže to je pro nás obrovská výhoda. Teďka teda už bude 5 zápasů navíc, ale myslím si, že ta euforie a ten adrenalin z toho, že hrajeme doma na mistrovství Evropy, nám v tom obrovsky pomáhá.
1: Zítřejší souboj Česko-Bulharsko odvysílá Radiožurnál Sport živě. V osmifinále se pak národní tým utká v pondělí se 3. celkem skupiny D, tedy s Francií anebo Švédskem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nebezpečí v Praze a nehoda v Břeclavi. V Praze Modřanech nebezpečná situace v ulici Generála Šišky. Jede tam auto proti správnému směru jízdy. Ještě jednou Praha, u Modřanského nádraží auto v protisměru. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velký Beranov stojí porouchané osobní auto. 132. kilometr vpravo, zatím jen na blikačích.
10: Ustalo usvodilé osobní auto, pán ve vestě otevíral zadní způsob, tak asi bude vydělávat trojúhelník nebo se pustit do nějaké opravy.
9: V Břeclavi v Lidické ulici se srazila dvě osobní auta. Havarovala u Teska, následky omezují průjezd na kruhovém objezdu a v jeho okolí. Je to na cestě k dálnici D2 do Bratislavy a do Hodonína. A v centru Ostravy na křížení Českobratrské s Nádražní ulicí zasahují u nehody hasiči. Podle kamery auto mimo vozovku, je tam blokovaný jeden pruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude většinou polojasno, večer čekáme od jihozápadu přibývání oblačnosti, teploty 24 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 20, na Šumavě až 24. Tolik zprávy. A začíná repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
11: Posloucháte Radiožurnál. Přes 12 let vede společnost CzechFoto, která organizuje akce v oboru fotografie, jako jsou i soutěže Czech Press Photo a Czech Nature Photo, provozuje galerie, pořádá vzdělávací programy, cestuje, dívá se na mě. Veronika Souralová, dobrý den.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání.
11: Už jste dnes něco vyfotila?
12: No, dneska jsem párkrát cvakla na mobil, ale to byl cvak, to nebyla fotografie.
11: Na mobil se nefotí, mobil se cvaká?
12: Když se hodně soustředíte, můžete na něj samozřejmě i fotografovat. Není to tak důležité, na jaké médium fotíte, ale jak to děláte?
11: Pojďme ke kořenům. Váš první foťák.
12: No, můj první foťák byla EXA 1A, což jsem dostala od tatínka z NDR. A úplně první fotografie byly, že jsem fotila první máj v Hostinem, kde jsem bydlela před školou, protože jsem byla asi prvňák. A teď jsme se povídali, že jedna z mých neúspěšných prvních fotomisí byla v Moskvě, kdy jsem viděla kolem sebe plno bizarních situací a hrozně jsem se těšila, jaké fotky mám. Hrozně jsem tam poletovala o těch silnicích a lehala si na zem a fotografovala. A pak, jaké bylo zklamání, jsem zjistila, že jsem všechny tyhle fotky fotila jenom na jeden snímek, protože se mi nepřetočil film.
11: To bylo zvláštní, že oni dokázali exponovat na tom jednu snímku několik vrstev vlastně. Nám se takhle, tedy mému strýci se takhle podařilo vyfotit mou svatbu, že v pozadí jsou jeho děti v zoologické zahradě s lvem v kleci a předtím je skupinka svatebčanů.
12: Asi to nebylo úplně cíleně.
11: Ne, nebylo, taky mu to nepřetáčelo, nebo to zapomněl přetočit. Vy, paní Souralová, téměř v každém rozhovoru mluvíte o Kiplingovi, o knize džunglí.
12: No, je to moje velká srdcovka, protože můj táta byl biolog a nečet mi moc knížek, protože většinou nebyl doma. Když mi čet nějaký knížky, tak to byla kniha džunglí, protože toho hodně zajímalo. A Ferda Mravenec. A obě tyhle knížky na mě zanechaly prostě následky do budoucna, protože jednak píšu knížky o hmyzu, takže Ondřej Sekora je moje velká inspirace. A Mowgli jsem vždycky chtěla být a připadalo mi to strašně nefér, že Mowgli běhá po pralese a kamarádí se se zvířatama a já bydlím v Hostině v paneláku. A tak teprve teďka na starý kolena si začínám plnit svoje sny, že opravdu pralesy jsou vlastně moje cílová destinace, kam se snažím co nejčastěji jezdit a jezdím tam právě s fotoaparátem.
13: Host Radiožurnálu.

0: Hostem Radiožurnálu je Veronika Souralová. Vy jste se vrátila z takové umělecké expedice v Kongu. Kdo tvořil tu expedici?
1: No, je to takový zajímavý projekt, který organizuje producent Lukáš Hodis společně s biologem Arturem Sněgoniem. A byla to výprava do Konga, kde se vypravilo 9 umělců, kteří vlastně nasávají atmosféru té africké přírody a dostávají v průběhu poměrně náročného cestování informace o tom, jaké je soužití v Africe, hlavně slonů a obyvatel, jak je to problematické, co způsobuje problémy, jaký jsou tam problémy s nelegálním odlovením slonů, s prodejem slonoviny. A vlastně tato výprava se snaží zvyšovat povědomost o tom, co je potřeba v Africe udělat, aby zvířata a lidé žili vedle sebe v nějakém souladu. A ty umělci tam nasáli atmosféru a nyní tvoří díla, která budou dražená v aukci přes Arts Limit 27.9. vypukne ta největší aukce, kdy si lidé můžou koupit jejich díla a tím jednak přispějí na projekt Save Elephants a prostě na obecně na ochranu přírody v Africe.
0: A to mi řekněte jako zkušená cestovatelka, když vyrazíte do Konga se skupinou umělců, řekněme kavárenských povaličů, nechce neurazí, musíte je hlídat? Nebo je musíte popohánět? Nebo jak vypadá ta cesta?
1: No, musím říct, že tahle cesta byla pro mě jako hodně taková hraniční, protože já jsem zvyklá spíš jezdit s fotografy a to je takový úplně jiný cestování. Protože pokud jdete do pralesa nebo obecně do takové exotických destinací s fotografy, tak většinou jako moc nikam nechodíte, protože přijedete na jednu nebo na dvě destinace, tam si musíte pořádně zažít tu přírodu a většinou tak přes den jako se tam tak přemýšlíme o tom, co vyfotíme, leštíme čočky a potom, jak se setmí, tak se nasadíme čelovky, vezmeme si baterky a vydáváme se vlastně do toho nočního pralesa, protože prales se otvírá až v noci. Tam teprv máte možnost jako uvidět hodně hmyzu, který třeba je mým zájmem fotografovat a najednou se to tam všechno rozbzučí, rozcvrdliká a my potom jako celý noci vlastně brouzdáme pralesem, obracíme každý lísteček a tam pořizujeme fotografie. Takže jsme dost jako na jednom místě, protože když se přemisťujete hodně kilometrů, tak nemáte šanci třeba ten fotoaparát ani vyndat. A tady to bylo trošku jinak, protože to byly malíři, ty nefotili. Já jsem sice táhla na zádech těžký vybavení fotografické, ale protože jsem jim musela stačit a většinou to byli lidi, kteří byli o mnoho let mladší než já, tak jsem musela jako se hodně snažit, abych jim stačila. A opravdu jsme tam chodili dlouhý vzdálenosti. Si představte, je tam obrovská vlhkost, je tam 30 stupňů, vytáhnete ty fotoaparáty a procházíte nejenom savanou, kde je tráva jako vyšší než jste vy, pak se to trochu přemění, přejdete do pralesa, tam jdete řekou, různě se brodíte řekama, padáte do řek, padáte do příkopu. No bylo to poměrně dramatické cestování.
0: Jaký odraz to udělalo na křehkých duších malířek a malířů?
1: No já myslím, že obrovský, že z toho byli nadšený, že někteří z nich vlastně takovouhle exotiku navštívili poprvé a on přece jenom Afrika a ještě taková Afrika, kde jsme chodili hodně mimo civilizaci, je velký zážitek pro každého a spali jsme v pralese, spali jsme ve stanech, spali jsme tam v období dešťů, takže to bylo jako docela zajímavé a já jsem sama zvědavá, jak se to odrazilo hlavně na těch plátnech, který teďka tvoří, protože v současnosti vlastně pořizují ty obrazy, které budou do aukce a myslím si, že ty zážitky byly tak intenzivní a silné, že se to 100% na obrazech odrazí.
0: Báli se, že je třeba něco kousne?
1: Já myslím, že ze začátku Někteří určitě jo, ale potom se musíte přestat bát, protože byste tam nemohli být.
0: A oni si dělali nějaké náčrty, něco si kreslili a to potom zpracují, třeba bude olej na plátně.
1: Když jsme chviličku měli čas, což bylo málo kdy, tak opravdu sedli, vytáhli skicáře a malovali, dělali si poznámky, fotografovali se to na mobil, nebo někteří měli i fotoaparáty a inspirovali se a když byla chvilka času, seděli a malovali.

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s ženou, která vede společnost Czech Photo, která ráda cestuje, která píše, jmenuje se Veronika Souralová. Co my víme o Africe, tak jako paušálně?
1: No já myslím, že do té doby, dokud tam nejsme fyzicky a nevidíme, jak tam žijí lidé, jak tam příroda vlastně skoro není, nebo vlastně živočichů je málo, protože naše představa Afriky je z takových dětských knížek, kdy si představujete, že přijdete do savany a uvidíte tam na každém kroku zvíře, ale tohle samozřejmě ve skutečnosti není, to je jenom v rezervacích a národních parcích. A vidíte, jakým způsobem úplně jiným od Evropy tam žijou lidé, tak se hodně zamýšlíte, kam se jako vlastně to lidstvo ubírá a jaký život je správný. Vyvolává to jako velký myšlenkový boom v hlavě.
0: Vy jste na té výpravě do Konga jeli taky kvůli slonům?
1: My jsme tam jeli hlavně kvůli slonům, protože Artur Sněgoň se intenzivně zabývá ochranou slonů a hlavně popularizuje to, že ty lidé ze slony tam můžou žít společně, pokud se udělají nějaká opatření. A tohle všechno jsme se tam snažili nasát, všechno nám ukazoval, jak tam staví třeba ochranné bariéry okolo polí, aby vlastně sloni nezničili těm domorodcům úrodu, protože potom jsou samozřejmě naštvaný na ně a mají důvod je nenávidět, ale dá se to všechno udělat. A slony jsme hledali, chodili jsme přírodou dlouhý pochody, aby jsme je viděli, ale prostě jak jich je tam málo, tak samozřejmě naše výprava 13 lidí určitě dělala takový zvuky, že sloni nás museli slyšet a vidět jako na velkou vzdálenost. Takže jsme je ve finále neviděli, ale všude jsme je tušili a myslím, že se to teďka odrazí právě na těch obrazech.
0: Takže to budou obrazy, které se budou jmenovat třeba tušení slona.
1: No uvidíme, já sama nevím.
0: Slon za obzorem.
1: Je to možný.
0: A co tedy oni malovali, ti malíři?
1: No tak oni tam malovali krajinu, že jo, ta krajina je samozřejmě zajímavá. Barvy jsou tam jiné než u nás. My jsme vlastně žili společně s domorodci, jsme si ty naše stanoví městečka rozložili přímo jako v té domorodé vesnici, takže jsme tam byli zajímavá atrakce, my pro ně a oni pro nás, takže to bylo takový vzájemný.
0: Nechali se malovat?
1: Myslím, že tam nebyl čas, aby jako přímo malovali místní obyvatele, ale samozřejmě jim to utkvělo v paměti a myslím si, že na těch obrazech budou i místní obyvatele.
0: A byli to domorodci, kteří se nenechají ani fotografovat, aby nepřišli o svou duši?
1: To si myslím, že ne úplně.
0: Ne? A vy fotografujete i lidi?
1: No já primárně fotografuju zvířata, nejvíc mi baví fotografovat sociální hmyz.
0: To vím, ale jestli už fotíte
1: ale
0: i lidi.
1: To jenom to chci doříct, že ono to focení toho hmyzu potřebuje čas. A tady ten čas nebyl, takže já jsem fotografovala všechno, co jsem tam viděla, takže mám na fotografiích samozřejmě i takové dokumentární snímky a reportážní místních obyvatel.
0: A je to tak, že jste se léta vyhýbala focení lidí?
1: Je to tak. Daleko radši fotím zvířata.
0: Jsou fotogeničtější?
1: No možná to souvisí s takovou mojí jistou introvertnostní, protože lidí se musím ptát, jestli je můžu fotit, zažívám i negativní reakce, zatímco u mravenců jsem se s žádnýma negativníma reakcema zatím nesetkala, maximálně mě kousnou, ale to přežiju.
0: Vy jste na začátku mluvila o těch dvou knížkách, tedy o knize Džunglí a o Ferdově mravencovi. To byla knížka, která vás přivedla k zkoumání života mravenců a jeho pozorování a fotografování?
1: Myslím, že se to tak dá říct, protože mě to vždycky úplně fascinovalo a bavilo, ale k focení mravenců mě dovedl můj otec, protože byl biolog, ornitolog Konevského národního parku a v důchodovém věku se potom začal věnovat mravencům a zakládal i nový časopis Formika, potřeboval fotky a věděl, že já fotím. Vždycky mi říkal, fotíš pořád nějaký věci, krajiny, tady jezdíš do Ameriky fotit krajinu a kdy mi vyfotíš mravence. Takže já jsem se vlastně díky němu začala zajímat jako o makrofotografii. A když jsem pronikla do těch technických tajů makrofotografie, což je velmi důležité, tak pak už mi zbylo to, že jsem se začala zajímat, nebo ne, začala jsem se o hmy zajímala vždycky, ale rozkrývala jsem ty taje mraveniště, později včelích úlů, později motýlu, který jsem od jak živa vlastně doma chovala. A myslím si, že svět hmyzu je mega zajímavý, fascinující a mnoho lidí o tom moc neví, protože pro ně jsou to nějaký šestinohý potvory, který nemají rádi. A já, protože jsem to začala fotografovat, potom jsem psala knížky pro děti, tak se snažím tímhle svým málem přispět k tomu, aby lidi obecně uznali, že každý tvor má něco exkluzivního a že se i třeba o těchto malých šestinohých potvor, který mnoho lidí zašlapuje, máme co učit jako lidstvo.

0: Radiožurnál je 10:30. Martin Matějka doplní přehled zpráv.
1: V komunálních volbách bude v Česku na podzim kandidovat asi 190 tisíc lidí, to je o 5 tisíc méně než při volbách před 4 lety, informoval o tom Český statistický úřad. Volby do městských a obecních zastupitelstev budou 9. a 10. října. Spolu s nimi budou lidé vybírat senátory ve 27 obvodech. Dluhy Čechů rostou, za první polovinu roku se meziročně zvýšily o 16% na skoro 4,5 bilionu korun. Vyplývá to z dat společnosti KRIF. O desetinu přibyl taky objem půjček, které lidé nezvládají splácet. Íránské ozbrojené síly zařadily na seznam vojenských cílů stanici amerického rádia Svobodná Evropa, která sídlí v Praze, informovala o tom agentura AFP. Týká se to stanice Radio Farda, která vysílá ze zahraničí do Íránu v perštině. Mluvčí íránských sil Adolf Fazl Šekráčí ji obvinil ze spolupráce s americkými a izraelskými rozvědkami. Na seznam vojenských cílů Teherán ze stejného důvodu zařadil taky třeba stanici BBC Persian a Iran International. Vyjádření stanice scháníme. A ve věku 80 let včera zemřel britský herec, komik a zpěvák Tim Curry. Médiím to dnes potvrdil jeho manažer. Curry dosáhl prvních úspěchů jako herec v muzikálu Vlasy. Nejvíc se pak proslavil rolí vědce v muzikálové komedii The Rocky Horror Picture Show. Sport. Tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová nastoupí v noci do semifinále smíšené čtyřhry na US Open. Česká dvojice bude hrát s ruským párem Rubiov-Andrejevová. O druhé místo ve finále si zahraje Francouz Monfils s Ukrajinkou Svitolinovou proti italsko-švýcarské dvojici Koboli-Benčičová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody v Břeclavi a na Znojemsku. Dálnice aktuálně bez kolon. V Břeclavi v Lidické ulici havarovala dvě osobní auta. Následky srážky omezují průjezd na kruhovém objezdu u Teska. Je to na cestě k dálnici D2 a do Hodonína. V centru Ostravy na křížení Českobratrské s Nádražní ulicí stále zasahují u nehody hasiči. Je tam osobní auto mimo vozovku a do centra zavřený pruh. Na Znojemsku trase Vracovice-Olbram kostel je osobní auto mimo silnici. Nehoda je mezi Rybníkem a železničním mostem. Místo průjezdné, změní se to zřejmě během odklízení následků havárie. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Noc bude oblačná.

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s Veronikou Souralovou. Jak vysvětlujete laikům, co je to makrofotografie?
1: No, makrofotografie je, když něco malého nafotíte tak, že to můžete vidět do detailu. To by bylo asi tak nejjednodušší. A musím říct, že třeba zvlášť třeba u nás na chalupě, kde jsem právě pořídila velké množství snímků mravenců, tak takový ty chalupáři, kteří se tam spíš zajímali jako o tom, jak jim rostou brambory a kolik tun budou mít jablek. Tak když viděli ty zvětšený mravence na snímcích, a protože já jsem to tam každému samozřejmě ukazovala a vodila jsem je tam k obrazovce, jak to je, tak oni říkali, pane bože, teď každý ten mravenec má vlastně nějaký výraz, má úplně ten obličej, který by se dal přirovnat jako i k lidským výrazům. A říkali, ježiš, to je krásný, to my už jim nebudeme ubližovat a my se spíš budeme jako zajímat o tom, co nám o tom říkáš. A to si myslím, že jsou takový malý krůčky.
0: Co vás na životě mravenců fascinuje, kromě toho, jak vypadají?
1: No tak úplně všechno. Tohle to by mohl být jako další rozhovor, který bychom se nedostali vůbec na Czech Press Photo a na Czech Nature Photo, protože ta hmyzí říše mě fascinuje všim, protože jim tam všechno funguje. Oni prostě žijou jako jeden tvor. Naše představa, že ten mravenec je jako ten jeden tvor a ten má jako nějaký svoje vlastní rozhodnutí, to tak nefunguje. Oni fungují jako celé to společenstvo a právě proto jsou tak dokonalí. A každý tam má svoji funkci, tu dokonale plní, nemají svoje vlastní ego a to je asi ten kámen úrazu, kde je ten rozdíl právě mezi sociálním hmyzem a lidským společenstvím, kde tady každý si jedeme na svůj vlastní ego a chceme být viditelní, chceme něco dosáhnout a oni toho

dosáhnou v té síle toho celého společenstva, který může být jako třeba i milionový. Just a perfect day. Drink sangria.

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s Veronikou Souralovou, která v tom minulém vstupu správně připomněla, že naším tématem by mělo být také Czech Press Photo a Czech Nature Photo. V jaké fázi je ten letošní ročník?
1: Tak ten je hodně rozběhnutý, protože když budeme mluvit o Czech Press Photo, tak v současné době je v nové budově Národního muzea k vidění výstava 31. ročníku Czech Press Photo. Je to, kdybych to měla charakterizovat, tak pokud návštěvník přijde na výstavu, tak si vlastně zrekapituluje všechny důležité události za uplynulý rok, které se děly jak v České republice, tak ve světě. A je to podané očima našich profesionálních fotografů, takže skvěle a dokonale. A takže ten vizuální vjem je samozřejmě ten největší na výstavě Czech Press Photo, ale pod každou fotografií jsou popisky, které přinášejí příběhy fotografií, a ta výstava je poměrně interaktivní, je tam hodně obrazovek, je tam hodně pláten, takže se nám do celé výstavy vešlo 800 fotografií a je to napříč vlastně všemi obory, že máte to přes aktualitu, reportáž, sport, přírodu, lidé, o kterých se mluví, každodenní život. A tento ročník jsme měli i dvě novinky, a to bylo, že jsme do té soutěže pustili evropské fotografy, takže to je nejenom jako čeští fotografové, ale máme tam už vstup jako z Evropy.
0: Nebrblali čeští fotografové, že mají najednou konkurenci?
1: Ke mně se to nedostalo. Já doufám, že ne, že naopak jsou rádi, že můžou svoje díla srovnat jako s tou evropskou špičkou.
0: Vy jste mluvila o příbězích fotek, ale vedle toho, ale v pozadí jsou příběhy těch fotografů, o kterých málo kdo ví a které jsou někdy tedy velmi zajímavé.
1: A to samozřejmě jako zdůrazňuje výstava, protože jak přesně říkáte, do soutěže Czech Press Photo většinou hlásí své snímky profesionální fotografové, takže jejich fotografie my známe z médií a málo kdo ale zná toho fotografa, který stojí za tím. A soutěž Czech Press Photo je zviditelňuje. Nejenom tím, že máme potom velmi exkluzivní ceremoniál předávání cen, který se koná v západní dvoraně Národního muzea. Je to taková, už bych řekla, VIP událost celého roku, protože my se hodně snažíme, aby to bylo propojeno s kulturou, s kulturním programem, přijde tam předávat ceny pan prezident, je to jako velká událost a tam samozřejmě ocenění fotografové stojí na pódiu.
0: Já vás poslouchám, ale listuju tady při tom v knížce, kterou jste přinesla, která je úžasná, fotografie a jejich příběhy, Czech Press Photo. Jste mluvila o prezidentovi, že tam bude, tak zrovna jsem si to náhodou otevřel na stránce, kde jsou fotografie Lukáše Bíby z Ekonomie, manželů Pavlových.
1: Je to kniha, kterou jsme vydali k 30. výročí Czech Press Photo. Jako Czech Press Photo už tady funguje takhle dlouho, od roku 95. A je to vlastně, jsou to oceněné fotografie za posledních 5 let. A právě jsou tam nejenom ty fotky, ale jsou tam i příběhy o tom, jaké fotografové pořizovali, a jsou tam i medailonky těch jednotlivých fotografů. Takže je to taková kniha, kterou bych doporučila. Nejenom, že se tam dozvíte plno zásadních událostí, ale ještě se dovíte, kdo je fotografuje.

0: už jsme si povídali s Veronikou Souralovou částečně o letošním ročníku Czech Press Photo, tak kde je Czech Nature?
1: Czech Nature, to je taková mladší sestřička soutěže Czech Press Photo. Zatímco Czech Press Photo založila Daniela Mrázková, já jsem vlastně ten projekt po ní převzala a pokračuju v něm a snažím se ho a doufám, že poměrně úspěšně zdokonalovat. Tak Czech Nature Photo je můj projekt, který jsme založili společně s fotografem Michálem Krausem. A vlastně došla jsem k tomu tak, že jsem bývala na porotách Czech Press Photo, protože Czech Press Photo má renomované mezinárodní poroty. A vždycky porota procházela v soutěžní snímky a kategorii příroda trošku jako přecházela. Byla to taková trošku zapomenutá sestřička, protože ty reportážní fotografové prostě preferují trošku jiné fotky, než jsou fotky přírody. A tenkrát mi připadalo trošku škoda, že protože sama jsem fotografka přírody a vím, jak kolik musíte mít znalostí, co musíte všechno umět, kam musíte vědět, kam přijít, aby ty zvířata tam byly. Musíte mít obrovskou trpělivost, abyste ty fotky pořídili. A že by se to asi zasloužilo svoji vlastní soutěž. A už je to před 10 lety, kdy jsme tohleto zkusili udělat. Udělali jsme první jaký ročník a zjistili jsme, že ano, v Česku a ještě i na Slovensku, jsme to dělali pro Slováky, je velké množství fotografů, který se tím zabývají. No a dneska jsme už v 10. ročníku a ta výstava fotografií vzniklých ze soutěže je nyní k vidění v Tereziánském křídle Pražského hradu. A tam bych také ráda posluchače pozvala, protože je to veskrze pozitivní záležitost. Jsou tam nádherné fotky zvířat celého světa. A když si to projdete, ještě bych doporučila třeba si projít zámecké zahrady, protože to je takový hezký výlet. Projdete si zahrady, podíváte se na Plečníkovou vyhlídku, podíváte se na Prahu, která se pod váma rozkládá a pak se otočíte a jste přímo u toho Tereziánského křídla, kde ve dvou patrech je výstava Czech Nature Photo. A každý, jsem přesvědčená, každý, kdo to vidí, tak si řekne, že ta příroda je tak nádherná, rozmanitá, dokonalá a nyní nám jako tady rodu Homo sapiens velmi mizí mezi prsty, protože děláme všechno pro to, aby jsme ji velkou rychlostí zničili. A tak jsem přesvědčená, že každý, kdo tuhle výstavu uvidí, tak se trošku jako zarazí a řekne si, že sám by měl aspoň přispět svými možnosti k tomu, aby tu přírodu chránil, protože bez toho to nedopadne dobře.
0: Tak děkujeme za pozvánku a věřím, že všichni posluchači Radiožurnálu i neposluchači Radiožurnálu, k ním se to dostane, se na tu výstavu půjdou podívat.
1: Ta výstava jenom doplním, že je do 13. září, takže na to už není tolik času, ale zatímco Czech Press Photo je až do konce listopadu, tak běžte nejdřív na Czech Nature Photo a pak běžte na Czech Press Photo.
0: Hostem je Veronika Souralová. Lihovar je co?
1: Tak Lihovar je velký projekt na Smíchově, developerský, který mě teďka mimořádně zaměstnává. Protože již v listopadu by se měl otvírat. Jsou tam taky tři kulturní pilíře. A jeden pilíř je Muzeum Davida Černého, které tam už je. Druhý je vyhlídkový komín, který v současné době se do něj instalová kapsle. Takže je to komín, v kterém bude průhledná kapsle a vy tou kapslí vyjedete nahoru, úplně na hranu komína. Ale aby to nebylo úplně tak jako nudný a klaustrofobický, že jedete uvnitř komína, tak my v současné době tam právě z Czech Photo a ze studiem Lunchmeet připravujeme imerzivní program. Takže ta kapsle bude celá vlastně obalená obrazovkama a vy do toho vstoupíte a vlastně se vám najednou se ocitnete v takové jako velké pohádkové továrně a to budete právě projíždět až nahoru. No a teď se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu a to je naše nová galerie, která se bude se jmenovat Czech Photo Lihovar Imagine a možná plno lidí neví, co je to imerzivní galerie. To je, myslím, je to takový nový současný trendy pojem A vlastně je to tak, že vy si nebudete prohlížet fotografie v rámech, ale vstoupíte přímo do těch fotografií. Takže se v tom prostoru bude množství různých projektorů, které vám budou ty fotografie promítat na zeď a vy budete stát uprostřed nich. A nejenom jako uprostřed toho obrazu, ale i uprostřed zvuku, protože tam bude imerzivní zvuk. A já jenom můžu tak trochu prozradit, že ta první výstava bude mít hodně společného s pralesem, o čem jsme tady teďka hovořili, a vy se tam ocitnete uprostřed toho pralesa. A to právě teďka všechno připravujeme. Je to zatím naše největší galerie, největší projekt a všechno to je ale základ fotografie, která se v současné rychlé digitální době velmi proměňuje.
0: Veronika Souralová byla hostem Radiožurnálu. Děkuji za to a ať se vám daří. Naschledanou.
1: Děkuji moc za pozvání.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Radiožurnál 23 hodin. Martin Matějka pro vás připravil zprávy.
3: Irán zařadil na seznam svých vojenských cílů taky stanici vysílající z Prahy. Indie vyslala Nepálu po záplavách letadlo s humanitární pomocí. A spartianské fotbalistky začaly závěrečné předkolo Ligy mistrů výhrou nad Servet. A zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnost přibývat a teploty 24 až 29 stupňů.
4: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Iránské ozbrojené síly zařadily na seznam vojenských cílů jednu ze stanic amerického rádia Svobodná Evropa se sídlem v Praze. Informovala o tom agentura AFP. Rádio Farda vysílá ze zahraničí do Iránu v perštině. Iránské síly stanici obvinily ze spolupráce s americkými a izraelskými tajnými službami. Situaci sledují i pražští policisté, pokračuje jejich mluvčí Jan Daněk.
5: Informace ve veřejném prostoru vnímáme a dlouhodobě jsou některé budovy pod zvýšenou ochranou, ale z taktických důvodů nebudeme poskytovat bližší podrobnosti.
3: Na seznam vojenských cílů zařadil Teherán taky třeba stanice BBC Persian a Iran International. Indie vyslala Nepálu transportní letoun s 10 tunami humanitární pomoci. Podle indického ministerstva zahraničí jsou to třeba dočasné přístřežky, přikrývky, balíčky s hygienickými potřebami, solární lampy a léky. Hranici Nepálu a Tibetu dnes zasáhla blesková povodeň. Nepálské úřady hlásí podle stanice BBC nejméně 150 mrtvých, stovky dalších pohřešují, včetně zahraničí turistů. Zatím není jisté, jestli jsou mezi nimi taky Češi. Čína pak oznámila v Tibetu minimálně 3 oběti a 265 pohřešovaných. Celkový počet mrtvých ani rozsah škod zatím není známý. Spojené státy zařadily na seznam zahraničních teroristických organizací pro palestinskou skupinu Palestine Action. Oznámilo to americké ministerstvo financí s tím, že Washington na skupinu uvalil sankce. Šéf americké diplomacie Marco Rubio už minulý měsíc varoval před podle něj terorismem extrémní levice. Hnutí naopak tvrdí, že jeho činnost spočívá v zachraňování životů. Britská propalestinská skupina je už na seznamu teroristických hnutí ve Spojeném království. Loni tam podnikala protestní akce proti některým britským zbrojním společnostem. Podle Palestine Action jsou zbrojovky napojené na izraelskou armádu, která pravidelně útočí na Palestince v pásmu Gazy. Britská vláda hnutí zakázala činnost poté, co aktivisté loni v červnu poškodili 2 letadla na základně britského královského letectva. Armáda může znovu používat vrtulníky Venom a Viper. Jejich provoz pozastavila po červencové nehodě na základně v Náměšti nad Oslavou. Při pádu jednoho z vrtulníků zemřela vojákyně a další 4 lidé se zranili.
6: Už v pondělí obnovila armáda provoz vrtulníků, které chrání vzdušný prostor v Polsku. Od včerejška můžou vzlétnout i zbývající stroje na základně v Náměšti, říká mluvčí armády Vladimír Holas.
7: Všechny vrtulníky prošly mimořádnými technickými kontrolami, přičemž byla přijata i konkrétní organizační opatření, která vyplývají z nařízení velitele vzdušních sil k uvolnění vrtulníku zpět do provozu.
6: Nehoda vrtulníku se stala při rutinním výcvikovém letu. Venom se při přistávání zřítil z výšky asi 50 metrů. Nehodu dál vyšetřuje vojenská policie kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Hrozí za něj až 10 let vězení. Průběh vyšetřování policie víc nekomentovala. Pád stroje prověřuje i komise ministerstva obrany. Lucie Špetová, Radiožurnál.
4: Sport.
3: Fotbalistky Sparty Praha vyhrály v úvodním zápase třetího předkola Ligy mistryň nad švýcarským týmem Servette Geneva 3-2. Za domácí se prosadila Černá, Rancová a Bartoňová. Právě kapitánka Eva Bartoňová po zápase přiznala, že výkon týmu nebyl i přes výhru ideální.
8: Bude to ještě hodně těžký boj. Servette ukázalo, že fotbal hrát umějí a my jsme ten druhý poločas podle mě nepředvedli dobrý výkon. Koledovali jsme si o to, aby těch gólů střelili víc a budeme muset ještě zabrat venku.
3: Odvetu Spartianky odehrají příští středu na hřišti Servette Geneva a v úvodním předkole evropského poháru se prosadili také fotbalistky Liberce, které zvítězily na hřišti Sarajeva 3-2. A třetí český zástupce v pohárové sezóně Slavia už dříve vypadla, a to poté, co v kvalifikačním miniturnaji neuspěla v boji o ligu mistryň a následně ani o evropský pohár.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.

0: No a tady je samozřejmě večerní radiožurnál. Jsme rádi, že nás posloucháte i 5 minut po 23. hodině. Za chvíli aktuální výsledky fotbalové ligy mistrů.
1: Večerní radiožurnál
2: a Vojtěch Bidrman.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: 23 hodina 9 minut, jsme rádi, že ve středu večer posloucháte Radiožurnál. Ne všechno úplně vždycky vyjde po té technické stránce, toho jste si možná před chvílí v našich zprávách všimli, ale teď už snad dobře slyšíte a hlavně slyšíte všechno, co se děje, všechno podstatné. Konkrétně fotbalová Liga mistrů, která dnes poznala další jisté tři účastníky letošní ligové fáze. Tým AEK Athény v odvetě neponechal nic náhodě, porazil 4-0 Levski Sofia a postupuje. Lyon naopak vypadl z Fenerbahče Istanbul po výsledku 1-2. A Viking Stavanger si poradil s Dynamem Záhřeb 3-1 a taky si zahraje hlavní fáze Ligy mistrů. Ve slovinském Celje se pořád o Ligu mistrů bojuje, domácí totiž po 90 minutách hráli se Slovanem Bratislava nerozhodně 1-1. Teď už se prodlužuje a ve 106. minutě jsou na tom zase o něco líp Slováci. Martinez se prosadil ve 100. minutě, Slovan vede 2-1 a jestli tenhle náskok udrží, bude posledním jistým účastníkem ligové fáze letošní Ligy mistrů. O konečném výsledku ze Slovinska a tedy i poslední jméno účastníka letošní Ligy mistrů od nás před půlnocí na Radiožurnálu určitě ještě uslyšíte.

půjdu zase s tebou. Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

obětí či lovec. Teď chci být chvíli sám, vidět, co neviděl jsem léta, rozum i srdce odevzdám.

0: se bát, je lepší žití ve dvou.
1: Stejný invazní druh může mít v různých částech světa úplně jinak ničivé následky. Ukazuje to nová studie vědců z Česka, Německa a Švýcarska, publikovaná v časopisu Science. V Africe, Asii a Jižní Americe jsou škody přibližně dvojnásobné než v Evropě a Severní Americe. Podle vědců zatím není to, že by se tam invazní druhy vyskytovaly častěji, ale hlavně to, že je státy nedokážou tak dobře a včas dostat pod kontrolu.
2: Tohle to třeba to, na co koukáme, to je naše borovice lesní tady.
3: S invazním biologem Petrem Piškem z Botanického ústavu Akademie věd jsme teď v Průhonickém parku. Procházíme se mezi stromy z různých částí světa a zastavujeme se u borovice lesní. Právě na ní se dá ukázat, jak může rostlina, která je u nás běžná, jinde působit velké škody.
2: Borovice je typická pro Českou, borovice dokonce je typická pro celou severní polokouli. Ale celá řada druhů borovic byla zavlečena na jižní polokouli a tam se stala velmi invazními a působí tam velké škody a problémy.
3: Třeba v Jižní Africe. Některé borovice tam lidé podle Petra Piška vysadili kvůli dřevu. Stromy ale unikly do krajiny a začaly se šířit na obrovské plochy. Vědci podobné případy pozbírali ze 172 zemí a dohromady jich měli víc než 22 tisíc.
2: My jsme se podívali na to, jaké mají invazní druhy dopady, co ty invaze způsobují a jak jsou ty důsledky závažné.
3: A zjistili paradox. Víc invazních druhů je podle záznamů v Evropě a Severní Americe. Závažné škody ale častěji způsobují v Africe, Asii a Jižní Americe.
2: Když se podíváte na druhy, které jsou zaznamenány jako invazní jak na severu, tak na jihu, tak ten konkrétní druh skutečně má v průměru o polovinu větší dopad než na tom severu.
3: Třeba u krysy je rozdíl ještě výraznější. V Evropě a Severní Americe způsobila závažné škody asi v polovině případů, zatímco v Africe, Asii a Jižní Americe v 9 z 10.
2: Krysy atakují třeba populace původních ptáků, vyžírají těm ptákům vejce a jsou schopny tím vlastně nepřímo ovlivnit i celé fungování těch pobřežních ekosystémů a ovlivnit třeba kvalitu korálových útesů.
3: Proč tedy stejné druhy způsobují někde mnohem větší škody, to vědci spojují hlavně s tím, jak dobře jsou jednotlivé země připravené zasáhnout.
2: Na tom severu ty země jsou bohatší, mají lepší strukturu institucionálních kapacit, mají třeba lepší monitorovací systémy a mají hlavně víc peněz na to, aby mohli případně s tím něco dělat.
3: Klíčové je proto nový druh zachytit co nejdřív. A protože se rostliny a zvířata po světě šíří přes hranice, třeba spolu se zbožím, musí spolupracovat i jednotlivé země, říká spoluautor studie Hanno Zeebens z Německé univerzity v Gíznu.
4: Druhy snadno překračují hranice, takže žádná země tenhle problém sama nevyřeší. Účinná prevence závisí na sdílení znalostí zdrojů a koordinovaném postupu mezi zeměmi. Prevence je při zvládání biologických invazí klíčová.
3: Pomoc by proto podle vědců měla směřovat hlavně do zemí, které nemají dost lidí, peněz a zkušeností.
4: Pokud chceme snížit celosvětové škody způsobené invazními druhy, bude zásadní posílit mezinárodní spolupráci a podpořit země s omezenými možnostmi jejich zvládání. Naše výsledky ukazují, že vlády by měly mnohem víc investovat do prevence a včasného odhalení.
3: Vědci tak varují, že u invazních druhů může být pozdější náprava mnohem dražší než včasná prevence. Nejde přitom jen o peníze, ale i o přírodu, kterou už nemusí být možné vrátit do původního stavu. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Zrzavé vlasy, ostrý pohled a hlas, který poznáte po několika sekundách. Teď už nemluvím o francouzské zpěvačce Zaz, kterou jste slyšeli na Radiožurnálu, ale o Shirley Mansonové. Ta se v polovině 90. let stala frontmankou skupiny Garbage. Naspívala hity Stupid Girl nebo Only Happen When It Rains i titulní píseň k bondovce Jeden svět nestačí. Letos v červnu se Garbage po více než 20 letech vrátili taky do Česka a zahráli v pražské Lucerně. Shirley Mansonová slaví právě dnes 60.
1: Shirley Mansonová se narodila ve skotském Edinburghu. Hudební kariéru začínala už v 80. letech, nejprve jako klávesistka a doprovodná zpěvačka. Později se postavila k mikrofonu. Zpívala třeba ve skupině Angel Fish a právě tam si ji všimli tři američtí hudebníci, kteří dávali dohromady novou kapelu. Jmenovali se Duke Ellington, Steve Marker a Butch Vig. Poslední z nich už byl tehdy velmi známým producentem, stál například za album Nevermind od Nirvány. Do své nové kapely hledali zpěvačku. Shirley Mansonová se k ním přidala v roce 1994 a o rok později vyšlo debutové album Garbage. Prodalo se ho přes 4 miliony kusů a písně jako Stupid Girl nebo Only Happy When It Rains udělali z Garbage jednu z nejúspěšnějších alternativních kapel 90. let. Úspěch pokračoval druhou deskou Version 2.0 a na konci desetiletí přišla nabídka, která Garbage dostala také do filmové historie.

0: titulní píseň k 19. Bondovce Jeden svět nestačí s Piercem Brosnanem. Skladbu Garbage nahráli v roce 1999. Během dalších let několikrát přerušili činnost. Mansonová si vyzkoušela také herectví.
1: Come and play hide and seek, mommy.
2: I'm working.
1: But you promised.
2: Patience is a virtue, Savannah. To tolerate delay implies self-control and forbearance, as opposed to wanting what we want when we want it. Something to think about.
0: V seriálu Terminátor příběh Sary Connorové stvárnila šéfku technologické společnosti Catherine Weaverovou, která je ale ve skutečnosti Terminátor typu T-1001 z tekutého kovu. Ke kapele se ale vždycky vracela. Loni Garbage vydali už 8. studiovou desku Let All That We Imagine Be The Light. A letos v červnu se po více než 20 letech vrátili také do Česka. Ve vyprodaném velkém sále pražské Lucerny zazněly nové skladby i staré známé hity. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

Americké garbage nehrajeme na radiožurnálu příliš často, tak snad jste si je teď u příležitosti 60. frontmanky Shirley Mansonové užili. Dobrý večer, za 3 minuty další zprávy radiožurnálu.

0: Radiožurnál je 11:30. Martin Matějka, přehled zpráv.
1: Ministerstvo životního prostředí prošetřuje možné porušení zákona o veřejných zakázkách ve Výzkumném ústavu pro krajinu. Informoval o tom šéf rezortu Igor Červený z motoristů. Ten proto dočasně pozastavil činnost ředitele průhonického ústavu Libora Horta. Lidé, kteří tam připravovali projekty, měli být podle Červeného zároveň napojení na firmy, které tyto zakázky nakonec získaly. A k porušování zákona a ke střetu zájmu mělo docházet od roku 2023 a týkalo se to projektů za 40 milionů korun. Slovenská vláda chce regulovat přístup mladých k sociálním sítím, schválila proto návrh zákona, kterým chce zamezit dětem do 16 let vytvářet a užívat vlastní účty. Předlohu ještě posoudí parlament. Podle ministra školství technologické společnosti využívají algoritmy, které vytvářejí závislost lidí na sociálních sítích. Datová schránka bude od zítřka fungovat na nové doméně. Lidé se do ní dostanou jen na nové stránce datovka.gov.cz. Změna je součástí postupného sjednocování webů. A po zítřejší změně je možné, že lidé, kteří mají heslo do datovky uložené v prohlížeči, ho budou muset zadat znovu. A úroda chmele v Česku bude letos oproti průměru až o čtvrtinu nižší, a to hlavně kvůli suchu a horku, řekl to předseda představenstva Svazu pěstitelů chmele Jiří Smetana. Horší je podle něj taky kvalita chmele. Sport. Fotbalisté AEK Athény, Fenerbahce Istanbul a Vikingu Stavanger postoupili do Ligy mistrů. AEK po úvodní bezbrankové remíze se Sofií ovládl domácí odvetu 4-0. Dvěma góly se na výhře podílel Varga. Fenerbahce zvítězilo na hřišti Lyonu 2-1 a po remíze 1-1 z prvního utkání si zajistilo postup. Stavanger po úvodní remíze 2-2 porazil Dynamo Záhřeb 3-1. O postujícím z dvojce Celje Slovan Bratislava rozhoduje prodloužení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Požár auta na Mělnicku a uzavírka v Praze. Na silnici 16 mezi Mělníkem a Velvary hořela dodávka. Omezený průjezd, možná je taky uzavírka, případně lidi na vozovce čekejte u Spomyšle. Na dálnici D5 na výjezdu z Prahy do Plzně stojí porouchané osobní auto. U sjezdu na Rudnou pátém kilometru provoz nezdržuje. Poblíž na D5 se do Plzně za sjezdem na Rudnou údržba zavřela levý pruh. 6. až 7. kilometr jede se pomaleji, ale plynule. A v Praze na městském okruhu zavřeli Zlíchovský tunel ve směru k Barandovskému mostu. Omezení kvůli mytí tunelu potrvá do zítřejšího rána. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Noc bude oblačná až polojasná, zpočátku ještě výjimečně s přeháňkami, ochladí se na 15 až 11 stupňů. A zítra pak čekáme většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnost přibývat. Nejvyšší čtvrteční teploty 24 až 29 stupňů, na horách naměří kolem 20 a na Šumavě až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje večerní radiožurnál s Vojtěchem Bidermanem.
0: Naskok ještě do slovinského Celje, kde se fotbalový Slovan Bratislava před malou chvílí dočkal opravdu velkého úspěchu postupu do ligové fáze Ligy mistrů. Slovenský tým vyhrál na půdě soupeře 2-1 po prodloužení. Góly Slovanu vstřelili Šporar v prvním poločasu a ten vítězný

Po letech příprav dnes slavnostně začala rekonstrukce pražské invalidovny. V čem je tato budova jedinečná, jak bude po rekonstrukci vypadat a co všechno v ní bude? Neomezí stát kvůli 2 miliardovým nákladům na obnovu invalidovny jiné investice do hradů, zámků a dalších památek? V dnešních 20 minutách Radiožurnálu jsme se na to všechno zeptali generální ředitelky Národního památkového ústavu Naděždy Goryčkové. Tak si záznam rozhovoru s ní poslechněte na Radiožurnálu hned po půlnočních hlavních zprávách.

0: Zvuk kovadlin zní třetím nádvořím hradu Helvštína na Přerovsku. Koná se tam tradiční kovářské fórum. Tým uměleckých kovářů pod vedením Václava Nohy má týden na to, aby zhotovil umělecké dílo, které natrvalo ozdobí hradní expozici. Dostalo jméno Zrozen v ohni.
1: Václav Noha a jeho kolegové v hradní kovárně pracují i více než 12 hodin denně. Dílo musí mít hotové do pátku. Všichni proto mají stále po ruce hrnky s kávou.
2: U těch výhních zpracováváme silný pásoviny a je tam obrovský teplo. Takže člověk jako je z toho docela neupitej.
3: Takže bez kávy to nejde.
2: Nejde.
1: V kovárně Václav vyrábí 2metrovou plastiku kováře při práci. Je složená ze silných kovaných pásovin. Vzájemně jsou probíjené a nýtované. Zástěru má stepané nosazy. I když Helvštín je pro mistry černého řemesla světovým centrem, žádnou nadživotní plastiku kováře ještě nemá.
2: Jsem strašně dlouho přemýšlel nad tím, jestli vůbec tady takovou složitou vízu jako zvládnem, protože je to opravdu těžký a je to už level nad levelem, no. je to velká výzva. Pomalu se nám to nahoře zbíhá, za chvilku budem nejtovat.
1: V rámci kovářského fóra umělci pro hradní expozici vyrobili už na 40 plastik. Pro tu nejnovější kastelán Jan Laurov hodné umístění ještě nemá.
4: Jsou tady díla třeba od nedávno zesnulého akademického sochaře Igora Kitzbergera. No a z těch mezinárodních týmů se tady velice pěkně zapsal třeba Claudio Botero se svou rodinou, anebo když teďka se podíváme na tu celospolečenskou situaci a celosvětové dění, tak já osobně rád vzpomínám tady na kooperaci třeba rusko-ukrajinského týmu anebo izraelsko-palestinského týmu, kdy prostě teď si myslím, že už to jsou pouze vzpomínky.
1: Nové dílo návštěvníci hradu můžou poprvé obdivovat v pátek při zahájení Hefajstonu. Letos na něm přislíbilo účast 600 mistrů černého cechu z celkem 20 zemí světa. Helvštín, Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.

Před týdnem se u Podštátu zřítila větrná elektrárna staršího typu. Někteří vládní poslanci, včetně místopředsedy sněmovny Patrika Nachera z hnutí ANO, nešetřili posměchem. Oslovili jsme proto předsedu České společnosti pro větrnou energii Michala Janečka, aby případ uvedl do souvislostí. A přepis dnešního Interview Plus najdete taky na iRozhlasu.

0: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Heslo zakladatele moderních olympijských her Pierre de Coubertina teď 100% platí pro volejbalistku Kateřinu Válkovou. V Brně se v těchto dnech účastní mistrovství Evropy. Teprve v polovině května přitom absolvovala operaci kolena.
1: Na operaci předního křížového vazu byla volejbalistka Kateřina Válková 18. května. Hned začal závod s časem, s cílem stihnout domácí mistrovství Evropy.
2: První 3 týdny jsem byla o berlích, tak to bylo takový víc odpočívání, ale vlastně už i tam jsme začínali s rehabilitací vlastně hned od 2. týdne a pak vlastně v podstatě od pondělí do soboty v posilovně nebo na rehabilitacích.
1: Po operaci řekli lékaři nahrávačce, že regenerace zabere 10 týdnů. Přesně tolik v tu chvíli zbývalo do startu závěrečného soustředění v Táboře, které už Válková musela stihnout.
2: Fyzio, doktoři se snažili co nejvíc. I já vlastně vnitřně ten tlak tam byl velký, protože jsme věděli, že by se to dalo stihnout, ale furt tam byly vlastně otazníky. A kdyby se mě ještě někdo zeptal na začátku července, tak bych jim asi řekla, že to fakt nestihneme, ale pak se to tam taky jeden týden vlastně všechno nějak sedlo a nakonec to vlastně dopadlo dobře.
1: Jedna věc byla dostat do pořádku koleno, druhá poprace s tím, že zranění přišlo zrovna před turnajem, který je pro české reprezentantky tak výjimečný.
2: Jakýkoliv zranění po sportovce není úplně jednoduchý a tím, že to vlastně přišlo na začátku té sezony, na kterou jsme se reprezentační, na kterou jsme se všichni těšili, tak to nebylo úplně jednoduchý, ale naštěstí mám kolem sebe podporu jak přátel, tak přítele a rodiny, kde si myslím, že to bylo nejdůležitější.
1: Kdyby část evropského šampionátu nehostilo Brno, možná by Válková účast dopředu vzdala. I za těchto okolností ale nešla do rizika a byla připravená na variantu, že turnaj uvidí jen z tribuny.
2: Bylo to nastavený, takže kdyby mě cokoliv bolelo, kdyby to nešlo, tak prostě jsme to zastavili a nejelo se, ale myslím si, že i ten trénink i vlastně veškerá ta rehabilitace byla nastavená, takže vlastně to bylo postupný, aby to koleno jsme úplně neodpálili a zároveň vlastně to bylo bezpečný, ale samozřejmě vždycky tam je nějaký risk, že to nemusí klapnout nebo že se něco může stát.
1: Poslední zápas základní skupiny čeká Kateřinu Válkovou a její spoluhráčky ve čtvrtek proti Bulharsku. Postup už mají Češky jistý, konečné umístění ve skupině ale rozhodne o 8finálovém soupeři. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Je přesně půlnoc. Radiožurnál přináší hlavní zprávy.
1: Sněmovna přehlasovala prezidentovo veto novely, která upravuje sestavování veřejných rozpočtů. Obětí bleskových povodní na hranicích Nepálu a Tibetu je nejméně 160, pohřešují se stovky zahraničních turistů. Kanoista Martin Fuxa vyhrál na mistrovství světa rozjížďku na 500 metrů. Dnes čekáme většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnost přibývat a teploty 24 až 29 stupňů. Je čtvrtek 27. srpna, hlavní zprávy a Martin Matějka.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci přehlasovali prezidentské veto, hlasy koaliční většiny si tak prosadili novelu rozpočtových pravidel. Do schválených výdajů se nově nebudou započítávat některé výdaje státu, třeba na dopravní infrastrukturu, jako jsou železnice a dálnice. A schválený schodek bude moct kabinet překročit i při zhoršení bezpečnostní situace.
3: Novelu od začátku jejího projednávání silně kritizovala opozice. Podle ní přispívá pouze k zadlužování státu a oslabuje kontrolu veřejných financí. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
4: Začíná rozpočtová demolice, začíná faktický konec odpovědného vládnutí. Jste hrobaři rozpočtu.
3: Všechny opoziční kluby se kvůli novele plánují obrátit na ústavní soud. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO ale argumentovala, že bez přijetí novely by nešel sestavit realistický rozpočet na příští rok.
5: Nechceme dělat vylhané rozpočty. Právě proto přicházíme s tímto zákonem.
3: Do sněmovny se novela vrátila už po druhé. Ještě před prezidentem i poslancům v červnu vrátili taky senátoři. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec po dohodě skončí k poslednímu srpnu ve funkci. Nahradí ho současná vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní ministerstva dopravy Lenka Hamplová. Rozhodla o tom dozorčí rada drah. Krapinec nedávno vrátil bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné s tím, že ji k výkonu funkce nepotřebuje. Nutnost prověrky byla v požadavcích tehdejšího výběrového řízení.
6: Nástupkyně Lenka Hamplová příslušnou prověrku má, i proto bude jmenovaná přímo bez výběrového řízení, řekl Radiožurnálu ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
7: Takže nikdo nemusí teďka čekat na 90 až 180 dní na to, jestli ten uchazeč, který by prošel, vyšel nebo vypadl z nějakého výběrového řízení, splňuje to kritérium.
6: Opoziční senátor Ondřej Lochman z Hnutí STAN přímé jmenování kritizuje.
8: Především bych očekával, že na pozici za pana Krapince bude vypsáno výběrové řízení a nebude to přímá politická nominace.
6: Hamplová by se podle ministra Bednárika měla soustředit na snížení nákladů a zadlužení Českých drah. Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Odboráři souhlasí s vládním návrhem na změnu platových tabulek ve veřejné sféře po nastavení nových tarifů, ale chtějí s kabinetem ještě vyjednávat o zvýšení platů pro příští rok. Po středeční schůzce šéfů odborových svazů veřejného sektoru o tom informoval odborový předák Josef Středula a Pavel Bednář, šéf odborového svazu státních orgánů a organizací.
9: Odbory souhlasné stanovisko doprovodí i několika připomínkami, o kterých budou chtít ještě jednat. Například, aby zaměstnanec na začátku kariéry nepostoupil platově až po 5 letech, ale už po 2 a následně po 3.
10: Ti, co nastupují do veřejného sektoru, aby měl nějakou motivaci postupu, ne jenom 5letého.
9: Vysvětluje šéf svazu státních orgánů Pavel Bednář. Odbory taky chtějí jednat o osobních příplatcích.
11: Budeme na tom pracovat tak, abychom to mohli s ministrem práce a sociálních věcí v pondělí představit.
9: Reagovala na výsledek jednání odborových svazů ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
1: Počet obětí záplav na hranicích Nepálu a Tibetu vzrostl nejméně na 160. Nepálská správa cestovního ruchu informuje o stovkách pohřešovaných cestovatelů. Většina z nich jsou cizinci. V oblasti zasahuje nepálská armáda a vrtulníky. Voda na různých místech strhla domy i mosty a poničila vodní elektrárnu Trišulí. Celkový rozsah škod ale zatím není známý.
12: Nepálské úřady se přiklánějí k verzi, že neštěstí spustilo zemětřesení, které strhlo led a kusy skal do řeky Lendé Kóla. Následná vlna se potom hnala do údolí a strhávala mosty, silnice, domy i rozestavěné přehrady. Na pomoc do zasažené oblasti už vyrazila armáda. Podle nepálského ministerstva zahraničí jsou pohřešováni i cizinci, například Korejci, Malajci, také Australan a Holanďan. České ministerstvo zahraničí naopak nemá informace o tom, že by mezi pohřešovanými, zraněnými nebo mrtvými byli čeští občané. Z Asie, David Jakš, Radiožurnál.
1: Firma Meta zaplatí rekordní pokutu jako mimosoudní vyrovnání v žalobě, že jí sociální sítě ubližují dětem a činí je závislými. Sumu v přepočtu 350 miliard korun vyplatí téměř všem americkým státům, které ji zažalovaly. Přislíbila také zásadní změny Instagramu a Facebooku. Dohoda tak fakticky ukončuje klíčový soudní proces v Kalifornii, ve kterém státy požadovaly v přepočtu kolem 4 bilionů korun.
13: Společnost Meta omezí dobu, kterou mohou teenageři trávit na jejich platformách a zakáže funkce, které podněcují problémy s duševním zdravím. Firma zavede dvouhodinový denní limit pro Instagram a Facebook, zablokuje jejich používání mezi půlnocí a 6 ráno a stlumí upozornění v noci a během školní výuky. Zakáže i přikrášlující filtry a počítání lajků. To zasáhne přímo do jádra podnikání společnosti, které je založené na tom, aby uživatelé na jejich sítích trávili co nejvíc času. Podle generálního prokurátora státu Colorado Phila Weisera dohoda překonala, co by většina soudů mohla nařídit. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Soud na Slovensku dnes rozhodne o vazbě pro dva muže obviněné z přípravy žhářského útoku na továrny na drony. Policie v úterý oznámila, že zadržela celkem 3 cizince, jedno mimo území Slovenska. Podle prokuratury to byli Lotyši a Ukrajinec. Motiv zatím vyšetřovatelé nezveřejnili.
14: Cílem útoku měla být firma nedaleko Prešova na východě Slovenska. Podle ministra obrany Roberta Kaliňáka se zaměřuje na výrobu pozorovacích dronů, které vyváží především na západ.
15: Pre tuto spoločnosť licencia na vývoz smerom na východ nebola žiadna a navyše v tejto chvíli nemám vedomosť o tom, že to, o čom sa píše, by boli bojové drony.
14: Firmu na Slovensku otevřel před 2 lety ukrajinský podnikatel a spadá pod holding se sídlem v Estonsku. Policie už dříve informovala, že zadržení zřejmě pracovali na objednávku. Koho ale zatím není jasné. Slovenská opozice mezitím skritizovala premiéra Roberta Fica, že se k incidentu bezprostředně nevyjádřil. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Radiožurnál a server iRozhlas vyhlašují anketu o nejoblíbenější postavu z her divadla Járy Cimrmana. Vítěze oznámíme společně se členy souboru za měsíc 27. září na oslavách začínající 60. sezóny divadla.
16: Karel Infeld Prachický skutečně existoval a byl to nějaký Brucknerův předek a byl to herec.
17: Nejvděčnější a nejoblíbenější, taková je role Karla Infelda Prachyňského alias Vavrocha pro Zdeňka Svěráka. I ten je mezi 20 postav, které nominovali sami členové souboru a ze kterých teď tu divácky nejoblíbenější vyberete vy v anketě na serveru i rozhlas. Vítěze vyhlásíme 27. září na oslavách jubilejní sezóny v areálu U Čápa v Příchovicích u Tanvaldu, říká šéfredaktor Radiožurnálu Ondřej Suchan.
18: Chtěli bychom nabídnout posluchačům možnost si skrze nás popovídat z herci divadla, udělat velkou besedu a doplnit to celodenním programem.
17: Samotná 60. sezóna začne už o něco dřív, 7. září hrou Záskok v Hradci Králové. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Kanoista Martin Fuchs má za sebou první dvě rozjížďky na mistrovství světa v rychlostní kanoistice. V polské Poznani vyhrál 500-metrovou trať. Na kilometru ho předjel Jenčnian Wu v nakonec nejrychlejší rozjížďce ze 4 jízd.
19: Tři kluci, kteří jsme byli na vedně v Brandenburgu, takže jsem věděl, že to bude určitě rychlá rozjížďka. Číňan to prostě hulil strašně moc. Říkám si, hele, já jdu tady víc jíst, tak jsem to nakonec jako pustil, ale v hlavě to mám jako super. Říkám si, že ve finále ten půjde. Teda doufám, že mu to jako vrátím. Samozřejmě byl rychlej, všechna čest, ale doufám, že já v pátek budu ještě více ready.
1: Z rozjížděk do semifinále postoupili všechny další české lodě. Fotbalisté Slovanu Bratislava postoupili do Ligy mistrů po remíze 1-1 z prvního zápasu. Vyhráli v odvetě na hřišti celé 2-1 po prodloužení. Do Ligy mistrů prošli taky AEK Atény, Fenerbahce Istanbul a Viking Stavanger. AEK porazili Levski Sofia 4-0, Fenerbahce zvítězilo v Lyonu 2-1 a Stavanger vyhrál nad Dynamem Záhřeb 3-1.
20: Poslouchá. Po letech příprav dnes slavnostně začala rekonstrukce pražské invalidovny. V čem je tahle budova jedinečná? Jak bude po rekonstrukci vypadat a co všechno v ní bude? A neomezí stát kvůli 2 miliardovým nákladům na obnovu invalidovny jiné investice do hradů, zámků a dalších památek? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Guričková. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
0: Dobrý den.
20: Vy jste dnes předpolednem za účasti premiéra a ministra kultury symbolicky předala klíč od pražské invalidovny, tedy velké barokní budovy v pražském Karlíně, šéfovi konsorcia stavebních firem, které se postarají o rekonstrukci. Ta rekonstrukce bude stát přes 2 miliardy korun. Při tom dnešním slavnostním zahájení opakovaně zaznívalo, že pražská invalidovna je naprosto jedinečnou památkou ve středoevropském prostoru. V krátkosti, v bodech, v čem je ta unikátnost?
0: Unikátnost je v tom rozsahu, v té náplni. Unikátnost je i v té architektuře. Byla vyprojektována jedním z nejvýznamnějších barokních architektů, Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem. A unikátnost je právě i tou památkovou podstatou. Prostě invalidovna, ano, synonymem pro invalidovnu je jedinečnost. A těch jedinečností je tady celá řada. Je to opravdu stavba, která v tom středoevropském kontextu nemá obdoby, jelikož těch invalidoven se mnoho nestavělo. Známe pařížskou, která je o něco starší než pražská invalidovna. Víme pak, že se stavěla invalidovna ve Vídni a v Budapešti, ale ty byly v městské zástavbě, v urbánním prostoru, kdežto pražská invalidovna byla vystavěna za hradbami města na zelené louce a byl to velkolepý koncept, který se bohužel ale nerealizoval v plném rozsahu. Nakonec byla realizována jen 1/9, ale i ta 1/9 je nesmírně monumentální a i z hlediska dnešních měřítek se jedná opravdu o velmi významnou a řekla bych dominantní architekturu.
20: Při téhle unikátnosti, jak je možné, že ještě před 10 lety invalidovna nebyla národní kulturní památkou, to znamená, nepožívala té nejvyšší památkové ochrany a dokonce tehdy stát v aukci vybíral soukromého nového majitele?
0: Já myslím, že to, co se odehrálo před 10 lety, bylo klíčové. Invalidovna byla do té doby stále v rukou státu, byla využívána až do roku 2002 státními institucemi, dokonce nadace, která vlastně financovala provoz invalidovny pro potřeby válečných veteránů a vojenských invalidů, tak ta existovala až do roku 1952, kdy byla znárodněna. Nicméně už od první republiky zde sídlí i ministerstva a státní instituce jiné. No a pak přišly povodně a právě i ten příběh invalidovny je svým způsobem jedinečný. A ty povodně spolu pak i s tou myšlenkou invalidovnu zprivatizovat jsou vlastně tím klíčovým bodem 21. století v dějinách invalidovny, kdy povodně ji zničily, instituce se vystěhovaly a byla dlouhá léta osamostatněna. A ač je to památka, která od prvopočátku institucionalizace české státní památkové péče je evidovaná jako kulturní památka, tak vlastně nebyla potřeba ji zviditelňovat ještě tím, že by to byla národní kulturní památka. Nicméně jsme si uvědomili v tom roce 2016, kdy se uvažovalo o privatizaci, že je nutné opravdu usilovat o ten status národní kulturní památky, a to z toho důvodu, abychom právě tu výjimečnost a jedinečnost zdůraznili. A to se podařilo a pak se také podařilo přesvědčit tehdejší vládu, že by měla stále zůstat v těch státních rukou, a já jsem velmi ráda, že nakonec se rozhodlo, že právo hospodaření bude převedeno na Národní památkový ústav.
20: Vy jste na to dnes vzpomínala při tom dopoledním slavnostním zahájení rekonstrukce, vzpomínala jste na to, jak se na konci roku 2017 vám podařilo přesvědčit tehdejšího ministra financí z hnutí ANO Andreje Babiše, respektive vy jste si kladla otázku, jak se vám to vlastně podařilo, tak čím to bylo? Co tehdy zabralo?
0: Já na to neumím úplně odpovědět, museli byste se zeptat současného premiéra, co na něj tehdy zapůsobilo, ale pravda je, že to bylo úsměvné, když jsme seděli v té kanceláři tehdejšího ministra financí, na jedné straně já, jako zástupce instituce, který chtěl invalidovnu získat pro své potřeby, a to z důvodu toho, že je to strategický objekt a Národní památkový ústav nemá v Praze žádný objekt, kde by mohl prezentovat svoji činnost, ale hlavně i památky na území celé České republiky. republiky a na druhé straně stolu seděla tehdejší generální ředitelka úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, která argumentovala ve prospěch prodeje a já jsem argumentovala ve prospěch ponechání. Já si myslím, že nakonec rozhodlo to, že se mi podařilo tehdejšího ministra financí přesvědčit o té výjimečnosti a kvalitě architektury a také o programu, který jsme připravili. My jsme se zavázali, že Invalidovna bude zpřístupněna veřejnosti, že ji zapojíme i do toho komunitního života města, městské části Karlín a že ten program bude opravdu živým, řekla bych, místem, kde budou moci lidé chodit a sklidnit se. My chceme ten dvůr opravdu mít otevřený, otevíráme průjezdy do všech čtyř světových stran, které byly postupně zazdívané, tak my je znovu otevřeme a vlastně ten dvůr se stane součástí veřejného prostoru. Budeme tady mít taky dvě dětské skupiny, bude tady edukační zázemí, bude tady i v té severní části sídlo pro naše specializované pracoviště, ať už jsou to depozitáře, kde potřebujeme uložit naše unikátní dokumentační fondy a to v prostorách, které jsou dostatečně klimatizované, dostatečně technicky a technologicky vybavené, a nebo je to technologická laboratoř, kterou využíváme při obnově kulturních památek. Samozřejmě, že tady bude i zpřístupnění v podobě, tak jak to lidé znají na našich hradech a zámcích, kdy budeme ten příběh Invalidovny v tom východním křídle prezentovat. A jak už jsem řekla, pro nás je strašně důležité zde v Praze, kde je nejsilnější cestovní ruch a většina zahraničních turistů přijede jen do Prahy a dál nejede, ukázat, že Česká republika má daleko bohatší kulturní dědictví i za hranicemi města Prahy a že stojí za to i do těch regionů vyjet.
20: Tím už odpovídáte na otázku, kterou jsem ještě nestihl položit, co v Invalidovně bude, ale když se vrátím k tomu jednání na konci roku 2017. Hrálo třeba roli to, že za ty stovky milionů nebylo moc zájemců o Invalidovnu a co vůbec přicházelo v úvahu, že by tam bylo?
0: Je pravda, že první aukce se nevydařila, ta druhá údajně zájemce měla, nicméně byla zrušena a na to byste se museli zeptat právě tedy tehdejšího ministra financí, ale já si myslím, že ten program a že i ta snaha Invalidovnu zpřístupnit veřejnosti, což by, pokud by to bylo v soukromých rukách, nemuselo být. Vím, že se tady mluvilo o nějakých startupech, prostě bylo by...
20: Myslím, že nějaká škola, nějaká...
0: No, škola byla předtím, univerzita měla zájem, ale pak od toho ustoupila a hledala jiné možnosti, takže univerzita už ve hře nebyla, opravdu to mělo být v aukci prodáno soukromému vlastníkovi. A já si myslím, že ten program byl zásadní a klíčový a že vlastně i stát pochopil, že se nemá takovéto nemovitosti zbavovat.
20: Generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goričková je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Když jste v roce 2018 přebírali jako Národní památkový ústav Invalidovnu, říkala jste, že náklady na rekonstrukci budou kolem miliardy, že by všechno mohlo být hotové v letech 2024 až 2025. Teď se počítá s více než 2 miliardovými náklady s otevřením v roce 2030. Proč se to prodražilo a protáhlo?
0: Tak proč se to prodražilo je, myslím, na snadě. Prostě my jsme o 10 let později a samozřejmě vstoupila do toho inflace, COVID, nebo o 8 let později. Nicméně ty propočty vycházely z nějakého kvalifikovaného odhadu na program, s kterým jsme počítali. A tehdy jsme nepočítali s přístavbami, to je také pravda. Ale ty přístavby netvoří miliardu, ty tvoří 1/4 celkových nákladů Invalidovny. Ale my jsme pak došli k závěru, že pokud máme naplnit i ten závazek, který jsme si dali, že v Invalidovně zřídíme i zázemí pro pražský filharmonický sbor, což je unikátní pěvecké těleso evropského formátu a nemají dostatečné zkušebny, jsou v pronajatých prostorách, tak pokud tento závazek máme splnit a chceme uchovat ty historické hodnoty Invalidovny, tak že bude lepší, když k těm štítovým stěnám, které vlastně nebyly nikdy zastavěny a které byly vlastně jakýmsi symbolem pokračování té invalidovny v tom původním velkolepém záměru Kiliana Ignáce Dinzenhofera. Když k ním přistavíme novostavby, které nám umožní právě do jedné z nich umístit Pražský filharmonický sbor a hlavně i náročné technologie. Ono se ukázalo, že pokud chceme mít moderní pracoviště s audiovizuálními prezentacemi a expozicemi technologicky velmi vybavenými a moderními, tak, jak je na to dnes už veřejnost v muzeích a v kulturních institucích zvyklá, tak musíme samozřejmě i počítat s nějakými serverovnami, s nějakým zázemím pro tyto technologické.
20: To by nešlo dát třeba podzem, když tam parkujete nebo plánujete parkování podzemí pro 50 aut, tak ty technologie, možná i zkušebna, to nemohlo být místo toho?
0: Ne, to určitě ne, protože my máme zakladač parkovací, který je velmi úsporný. To není tak rozsáhlá podzemní realizace. Je to moderní způsob parkování a hlavně kam bychom dali ta auta, protože nechtěli jsme zase ten prostor zahrad kolem invalidovny zahltit parkovacími místy a ta povinnost parkovací místa u takovéto kulturní stavby máme. Ale hlavně bychom pak museli vstoupit do podkroví invalidovny a vlastně všechno to složité, nákladné, technické a technologické zázemí situovat do krovu, které jsou zde také unikátní, my je budeme zpřístupňovat veřejnosti. A tím si myslím, že jsme tu autentickou historickou památku vlastně uchránili poměrně razantním vstupům.
20: Když to takhle popisujete, že tam musí být parkovací místa, že tam musí být serverovny, že tam musí být prostor pro filharmonii, nevrací se to na začátek, že invalidovna vlastně pro všechny tyhle účely není úplně nejvhodnějším domem?
0: Ale my právě tím projektem dokazujeme, že je tím vhodným domem, protože jsme to dokázali vyřešit.
20: Když ho ale dostavíte, ten dům, což vyvolává kontroverze vlastně už od roku 2020, kdy ten architektonický návrh byl představen, pro naše posluchače, ono na vizualizacích to vypadá, že na straně invalidovny směrem k Vítkovu přibudou bílé kostky, dvě bílé kostky. Upřímně, kdyby soukromý investor za vámi přišel s takovýmto plánem, že národní kulturní památku tak jedinečnou, jak jste o tom mluvila v úvodu, dostaví a doplní o dvě takovéto bílé krychle, uspěl by? Měl by šanci?
0: Uspěl by, pokud by ten program sloužil veřejnosti. Tady je strašně důležitá i ta veřejná funkce a poslání toho objektu s tím konkrétním využitím. A samozřejmě chci zdůraznit, to není, že přistavujeme něco k Hluboké nebo k areálu Českokrumlovského zámku.
20: K jedinečné barokní stavbě.
0: Ano, ale stavby, která nebyla dostavěna a byla ukončena štítovými stěnami, kde měla ta stavba dál pokračovat. My vlastně těmi přístavbami...
20: Pardon, to znamená u nějakého hradu, kde původně byl plán něco dostavět, tak pokud tam udělám něco moderního takhle, tak je to v pořádku?
0: Pokud to bude vyžadovat ta situace a konkrétní využití. Konec konců máme tady Helvštín, kde se také projevuje intervence současné architektury a je to věc, která byla oceňována jak architekty, tak také kritizována staromilci. A já musím říct, že opravdu tím i památková péče ukazuje, že není tak rigidní, že umí pracovat s novými formami ve vazbě ke starému a k památkám a že rozhodně nebrání rozvoji. A tohle jsme chtěli i touto stavbou ukázat. Ano, to poslání, ta náplň je tak výjimečná, že jsme si mohli dovolit řešit některé věci právě těmito přístavbami, které byly upraveny oproti těm prvním vizualizacím, byly sníženy, tak aby nepřevyšovaly ta jednotlivá křídla, ale myslím si, že je to zcela legitimní přístup památkové péče, která umí i formou kontrastu vlastně definovat novou architekturu ve vazbě na unikátní historický objekt, který těmi novými přístavbami díky tomu zůstává zachován.
20: Mimochodem ty přístavby, to bude opravdu takhle bílé, jak je to na těch vizualizacích? Nebylo by možná citlivější pro to místo, kdyby tam bylo čisté sklo nebo dokonce zrcadlo, že by se odrážela fasáda invalidovny a zeleň z okolí?
0: Ten plášť je unikátně vyvinutý pro invalidovnu. Je to vlastně návrh architekta Petra Hájka. Je to vyrobeno z lehaného skla, kdy je celý ten povrch stabilizovaný pryskyřičním povrchem, aby opravdu nedocházelo jednoduše k rozbití. My jsme měli dokonce i certifikát zpracovaný, který byl součástí právě i výběrového řízení na dodavatele stavby. A myslím si, že ten plášť, který je plastický, bude naopak tou zajímavostí, která změkčí tu celkovou architekturu těchto dvou přístaveb.
20: Generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goričková zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy už jste říkala, co všechno v invalidovně v roce 2030 bude. Mluví se o tom, že to má být živý dům, mluví se také o tom, respektive váš kolega František Laudát, který má invalidovnu na starosti, mluvil o tom, že invalidovna si na sebe provozně vydělá. To je opravdu reálné?
0: Ano, je to reálné. Invalidovna bude mít udržitelný provoz a já jsem přesvědčena, že do budoucna i silně ziskový. My počítáme z návštěvnosti kolem 100 000 návštěvníků za rok, což si myslím, že je velmi konzervativní odhad v podmínkách Prahy. Čili výnosy ze vstupného se budou pohybovat kolem 25 milionů, bude tady řada pronájmů a samozřejmě je navržena tak, aby náklady na její provoz byly minimální. Vytápění invalidovny a temperování je pomocí kombinací tepelných čerpadel a pak také dálkového vytápění a toto všechno jsme brali v úvahu tak, aby samozřejmě i ten provoz byl maximálně ekologický, bezemisní a aby opravdu byl i maximálně ekonomický.
20: Vy jste mluvila o tom, že tam budou expozice. Co všechno ty expozice budou připomínat? Budou připomínat třeba i to, že se tam točil film Amadeus, nebo to, že se tam rekvalifikoval, když to řeknu moderně, na fotografa Josef Sudek?
0: Ty stále expozice budou dvě. Jedna z nich bude opravdu ukazovat život v invalidovně, ale i v tom širším kontextu téma invalidovny v evropském rozměru, čili to bude ve východním křídle, bude zde návštěvnické centrum s kavárnou a s obchodem ze suvenýry, budeme zde mít obnovenou zásobní zahradu, která v tom místě, kde my ji realizujeme, bude vlastně parkovým způsobem zpřístupněna veřejnosti a kde také byla. Prostě tady v tom východním křídle chceme ty expozice, i když zde budou jednotlivé prvky a některé předměty, které se váží na invalidovnu, představeny, tak budou vedle toho samozřejmě i aplikovány audiovizuální technologie, 3D technologie, které budou ukazovat na některé záležitosti. My už máme scénář k této expozici. Teď budeme soutěžit v dohledné době i architekta těchto expozic a já pevně věřím, že to bude moderní pro Národní památkový ústav trochu netradiční způsob prezentace právě života invalidovny. A v tom východním křídle, jak už jsem řekla, tak to chceme opravdu celé pojmout tou formou připomenutí a opět to budou nové technologie, které tady budou aplikovány, kdy chceme představit hrady, zámky a další památky v péči Národního památkového ústavu na území celé České republiky. Budou zde ale i krátkodobé výstavy a právě ty krátkodobé výstavy můžou pak připomínat různá témata. Určitě chceme připomenout i výjimečné osobnosti, které zde byly. Víme, že to byl Josef Sudek, který se doléčoval v invalidovně po svém úrazu.
20: Právě se tam stal fotografem.
0: Ano, za první světové války, kdy přišel o pravou paži a vlastně se zde rekvalifikoval na fotografa. A mimochodem je spousta krásných snímků právě z invalidovny, protože invalidovna má úžasné světlo.
20: Už jsme mluvili o tom, že náklady na obnovu pražské invalidovny mají být přes 2 miliardy, konkrétně 2 miliardy 150 milionů korun. Je to největší investiční akce v historii Národního památkového ústavu. Pro srovnání, v loni jste do všech objektů investovali 800 milionů. Nebude to mít dopad na další investice? Jinými slovy, nebude budete mít o to méně, nebo o to asi ne, ale o něco méně peněz na investice do jiných památek?
0: Ne, to rozhodně ne. Ruku v ruce s rozhodnutím, že dostaneme invalidovnu do své péče, přišlo i tehdy už rozhodnutí ministerstva financí, že bude přidělena dotace 1 miliarda, která se pak o pár let později, když už jsme měli studii využití zpracovanou, zvedla na 2 miliardy. Ale tyto peníze by jsme nikdy nedostali, pokud by jsme neměli v péči invalidovnu. Vedle toho my...
20: Takže to bude nad rámec všeho ostatního.
0: Je to nad rámec všeho ostatního.
20: To máte garantováno od premiéra,
0: ano,
20: ministra kultury.
0: Přesně tak. A vedle toho běží pak z národních dotací a z evropských dotací další prostředky, ze kterých obnovujeme ostatní hrady a zámky. A v současné době samozřejmě hovoříme i o dalším balíku památek, které by mohly být vlastně strategickým vládním plánem na obnovu kulturních památek u nás.
20: O tom, kde mluvil premiér Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, mluvil o seznamu 10 až 15 památek. Můžete říci, co na tom seznamu tedy je?
0: Určitě je na tom seznamu například Horšovský Týn v západních Čechách, vynikající renesanční architektura, mimochodem letos to byl hlavní stan Hradozámecké noci. Je tam Karlštejn. Karlštejn si všichni myslíme, že je v pořádku. My jsme v posledních letech investovali velké prostředky do Karlštejnu, především do návštěvnického centra zázemí pro návštěvníky, takže už skončil ten prodej z nádvoří z okýnka, což si myslím, že přineslo obrovský zájem veřejnosti, ale Karlštejn bohužel má špatné střechy, my potřebujeme restaurovat unikátní nástěnné malby v Mariánské věži, potřebujeme řešit novou klimatizaci i v kapli svatého kříže. Karlštejn je pro nás teď také prioritou, takže ten je tam také rozhodně. Je tam Vimperk, dokončení vlastně zahájené obnovy Vimperku. Dále počítáme s tím, že Stekník, zámek Stekník v Ústeckém kraji, který je spolu s Žateckou krajinou vlastně na seznamu světového kulturního dědictví, tak tam potřebujeme investovat velké prostředky, protože zájem turistické veřejnosti se zvedá o tuto lokalitu a Stekník jsme doposud víceméně obnovovali z vlastních zdrojů a je tam ještě spoustu práce. Na severní Moravě zámek Janovice, Harachovský objekt, který je jakousi branou do Jeseníku a má obrovský potenciál, nebo Hradec nad Moravicí, Červený zámek, který je už léta zavřený, jelikož nemáme prostředky na obnovu celého tohoto původně hospodářského zázemí Hradeckého zámku.
20: A tenhle seznam tedy v tuto chvíli už je schválený a je jasné, že ty peníze dostanete?
0: Ten seznam je na světě, je asi v objemu 2,7 miliard korun a dnes jsem ráda slyšela z úst premiéra, že by se měl stát součástí právě strategických investičních plánů této vlády.
20: A má to podporu i ministra kultury.
0: A má to i podporu ministra kultury, s ním byl samozřejmě ten seznam konzultován.
20: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, generální ředitelka Národního památkového ústavu Nadežda Goričková. Díky moc za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Já děkuji za pozvání, nashledanou.
20: Od mikrofonu se loučí a hezký další postech Českého rozhlasu přeje Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
4: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře a právě teď máme necelé 3 minuty po půl jedné. Martin Matějka a krátké zprávy.
21: České humanitární organizace vypisují sbírky na pomoc lidem v povodněmi zasaženém Nepálu. Konto zřídili organizace Člověk v tísni nebo ADRA. Povodně si vyžádali asi 160 obětí a další stovky lidí se pohřešují. Člověk v tísni na akutní pomoc uvolnil zatím 1 000 000 korun. Lidé v zasažených oblastech podle organizace potřebují hlavně potraviny, nouzové přístřeší a pitnou vodu, zdravotní péči a psychosociální podporu. Společnost O2 má zaplatit pokutu zhruba 262 milionů korun za kartelovou dohodu. Nepravomocně o tom rozhodl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který zároveň potrestal i firmu Sherlock. Ta má zaplatit zhruba 18,5 milionů korun a nesmí se půl roku účastnit veřejných zakázek. Obě firmy podle úřadu porušily zákon třeba při prodeji služeb v oblasti dopravy. Rozhodnutí není pravomocné, společnost O2 proti němu podle své mluvčí Veroniky Zachariášové podá rozklad. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov potvrdil úterní návštěvu šéfa americké CIA Johna Radcliffa v Moskvě. Dělal to to americkému deníku Washington Post. A podle Peskova se jednalo o schůzku mezi zpravodajskými službami. Mluvčí Kremlu pak pro ruskou agenturu Interfax dodal, že s ruským prezidentem Vladimirem Putinem se Radcliffe nesešel. Další informace neupřesnil. Americký prezident Donald Trump zároveň naznačil, že z návštěvy CIA v Moskvě by podle něj mohlo něco vzejít. A dodal, že si přeje konec války na Ukrajině. Tu před více než

0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Chocerady stojí nákladní auto s defektem. 28. kilometr vpravo na krajnici za Šipkou a Kužely. Na silnici 16 mezi Mělníkem a Velvary hořela dodávka. Omezený průjezd aktuálně. Kyvadlový provoz čekejte u Spomyšle. Opatrně v obou směrech, tvoří se tam kratší kolony. A v Praze na městském okruhu je v noci zavřený Zlíchovský tunel ve směru na Barandovský most. To omezení potrvá do rána. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Noc je oblačná až polojasná, zpočátku ještě výjimečně s přeháňkami, ochlazuje se na 15 až 11 stupňů a přes den pak čekáme většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnost přibývat. Nejvyšší čtvrteční teploty 24 až 29 stupňů, na horách naměří kolem 20 a na Šumavě až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Je to tak, začíná noční radiožurnál s datem 27. srpna, máme necelých 7 minut po půl jedné a dnes nás čeká na většině míst velmi teplý a slunečný den, takže pokud můžete, využijte ještě před koncem prázdnin letního počasí. A nyní pojďme na první reportáž. Preventivní vyšetření prsu u žen stálo Havířovskou nemocnici od ledna už 4 miliony korun. Nemá totiž smlouvy se zdravotními pojišťovnami, které mají v Moravskoslezském kraji největší počet klientů. Mammoscreening, tak zařízení platí z vlastní kapsy. Proč některé pojišťovny smlouvu s nemocnicí nepodepsali, tak o tom uslyšíte už za malou chvíli.
1: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Metallica zazněla v nočním radiožurnálu. A krajská nemocnice v Havířově už letos vydala 4 miliony korun za mamografický screening žen. Zařízení má sice potřebný statut od státu, pacientkám tam ale prevenci neplatí největší pojišťovny. Na vyšetření kvůli včasnému záchytu rakoviny přišly letos už 3 tisíce žen. Nemocnice tak vše hradí ze svého.
1: Touto deskou, tím tlakem se pomalinku přitlačí, udělá se obrázek.
2: Vedoucí laborantka radiologie Marcela Tomanová mi ukazuje, jak mamograf funguje. Nemocnice přístroj zprovoznila v únoru 2023 a od letošního ledna má od ministerstva zdravotnictví statut mamografického screeningového centra. Upřesňuje mluvčí nemocnice Silvie Skotnicová.
3: My máme zatím podepsány smlouvy s OZP zdravotní pojišťovnou, se zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda a s vojenskou zdravotní pojišťovnou. Se zdravotními pojišťovnami s větším podílem pojištěnců v našem regionu bohužel zatím nemáme uzavřeny smlouvy.
2: Nemocnice se opakovaně snaží jednat například s VZP. Podle mluvčí pojišťovny Viktorie Plívové je ale pracovišť mamoscreeningu v regionu dostatek.
4: V Moravskoslezském kraji je mamografický screening zajištěn prostřednictvím 9 smluvních screeningových center. Současná kapacita i územní dostupnost těchto pracovišť je dostatečná. Z pohledu místní dostupnosti jsou obyvatelům Havířovska k dispozici screeningová centra v Ostravě, Karviné a Frýdku Místku.
2: Ze stejného důvodu nepodepsala na mamoscreening smlouvu s nemocnicí ani RBP. Podle ministerstva zdravotnictví ale udělení statutu screeningového centra neznamená automaticky nárok na smlouvu s pojišťovnou a stát do těchto jednání nevstupuje. Zřizovatel nemocnice Moravskoslezský kraj s provozem mamocentra souhlasí. Nemocnice přitom letos přidal na provoz 200 milionů korun, aby neskončila ve ztrátě. Z Havířova Natálie Janišková, Radiožurnál.

do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak ze sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než bojuju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Radiožurnálu.
1: Dříve Radek ze Sněženek a Machrů, dnes například pan Boaje se Shakespeareovy Marné lásky snahy. Do studia Radiožurnálu dorazí herec, muzikant a moderátor Václav Kopta. Jaké to je hrát Shakespearea pod širým nebem a jak se v posledních letech cítí před rozhlasovým mikrofonem?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál je 1 hodina. Zpravodajský přehled doplní Martin Matějka.
4: Teherán zařadil na seznam svých vojenských cílů taky stanici vysílající z Prahy. Bednárek chce rozšířit bezpečnostní prověrky na stupeň důvěrné u statutárních orgánů státních firem pod ministerstvem dopravy. České volejbalistky skončí v základní skupině mistrovství Evropy 2. A dnes čekáme většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnost přibývat a teploty 24 až 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Iránské ozbrojené síly zařadily na seznam vojenských cílů stanici amerického rádia Svobodná Evropa, které sídlí v Praze, informovala o tom agentura AFP. Týká se to stanice rádio Farda, která vysílá ze zahraničí do Iránu v perštině. Mluvčí iránských sil Adolf Fazl se Karčí obvinil ze spolupráce s americkými a izraelskými rozvědkami. Na seznam vojenských cílů Teherán ze stejného důvodu zařadil taky třeba stanici BBC Persian a Iran International. A podle policie budova pod zvýšenou ochranou dlouhodobě z bezpečnostních důvodů, ale podrobnosti není možné sdělovat. Bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné by měly mít nově členové statutárních orgánů státních firm spadajících pod ministerstvo obrany. Radiožurnálu to řekl ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Na rozdíl třeba od příspěvkových organizací ministerstva, vedení státních firm nemá povinnost předkládat majetkové přiznání. Bednárek dal podle svých slov za úkol nové generální ředitelce státních českých drah Lence Hamplové, aby prověrky vyžadovala v dceřiných společnostech.
5: Očekávám bezpečnostnou prověrku všech statutárů v skupině České dráhy. Proč to považuji za důležitý? Jsme úplně v jiné geopolitické situaci, jak jsme byli. Nemáme tady zákon, který by majetkové přiznání očekával od statutárů státních akciových společností. Jediným nástrojem, jak můžete kontrolovat manažery, je bezpečnostná prověrka.
4: Podle Bednárika je to reakce na vrácení bezpečnostní prověrky končícího ředitele Českých drah Michala Krapince. Francouzský premiér Sébastien Lecornu přiletěl na Majot. Chce zkontrolovat obnovu francouzského ostrova v Indickém oceánu, který před rokem a půl zasáhl ničivý cyklon. Lecornu uznal, že rekonstrukce je pomalá a Paříž zatím vyplatila jenom zlomek slíbených peněz.
6: Přeřádění cyklonu Chido v prosinci 2024 zemřelo na ostrově Mayotte 40 lidí. Bouře tehdy poničila domy, silnice a veřejnou infrastrukturu. Vláda v Paříži na rekonstrukci vyčlenila 4 miliardy eur, tedy skoro 100 miliard korun. Na ostrov ale zatím doputovala asi jenom desetina z této částky. Le Cornu slíbil obnovu nejchudšího francouzského departmánu uspíšit. Zároveň řekl, že je nutné omezit nelegální migraci na ostrově. Na Mayotte, který má asi 320 tisíc obyvatel, často odcházejí lidé z nedalekých komorských ostrovů. Francie z ostrova každoročně desítky tisíc migrantů vyhostí. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Část kovového pláštění horského vysílače a hotelu Ještět je ve špatném stavu, ukázala to pravidelná technická kontrola, kterou nechal udělat Liberecký kraj. U opláštění spodní části technici odhalili několik míst, kudy dovnitř zatéká. Popisuje mluvčí Libereckého kraje Michaela Křivková.
7: U spodního kovového opláštění hotelové a restaurační části kontrola odhalila místa, kterými proniká srážková voda do konstrukce a také do interiéru. Jde zejména o detaily kolem oken, krycích lišt a ventilačních krytů.
4: Kraj podle náměstka hejtmana Jiřího Ulvra ze starostů pro Liberecký kraj nechá kritická místa v nejbližších týdnech opravit, zároveň připravuje kompletní opravu vysílače.
2: Sport.
4: Už před závěrečným zápasem proti Bulharsku mají české volejbalistky jisté, že v základní skupině evropského šampionátu v Brně obsadí 2. místo. Rozhodl o tom zápas, ve kterém Srbky porazili 3-0 na sety Řecko. Právě první Srbsko už Češky nemůžou přeskočit a nikdo další se naopak nemůže dostat před domácí tým.
8: Až po utkání s Bulharskem hraném od 19 hodin večer se české volejbalistky dozvědí jméno osmi finálových soupeřek. Jisté je, že půjde o Švédky nebo Francouzsky. Tyto dva týmy se utkají ve vzájemném utkání a pokud Švédky nevyhrají za 3 body, budou soupeřkami českého týmu právě oni. David Nekvinda, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení po požáru na silnici 16 na Mělnicku a nehoda v Ostravě. Na dálnici D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Chodce Rady stojí nákladní auto s defektem. 28. kilometr v levotočivé zatáčce na krajnici, dobře označené šipkou a kužely. Na dálnicích teď nehody, komplikace v průjezdu hlášeny nejsou. Na silnici 16 mezi Mělníkem a Velvary je po nočním požáru dodávky zavřený pruh. Kyvadlově se jede u Spomyšle, aktuálně bez kolon. V Ostravě na výjezdu z Plesné k silnici do Poruby a Děhylova havarovalo osobní auto. Střetlo se se zvěří a pak narazilo do svodidel. Místo s velkou opatrností a pomalu průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnost přibývat. Nejvyšší čtvrteční teploty 24 až 29 stupňů, na horách naměří kolem 20 a na Šumavě až 24 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční Radiožurnál a Adam Carda.
3: V 1:06 pokračuje noční Radiožurnál a přeji příjemnou čtvrteční noc všem. Desítky tisíc Ukrajinců potřebují v důsledku ruských útoků protetickou pomoc. Bezplatné protézy na míru jim už několik let vyrábí i nezisková charitativní organizace Protease Foundation, která navíc dovednosti získané při výrobě protéz na Ukrajině chce předat dál do světa. My o tom podrobněji budeme mluvit za pár minut.
2: Noční Radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Náhrada dlaně nebo celé paže stojí na Ukrajině v přepočtu okolo 70 tisíc korun. Protéza nohy po vysoké amputaci vyjde až na 500 000. Podle ukrajinského ministerstva sociálních věcí potřebují po ruských úderech protetickou pomoc desítky tisíc lidí, a to i dětí. Bezplatně pomáhá například organizace Prothese Foundation. V ruském napadené zemi zřídila už několik protetických a rehabilitačních center.
1: Už asi dva týdny trénuji sprint. Učím se jak na to. Zatím zvládám lehký běh, ale chci umět sprintovat. Chci uběhnout slušně 100 metrů, abych byl schopný složit vojenské fyzické testy.
2: Vypráví Andrej, voják z 95. vzdušné útočné brigády. Mladý muž s nepřehlednutelným knírem zrovna odpočívá mezi sériemi cvičení na rovnováhu. Sedí na černé sedačce, o kterou se opírá i jeho sportovní protéza. Nejnovější model. Nahrazuje mu celou pravou nohu.
1: Zranění jsem utrpěl v roce 2023 během protiofenzivy nedaleko Bachmutu. Jak vidíte, mám vysokou amputaci. Svou první protézu jsem dostal v roce 2024. Já se hned potom vrátil ke své jednotce, dál jsem sloužil. A přitom jsem se učil, jak se s protézou pohybovat v náročných podmínkách. Byl jsem i na frontové linii. Když jsem se z pozice vrátil, začal jsem se s vývojáři protéz bavit o možnosti sportovní náhrady. A oni mi řekli, že je to možné.
2: Tehdy dostal sportovní protézu z druhé ruky. Vyzkoušeli a rychle si na ní zvykl. Proto mu protetici z Prothese Foundation vyrobili jeho vlastní, se kterou nyní cvičí v centru 3x, 4x týdně. Prothese Foundation je nezisková charitativní organizace, která bezplatně poskytuje protetické pomůcky, rehabilitaci i psychologickou pomoc nejen ukrajinským vojákům, ale také civilistům, včetně dětí. Dosud poskytla náhrady více než 1300 pacientů.
3: Připravit základní protézu trvá od modelace pahýlového lůžka až do nasazení protézy 4 až 6 hodin. To je 80% práce, která ale vyžaduje jen 20% času. Pak se to obrátí. Úprava na míru je 20% práce, ale trvá 80% času.
2: Popisuje protetik Jevhen, který zrovna pracuje na sádrovém odlitku pahýlu nohy po horní amputaci. A upozorňuje, že u jedné protézy to nekončí. Nejprve totiž pacient dostane protézu dočasnou, která je z plastu. Ta následná trvalá bývá vyrobena z karbonu. Sportovní protéza je pak samostatná disciplína, kterou ale v Prothese centru v Kyjevě také ovládají.
4: Ano, vidíme, že někteří pacienti si vytváří takové výzvy. Máme například pacienty, kteří vystoupali na Kilimandžáro. Před amputací na nic takového nepomysleli. Odhaduji, že tak 20% našich pacientů se během rehabilitace začne zajímat o sport víc než před zraněním.
2: Říká spoluzakladatel Prothese Foundation Jakov Gradinar, rodák ze Zakarpatí, lékař a protetický specialista. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

0: Mistr a píseň Broken Wings zazněla v nočním radiožurnálu. A vyrazíme na Rychnovsko. Ve Vamberku totiž ubydou dopravní značky. Radnice je zkontrolovala a navrhla zhruba 70 změn. Některé značení je zastaralé nebo zdvojené. Značky proto úřady odstraňují, přemisťují nebo upravují.
1: Že by je úplně přehlíželi, to bych nemohl potvrdit, ale je to pro ty řidiče někdy malinko matoucí. Pochopitelně v jednoduchosti je krása.
2: Strážník městské policie Vamberk Petr Černohorský patřil k lidem, kteří na zbytečné nebo zdvojené značky upozorňovali. Zhruba 70 značek tak z Vamberka zmizí, případně se přemístí nebo upraví.
1: Jsme se setkávali, že někde ty značky byly v podstatě, řeknu to lidově, až nesmyslně, někde byly duplicitně.
2: Na problém podle starosty Jana Rejzla z hnutí STAN upozornil hlavně čas. Dopravní značení totiž ve městě postupně přibývalo, ale málo kdy se někdo podíval na celý systém znovu.
3: Ale jak ten čas běží, 10, 20, 30 let, tak prostě ty věci se mění a tím, že přidáváte jenom ty jednotlivosti, tak často se zapomene taky ubírat na nějakých místech, které s tím přímo nesouvisí, a vlastně se ukázalo, že opravdu spousta těch věcí je zbytečných, přežilých.
2: Podle něj navíc příliš mnoho značek může odvádět pozornost od těch skutečně důležitých.
3: Pokud jedete a máte za sebou 5, 6, 7 různých značek, tak v tom provozu to prostě nestíháte všechno vyhodnocovat.
2: Přímo na Husově náměstí pak ukazuje několik konkrétních příkladů.
3: Začínáme značkou hlavní silnice, která stojí metr vedle sloupu veřejného osvětlení, čili můžeme ji přemístit jednoduše na to veřejné osvětlení, zlepšíme tím přístup pro sekání trávy.
2: Některé značky tu zůstaly po době, kdy městem vedla silnice první třídy. Jiné jsou podle vedení města zbytečné nebo jen nevhodně umístěné.
3: Značka zákaz předjíždění. U běžných místních komunikací se taková značka nepoužívá, protože stačí běžné vodorovné dopravní značení.
2: Vamberk chce mít s revizí dopravního značení hotovo do konce letních prázdnin. Z Vamberku na Rychnovsku Jiří Hofmann, Radiožurnál.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. A vysíláme zprávy s Martinem Matějkou.
1: Záplavy na hranicích Nepálu a Tibetu mohlo podle vědců spustit zřícení ledovce. Bleskové povodně v oblasti nepřežilo nejméně 160 lidí a tamní úřady pohřešují stovky dalších, včetně zahraničních turistů. České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace o tom, že by mezi nimi byli taky Češi. Celkový rozsah škod zatím také není známý. Poničených je ale několik mostů a vodní elektrárna Trišulí. Indie vyslala Nepálu letoun s 10 tunami humanitární pomoci. Jedná se třeba o dočasné přístřeš, léky, solární lampy a balíčky s hygienickými potřebami. V komunálních volbách bude v Česku na podzim kandidovat asi 190 tisíc lidí, to je o 5 tisíc méně než při volbách před 4 lety. Na svém webu o tom informoval Český statistický úřad a ten zároveň potvrdil, že senátních kandidátů bude letos 154, i to je pokles oproti posledním volbám v roce 2020. Volby do městských a obecních zastupitelstv budou 9. a 10. října. Spolu s nimi budou lidé vybírat senátory ve 27 obvodech. Armádní vrtulníky Venom a Viper ze základny v náměšti nad Oslavou na Třebíčsku jsou znovu v provozu, informoval o tom mluvčí armády Vladimír Holas. Už v pondělí obnovila armáda i provoz vrtulníků, které jsou teď na misi v Polsku. Stroje nemohly létat po červencovém pádu vrtulníku Venom v náměšti, při kterém zemřela jedna vojákyně a další 4 lidé se zranili. Nehodu dál vyšetřuje vojenská policie i komise ministerstva obrany. A po 20 letech se mění podmínky podpory bioplynových stanic. V Česku je jich více než 500. Stát bude nově vyplácet zelený bonus jen pro podniky, které dokážou vyrábět obnovitelný biometan. Provozovatelé musí investovat do změny technologie. Některé stanice skončí úplně.
2: Sport.
1: Japonský motocyklista Ai Ogura vynechá kvůli zlomenině levé ruky víkendovou velkou cenu Aragonie. Třetí jezdec průběžného pořadí MotoGP se zranil při tréninku v Japonsku a ve čtvrtek podstoupí operaci. V Aragonii ho nahradí italský testovací jezdec Lorenzo Savadori. Ogura ztrácí v šampionátu 37 bodů na vedoucího Španěla Martina.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na dálnici D1 na Benešovsku a noční uzavírka na dálnici D5 u Prahy. Na dálnici D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Chocerady stojí nákladní auto s defektem, 28. kilometr v levotočivé zatáčce na krajnici. Na místě servis nebo odtahovka, místo je dobře označené šipkou a kužely. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Rudnou údržba zavřela levý jízdní pruh. Je to mezi 6. a 7. kilometrem, projíždí se plynule. Na silnici 16 mezi Mělníkem a Velvary před půlnocí hořela dodávka. U Spomyšle podle policie se místem stále jede kyvadlově. Kolony se tam ale teď netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnost přibývat a nejvyšší čtvrteční teploty 24 až 29 stupňů, na horách bude kolem 20. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Pokud máte psa a chystáte se na očkování proti vzteklině, měli byste si ho nechat zapsat do centrální evidence. Povinnost platí od července. Za chvíli v nočním radiožurnálu přiblížíme, jak to vlastně celé funguje a jestli mají veterináři s novým systémem nějaké potíže.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: Zhruba 3500 psů zapíšou veterináři denně do centrální evidence. Registrace odstartovala na začátku července a má ztížit fungování množíren a pomoct najít ztraceného psa. Veterináři zvířata registrují při očkování proti vzteklině. Stojí to několik stovek korun. Očkování může platit až 3 roky, proto mají lidé na splnění povinnosti čas do roku 2029.
1: Veterinář kontroluje čip mojí Fenky Rose, pak ji očkuje proti vzteklině a hned na to vyplňujeme dvoustránkový formulář zápisu do centrální evidence psů. On zadává údaje o zvířeti, kromě čísla čipu, například i to, jestli je kastrovaná. Já vyplňuju své jméno, adresu nebo e-mail, kam mi přijde potvrzení. Informace do systému, většinou veterináři a mezi nimi i Milan Štourač z Brna, nezadávají hned.
2: Většinou to není možné dělat v ordinaci v rámci provozní doby, takže ta žádost zůstane uchována a veterinář má ze zákona 7 dní na to, aby přepsal tady tyto údaje do centrální evidence.
1: Od začátku registrace došlo k několika změnám. Ubylo stran formuláře a Komora veterinárních lékařů podle její prezidentky Petry Šínové odstranila některé počáteční problémy.
3: Jednalo se především o nějaké problémy v rámci vyhledávání adres majitelů, ale tento problém se velice rychle vyřešil napojením na jiný systém státu registrující adresy.
1: Veterináři nemusí majitelům psů o registraci říkat. Většina to ale dělá. Zajímalo mě, jestli o povinnosti třeba brněnští pejskaři ví a jestli už ji splnili.
4: Máme křížence německého ovčáka a labradora. Registrovaného ho zatím nemáme. Registr psa spojíme pravděpodobně s návštěvou veterináře.
5: Je tam ta lhůta pro tu registraci docela dlouhá, takže to vyřešíme s preventivní prohlídkou, kterou budeme mít u veterináře, takže zatím není zaregistrovaná, ale bude.
6: Nevěděl jsem o tom, vůbec jsem o tom neslyšel nikde.
7: Registrovali jsme ho teďkom, když byla na kastraci, tak jsme to vzali při jednom.
1: Pokud člověk psa do 3 let nezapíše do evidence, hrozí mu pokuta až 50 000 korun. Alena Hesová, Radiožurnál.
0: A teď zamíříme na silnice.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy pomalej u sjezdu na Mýto. Mezi kilometry 52 až 48 je na vozovce olej a taky provozní kapaliny. Ještě jednou D5 u Mýta, směr Praha, možné nebezpečí kluská vozovka. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
8: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Sportem pokračuje noční radiožurnál. V Plzni se totiž o víkendu bude konat mistrovství České republiky v lukostřelbě. V centru města v Šafaříkových sadech si může každý ještě dnes vyzkoušet, jak se z luku vlastně střílí. Reportér Vladislav Janouškovec to zkusil pod vedením mistryně světa Marie Horáčkové.
1: Co tady máme za luky?
2: Pravák, že jo? Máme tady cvičené luky pro začátečníky, kterými si projde každý, kdo s lukostřelbou chce začít.
1: Pravák jsem, určitě nejsem profík, takže něco jednoduššího, abych to zvládnul.
2: Je to to nejjednodušší, je to taková modernější forma Robina Hooda, kdy tady nemáme jenom ohnutý klacek ze stromu, ale máme rozkládací luk, kdy se dělí ten luk na jeho střed a ramena a napnutý je tětivou. Vlastně nic jiného k tomu nepotřebujete, jenom ruce a oko.
1: Jak je daleko ten terč?
2: Tohle je zhruba 8 metrů.
1: To bych se mohl trefit alespoň do modré, tam je 5-6.
2: Pro dobrý pocit a pro namotivování je tady největší terč, do kterého se střílí a závodníci do ní závodí na 70 metrů.
1: Na 70, výborně, takže to máme 7,5x blíž, než to mají závodníci. No tak se na to pojďme podívat.
2: Tak pojďte ke mně, postavte se čelem ke mně. Musíte překročit čáru, tohle je jediný sport, který startuje tak, že všichni stojí, že jim startovní čára prochází mezi oběma nohama.
1: Takže tady nehrozí žádný ulitý start nebo přešlap?
2: Nehrozí, tady potřebujeme startovat všichni ze stejné pozice, abychom se nezastřelili navzájem.
1: Jak mám správně uchopit reflexní luk tady?
2: Ano, máte tam vlastně držadlo, takzvané madlo toho luku, kdy byste to uchopil už úplně správně hnedka na první dobrou. Je to přímo upravené pro tu dlaň, v které se ten luk drží. Poprosím o jeden šíp. Šíp vám nandá vždycky asistent. Ten šíp má 3 brčka. Jedno barevné brčko vždycky musí směřovat k vám. Je to takzvané vodící brko, tak aby ten šíp vyletěl správně z toho luku. Luk teda držíte v levé ruce, protože jste pravák, to znamená, že pravou rukou budete natahovat luk.
1: Asistentka mistryně světa Marie Horáčková mi dala do ruky luk a připravila šíp, tak co dál?
2: Teďka potřebujeme 3 prsty na pravé ruce.
1: Které?
2: Usekneme malíček a palec.
1: Všechny 3 pod šíp.
2: Tak, natáhneme levou ruku, stoupneme si jako rovně vlastně tělem, tak, bokem k terči. Dáme 3 prsty na tětivu zhruba centimetr pod šíp, levá ruka je natažená a pravou natáhneme ten šíp a rukou se dotkneme lícní kosti, rukou se dotkneme obličeje. Šíp v ten moment máme před okem, ještě víc natáhnout, ještě až tady vlastně ty prsty, ty ruky, tak.
1: Jak správně zamířit, abychom aspoň na těch 8 metrů trefili terč?
2: Teďka zamíříte po šípu, po horní hraně toho šípu, kterou si prodloužíte vlastně až do středu toho terče. Jakmile máte zamířeno, pustíte ty 3 prsty a šíp vyletí.
1: Věříte mi, že se trefí?
2: Já vám věřím. Terčovníci určitě trefíte. Výborně, trefili jsme 6 nahoře, modré pole.
1: Tak jsem to odhad přesně, nic moc. Za 6.
2: Tak dáme ještě jeden, protože žlutou dáme.
1: Tak ještě jeden bonusový.
2: Žluté neodcházíme. Tak teďka bych doporučila zase chytnout čípy trošku níž a k tomu zamířit do červené dolů.
1: A bude z toho žlutá.
2: Jo. A zase natáhnout úplně stejně, dotknout se stejně tváře. Super, a máme úplně čistý střed.
1: Tak možná trošku náhoda zafungovala, ale děkuji za instrukce mistryni světa Marie Horáčkové, která nás tímto zve také na víkendový republikový šampionát v lukostřelbě, který hostí Západočeská metropole. Pokud budete mít čas, ještě ve čtvrtek můžete zavítat do Šafaříkových sadů v Plzni a vyzkoušet si, jaké je to střílet z luku. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. Zpravodajský servis přináší Martin Matějka.
1: Na pomoc Nepálu, který zasáhly bleskové povodně, vypisují sbírky české nadace. Rusko zvažuje eskalaci války a údery na Kyjev, napsala to agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje blízké Kremlu. Fotbalisty Hradce Králové, Jablonce a Plzně čekají odvety o postup do hlavní fáze evropských pohárů. A dnes čekáme většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnost přibývat a teploty 24 až 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: České humanitární organizace vypisují sbírky na pomoc lidem v povodněmi zasaženém Nepálu. Konto zřídili organizace Člověk v tísni nebo ADRA. Povodně se vyžádali asi 160 obětí a další stovky lidí se pohřešují. Člověk v tísni na akutní pomoc uvolnil zatím 1 000 000 korun. Lidé v zasažených oblastech podle organizace potřebují hlavně potraviny, nouzové přístřeší, pitnou vodu, zdravotní péči a psychosociální podporu. Ministerstvo životního prostředí prošetřuje porušení zákona o veřejných zakázkách ve Výzkumném ústavu pro krajinu. Ministr